Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Lukášovo evangelium, 9. kapitola, 23. verš.

Ve čtení na pokračování čte z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové Lenka Malinová. Zuzana sloužila se svým mužem lidem, kde se dalo. Práce v Jablonci a okolí se hezky rozvíjela, když se objevila nabídka jít na neobsazený sbor na východním Slovensku. Peníze na domek a kostelík, které by přislíbeny, však nedošly. Bez elektřiny a tekoucí vody to vydrželi rok a půl. Josef i děti onemocněli žloutenkou. Poté, co si stěžovali na ústředí církve, byl Josef propuštěn. A tak absolvovali další lekci v boží škole. Lekci odpouštění. Vrátili se do Jablonce a Josef byl opět bez práce. Po čase dostal nabídku jít na sbor jednoty bratrské. Dostal by krycí jméno a musel by podávat pravidelné informace. To odmítl. Přišla další nabídka do metodistického sboru v Plzni s bydlením v Protivíně. Josef dostal místo v Plzni a Zuzana v Protivíně. Bylo to těžké. Sbory skomírali, ale Sedláčkovi se pustili do práce. Zvali mládež ke čtení Bible a modlitbám a modlitebna v Protivíně se začala plnit lidmi.

Jednou jsme s manželem potkali na ulici holčičku sehnutou k zemi, jako by něco hledala. Měla šedou skládanou sukni s velkou mastnou skvrnou a červený svetr. Co hledáš, děvčátko? Pohlédla na nás. Její velké modré oči se zarosily. Tatínek mi dal 20 korun, abych koupila mamince věnec na hrob. A nějak mi ty peníze vyklouzly z ruky a já jsem je ztratila. Teď budu doma velice bita. Bylo nám, děvčátka, velice líto. Rádi bychom jí ty peníze dali, ale bylo právě před výplatou a my jsme doma neměli ani haléř. Znáš naši Miriam? Navazujeme s děvčátkem hovor. Ano, odpovídá. Chodíme do stejné třídy a často si o přestávce spolu povídáme. Ona mě vždycky brání, když se mi spolužáci posmívají a bijí mě. A proč se ti posmívají? Ptáme se zájmem. Protože mi maminka zemřela a tatínek velice pije. Z hospody téměř nevychází. Maminka ze zoufalství skočila do studně a oběsila se. To se stalo, když mi bylo 5 roků. Mám ještě starší sestru a bratra. Když přijdu ze školy, pro všechny navařím a také jim peru. A jak ti říkají? Jmenuji se Boženka Moudrá. Pozvali jsme Boženku, aby s Mirinkou přišla k nám, že může u nás i obědvat. Boženka pak přicházela do naší rodiny často a my jsme si ji velice oblíbili. Byla to naše třetí dcera. Jednou sdělila manželovi, že jejich třída půjde na třídenní školní výlet a prosila, aby dovolil i Mirince výletu se zúčastnit. Manžel jí vysvětlil, že způsob, jakým je ten školní výlet veden, nepovažuje za vhodný. Za několik dnů ale pořádá naše mládež stanování s biblickým programem. Jestli by chtěla, mohla by se také

ho mohu poznat? Jak se přesvědčit, že to není utopie, lidská fantazie? Zabrána do těchto myšlenek zvolala: Bože, jestli skutečně jsi, pošli ke mně někoho, ať mi o tobě řekne víc, abych tě i já mohla poznat. V tu chvíli k ní přiběhla Věrka. Boženko, nechceš jít se mnou na procházku do lesa? Boženka se zarazila. Ten Bůh, kterého já nevidím, slyšel mé volání? Tedy je skutečný, on jedná, on odpovídá. Věrka po cestě vyprávěla Božence, jak se Bůh v jejím životě stal realitou, jak otevřela Pánu Ježíši své srdce. Pán Ježíš řekl, že jedině on je ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci, než skrze něho. On čeká na to, abychom ho pozvali do svého srdce. Nechtěla bys tento krok udělat také? Ptala se Věrka. Boženka nevycházela z údivu. Byla připravena. Okolo Boženky se seskupila mládež. S radostí ji objímali a současně chválili Pána. Naše Miriam odběhla za tatínkem, který právě se skupinou nejmenších dětí sbíral borůvky. Tati, tati, víš, co se teď stalo? Manžel se na ni překvapeně podíval. Boženka se obrátila k Pánu Ježíši. Hned za ní utíkala se širokým úsměvem Boženka. Slzy jako hrách se jí kutálely z tváří a ona křičela, co jí hrdlo stačilo. Pane sedláček, i mě přijal Pán Ježíš, i já jsem se teď stala Božím dítětem. Sedli jsme si dokola na trávník a upevňovali jsme ji v jejím rozhodnutí následovat Pána. Kluci sbírali po lese dříví a připravovali táborák na večer. Nedaleko našeho tábora stanovala jakási škola. Studenti přišli za námi a prosili nás, zda by se večer směli přidružit k nám a spolu s námi posedět při táborovém ohni. Bylo to v době pražského jara, když jsme se nemuseli obávat zrady, tak jsme s radostí přivolili.

Při plápolajícím ohni manžel přivítal přítomné, pak představil naši skupinu a zahájil večerní program. Ptal se, kdo z naší mládeže by byl ochoten říci, co důležitého se mu dnes stalo a co prožil. Během písně, kterou teď zaspíváme, Na slávu Boží, si můžete promyslet, co byste řekli. Po písni nastalo nehybné ticho. Nikdo neměl odvahu vystoupit před tolika mladými lidmi a něco říct. Pak se kdosi zvedl a přistoupil k ohni. Byla to malá Boženka. S odvahou vyprávěla o svém životě. Jmenuje se Boženka Moudrá. Bydlíme na samotě mezi lesy, kde jsou jenom dva domy. Maminka už nežije. Zemřela, když mi bylo 5 let. Tatínka skoro nevidíme, protože téměř nevychází z hospody. Mám ještě starší sestru a bratra, ale ti přicházejí domů až pozdě večer. Když přijdu ze školy, zatopím v kamnech, pak si k ním sednu, než se oheň rozhoří. Kočka Míca mi skočí do klína a pes Ňafík se mi stulí k nohám. To jsou mý věrní přátelé. Jim svěřuji své bolesti, vyprávím jim, jak proběhl den, povídám jim o svých úspěších i neúspěších ve škole. Oni na mě hledí, poslouchají mě, ale je to jen němá tvář, která mi neporadí ani nepomůže. Ale nyní vám chci říct něco pěkného. Dnes jsem našla přítele, který mi rozumí. Umí potěšit i poradit, podepřít, když padám únavou, který je vždy při mně a nikdy mě neopustí. Jmenuje se Ježíš. V táboře nastalo ticho. Bylo slyšet jenom praskot suchých větví v ohni. Každý pozorně naslouchal a Boženka pokračovala. Dnes jsem se dozvěděla, že Bůh je láska, že miluje člověka, který se mu pro hřích odcizil. Takového člověka čeká peklo, věčné trápení a věčné umírání. Dozvěděla jsem se,

že není člověka, který by nezhřešil. Takový byl jenom jeden, Pán Ježíš. On je Syn Boží. Otec Bůh ho miloval. On nikdy nezhřešil. Vždy byl poslušný. Tohoto svého syna poslal na svět, aby lidem vyprávěl o Božím království a vyučoval je, jak mají žít. A těm, kteří ho přijali, dal právo a moc stát se Božími dětmi. Ale bylo jen málo těch, kteří mu dali své srdce. Lidé víc milovali tmu a hřích a nakonec jej ukřižovali. Pán Ježíš miloval lidi víc než sebe. Naše hříchy vzal na sebe a nám dal za ně svůj krásný, čistý, bezhříšný život. Touto výměnou nám vydobil věčný život. Toto vše jsem až do dneška nevěděla. Možná i mezi vámi je někdo, komu tyto věci jsou neznámé, ale já vám chci říct, že Pán Ježíš vás má rád, čeká u dveří vašich srdcí a klepe. Čeká, až mu otevřete. On chce změnit váš život, dát světlo tam, kde byla tma a pokoj, kde bylo zoufalství. Boženka se stala horlivou následovnicí Pána Ježíše a byla všem k velkému požehnání. Moc svědectví. Děti z Mirinčiny třídy dostali za úkol vypracovat referát o své nejmilejší knize. Miriam si zvolila knihu Chaloupka strýčka Toma. Zrovna byla na řadě, aby přednesla svou práci. Spolužačky nebyly na hodinu zrovna připravené, tak ji prosili, aby vyprávěla co možná nejobšírněji, aby profesor neměl čas je vyzkoušet. Miriam jim ochotně vyšla vstříc. Vyprávěla velice napínavě, zacházela do podrobností a co nevidět oznámil zvonek konec vyučovací hodiny. Třída na zvonek nereagovala. Děvčata seděla v lavicích jako přikovaná, když profesor řekl svůj komentář. Je to skutečně velice zajímavá kniha, ale zajímalo by mě, zda takoví křesťané žijí i dnes. Ano, žijí, odpovídá Miriam, a já jsem jedna z nich. A jestli se chcete o křesťanech dovědět víc, přijďte k nám, moji rodiče jsou kazatelé, řeknou vám toho víc. Miriam nám doma o této zkušenosti neřekla. Nevěděli jsme ani, že vzala z domu několik biblí a ve škole je rozdala profesorům. Tehdy byla Bible velice vzácná. V knihkupectvích se nesměla prodávat. My jsme je pro práci dostávali od přátel ze západu. Jednou jsem byla sama doma. Manžel sloužil ve své farnosti v Plzni, navštěvoval věřící, u přátel měl biblické hodiny a vyučování. Zrovna jsem se chtěla připravovat na nedělní kázání, když mě vyrušil zvonek. U dveří stál neznámý muž s velkou kyticí karafiátů. Představil se jako Mirinčin profesor a že přišel, aby poznal našeho Boha. Pozvala jsem ho dál, nabídla jsem mu teplý čaj a dala jsem se do vyprávění. Bůh není jako člověk. My lidé myslíme ve třech dimenzích, protože sami jsme trojrozměrní. Bůh ale ne. Když ještě nic nebylo, byl Bůh. Nikdy se nenarodil a nikdy nezemře. Trvá od věků na věky. Mocí svého slova stvořil nebesa i zemi. Skrze jeho slovo povstalo všechno, co existuje. Náš svět a nesčíslné jiné světy, nebeské i zemské bytosti, viditelné i neviditelné. Pak jsem mu vyprávěla o Boží svatosti, o pádu člověka a o tom, jak Bůh šel padlému člověku vstříc, když dal to nejdražší, co měl, svého jediného syna, aby z člověka sněl hřích. Profesor poslouchal. Vysvětlila jsem mu, že Bible je Boží slovo, ve kterém se nám zjevuje Bůh a mluví k nám skrze Ducha Svatého. V Bibli ho můžeme více poznávat a také jeho požadavky na člověka. Na rozloučenou prohodil profesor vážně několik slov. Chci také poznat toho vašeho Boha. Budu si denně číst tu knihu.
Asi 2 měsíce se u nás neobjevil. Měla jsem výčitky svědomí, že jsem mu nedostatečně svědčila a velice jsem litovala, že právě toho dne nebyl doma manžel. On by mu dovedl lépe vysvětlit jeho nezodpovězené otázky. Objevil se u nás asi po 2 měsících. Přišel s Biblí v ruce. Od mojí poslední návštěvy uplynuly celé 2 měsíce. Po tu dobu jsem denně četl tuto knihu, ukazuje na Bibli. A jestli je pravda to, co jsem tam četl, tak je pravda i to, že neobstojím před tímto Bohem. Jsem netrpělivý, nepoddajný, neposlouchám rodiče. Včera jsem ze vzteku po matce hodil smotané ponožky. Já vím, že to není správné, já to nechci. Já nechci být takový, ale nedokážu se změnit. Od té doby byl ten mladý muž u nás téměř každodenním hostem. Přicházel k nám odpoledne a vedl dlouhé debaty, kterých se zúčastňovala i naše mládež. Hledal intenzivně Boha. Tehdy naše mládež duchovně povyrostla. Bible se jim stala vodítkem pro život a toužili podle ní žít. Když se někomu ve škole nebo v práci něco nepovedlo, čím zarmoutili Pána, přišli k nám a vyznávali spolu s námi své hříchy. Říkali jsme tomu, že chytáme malé lišky, které kazí Boží vinici, protože v přísloví 28.13 je psáno: kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se mu šťastně, ale kdo je vyznává a opouští, milosrdenství dojde.

srdcích nás všech byla Boží bázeň a toužili jsme vést život v posvěcení. V přítomnosti profesora, který k nám docházel už pravidelně, se mládežnické hodiny biblického vyučování málem zvrhly v debatní kroužky. Při jednom takovém sejítí se ozvala Boženka. Od té doby, co pan profesor mezi nás chodí, se mi zde přestalo líbit. Nepozorujete, že už míň zpíváme? Společným modlitbám věnujeme míň času a stále se jenom debatuje? Já těm moudrým řečem vůbec nerozumím. Jestli je pravda, že pan profesor hledá Boha a chce ho najít a poznat, ať ví, že Bůh je ten, který ho už dávno hledá. Může ho poznat ještě dnes. Ať jde s bratrem Sedláčkem do vedlejší místnosti, ať vyzná Bohu všechny své hříchy a pak bude vědět, jestli Bůh je. Zarazili jsme se. Boženka byla moc přímá a někdy až prostořeká. My jsme mu projevovali určitou úctu. Byl to přece profesor naší dcery. Teď nám ale sám vyšel vstříc. Výborně, já to chci zkusit. Já skutečně hledám Boha a chci ho poznat. Manžel s profesorem odešli do vedlejší místnosti. Já s mládeží jsme si klekli do kruhu a jeden po druhém jsme se modlili, aby se Duch svatý profesora dotkl, aby mu připomněl hříchy, kterými zarmoutil Pána, a aby mu dal ducha pokání. Modlili jsme se dokola již po několikáté a profesor s manželem stále nevycházeli. Najednou někdo přerušil modlitby. Nezdá se vám, že ti dva jsou tam už pořádně dlouho? Miriam pohotově odpověděla. To je přece náš pan profesor. To musí trvat dlouho. On má hodně hříchů. Dával nám vždy špatné známky. Neudrželi jsme se smíchy a s chutí jsme se všichni zasmáli. I mně se to vyznávání zdálo jakoby bez konce. Přistoupila jsem ke dveřím a neslyšně jsem je pootevřela. Ale profesor to postřehl. Pojďte, pojďte, sestro. Nechtěla jsem věřit svým očím. Profesor byl vždy zamračený, nezdílný muž. Nyní ale jeho tvář zářila štěstím. Bylo to skutečně tak, jak ta Boženka řekla. Začal jsem vyznávat hříchy. Nejdříve takové ty malé, za které se moc nemusíme stydět. Potom jsem však něco prožil. Poznal jsem, že nemluvím do vzduchu. Tak jsem začal postupně vyznávat závažnější hříchy, ty ošklivé a nejošklivější. A tu mi spadl balvan ze srdce. Poznal jsem, že stojím před Bohem, který mé hříchy vložil na svého syna a mě daroval svůj pokoj. Nyní jsem se stal jedním z vás. Jsem váš Luděk. Od té chvíle se Luděk stal věrným vyznavačem Ježíše Krista. Ve škole o přestávce svolal žáky a vyprávěl jim příběhy z Božího slova a učil je modlit se. Jeho otec byl také profesorem a vedoucím funkcionářem okresní komunistické strany. Velice těžko nesl skutečnost, že jeho syn, jak to sám nazval, se stal fanatikem, že na potkání každému vykládá o Kristu a soustavně chodí do shromáždění mezi křesťany. Prosil manžela, aby jeho syna přesvědčil, že dnes už nikdo v Boha nevěří, že je již dokázáno, že žádný Bůh neexistuje, že Bůh je výmysl lidské fantazie. Manžel se zarazil. Luďkův otec se zamračil. Když nejste ochoten se v této věci podřídit, ponesete důsledky vy i můj syn. Netrvalo dlouho a důsledky se dostavily. Luděk byl postaven před rozhodnutí. Když se zřekne své křesťanské ideologie a už nikdy se nezúčastní křesťanských akcí, nebude s nikým mluvit o Kristu, pak může dále působit na škole jako profesor. Pokud se bude nadále křečovitě držet svého fanatismu, musí školu okamžitě opustit. Bylo to tvrdé. Ale Luděk rozhodně odpověděl. Již dlouho jsem hledal pravdu. Hledal jsem ji ve vědě, v literatuře,
ale nikde jsem nemohl najít to, co mi dal Ježíš. On vlil světlo do mých temnot. V jeho přítomnosti jsem poznal sebe, poznal jsem svůj hřích, svou nehodnost. Pod jeho kříž jsem složil svůj hřích a v jeho krvi jsem dostal plné odpuštění. Ježíš mne učinil Božím dítětem. Ano, Bůh je v Ježíši Kristu mým otcem. Jsem novým člověkem. Staré věci pominuly, protože nový člověk nemá minulost. Neexistuje nic, co by mi mohlo nahradit Krista, proto se ho nemohu zříci. Musel okamžitě opustit školu. Žáci, kteří se zúčastnili jeho modlitební skupiny, mu darovali na rozloučenou knihu s věnováním. Guta cavat lapidem, non vi sed sepe cadeudo. Kapka nerozráží kámen silou, ale tak, že kape ustavičně. Na manžela čekalo vězení. Ohnivé šípy. Byla to šťastná rodinná idylka. Josífek seděl u stolu a připravoval se na biblickou hodinu. Četl si list Židům. Já jsem připravovala jídlo k obědu, když toto blahodárné ticho přerušil hlas zvonku. Josef myslel, že je to někdo z mládeže, když se stupoval po schodech dolů k brance. Když ji otevřel, byl překvapen. Nestál tam nikdo z mládeže, ale červené auto a před ním jeden policista a čtyři tajní, z nich jedna žena. Policista držel v ruce arch papíru a vysvětloval, že má příkaz v našem domě provést domovní prohlídku. Muži vstoupili do bytu. V okamžiku byli páni situace. Vzali židle, postavili si je do řady a poručili, abychom si na ně sedli. Nesměli jsme se ani hnout, ani spolu mluvit. Před nás si sedl policista, který nás hlídal. Miriam, která se svým mužem bydlela ve stejném domě přes chodbu, měla několik týdnů staré děťátko. Musela zde s ním také sedět a nesměla jít ani do vedlejší místnosti ho nakojit. Po delší době dovolil velitel, aby žena, která s nimi přišla, doprovodila Miriam do vedlejší místnosti, aby mohla dítě přebalit a nakojit. Mezitím se muži vrhli na knihovny, které byly rozmístěny po celém bytě. Bylo trapné dívat se, jak neohrabaně zacházeli s knihami, které pro nás byly tak vzácné. Nehybné sezení a mlčení bylo nepříjemné. Odvážila jsem se zeptat, když nesmíme mluvit, smíme aspoň číst? Číst smíte, odpověděl velitel. Na stole ležela má Bible. Přiskočila jsem k ní, abych si ji vzala. Z Biblí v ruce jsem se cítila jistější. Pane Ježíši, dej mi slovo do situace. Otevřela jsem Bibli a můj zrak padl na Joela 2, 21 až 28. Neboj se ze mě, plésej a vesel se, neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své. Nebojte se zvířátka polí mých, neboť se zotaví pastviska na poušti a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydají moc svou. I vy, synové sionští, plesejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem, neboť vám dá déšť příhodný a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní včas. I budou naplněny stodoly obilím a oplývati budou presové medem a olejem. A tak nahradím vám léta, která sežrali kobylky, brouci, chrousti a housenky, vojsko mé veliké, které jsem posílal na vás. Budete zajisté mít co jíst a nasycení soudce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, který učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky. A poznáte, že já jsem uprostřed Izraele a že já Hospodin jsem Bohem vaším a že není žádného jiného, neboť nebude zahanben lid můj na věky.
I stane se potom, že vyleji ducha svého na všeliké tělo a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše, starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Pokračovat v knižce budeme dnes ve 12 hodin 15 minut.

Píseň, která nás provedla od stvoření až po Ježíšovu oběť v podání Hillsong United. Po třetí hodině se dopravíme, ohlédneme za životem Karla Bártha, jednoho z velkých teologů minulého století. V květnu si připomínáme 140 let od jeho narození.

že jsme byli jiní. Při slovách zabudli jsme s nimi. V těch slovách

Třetí hodinou ve vysílání Rádia 7 vás provází Pavel Kol. Přeji také dobrý poslech následující hodinky, kdy začíná pořad Řeka života.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Broňa Procházková vítá v hodině, ve které se vydáme za velkým jménem teologie, za Karlem Barthem, za jeho životním příběhem i myšlenkami. Vykročit do ringu teologie pro mě znamená téměř jistotu, že schytám modřiny. Nicméně, když jsem si chystala scénář tohoto rozhovoru, tak se mi v noci pak zdál velmi povzbudivý sen. Zdálo se mi, jak se svým hostem vstupuji do studia. Otvírám mohutně dveře a těmi dveřmi jsem drcla do knihovny, ze které začala padat bysta Karla Bártha. A ten můj host nejenže držel ty dveře, ale i takovým vzmachem zachytil tu bystu Karla Bártha. Tak tím povzbudivým hostem, který zachrání mé uchopení Karla Bártha, je docent Petr Galus. Petře, vítejte na Rádiu 7.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Budu se snažit chytat všechno, co padá.
0: Přidám představení mého hosta. Docent Petr Galus je z katedry církevních dějin a systematické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a vyučuje obor systematická teologie a teologická etika. Mám to dobře?
1: Máte to dobře.
0: Za jak dlouho od nástupu ke studiu se studenti teologie setkají se jménem Karla Bártha?
1: No, kdybych byl o generaci starší, tak bych řekl, že to je v řádu dnů. V současnosti je to asi v prvních týdnech, ale je to brzy, protože Karl Barth byl velikán. Je to to největší jméno protestantské teologie 20. století, veliký klasik, přes který ho prostě dřív nebo člověk škobrtnout musí, když se začne zabývat evangelickou teologií.
0: Velikán se nerodí na stránkách učebnic, ale někde někomu do něčeho, aniž je tedy známo, že bude jednou velikánem. Tak se pojďme podívat na ten životní příběh jeho. Rámují to data, teď se blízknu, abych také něco přidala, 1886 až 1968, tak si říkám, že ti studenti 86 až 68, že si mohou dobře pamatovat.
1: Jo, to jsou zapamatovatelné čísla, ano.
0: Ještě připodobním tato data z našeho českého ranku. Jeho vrstevníky, dejme tomu, je Karel Čapek z těch literátů nebo Franz Kafka, i když oni umírají tedy výrazně dříve. Tam. Tak se posuňme do Švýcarska. Právě tady se v Bazileji narodil. Do jaké rodiny?
1: Narodil se do rodiny švýcarského evangelického, tedy reformovaného faráře, takže vyrůstal v atmosféře fary a tehdejší takzvané liberální teologie, to znamená určitýho specifického směru, který na přelomu 19. a 20. století měl mnoho příznivců. My se k tomu asi postupem času ještě dostaneme, protože on nejdřív v tomhletom byl vychován a začal tímhletím způsobem svoji teologii provozovat a pak se vůči ní začal velmi výrazně vymezovat. Takže asi bude potřeba rozkrýt, co to ta liberální teologie je, ale možná na začátek jenom úplně ve zkratce. Liberální teologie hodně zdůrazňuje náboženství, nemluví až tak moc ani o Bohu a o víře jako o náboženství, o náboženském prožitku, o náboženském subjektu, o vlastním prožívání víry. Má blízko ke kultuře, má blízko k jakýmsi až psychologické introspekci možná a touhletou cestou se zabývá i těmi základními teologickými tématy, třeba u Ježíše Krista není až tak zajímavé jeho vtělení nebo jednota s Otcem nebo něco takového, ale podstatně důležitější je jeho vnitřní zbožný život a hnutí jeho zbožná, která se údajně odrážejí v evangeliích a člověk se jimi má nechat inspirovat a protchnout. Tak něco v tomhle smyslu, zatím pro začátek liberální teologie. V tomhletom ovzduší Barth vyrůstal a dospělo to k tomu, že sám šel studovat teologii, šel studovat teologii nejdřív ve Švýcarsku a potom na slavných fakultách v Německu, kde potkal celou řadu slavných velkých jmen, která ho různým způsobem formovala. S některými se přel a na některé navazoval.
0: Karla Bártha teď máme na studiích a studuje tedy tu liberální teologii.
1: No, on studuje evangelickou teologii a tam vždycky záleží, jakého učitele člověk potká, jakého zaměření, on jich potkal celou řadu, ale na začátku vyrůstal v atmosféře liberální teologie, která byla výrazně určovaná jmény jako Friedrich Schleiermacher, což byl velikán, jakýsi druhý církevní otec protestantské teologie, té moderní, vedle Karla Bartha, se dneska říká ve zpětném pohledu, anebo Adolf Harnack, slavný církevní historik, který se proslavil svými dějinami dogmatu, tak Harnacka potkal osobně, později si s ním i dopisoval, později se vůči němu taky vymezoval, ale to bych přeskočil.
0: Je tedy úspěšným studentem, který dokončil studium teologie. Co pak?
1: No, pak se z něj stal vikář a farář, to znamená, nabral velmi sebevědomně, jestli se něčím teda vyznačoval, dá se to vytáhnout z jeho mladických spisů, ať už těch, co víme, že psal za studií teologických, anebo potom jako mladý farář, tak se vyznačoval poměrně vysokým sebevědomím, takovým tím přístupem, že teď něčemu porozuměl a teď ví, jak je to správně a teď půjde do toho církevního terénu a tam to bude dělat, tam to začne provozovat. Tomu se nedalo vyhnout, neděli co neděli stoupal na kazatelnu, nejdřív jako vikář v Ženevě, kde kázal na místě, kde kdysi kázával Jan Kalvín, tak to muselo mít velikánskou atmosféru, samozřejmě v té ženevské auditoire. A potom v malé vesničce v Safnvillu u Bazileje a snažil se týden co týden vykládat něco svým farníkům. Sám na to vzpomíná tak, že to bylo víceméně bez odezvy, bez úspěchu a vůbec ho to vlastně neuspokojovalo.
0: A bylo to tím, že on byl tedy ten, jak se patří, studovaný duchovní, ten vzdělanec, který tedy říká, jak je to správně a jak to, že to oni nechápou a oni to nechápali. Čím to bylo?
1: Já myslím, že jim ani neříkal, neměl tuhle tu tendenci říkat jim, jak je to správně. Jako tehdejší liberální teolog určitě víc apeloval na zbožnost, nějakou existenciální emocionalitu, na něco, co by s člověkem zahýbalo. Je potřeba k tomu ale přičíst taky dobu, ve které žil, začínal a mluvil. Ty roky asi 1910 až 1914, tedy těsně před vypuknutím první světové války, což byla doba zjevně jako relativně spokojená, klidná, bez zatím nějakých větších otřesů. A jak už to v takových dobách bývá, teď teda spekuluju, ale dovolím si to, tak když nejsou žádné větší otřesy a člověka nic moc jako netísní a žije se mu relativně pohodlně, tak se těžko káže, protože když lidi nic netrápí, tak se jim těžko něco existenciálního vykládá. Kde jsou lidé spokojení, tam to tak nějak jako pěkně plyne.
0: Karl Barth, ty teologické notové party hraje tedy v zavedeném modu, pak ale dojde k zatřepání. A vy jste to datum už zmínil, 1914. To bylo velké zatřepání, nebo ta následující léta pak, kdy ten opar z toho zdokonalení člověka, že přeci pokrokem se vypokrokujeme kupředu k lepším zítřkům, tak že to tak nebude. Ta světová válka udělala hodně. Zatřepala i tím Karlem Barthem.
1: Zatřásla s Barthem naprosto zásadním způsobem, ale to především v tom smyslu, že si začal klást nově některé otázky, ty zásadní otázky. To, co ho tížilo doposud, totiž jak kázat, jak se to vlastně dělá, jak je to správně, tak to teďka velmi výrazně zesílilo a začalo mu být jasné, že nelze pokračovat v té teologii, ve které byl vychován. Tady někde začíná jeho rozchod s tou liberální teologií, která byla velmi kulturně orientovaná, kulturně prosycená, také proto, že jeho učitelé vesměs válku podpořili, s čímž on se těžko směřoval. Takže u něj se ten otřes projevil tím, že začal hledat, jak se dělá teologie lépe, jinak, aktuálně, vlastně kritičtěji, už ne ze setrvačnosti jakési, ale nově. Ale nepřišel ten otřes v tom smyslu, že by hned a rychle našel nové odpovědi. Tomu vlastně trvalo, dalo by se říct, až do roku 1931. To znamená minimálně 15 let. To, jak se vyvíjel, tak bylo období velkého hledání a posouvání, kdy vyzkoušel různé cesty a různé uličky. Ono totiž rozejít se s tím, v čem jsem byl vychováván, nějak se napřít proti, to se lehko řekne, ale člověk hned si musí říct, dobře, ale kam jsem se teda posunul, kde sám stojím, z jaké pozice já mluvím a co budu těm svým slovutným učitelům, třeba teologickým, tady vykládat, čím jim budu oponovat, co si myslím, že dělali špatně. Takže Barth začal všemožně různě hledat. Chvilku to zkoušel přes politiku, chvíli to zkoušel přes křesťanské sociální demokraty a různé mírně revolučnější skupiny křesťansko-politické, ale nakonec to skončilo tak, k čemu už měl náběh předtím, totiž, že se svým blízkým spolufarářem z vedlejší malé vesnice, který se jmenoval Eduard Turnajsen, ten kolega, že se spolu začali scházet, začali znovu číst teologickou literaturu a Barth se pustil do přesnějšího výkladu, nebo přesnějšího, teď by mě mohl někdo namítnout, že ty barthovské výklady jsou velmi specifické, ale pustil se do výkladu biblických textů a vzešla z toho přelomová kniha, jeho výklad listu Římanům v prvním vydání v roce 1919. To znamená, nebylo to nic upřekot rychlého, trvalo mu to několik let, kdy se scházeli, psal to, diskutoval, ale začalo mu být jasné, že se teologie musí dělat jinak než doposud.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. Tak se pojďme podívat na toto debutové album. Výklad listu Římanům. Jaké jsou hlavní myšlenky? V čem je to přelomové?
1: To, v čem se Barth začal posouvat oproti liberální teologii, byl posun od toho důrazu na lidskou niternost, na lidské prožívání, na jakousi snahu naladit se na vnitřní Ježíšův život, což bylo velké heslo Barthova teologického učitele Wilhelma Hermana z Marburku, tak posunout se tady od toho důrazu na subjekt a subjektivitu, tak jak to měla ráda liberální teologie, naopak k Bohu jako tomu zcela jinému, který je jiný než člověk, je mimo, je naprosto transcendentní, to znamená nedosažitelný, mimo kategorie a je nad, je suverénní, nadřazený, je to ten pán s velkým P, který určuje, počínaje stvořením, i potom určuje, jak to stvoření má vypadat a když to stvoření nevypadá tak, jak má, tak ho také soudí. Takže důraz na tuhletu jinakost a na jakýsi obrat od niterné subjektivity k boží objektivitě, kdybych to měl říct velkou zkratkou. A začátku tam, že je tady hlavně Bůh, který mluví v písmu a mluví vůči člověku kriticky, nenechá si všechno líbit. Už to není takové harmonické kulturní plynutí, jako tomu bylo v liberální teologii, ale na základě světové války, která přinesla vůbec celospolečenský obrovský otřes a uvrhla celou tehdejší Evropu do výrazné krize, jakou tehdy nikdo nepamatoval, tak promítnutí tady tohohle toho i do teologie, která najednou je bouřlivá, je jiná, je kritická a vévodí právě ten zcela jiný Bůh, který přichází se zásadním kritickým slovem do všech takových těch lidských klídků a teplouček, ve kterých má člověk tendenci přežívat s tím, že já přece vím, jak se to dělá, mám to zmáknutý a tudíž mě nic nerozhází. Tak Bůh jako ten, který právě člověka zásadním způsobem rozhodí, rozhazuje, protože je ten zcela jiný, neuchopitelný a zároveň nadřazený.
0: Takový Bůh může vypadat jako odtažitý, jako ten, který člověka rozhodí, ale ten krok v Kristu je ještě jiný. Tam rozhodí a co je ten další krok?
1: No, to ale musíme ještě 10 let počkat. Toto přijde, to přijde a to bude ta definitivní Barthova odpověď nebo jakási platforma, ze které si potom uvědomí, jak teda tu teologii v konečné verzi koncipovat. Ale teď, co se týče listu Římanů, tak jsme právě v období té takzvané teologie krize nebo dialektické teologie, tedy teologie, která velmi výrazně zdůrazňuje, Bůh je Bůh a člověk je člověk a mezi nima není žádný plynulý přechod, tak jak to měla ráda liberální teologie, že člověk může vystoupat introspekcí, ponorem dovnitř nebo správným naladěním, až se může dotknout nějakých božských myšlenek nebo božské sféry, tak tady Barth postavil jednoznačnou přehradu ve svých těchto teologických začátcích. Bůh je Bůh, člověk je člověk a mezi nima právě je přeryv a velikým otazníkem, který Barth ale zdůrazňuje jako otazník, a to je v téhle té době víceméně jeho odpověď. Velikým otazníkem je, jak to překlenout, jak přemostit vzdálenost mezi Bohem a člověkem, s tím, že Bůh je samozřejmě ten, který má navrch. A Barth sám si úplně rady vlastně nevěděl, nebo tohle to zvěstoval jako hlavní, dá-li se říct tu teologa, že zvěstoval, tohle to měl jako svoji programovou tezi, že ta boží jinokost člověka soudí a člověk vlastně ve své mrňavosti si horko těžko může dovolit vůbec o Bohu něco říkat, leč by Bůh sám ho vzal na milost, ale jednoznačnou odpověď nepřinesl. Říká se té teologie taky dialektická teologie v tomhletom období, protože Barth vždycky přišel s tím, že Bůh je takový, člověk je makový a řešením je o tom rozdílu vědět. A dál se člověk musí vydat nebo nechat se oslovit nebo něco takového, ale člověk nemá v ruce žádné nástroje, jak by si Boha přitáhl blíže, ani žádné

0: o Bohu mluvit nedokážeme. O Bohu by vlastně mohl mluvit jenom Bůh sám. A přesto naším úkolem je mluvit o Bohu. Jak to udělat, když je to vlastně nemožný úkol? Odpověď, řešení, no máme vědět obojí, jak to, že o Bohu máme mluvit, tak to, že o Bohu vlastně mluvit nedokážeme a tím vzdát Bohu čest. Taková hezky kalvínská reformovaná pozice, to znamená, pokud hříšnost, tak by to byla ta vlastní nedostatečnost. Neschopnost naplnit svůj úkol, k čemu tady jsem, totiž pravdivě svědčit o Bohu. Tohle to je ten otazník, který mu vyvstal už, když stoupal na kazatelnu jako mladý vikář a farář, a tady si to dokázal velmi pěkně pojmenovat.
1: Jaký byl ohlas na dílo?
0: Ohlas byl překotný, ovšem různorodý. Bárd se stal velmi rychle slavným, ale sám s tím dílem nebyl spokojený, on vlastně velmi rychle začal pracovat na druhém vydání, že to trošku předělá, trošku přepíše. Vznikla z toho úplně nová kniha, druhý list Římanům, který se potom hodně zapsal a ten se cituje jako ten klíčový o 3 roky později, 1922. Ale už na základě toho prvního, té první verze, byl povolán do Göttingen jako mimořádný profesor. Oba ty spisy, Římanům 1 i Římanům 2, vzbudili velký ohlas, pozitivní i negativní. Samozřejmě všichni jeho učitelé, když to četli, tak řekli, no tak takhle ne, takhle to nejde, takhle se to dělat nedá. A proti ním teď stál mimořádný göttingenský profesor Bárd, který ještě přednedávnem byl farář v malé švýcarské vesničce. Nikdy nenapsal disertaci, přestože ji jednu dobu plánoval. Nikdy se nehabilitoval, neměl žádný akademický grady. A stal se z něho mimořádný profesor, který najednou byl postaven naroveň těm svým slavným učitelům, u kterých studoval, a dostal se s nimi do polemiky. Například s Adolfem von Harnackem se dostal velmi výrazně do polemiky, předtím už třeba s Ernstem Trelčem, aby zazněla veliká jména liberální teologie a nejen teologie. Takže ten efekt tady toho nového teologického nasazení, toho radikálního ne, tak jak jsme teologizovali doposud, tak to nejde, musíme jinak znovu, podstatně kritičtěji, a musíme nasadit u Bible, ale tak, aby se ukázalo, že Bůh je ten zcela jiný. To přineslo jako velký otřes a velký dopad, ale možná úplně v největším smyslu na Bárda samotného.
1: Jsme ve 20. letech, Karl Bárd je hvězdou akademického světa, je na univerzitách v Německu.
0: No, ale to jsme možná zase ještě o kousek přeskočili, protože on se stal mimořádným profesorem v Göttingen, měl přednášet nový zákon a dogmatiku nebo systematickou teologii, jenomže jak se to dělá? On byl zvyklý na svoji farářskou práci, on byl zvyklý na biblickou exegezi, na biblické rozbory, takže hodně se zabýval těmihle výklady a nějakými takovými spíš hraničními tématy propojováním teologie a současné situace teologie a politických reflexí, a nabízel několik kurzů na začátku a nikdo tam moc nechodil. Jo. Chodil tam jakýsi kroužek jeho věrných nebo přátel, ale rozhodně se nestal přes noc akademickou hvězdou. Trvalo to, trápil se a musel se sám zaběhnout a začíst do toho, co to znamená dělat akademickou teologii, co to znamená tohleto přednášet a tohleto dokonce vyučovat. Traduje se o něm, nevím přesně, z kterého je to období, ale je to celkem příznačné, že přednášku začal slovy, tak to, co jsem vám říkal minule, to bylo úplně špatně, to si škrtněte a dneska vám to řeknu znovu a lépe. Tak byla to asi i doba, kdy si něco takového člověk zpoza katedry mohl dovolit, ale trvalo mu to. No. Trvalo mu dostat se do toho i získat si to svoje publikum. Podstatně asi víc než to jeho akademické působení mělo ohlas to, že začal být zván jako řečník a začal jezdit různě, především po Německu, a přednášet, takže vešel víc v povědomí. On totiž, tak jak byl farářem, tak zjevně dokázal dobře a přístupně mluvit. On nikdy neměl

0: žádný akademický styl, i když si člověk pustí někde z nahrávek, i na YouTube se něco takového dá najít, i když už starý pán, starý Karl Barth, nahrávky jeho způsobu, jak mluvil, tak je to až komické, jak mluvil strašně výrazně a velmi pomalu, no, ale tak jako mladší asi mluvil trošinku rychleji, ale zjevně byl srozumitelný, byl to analytický typ, dokázal věci dobře rozebrat a potom poskládat dohromady a tím, jak nikdy neopustil určitý svůj farářský tón, tak to vždycky mělo jakousi biblickou, zvěstnou, existenciální rovinu. Někteří říkají, že vlastně ve všech svých textech víceméně jako nakonec káže. To má takový, že to má takový kazatelský styl, ale to mohla být taky něco, co nakonec zaujalo, aspoň v době, kdy tvořil a žil. Poté, to až se dostaneme úplně na konci k ohlasu jeho díla, tak je zrovna tohle to jedna z charakteristik, která mnoho lidí irituje, že Barth nepíše akademicky, ale káže.
1: Získal si ten akademický svět nějak? Nějakou prací?
0: On nic zásadního většího v téhle té době nenapsal, ale vybudoval si pověst spolu s okruhem svých spolu teologů, kteří se k němu přidali a začali rozvíjet tady tohleto nové nasazení teologie kritické, teologie krize. Velká jména vedle něho a Eduarda Turnajzena, toho jeho kolegy farářského, také třeba Rudolf Bultmann, velmi výrazný, později novozákonník marburský, Friedrich Gogarten, nebo Emil Brunner, později jakási dvojka dialektické teologie hned po Barthovi, švýcarský teolog. A tenhle ten směr, jim se podařilo založit jakoby školu nebo směr, tak to zaujalo, takže Barth se postupně stal vyhledávaným řečníkem. Co se týče psaných textů, které by byly v jeho době publikovány, tak těch moc nebylo, nějakou dobu mu to trvalo, než se pokusil o další větší dílo a to byla 1927 jeho první dogmatika nebo první svazek dogmatiky, která ovšem dopadla přesně tak, jak jsem to říkal o té přednášce, že v momentě, kdy ten první svazek, myslím, byla plánovaná třídílna, no, asi teď nejsem jistý, ale v momentě, kdy dopsal ten první svazek a publikoval ho a vydal ho a přišli na to nějaký recenze, tak mu došlo, že takhle ne a že se to musí znova a ještě jinak. No takže ho potom záhy přepsal. Ale do téhle té doby spadá jeho další vývoj i kariérní. On se z Göttingen pohnul dál na univerzitu v Münstru, kde už byl tuším jako řádný profesor, povolaný a tam už začal mít velké publikum, až tak velké publikum, že už musel ten zájem trošku třídit a tam už se z něj stal vyloženě proponent, jakási vůdčí postava nově vznikajícího aktuálního teologického směru. Prostě vešlo ve známost, že Barth dělá něco, co je aktuální, co není jenom opakování těch starých, dobrých teologických škatulek a směrů, ale že to je něco, co hýbe s člověkem, s dobou, co nějak reflektuje.
1: Barth na konci 20. let vytváří nový směr, udává směr. Uh-huh. Jaký ten směr je?
0: Na to si potřeboval především odpovědět on sám a je zajímavé, že na konci 20. let zvláštním způsobem tápe a snaží se tu obrovskou energii kritickou, kterou vložil do začátku svého toho nového teologizování, akademického teologizování, přetavit v nějaký pozitivní začátek, v předvedení toho, jak to teda dělat. Jak vůbec teologii a církev postavit. A z začátku se mu to nedaří. Vždycky něco napíše a pak se od toho odkloní. Až se mu podaří si myšlenky velmi výrazně ujasnit a utříbit za pomoci jiného velikána, který ovšem byl v bratru o 1000 let starší, svatého Anselma z Canterbury, kdy si vzal Anselmův proslogion, to je krátký text, jehož součástí je Anselmův slavný důkaz boží existence, a ten, když promýšlel, tak ho promýšlel dokonce tak, že psal a napsal relativně útlý spisek, který se jmenuje Fides Querens Intellectum, víra hledající nahlédnutí. To je Anselmův program a Barth ho přijal velmi výrazně za svůj. Víra, která hledá nahlédnutí, pochopení, porozumění tomu, čemu věří. A přesně tohle byla logika, která se Barthovi zapsala, a tady té knížce o Anselmovi, kterou sám považuje za svoji z nejmilejších, které se hlásil jako jedné z prvních, tak v téhle té knížce se mu podařilo sformulovat jakýsi program, co to teologie je a jak postupuje. A došel tam ke dvěma, nebo za pomoci tady téhle té reflexe, došel ke dvěma zásadním bodům pro svoji teologii. Jednak teologie je vázaná na prostor víry, a tedy na prostor církve. Teologie promýšlí to, co víra předtím, tedy víra církve, co víra předtím už věří. Teologie je zasazená dovnitř. Není to něco, co by přistupovalo k víře a k teologii a k církvi zvenčí, ale vyrůstá zevnitř jako potřeba víry, která už ví, v co věří. Tohle nepotřebuje zdůvodňovat, protože ví, komu věří, ví, že tady je nějaký Bůh, který se k člověku vztahuje. Potřebuje pochopit, proč tomu tak je a do jaké míry tomu tak je. To je Barthova oblíbená formulace. To znamená, teologie je, on proto používá německé slovo nachdenken, tam je to nach, jako zpětně, po. Teologie promýšlí to, co víra právě už předem věří. Je to takové promýšlení zpětně něčeho, co už tady předem ustaveno je. To znamená, jeho teologie se velmi výrazně pohybuje v rámci víry, v rámci víry církve, v rámci jakéhosi církevního pravověří. K tomu čerpal zdroje už po celá 20. leta, kdy právě četl spisy staroprotestantské ortodoxie, spisy 16. 17. století. Takže mu to vyneslo časem nálepku, že je takový neoortodox, jo, taková jako jakési nové pravověří, kombinované i s tím vlivem, kterou jeho teologie od tohoto momentu, knížka o Anselmovi 1931, měla. A ten druhý důležitý moment, ke kterému došel, bylo to, co jste zmínila už před chvílí, totiž, že uprostřed všeho, a především uprostřed té propasti mezi Bohem a člověkem není prázdno, ale stojí tam postava Ježíše Krista, který je tím přemostěním mezi Bohem a člověkem. A tady se zase mohl chytit starých církevních dogmat, takže to pravověří vlastně tady mohl podtrhnout a rozvinout. A jeho teologie se stala, už byla do značné míry předtím, vlastně už i ta jeho liberální teologie byla velmi zaměřená na osobu Ježíše Krista, ale teď se stala velmi výrazně christocentrickou. Vlastně veškeré teologické mluvení vychází a týká se do značné míry nakonec vždycky osoby Ježíše Krista, ať už Barth mluví o Bohu, tak nakonec skončí u Krista, ať už mluví o člověku, vždycky skončí zase znovu u Krista jako pravém Bohu a pravém člověku, což ti, co ho nemají rádi, mu vytýkali, že to je christomonismus, že to je pořád jenom o Ježíši Kristu a o ničem jiným, až se mu ztrácí z dohledu především člověk jako takový. Myslím, že ta výtka je trošku přehrocená a karikovaná. Barth moc dobře ví, že se nedá mluvit a nemluví pořád jenom o Kristu, ale tenhle ten důraz, že uprostřed stojí Kristus, který tím pádem je odpovědí na tu otevřenou propast dialektiky. Tam je Bůh, tady je člověk, co s tím nevíme, musíme vědět o obojím. Teď Barth řekne ne. Uprostřed stojí Ježíš Kristus, který ukazuje, že člověk a Bůh jsou jakési paralely, jakési rovnoběžky. Barth se posouvá od té rozervané dialektiky k pozitivní a podstatně harmoničtější analogii, tak to formulují někteří klasici barthovského bádání. Ve víře člověk, ve víře v Krista, člověk vidí, že skrze Krista si člověk a Bůh odpovídají. A tak to má být. Není to kvůli tomu, že člověk by byl tak dobrý, není to kvůli tomu, že Bůh by byl tak jednoduše sám o sobě uchopitelný, je to kvůli tomu, že člověk a Bůh se setkávají v Ježíši Kristu.

0: Na Rádiu 7 si Broňa Procházková povídá s docentem Petrem Galusem o životě i myšlenkách Karla Bártha. Máme tu Bártha, který vydal to své debutové album v Listu Římanům, v tom komentáři k Listu Římanům. Máme tu Bártha, který, řekla bych, vydal album, tu práci o Anselmovi, která získala, alespoň z jeho strany, by získala ocenění Anděl. A od těchto myšlenek, od těchto prací se pojďme posunout k jeho životnímu příběhu. Pojďme nastínit, kde se pohybuje ve 30. letech. To jsou dramatická 30. léta. Německo ve 30. letech. Tam se dějí velké změny. Uh-huh. Jak je prožíval Bártha?
1: Možná to zarámuju ještě jednou poznámkou, protože to zaznít musí. Tím, že v té knižce o Anselmovi, která je asi nejvědečtější vlastně, našel ten svůj teologický program, tak konečně mohl začít psát tu svoji velkou dogmatiku. A začíná 1932 psát svoji církevní dogmatiku. Ne nadarmo se jmenuje církevní dogmatika. Je to dogmatika vyrůstající z církve, psaná pro církev, je to jakoby dogmatika zevnitř dovnitř, i když on by asi sám měl ambici větší, ale myslím, že se to takhle charakterizovat dá. Rozvedl si to jako pětisvazkové dílo, nedokončil to a celý zbytek života už na tom pracoval a psal. Má to kolik? 13 svazků a rejstřík, takže celkem 14 je to zabalený do bílého přebalu, do bílé vazby, takže se tomu říká někdy bílá velryba, protože když si to postavíte do poličky vedle sebe, tak je to fakt tak dlouhý, velký a jsou to stovky a tisíce stran. I tam je nějaký vývoj v tom, ale tohle to je věc, proto to zmiňuji tak na začátku, která ho teďka už pořád provází. To už v jeho životě nebude jinak, prostě průběžně pracuje a doplňuje další a další svazky, které jsou stále tlustší a tlustší tady do téhleté bílo-velrybové řady a zároveň prožívá ty otřesy 30. let. V roce 1930 přichází na nové působiště, na 4 roky přichází do Bonu, kde má k sobě svoji už věrnou v mnoha smyslech toho slova věrnou osobní sekretářku, osobní asistentku Charlotte von Kirschbaum a píše, je brán za velmi výrazný hlas učitele církve a začíná se potýkat s nastupujícím nacismem, který začíná kritizovat, stejně jako ty křesťanské proudy v církvi, které si s nacismem zavdali a snažili se najít nějaké paralely křesťanství a nacismu. Bártovi bylo celkem jasné, co se rodí a postavil se výrazně proti, založil celou časopiseckou řadu, jednu, kde psali s kolegy aktuální texty a je autorem velmi významného kratilinkého textu z roku 1934, který vznikl na vyznavačské synodě Německé evangelické církve v Barmen, takzvané barmenské teze nebo barmenské vyznání, kde v 5 jasných tezích se odmítá jakákoliv ideologie s tím, že jediným pánem, který může člověku mluvit do života, je ten nebeský pán, je Kristus a toho jediného je potřeba poslouchat a žádné jiné pány ne a to platí pro jednotlivce i pro církve. Což všechno dohromady, podtrženo, sečteno, přispělo k tomu, že Bártha byl ještě v roce 1934 suspendován, dostal zákaz přednášek a v roce 1935 předčasně penzionován. To znamená
0: vypovězen.
1: Byl poslán do důchodu a jemu bylo 49. To je hodně předčasný důchod. Bártha zvažoval, co udělá, chtěl zůstat v Německu, ať Švýcar, ale nakonec odešel a už zůstal po celý zbytek života na teologické fakultě univerzity v Bazileji, tedy vrátil se do svého rodného Švýcarska a odtamtud potom psal a po druhé světové válce zase znovu jezdil.
0: Tak pojďme na to velké dílo, na toho gigantického 3hodinového Handlova Mesiáše, na tu církevní dogmatiku. Je to velmi rozsáhlé dílo, obsáhlé, píše ji během 30 let, ano, přes 30 letí. Jaké jsou hlavní myšlenky, nebo možná ještě lépe nějaká struktura toho díla?
1: Ta dogmatika má 4 části, jakousi úvodní, pak je učení o Bohu, potom je učení o člověku a stvoření, pak je učení o smíření a poslední měla být eschatologie, tedy učení o vykoupení a posledních věcech, ale z toho 5. dílu nenapsal nic. Každá tady z těch sekcí má několik poddílů, jo, aby to dalo dohromady těch asi 13 nebo 14 svazků i s rejstříkem. A dali by se mezi těmi centrálními tezemi vidět teze, které v sobě mají nějak zárodky toho Barthova předchozího myšlení, co je potřeba mu přičíst jako velikánský kredit, je to, že přišel s renesancí trojiční teologie, která byla taková zaprášená, zapomenutá, liberální teologie si s trojicí vůbec nevěděla rady, protože liberální teologie pojímá z pravidla Ježíše Krista víceméně jako člověka nadaného duchem, ale nikoli jako pravého Boha a pravého člověka. Barth s tím svým pravověrným nasazením, tím, jak se začetl a etabloval se v tom křesťanském pravověří, tak velmi výrazně znovu oživil teologickou myšlenku Boží Trojice. A ta myšlenka Boží Trojice je v pozadí celé jeho dogmatiky. Dneska už to možná nezní jako taková pecka, myšlenka Boží Trojice tehdy celkem byla. Protože do té doby byla trojiční teologie považovaná za takový povinný teologický cvičení, který nějakým jako studenti musí projít, ale praktická využitelnost veškerá žádná. Tak Barth svojí dogmatikou tohleto znovu postavil jakoby z hlavy na nohy. Ta jeho teologie, jak už jsem říkal, velmi výrazně vychází od osoby Ježíše Krista, protože to je ten bod, kde si můžeme dovolit mluvit o Bohu, protože Bůh se takhle zjevuje nám a zjevuje se po lidsku, zjevuje se jako člověk a to nám dává možnost o Bohu mluvit, když on tedy sám se tímhletím způsobem zjevuje. A poslední důležitá věc, kterou chci zmínit a se kterou Barthova teologie stojí a padá, je převrácení toho tradičního pořadí, že nejdřív člověk musí poznat svůj hřích a je potřeba ho dovést k poznání hříchu a vyznat svůj hřích, aby mu pak mohlo být zvěstováno evangelium. Barth tohleto schéma obrací a říká ne, nejdřív je tady ten pozitivní příslib milosti v Kristu a teprve v tomhletom světle může hříšník poznat sama sebe jako hříšníka, svůj hřích, jako opravdu hřích. Bez Krista to nejde, jenom z krásných modrých očí svých vlastních v zrcadle si to člověk nevyčte. Potřebuje na to právě to kritické slovo zvenčí, ale to kritické slovo zvenčí přichází k člověku jako ospravedlnění, jako evangelium a teprve v jeho světle, v tomhletom ostrém světle toho evangelijního reflektoru je možné vidět, kam až ten hřích sahá, jak je hluboký. To znamená, pokud člověk poznává ve světle evangelia svůj hřích, poznává ho jako ten hřích, za nějž Kristus už zemřel minulý čas. Už se to stalo. Tohle důležitý pořadí, nejdřív je evangelium a potom je poznání hříchu a hříšnost. Začíná se tím, že Bůh se zjevuje. Bůh se zjevuje jako pán, to je centrální teze církevní dogmatiky, ze které se Barth snaží všechno ostatní rozvinout. Bůh se zjevuje jako pán v Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je ten, kdo byl paradigmatickým způsobem vyvolený Bohem k tomu, aby vykonal to, co vykonal, a zároveň byl paradigmatickým způsobem ten zavržený, v němž byl odsouzen veškerý lidský hřích, a proto s touhletou událostí v zádech my můžeme vycházet teologicky od naděje, od toho pozitivního, od toho Božího ano člověku. A ve světle toho ano můžeme potom o to ostřeji vnímat i ne vůči lidskému hříchu.
0: Děkuji za tohle přiblížení aspoň některých myšlenek církevní dogmatiky a je mi jasné, že je to tak rozsáhlé dílo těžko vměstnat do pár chvil. Jaké je to dílo? Je to přístupné čtení? Jakým píše jazykem?
1: platí to, co jsem řekl už pro ta jeho 20. léta. Bart nikdy neměl akademický jazyk, vždycky to byl jazyk spíš kazatelský. Je poznat, když se dostane lidově řečeno do jakési ajfru nebo do varu, že začne víc a víc kázat. On když kázal už jako mladý, tak ta jeho kázání měla 3/4 hodiny. To nebyly krátké útvary, to byly celkem dlouhé útvary. Tak ta jeho církevní dogmatika je ještě delší a ještě delší. Něco se tam promítá i z toho jeho dialektického období. Bůh je takový, člověk je takový a co my s tím? Protože rád postupuje takovým jakýmsi trojkrokem. Nejdřív řekne A, potom řekne B, pak se to snaží nějak dohromady dát, že platí A i B. Ano, ale vlastně se to musí rozlišovat. Někdy to zamotá hodně, takže ten, kdo tam něco hledá v tom jeho textu, tak to tam vždycky najde. Jenom si není jistý, jestli je to ta poenta, nebo jestli je to nějaký mezikrok. Je to tak tlusté i proto, že Bart velmi výrazně se vyrovnával taky s biblickými texty. Je to protkané biblickými exegetickými pasážemi, výklady biblických míst, na tomu velmi výrazně záleželo. A zároveň se vyrovnával taky s dobovou teologickou literaturou, takže jsou tam jakési referáty a polemika s aktuálními spisy. Tohle je psaný menším písmem, tyhle ty exkurzy petitové jsou někdy velmi dlouhé, a mají často trošku jiný ráz, jiný zvuk, jiný charakter, protože ty mu připravovala ta jeho velmi věrná sekretářka Charlotte von Kirschbaum, tak je to na tom, je ta jako její taková preciznější, velmi sečtělá a přestože ona nebyla akademička, zdravotní sestra, tak přece jakýmsi duchem akademičtější texty, tak je to tam poznat. Takže Bart se čte pěkně. Profesor Štefan, největší znalec Karla Barta u nás, říká, že čte Barta v prvé řadě jako beletrii, jako krásnou literaturu, protože ano, i takhle se to asi dá číst. Ten, kdo z toho chce něco vytáhnout, co si teda Bart myslí a k čemu dojde, tak musí strávit hodně času, než se tím pročte. Takže se to čte se to hezky, ale vlastně obtížně.
0: Dobrá, kdyby se někdo chtěl začíst do textů Karla Barta, tak čím by měl začít?
1: No, to je vlastně velmi jednoduché k zodpovězení, protože těch do češtiny přeložených textů je vlastně relativně málo a jsou to ty, které jsou relativně přístupné. To, co se doporučuje většinou, je Uvedení do evangelické teologie, což je jeho labutí píseň. To byla jakási poslední přednáška, kterou měl, taková souhrná o tom, co všechno, o čem všem evangelická teologie pojednává, co všechno zahrnuje. Je to velmi přístupný text, takový krásně bartovský, taky tam svým způsobem káže nebo mluví velmi existenciálně, zaníceně ke studentům, začínajícím studentům teologie, to vyšlo česky, Uvedení do evangelické teologie, anebo jeho přednášky, které pojal jako výklad apoštolského vyznání víry, to se jmenuje Krédo nebo základní nárys dogmatiky, vyšlo to pod názvem Základy dogmatiky v češtině, tak tohle se dá. Ten, kdo by chtěl trošku víc zabřednout do Bartova myšlení a vyrovnávání se s dědictvím, které si v sobě nesl, tak protestantská teologie 19. století je velmi zajímavé, hutné čtení, kde Bart provází po jednotlivých velkých postavách jeho předchůdců a vyrovnává se s nimi velmi současně a kriticky samozřejmě. A myslím, že o moc víc z toho v češtině není. Možná by stálo za to ještě přidat 7 kratších textů, které jsme přeložili s Janem Štefanem ve svazku s názvem Boží božství a boží lidství. To je 7 přednášek z různých etap Bartova života, tak i tím se dá začít.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. Nechtěla bych minout představení závěru Bartova života. On je tedy působí jako v té akademické sféře, ale působí i nějak společensky?
1: Působí ekumenicky hodně. Podílel se na vzniku Světové rady církví. Za druhé světové války se proslavil i jedním takovým polopolitickým aktem, kdy napsal dopis Josefu Luklu Hromádkovi, přednímu představiteli protestantské teologie u nás, a napsal mu, že český národ nebo český voják má plné právo se bránit se zbraní v ruce. Nebyl žádný pacifista v tomhletom, ale jednoznačně povzbudil k ozbrojenému odporu proti Hitlerovi, což určité církevní kruhy se velmi rozrušilo až nakrklo, ale ten dopis se stal slavným a velmi diskutovaným a pro křesťanský kruhy u nás za druhé světové války byl velmi, velmi důležitým povzbuzením, ale jinak tak se Barth společensky zas tak nějak zvlášť neangažoval. On zůstal tím teologem na pomezí teologie, církve, ekumény. Tam psal, přednášel, pak už i méně cestoval k závěru života, lidé jezdili za ním. On byl magnet, který hodně táhnul a taky vychoval celou řadu žáků, kteří ten vliv táhli dál. Těch výrazných, kteří se na něj odvolávají, tak jednoznačně Eberhard Jüngel, což je luterský teolog, který zemřel, není to zas tak dlouho, 8 let tuším, Jürgen Moltmann, který zemřel loni, jestli to říkám správně, Wolfhard Pannenberg, to je takový trojlístek té další generace německých teologů, ten zemřel asi před 10 lety. Ti všichni se s Barthem nějak utkali. Pannenberg nebyl přímo jeho žák, ale velmi výrazně s ním pracuje a odvolává se na něj. A potom jeho žáci rozesetí různě po světě. Měl své žáky ve Francii, měl své žáky v Británii, T.F. Torrance třeba. Možná by se ještě dalo přidat stručně to, jak to s Barthem, nebo s jeho teologií a vlivem pokračovalo dál, protože on umírá 1968, to je přece jenom už jako před dlouhou dobou. Řada těch věcí, o kterých jsme se tady bavili, je 100 let stará, to už je hodně. To znamená, už proběhlo několik dalších generací, které tuhletu teologii zpracovávaly a taky se velmi výrazně proměnila společenská a politická situace ve světě. K závěru svého života byla Barthovská teologie naprostým hegemonem. Ovládala velmi výrazně evropský prostředí, tam, kam zasáhla, tam to nějakým způsobem ovládla. Asi proto, že byla velmi církevně využitelná, církevní dogmatika to byla velmi biblicky založená, což konvenovalo a měla takový existenciální zvěstný jazyk. Ovšem, po Barthově smrti přišla celkem značná opozice. Ten vliv samozřejmě dozníval, nebo se pokračoval dál v Barthových žácích, ale začala se vytvářet taky proti Barthovi opozice, částečně jako obnovení liberální teologie, kterou on svým působením potlačil. U nás dlouho barthovská teologie převládala taky někam až do 0. let 21. století. To byl pořád hodně Barth, proto jste se naprosto správně ptala, kdy se student s jeho jménem u nás setká, ale suma sumárum je vůči Barthovi aktuálně v teologii jakýsi odstup. Samozřejmě jsou lidé, kteří se jim zabývají a kteří se snaží ty jeho důrazy rozvíjet, ale doba se posunula a teologii už nelze dělat vyloženě jenom jako církevní teologii, zvláště v takových zemích, jako jsou české země, kde ta církevní rezonance je 0,001% obyvatel, tak to nemá smysl a nedá se s tím moc pracovat, takhle teologii postavit, takže ten další vývoj přinesl jakýsi popud ještě se posunout někam dál a vzít si z Bartha to dobré, ale rozhodně ne úplně všechno. Barth se stal sám předmětem historického zkoumání a v současné době zas tak recipovaný není, protože na povrchu jsou ty charakteristiky, o kterých jsem mluvil. Ono to není moc akademické, ono je to takové hodně kázací a když člověk přijde s tímhletím existenciálně kázacím tónem na půdu, která není primárně církevní, protože to církevní pozadí jsme široka ztratili a zvítězila sekularizace do značné míry, tak to spíš provokuje, než by to zaujalo. A takhle je Barthova teologie leckdy vnímána a proto taky do značné míry odmítána.
0: Myslíte, že to bude jiné, když prožijeme nějaké zatřepání?
1: Myslím, že ta Barthovská teologie už se nevrátí, ale je z něj pořád co si brát. stojí za to se jeho texty zabývat. Už je napsána celá řada sekundární literatury o tom, takže se ví, dá se říct, co jsou jeho silné stránky, co jsou jeho slabé stránky, co jsou jeho dobové stránky, které se nedají dneska jedna ku jedné přetahovat do naší doby. Stal se z něj takový moderní církevní otec a tak, jak to s církevními otci bývá, je to prostě dobrý materiál pro to, aby se člověk na tom něco naučil a pokusil se postavit na svoje vlastní nohy. Já jsem to tak aspoň měl, takže já jsem mu za tohle to dost vděčný. Přestože jsem své bartovské období už tak jako překonal a posunul se dál, takže nejsem žádný ryzí bartián, ale vděčím mu za hodně a jsem rád, že jsem se jim zabýval.
0: Kterou myšlenku vy osobně pro sebe berete z Bárta, vyzdvihujete, podtrhujete?
1: Tak já jsem je vlastně zmínil. To, co jsem zmiňoval, že bylo důležité pro něj, je důležité i pro mě. To, na čem stojí jeho církevní dogmatika, pro mě je extrémně důležitý to christologické východisko, to, že se vychází teologicky od Božího zjevení v Ježíši Kristu. V tomhle tom jsem se u Bárta naučil hodně. A stejně tak ten důraz na to, že poznání Boží milosti předchází našemu poznání svého vlastního hříchu. To mně přijde, že je velmi trefné a genuinní rozvedení reformační teologie, kdy Bart viděl něco možná ještě lépe než reformátoři tehdy sami.
0: Děkujeme za to, že jste nás vzal za Karlem Bartem. Děkujeme za váš čas a za to, že jste byl hostem na Rádiu 7. Děkujeme.
1: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Hostem Broni Procházkové byl docent Petr Galus. Tak si říkám, že ten můj sen s tou padající bistou a její záchranou v podobě hosta byla pravda.

Od narození Karla Bárta uplyne v těchto dnech 140 let. Další řeka života nám přinese ve středu v 10 hodin příběh Evy Melmukové za Šecí. Ladíte noční vysílání Rádia 7 v pátek 8. května. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Za chviličku, za čtvrt hodiny, se dostaneme v dotecích k nerozlučnému vztahu. Provede nás jím Charles Stanley a do té doby je připraveno několik písní. Můžete u nich spočinout, přemýšlet o vztazích, o tom, kdo je Bůh a co pro nás dělá.

0: Dotýkat se lidských životů Božím slovem. To je biblické vyučování Charlesa Stanleyho. Už ve Starém zákoně se dovídáme o tom, že Bůh lidi miluje. V Janově evangeliu 16. kapitole čteme: Vždyť Otec sám vás miluje. A první Janův list 4. kapitole jasně vyjadřuje, že Bůh je láska. Takové verše a mnohé další více než jasně sdělují, že nás Bůh má moc rád. Pravda však je, že tomu mnoho lidí nevěří. Až příliš často na nás doléhají problémy a trápení a my si z toho vyvodíme závěr, že Bohu na nás nezáleží. Dnes nám doktor Stanley připomene, že důkaz o Boží lásce nenajdeme, když se budeme dívat na okolnosti. Najdeme ho při pohledu na kříž Ježíše Krista. Čte Pavel Hromádka.
1: Existují věřící lidé, kteří opravdu kdesi hluboko v srdci vědí, že je Bůh miluje. A přesto to nějak nejsou schopni zpracovat a opravdu prožívat. Možná je to proto, že vás už od dětství učili, že vás Bůh miluje, a tak jste si řekli, ano, vím, že to tak je. A čtete v Bibli o tom, že Bůh je láska, a zase řeknete, ano, tak to je. Když pak ale přijde na to opravdu tu lásku prožívat a radovat se z ní, nebo opravdu a celým srdcem cítit, že vás Bůh miluje, jako kdyby se objevila propast mezi tím, co víte, a tím, co cítíte. To, co víte, je záležitost vaší mysli. A co prožíváte, to je záležitost vašeho každodenního života. Tak to bývá u většiny lidí, i u mnoha věřících. Když pomyslíte na tu spoustu lidí na světě, kteří nemají ani potuchy o tom, kdo je Bůh, a přitom jim ani na mysl nepřijde, že je to Bůh lásky. A kromě toho je napadá, že jestli je kdesi daleko a má nás rád, jak z té dálky svou láskou do mého života dosáhne právě ve chvíli, když lásku potřebuji. Nebo když prožívám něco těžkého a potřebuji naději nebo aspoň trošku povzbuzení. Tady vidíte, že nevěřící člověk mívá spoustu dobrých otázek. Teď se spolu podíváme, co nám o tom říká epištola Římanům 8. kapitola. Bůh vás miluje vždycky a za všech okolností. V té kapitole se ale dovídáme i to, že Bůh miluje nejen věřící, ale že je to Bůh lásky. Bible říká, že Bůh je láska. To znamená, že je to jeho přirozenost a podstata jeho charakteru. K jeho bytosti nedílně patří milovat. Navíc on pro svou lásku neurčuje žádné podmínky, ale miluje naprosto beze všech podmínek. A není to tak, že by miloval jen někoho, ale miluje všechny lidi. Jedná se všemi stejně? Ne. A ani to o sobě netvrdí. Zachází se všemi lidmi podobně? Ne. A miluje nás bez podmínek? Ano. Mohu prožívat jeho lásku? To tedy mohu. Takže bez ohledu na to, jak moc nás Bůh miluje, je to naše reakce na jeho lásku, na které záleží, jestli tu lásku prožíváme, jestli se v ní potěšujeme a jestli se z ní radujeme a jestli umíme sklízet dobrodění jeho lásky. Jde tady o mou reakci. Není to vůbec otázka toho,

vybudoval vztah s námi. To znamená, že on svou ruku napřáhl k nám dolů a vytáhl nás z naší hříšnosti, zachránil nás ze hříchu a přitáhl si nás do osobního vztahu se sebou samým. Mnohým, kteří přijali Ježíše Krista za svého spasitele, nikdy nedošlo, že se jedná o osobní vztah a že to má být dokonce blízký a důvěrný vztah. A tak pravidelně přicházejí uličkou v kostele či modlitebně a vstupují do církve s představou, že o to se v náboženství jedná, že to je křesťanství, že o to jde v křesťanské víře. Stát se členem církve nebo se nechat pokřtít v baptistériu či pokropením. O nic z toho ale ve skutečnosti nejde. Jde o osobní vztah s Bohem. A pro ten se musíme narodit znovu. Proto se stáváme novým stvořením v Kristu. Proto všechno začne být nové. Proto spasení a odpuštění hříchů umožňuje Božímu duchu sklonit se k hříšnému člověku, přitáhnout si ho k sobě a obnovit ho. Je to vztah. A byl bych rád, kdybyste si v textu 8. kapitoly listu Římanům, který jsme si četli minule, všimli, že tady jde nejenom o vztah, ale dokonce o vztah lásky. Stojí na lásce. Láska ho celý proniká. Je to Bůh, který nás miluje. Na chviličku se nad tím zastavme. Když se zamyslíte nad svým životem a každým jeho aspektem, můžete najít něco, co Bůh přehlédl? Za prvé, postaral se na Golgotě o náš hřích. Jsme Boží děti, kterým je odpuštěno. A nejen to, ale máme Pána Ježíše, který sedí po Otcově pravé ruce a tam se za nás přimlouvá a přináší nás před něj jako ty, za které bylo zaplaceno jeho zástupnou smrtí. A navíc v nás má svého ducha, který v nás žije, uschopňuje nás a zmocňuje ke křesťanskému životu. Přátelé, možná vůbec nejste věřící. A tak si myslíte, kde pak těmhle věcem já přece nevěřím. Víte, co říká apoštol Pavel v Římanům 2. kapitole? Kamarádi, rozhlédněte se kolem sebe. Podívejte se na svůj zdravotní stav. Máte kde bydlet. A máte i co na sebe. Máte práci. A v životě se vám odehrává mnoho dobrého. Takže máte za co být vděční. Máte i rodinu. Kde si myslíte, odkud se to všechno asi vzalo? Je to jen z Boží milosti a jeho milosrdenství. A to všechno je tak ne proto, že byste si to zasloužili, ale proto, co dělá Bůh. Vy sami nejste toho všeho zdrojem, protože Bůh by vás z toho všeho mohl vyřadit ve zlomku vteřiny. Mezi dvěma tepy srdce můžete umřít. Nemáte v životě vůbec nic, čím si můžete být jisti, ani jednu jedinou věc. Tento Bůh, který k vám byl tak štědrý a dobrý, byl takový proto, že se snaží vás k sobě přitáhnout, abyste mohli pochopit zdroj všeho dobra. Pak pochopíte, že život se vším, co nabízí, nestačí. Bůh si vás chce uvést do vztahu, o kterém ví, že jakmile do něj jednou vkročíte, budete mu už navždy děkovat za to, že vás zachránil před vámi samými. To je Bůh, který svým dětem vyjadřuje lásku. A přestože jste nevěřící, co myslíte? Miluje vás Bůh? To tedy ano. Možná si myslíte, když mě tedy tak miluje, proč dělá to a ono? Protože čeká, že uděláte to nejdůležitější rozhodnutí svého života. A to je spolehnout se na něj v otázce odpuštění hříchů, tím, že přijmete Ježíše Krista, jeho syna, za svého spasitele a zachránce. Myslíte si, že vám Bůh splní každé přání, když jste odmítli sám život? Kdepak? Poslechněte si, co o tom říká Pavel. Tady je důkaz a Pavel se ptá, kdo by to mohl popřít. Vyjadřuje to v podstatě takto, v už zmíněné 8. kapitole Římanům. Kdo může popřít, že Bůh je s námi? Když právě řekl, že nás předurčil, vyvolil a vybral ještě před založením světa. Kdo tedy může vznést nějaké obvinění proti Božím vyvoleným, když Ježíš je můj advokát u Otce a tam mě obhajuje a přitom má v ruce všechnu moc a autoritu?
Kdo může proti mně něco říct, když svrchovaná a konečná autorita celého vesmíru

míru je mým právníkem, obhájcem a obráncem. On je také mým prostředníkem a vyjednavačem. Je to můj advokát před Bohem, nebeským Otcem. Proti tomu se nemůže postavit nikdo. A to ještě není celé. Byli jsme vybráni a máme přímluvce, který je Bohu po pravici. A ten říká, Bůh vás miluje. Chci vám teď sdělit, proč tomu věřím. A jsem přesvědčen, že i Pavel musel takhle nějak přemýšlet. Řekl, věřím tomu ze tří důvodů. Za prvé, znám Boha z Bible. Znám skutečného Boha a jeho charakter. Vím, že jeho charakter je v podstatě láska. To druhé, proč jsem o tom přesvědčen, je, že přesně toto Bible učí. Samozřejmě tím tehdy měl na mysli Starý zákon. Protože to je přesně to, co učí Boží slovo. A to třetí, proč tomu věřím, že Bůh nás vždycky a za všech okolností miluje, je i moje osobní zkušenost. Zažil jsem to. Vyzkoušel jsem si to. Teď si prosím najděte druhý list Korinským 11. kapitolu. A jestli si myslíte, že máte za sebou něco těžkého a že jste prošli utrpením a strádáním a máte za to, že vás Bůh nemá rád, protože dovolil, abyste to prožili a aby to na vás dopadlo. Jestli si myslíte, že kdyby vás Bůh měl rád, že by nedovolil, aby se to stalo, pak chci, abyste si vyslechli několik biografických skutečností člověka, který tvrdí, že vás Bůh miluje. Máme před sebou člověka, který prožíval velké těžkosti a trápení v době, kdy toto psal do Říma. Poslechněte si, co říká. Začneme veršem 23. v 2. listu Korinským, 11.23. Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně. Já tím víc. Namáhal jsem se usilovněji. Ve vězení jsem byl vícekrát. Ran jsem užil do sytosti. Smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl 5x odsouzen ke 40 ranám bez jedné. To by hned tak někdo nepřežil. 3x jsem byl trestán holí. Jednou jsem byl kamenován. 3x jsem lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. A teď se vás zeptám, kdo z nás by asi v takové situaci řekl, páni, Bůh mě miluje. Většinou bychom asi prohlásili, Bože, kde jsi? Kde jsi? I apoštol Pavel mohl ve své tělesnosti říct, pane, zachránil jsi mne na cestě do Damašku, dal jsem ti celý svůj život, jsem tu, abych kázal evangelium proto, aby mohli být zachráněni i další lidé, aby se jejich životy mohly proměňovat a oni říkají, že celý svět je nohama vzhůru. Jestli mě opravdu miluješ, proč mě tím vším provádíš? Vždyť jsem ti odevzdal celý život. Kdybys mě opravdu, ale opravdu miloval, tak bys tohle nedopustil. Kdo z nás by po třetím ztroskotání uměl říct, pane, děkuji ti za to, že mě miluješ tak, jak to děláš? Myslím, že by nás nic takového ani nenapadlo. A teď se vrátíme do 8. kapitoly Římanům. Tam Pavel mluví v tomto smyslu. Teď vám řeknu, co si myslím. Tady je pravda. A Bůh nám o ní poskytl všechny potřebné důkazy, které potřebujeme. Teď bych vám rád řekl, jak to skutečně cítím. Teď verš 35. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení, to znamená všechny druhy těžkostí a trápení, to prožil. Nebo úzkost, toto slovo popisuje situace, kdy je člověk zahnán do kouta v těsném prostoru, kde nevíte kudy kam a jak z toho ven. Také to zmiňuje pronásledování, to znamená všechno, co vám mohou udělat lidé. Dál mluví o hladu, nahotě, nedostatku, ekonomických problémech a podobně. Nebo nebezpečí. Všechny možné druhy ohrožení. A meč. Když mluví o meči, tak tím většinou myslí Řím a co jeho vláda může způsobit. Přitom všem říká, kdo mě může odloučit od Kristovy lásky. Může to být snad něco z toho? Všichni jsme určitě aspoň něco z toho zažili na vlastní kůži. A apoštol se ptá, co z toho mě může odloučit od Kristovy lásky? Když se vás zeptám,
Co jste kdy v životě zažili, co vás odloučilo od Kristovy lásky? Ne to, co jste si mysleli. Ani to, co jste cítili, ale podle pravdy Božího slova. Co vás kdy oddělilo od Kristovy lásky? Můžete se postavit a říct mi, co to bylo? Nic. Vůbec nic. Co tedy Pavel říká dál? Dochází k následujícímu závěru. 36. verš. Jak je psáno? Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Pavel tím říká, tohle jsem prožil, to jsem prošel. A tady je mé přesvědčení. Verš 37. Ale v tom všem, to znamená v úzkosti a pronásledování, v trápení, hladu, nedostatku oblečení, v nebezpečí a pod mečem, v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. No dobrá, kazateli, zní to dobře, ale nějak nemohu říct, že bych tomu věřil. Víte, proč tomu nevěříte? Protože nejste ochotní podívat se na to z Božího pohledu. Když se dostaneme do nebezpečné situace a všechno se kolem nás rozpadá, kolabuje a řítí, říkáváme, slavně vítězíme, sotva se udržím na nohou tam, kde jsem. Proč? Protože vás Bůh opustil? Protože vás přestal mít rád? Protože z toho vycouval? Protože se ztratil? Nebo má snad moc práce? Protože právě neposlouchá? Ne. Ale protože se do vás pustil Satan a vnutil vám pochybnosti. Protože v tu chvíli posuzujete Boha na základě svých pocitů, své bolesti a toho, co si o Bohu myslíte, že by měl v našem životě dělat. Přitom nemůžete oddělovat jeden biblický text od jiného. Verš 28 je o tom, že Bůh to dělá tak, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. Těm, kteří jsou povoláni podle Boží vůle. To známe, že ano. Když se tady ocitnu v těžkostech, opustil mě snad Bůh? Ne. Když zakusím pronásledování, přestal mě snad Bůh milovat? Ne. Co to tedy dělá? Dělá přesně to, co celou tu dobu říkal. Jako kdybych vás teď zase slyšel. Chceš mi snad namluvit, že když se ocitnu v presu a něco v životě potřebuji, když procházím těžkostmi a trápením i bolestí a přitom se cítím tak bez naděje, chceš mi snad namluvit, že to všechno pořád Bůh ovládá? Ano, ovládá. Chceš mi snad tvrdit, že když nejvíc trpím, že mi tím Bůh vyjadřuje svou lásku? Ano, ano, a stokrát ano. A tady mám proto dokonalý důkaz. Stalo se to před víc než 19 lety. Apoštol Pavel toto všechno prožíval. A poslechněte si, jak se o tom vyjadřuje. Slavně vítězím skrze Ježíše Krista, který mne miluje. Kdyby Bůh tohoto muže neprovedl těžkostmi a trápením, kdyby se nic z toho v jeho životě nestalo, kdyby jen přijal záchranu a pak by slavně a bez problémů kráčel životem, všude vítaný, přijímaný a vážený, asi bychom řekli, no, to je snad neuvěřitelné. Ale podívejme se, co říká po všech zkouškách, které má za sebou. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Dobře, teď poslouchejte. Jestli nás něco může oddělit od Boží lásky, tak nás to také může oddělit od samého Boha. Protože Boží lásku nemůžete izolovat od Boží osoby. A Bible říká, že On je Bůh. To znamená, že je svatý, že je světlo, že je Bůh. To všechno vyjadřuje jeho osobnost, jeho charakter. Jsou to Boží vlastnosti. A když mluvíme o možnosti odloučení od Kristovy lásky, bylo by to stejné jako odloučení od samého Krista. Jak to tady říká?
co může takové odloučení způsobit. Takže na to jde z druhé strany. Podívejme se na to spolu, protože tohle se mi moc líbí. Apoštol tu říká, jsem přesvědčen, jsem si jist. Je to pro mě jasné a vyřízené. Jsem si jist, že ani smrt. Vidíte, začíná tu nejhorším nepřítelem. Smrt mne nemůže odloučit od Kristovy lásky. Proč, Pavle? Protože, vzpomínáte si, co jsem řekl v epištole Filipským, nepřítomný v těle, jak je to dál? Přítomný v Pánu. Takže, jak bych mohl být oddělený od Kristovy lásky, když Kristus bydlí uvnitř ve mně v přítomnosti Ducha Svatého? V okamžiku, kdy z tohoto života odejdeme, v tu chvíli, kdy tep našeho srdce je ten poslední, toto srdce už bije v přítomnosti Pána Ježíše. O jeho lásku jsme nepřišli. Smrt nemůže zničit Kristovu lásku. A jak to pokračuje? To první bylo, že to nemůže způsobit smrt. Ale ani život nic takového nemůže udělat. Apoštol tady říká, že ani smrt, ani život. Proč život? Protože v sobě máme živého Pána Ježíše. Co dělá? Průběžně nám vyjadřuje svou lásku. Takže smrt nás od ní nemůže odloučit. A život nás od ní odloučit také nemůže. Dál to zmiňuje anděli. Proč? Protože říká v epištole Židům, že andělé jsou boží poslové, které on poslal do života svých dětí, aby jim sloužili a vedli je, tedy nás, a šli s námi životem. Takže ani andělé to nemohou. A co mocnosti? Ani ty ne. Proč ne? Protože Bible jasně říká, že ten, který v nás bydlí, je větší než ten, který je ve světě. A Pavel věnuje celou 6. kapitolu Efeským popisu toho, jak si obléct celou boží zbroj, proto abychom byli schopni uhasit všechny ohnivé střely ďábla. Od Kristovy lásky nás nemůže odloučit žádné satanovo otravování, ani obtěžování, žádný démonský duch. Žádného božího dítěte se ďábel nemůže zmocnit. Může nás obtěžovat? Ano, samozřejmě. A bude to dělat až do dne naší smrti. Může se nás zmocnit? Ani náhodou. Protože není možné, aby ve vás současně bydlel svatý duch živého Boha i ďábel. Jsou lidé, kteří si myslí, určitě jsem posedlý ďáblem. Jestli jste byli zachráněni boží milostí, tak to není možné. Láska Kristova vás prostupuje a obklopuje. Je nad vámi, je ve vás, proniká vás. Bůh chce, abychom prožívali to, co pro nás připravil a co nám poskytuje. Takže ani žádné mocnosti nám nic takového nemohou udělat. Pavel říká, že to nemůže způsobit ani přítomnost. To znamená naše prostředí a okolnosti. Neexistuje ani jedna věc kolem vás, která by vás mohla oddělit od Kristovy lásky. A dál pokračuje, že to nemůže udělat ani budoucnost. Proč? Protože Kristus není žádný byl jsem, ani budu, ale jsem, který jsem. Každičký okamžik svého života žijete v přítomnosti velkého jsem, který jsem. On má naprosto pod kontrolou minulost, přítomnost i budoucnost. Takže nás od Kristovy lásky nemůže odloučit ani přítomnost, ani budoucnost. A co mocnosti? Jaké mocnosti? Neexistuje taková moc, která by se vyrovnala svrchovanosti. Naprosté svrchovanosti celého vesmíru. Co se vůbec může srovnávat se všemohoucností? Všemohoucnost je konečná, mimořádná, extrémní a absolutní autorita. A tou je Bůh, který v nás bydlí. Takže ani to nás nemůže odloučit od Kristovy lásky. Nebo výšiny a hlubiny? V tomto případě možná jedna z věcí, o kterých tu apoštol Pavel mluví s lidmi své doby, byla skutečnost, že tehdy byla velmi rozšířená víra v astrologii. Tomu lidé moc věřili. Mnozí z nich věřili, že se narodili pod určitými konkrétními hvězdami a že když jsou jejich hvězdy na vzestupu, všechno se jim bude dařit a budou mít štěstí. A když jejich hvězdy budou na sestupu, budou mít smůlu. Proto žili pod hrozbou a pronásledováním horoskopů a potažmo celého vesmíru. K tomu Pavel říká, podívejte se, ani věci na nebi vás nemohou odloučit
od Kristovy lásky. A v životě také nikdy nemůžete klesnout tak hluboko, aby vás to od ní odloučilo. A teď ten poslední obrat, který Pavel jmenuje. Moc se mi líbí, jak to tady vyjadřuje, protože už vyjmenoval všechno, na co si jen dokázal vzpomenout. A tak k tomu nakonec dodává to poslední. V podstatě tím říká, že když se rozhlédnete a obsáhnete svým pohledem po vesmíru celých 360 stupňů, v celém stvoření neexistuje ani jediná věc, která by vás mohla oddělit od lásky Ježíše Krista. Protože Bůh miluje každičké svoje dítě. Miluje vás vždycky a za všech okolností. Může se stát, že jste věřící a prožíváte situaci, ve které jako kdyby se rozpoutalo celé peklo. A vy jste na dně. A když vzhlédnete vzhůru, vidíte jen temnotu. Pak se podíváte tunelem dolů a na jeho konci nezahlédnete ani jeden slaboučký a tenký paprsek světla. Možná se podivujete, jak se mnou takhle může zacházet Bůh lásky. Poslechněte, to není on, kdo s vámi takhle zachází. Víte, co dělá? Má vás na místě, kde můžete zakusit jeho lásku možná poprvé v životě. V takové chvíli se na nic jiného nezmůžete a řeknete mu, Bože, už dál nemůžu. Jsem bezmocný a bez naděje. Je po všem. Víte, co se stane, až budete ochotni mu říct, že ho potřebujete a chcete, a že ho prosíte o milost a smilování? Na druhém konci tunelu se rozzáří takové světlo, že vás to až oslepí. Boží milost se přes vás přelije. A vy začnete prožívat Boží lásku tak, jako nikdy předtím. Právě v těch nejtěžších chvílích jeho světlo září nejjasněji. V takových chvílích jeho láska nejvíc znamená. A Bůh se stává nejvíc skutečný. A to je přesně to, za co se pro vás modlíme. Nebeský tatínku, děkujeme ti, že se nikdy nemusíme trápit tím, jestli dodržíš svoje slovo. Nikdy se nemusíme ptát, jestli budeš věrný a spolehlivý, protože za každým tvým slibem, který máme v Bibli, té tvojí nám tak drahé knize, stojí celé nebe. Modlím se, abys to, o čem jsme tu dnes mluvili, vzal do ruky a zasadil hluboko přes i za všechny zraněné emoce, které způsobují, že tolik lidí má pocit, že je nemáš rád. Vylij svého ducha do každého srdce, které dnes slyší, aby mnozí mohli poznat Krista jako svého spasitele a zachránce a abychom všichni mohli přijmout realitu tvojí drahé lásky k nám a abychom v ní uměli radostně kráčet dál se spokojeností a velikou důvěrou i odvahou.

0: Těžkosti, zármutek a protivenství nám mnohdy zatemní pohled na boží lásku. Ale Charles Stanley nám připomněl, že boží láska je pořád silná, dokonce i v těch nejtemnějších chvílích našeho života. Natáhněte se k Bohu ve své bolesti a on vás potěší a povzbudí a zaplaví váš život svou láskou. Bůh své děti nikdy neopustí. Další neděli, v neděli 20 hodin 15 minut, budeme vnímat skrze vyučování Charlese Stanleyho Vliv maminky.
1: Pane, ty ma zkoumáš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetko.

Skupina Timothy krátce před 5. hodinou raní. V 5 čeká Petr Hůš se svojí klikou a také se vydáme na cesty skrze Live Plus a pořad Elzy Randall.

Příjemný poslech 5. hodiny ranní vysílání Rádia 7 vám od mikrofonu přeje Pavel Kol. Před námi je teď klika a poté o 17:30 vyrazíme s lekcí angličtiny na cesty. Dobrý poslech.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde uchopíme Bibli nejen fyzicky, ale kde zkusíme uchopit biblické myšlenky pro náš praktický život. Kde se otevřeme Božímu formování. Protože pokud Pán Bůh promluví do našeho života, nemusí to být jenom pro náš mentální nebo emocionální zážitek, ale pro formování našeho života. On je schopen způsobit, že chceme i děláme to, v čem nás inspiruje, v čem k nám promluvil. Tento měsíc pro vás mám opět novou sérii, tentokrát je s názvem Myšlenky o církvi. Souvisí to i s tím, že v mém životě dochází k určitým změnám, ale o tom později. Matouš 16, 18 až 19. Na té skále zbuduj svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl se jmenuje Dej si pauzu. Jendu Vopaleckého znám už velmi dlouho. Když jsme s rodinou ještě byli součástí křesťanského sboru ve Vsetíně, tak on byl starší sboru a já vedoucí mládeže. Dnes intenzivně spolupracujeme v projektu na Ukrajině, který běží pod křesťanskými sbory v České republice. Jenda byl jednatelem této církve. V některých církvích se tahle role jmenuje předseda nebo biskup. Jenda v projektu Ukrajina dělá všechny smlouvy, platby, komunikaci s bankou a další věci. Spolupráce s nimi velmi vyhovuje. Nic nehrotí, z ničeho nedělá vědu. Je velmi pečlivý a zodpovědný a přitom velmi rychlý a flexibilní. V projektu na Ukrajině děláme spoustu věcí. Vysíláme kamiony s humanitární pomocí, organizujeme rehabilitační pobyty pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou, dnes převážně jenom pro vdovy a sirotky, ženy a děti zabitých mužů. Pomáháme také ve službě duchovních kaplanů a staráme se o několik sociálních center. Můj nejstarší syn Filip mi vždy říká, tati, na takový objem práce potřebuješ dobrého asistenta, projektového manažera. Já říkám, že nepotřebuji, protože Jenda, i když vše dělá dobrovolně, tak je výkonnější možná než dva asistenti. Například já mu pošlu večer v 19 hodin prosbu o vytvoření smlouvy a deklarace pro celnice. S tím, že mi to stačí do 2 dní. A on mi to ve 21 hodin, tedy za 2 hodiny, pošle zpět v češtině i angličtině. Taková spolupráce je pro mě k nezaplacení. Jak už jsem zmiňoval, Jenda byl starším sboru ve Vsetíně a také jednatelem křesťanských sborů v České republice. Jako jednatel některé věci velmi vzácně posunul dopředu. Propojil lidi s různými důrazy na teologii a spiritualitu, dal jim prostor, dokázal otevřít dialog a spolupráci tam, kde to dříve nebylo možné. To jsem sledoval vždy se zájmem a respektem. Sem tam jsme spolu po telefonu nebo výjimečně při kávě sdíleli, co já prožívám v práci na Ukrajině a on ve službě v církvi. Minulý rok na podzim mi napsal, že ho Pán Bůh vede bokem, aby si dal pauzu, aby odstoupil od staršovství i jednatelství, aby si odpočinul a že se uvidí, co s ním Pán Bůh dál bude dělat, kde ho použije. Obratem jsem mu na e-mail odpověděl, že si vážím toho, že to takto vnímá, že je ochoten si to připustit a že je schopen Pána Boha takhle nejenom slyšet, ale i poslechnout, respektovat ho. Napsal jsem mu, že si vážím jeho poslušnosti, odvahy a že mu to moc, moc přeju. Že si myslím, že nové živé věci vlastně takto vznikají, když si dáme pauzu. Jednou jsem tento princip diskutoval s kamarádem Lukášem Hradilem, že pokud člověk nezavře některé dveře, jiné se neotevřou. On mi na to řekl, jo, ten princip znám. Také jsem měl Moskviče. Do té doby jsem tento vtip neznal. Moskvič bylo auto, kde tento princip fungoval mechanicky doslova a do písmene. Pokud jste některé dveře nezavřeli, jiné jste neotevřeli. Dovolte, abych vám představil jednu biblickou postavu, kterou možná i dobře znáte.
Narodil se v dnešním Turecku, byl Židem z kmene Benjamín a zároveň měl římské občanství. Studoval v Jeruzalémě u známého učitele Gamaliela. Patřil k farizeům, přísnému náboženskému směru v judaismu. Ano, jedná se o apoštola Pavla, tedy Saula. Saul, hebrejský Šaul, bylo jeho židovské jméno, které používal mezi Židy. Pavel, latinsky Paulus, bylo jeho římské jméno, které se hodilo při působení mezi pohany, ne Židy. Saul byl horlivým odpůrcem prvních křesťanů. Aktivně je pronásledoval, zatýkal a nechával je uvěznit. Souhlasil i s kamenováním Štěpána, jednoho z prvních křesťanských svědků. Od židovských velkněží si vyžádal povolení, aby mohl jít do Damašku a tam zatýkat Ježíšovy následovníky. Jenže Saul prožil ve svém životě obrácení doslova a do písmene. Skutky apoštolské, 9. kapitola, 3. a 6. verš. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Saul 3 dny nic neviděl, nejedl ani nepil. Za ním pak byl poslaný učedník jménem Ananiáš z Damašku, který na něj vložil ruce. Saul znovu nabyl zrak a byl pokřtěn. No a pak se naplno se stejnou horlivostí pustil do nové služby. Ne, tak to není. Galackým, 1. kapitola, 15. až 18. verš. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma, k těm, kteří byli apoštoly dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie, potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. Pavel odešel na čas do oblasti nazývané Arábie, pravděpodobně do pouštní oblasti na jih od Damašku. Není přesně řečeno, co tam dělal, ale většina vykladačů se shoduje, že šlo o čas samoty, čas pro modlitby a přemýšlení, hlouběji poznával víru a své povolání a připravoval se takto na budoucí službu. Aby se mohly nové dveře otevřít, je potřeba některé staré zavřít. A ten čas mezi tím je nejenom velmi vzácný, ale pro budoucí službu také nezbytný.

Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme si položit otázku, v jaké fázi života jsme. Někdy je čas být vytrvalý, pokračovat v tom, co děláme, dokončit to, co jsme rozpracovali, ale jindy nás Pán Bůh může zastavit a říct, dej si pauzu, pojď některé dveře zavřít, aby ty nové se mohly otevřít. Tohle jsem v životě jednou zažil také sám. Po 21 letech práce v církvi a neziskovém sektoru jsem skoro vše předal a skoro ze všeho jsem vystoupil. Lidé mi říkali, Petře, jdeš nabrat novou sílu a inspiraci a pak se pustíš opět do práce? Ne, já jsem potřeboval chvíli nemít žádný plán, jen projít obnovením duše, nadechnout se. Dělal jsem zednickou a tesařskou práci, postavil jsem saláš, pořídil jsem si ovce. Po roce a čtvrt této pauzy začala válka na Ukrajině. Neviděl jsem, že to bude nový prostor pro mou službu, ale nikdy bych nebyl schopen do těchto dveří vstoupit, kdybych dříve některé jiné nezavřel. V pomoci na Ukrajině spolupracuji i s Danem Žárským, ředitelem Vsetínské diakonie. Dan je pro mě výrazná a inspirativní osobnost. Práci diakonie ve Vsetíně neskutečně zbudoval a rozšířil ji. Vím, že tento rok jako ředitel bude končit. Pokud budete tento díl poslouchat živě v premiéře, tak on možná už bude na cestě do Izraele. Jede ze Vsetína do Izraele na kole. Jsem zvědav, jaké dveře před ním Pán Bůh v budoucnu otevře. Jenda Vopalecký se mi po pár měsících ohledně svého odstoupení z jednatele křesťanských sborů znovu ozval. Řekl mi, že by rád navrhl, abych to po něm přebral já. Ale o tom vám řeknu v příštím díle. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se na vás těšit zase za týden. Mějte se krásně.

Pokračovat v sérii Myšlenkách o církvi s Petrem Hůštěm můžete v Klice ve středu od 8 hodin 30 minut. Předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Cestujete rádi? Na cestách se vám může hodit angličtina. A pokud hledáte, přemýšlíte o slovíčkách, pak je ideální čas poslouchat po písni pořad Live Plus.

Další lekce angličtiny nás čeká ve středu v 9 hodin 30 minut a projdeme si text písně Dny Eliášovi.

Píseň Beránku boží Michaela W. Smise z alba Worship Forever nám pomalu uzavírá noční vysílání Rádia 7. Od mikrofonu se s vámi loučí a dobrý vstup do dnešního dne přeje Pavel Kohl.

Rádio 7 vám chce dělat společnost i ve svátečním ránu v pátek 8. května, krátce po 6. hodině, přeje dobré ráno Lucie Endlicherová. Jestli spolu s námi chcete vstupovat do dnešního dne, do dne, který je plný radosti ze svobody, tak budeme jenom rádi, rádi vám budeme dělat společnost. Vítejte. A jestli vás zajímá, co máme připraveno k poslechu, tak jste tady správně, tady je dnešní nabídka. Ve čtvrt na 17 do nového dne uvede tichý čas. Budeme tedy společně nahlížet do Bible, číst z ní a modlit se. Smrt nebo život? Člověk si může vybrat ve fyzickém, ale i v duševním a duchovním slova smyslu. K moudrému zvážení a také rozhodnutí vybízí biblické zamyšlení Kateřiny Hodecové v 6.45. Po 7. hodině se v magazínu Židé a my vypravíme ke břehům Galilejského jezera. Mimo jiné navštívíme také Magdalu. O svobodě z různých stran přemýšlíme s hostem dnešního ranního telefonátu, novinářem Petrem Vizinou. Další kapitola z knihy proroka Jeremiáše, jak ji procházíme v programu Bible Guide, poukazuje na druhý příchod Mesiáše. Ten je zde titulován jako Výhonek. Více po 8. hodině. Překvapení může být kořením všedních dní a také může přinést spoustu stresu. Proč jsou ovšem chvíle, kdy je dobré, aby v životě nechybělo? A co nás překvapení může naučit? Pár otázek, které otevře druhé setkání na téma osvobození ke změně. Rozhovor v pořadu Uši k duši poslouchejte po 8:30. Jak souvisí natáčení filmu se studiem textu Bible? Závěrečný díl série Jak vykládat Bibli se zaměří na signály, které napoví strukturu pasáže. Obecné rady doplňuje vyučující na evangelikálním teologickém semináři Jiří Bukovský praktickou ukázkou práce s podobenstvím o ztracené ovci. Jakýmsi biblickým detektivem se můžete spolu s námi stát v 9:30. Tak i takové bude naše vysílání v dalších chvílích a že je jich před námi dost a dost. Ať se vám dobře poslouchá, příjemné ráno.

Matt Redman bude teď společně s Keithem Gettym a Christinou Getty zpívat o tom, jak vzácná je boží něžná láska. Taková ta vlídnost obrácená směrem k člověku. A až tuhletu píseň doposloucháme, budeme společně otevírat Bibli a číst z 8. kapitoly Janova evangelia. Poslouchat budeme jedno Ježíšovo celkem tvrdé slovo, kterým se obracel k farizeům, k těm, kdo svoji spravedlnost povyšovali nad tu boží. Ježíšovo slovo z 8. kapitoly Janova evangelia nás zajímá už po následující písničce.

Pojďme tedy společně nahlížet do Bible a naslouchat Ježíšovým slovům, která jsou zaznamenaná v 8. kapitole Janova evangelia. Ježíš tak mluvil s Židy, kteří v něj uvěřili. Číst budu od 31. verše 8. kapitoly Janova evangelia dále. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu: Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní.

To tak je. Máme mnohé představy o tom, co by mělo být splněno, co je třeba jak dělat a jak se naplňují nejrůznější rubriky. A víme také, co z toho vyplývá. Máme pocit, že když odbavíme seznam 1 až 10, výsledkem bude nějaká věc. A podobně to měli i Židé, kteří sice uvěřili v Ježíše, ale zároveň se na svůj život dívali jako na ten, který je v pořádku a který nic nepotřebuje. Nad to, jak nic nepotřebovali, přidali to, že uvěřili, že Ježíš by mohl být ten prorok poslaný od Hospodina. Ale Ježíš jim říká, je to úplně jinak. A není to tak, že něco musíte. Není to tak, že když budete plnit ony rubriky a odškrtávat si políčka, když budete otrocky naplňovat nějaké předpoklady, že pak získáte to, co chcete získat. Protože otrok není ten, kdo zůstává navždy. Ale navždy zůstává syn. Ale stát se Božím synem, Boží dcerou, Božím dítětem je možné jenom tehdy, když jsme osvobozeni od té představy odškrtávání políček a naplňování toho, co je třeba. Protože pak vstupujeme do té pravé svobody. A tohle je možná hodně náročná matematika. A rozhodně to chce spoustu pokory, protože to znamená, že člověk nemůže nic získat ani svým dobrým, ani kdo ví jakým jiným chováním. Prostě je potřeba přijmout to, co je nabízeno a zařadit se na to místo, na které mám stát. A na druhou stranu, zrovna tohle místo znamená, že můžu v Boží blízkosti zůstat navždy, protože se stavím na místo Božího dítěte. A za tohle ti chci, Pane Ježíši, poděkovat. Za to místo Božího dítěte, které mi získala tvoje oběť na kříži, kterou si mi ty získal svou obětí na kříži. Děkuji ti za tvou lásku. Děkuji za to, že jí přikrytá můžu jako svobodné Boží dítě zůstávat v Otcově blízkosti.

Žalm 55. a úplně charakteristický hlas Jany Peštové. Ještě nás čeká pár písniček předtím, než to bude 6. hodina a 45. minuta a zní dnešní biblická úvaha, ve které budeme naslouchat přemýšlení Kateřiny Hodecové a spolu s ní budeme uvažovat o smrti a životě. Jak tahle volba probíhá a jak je možné v ní obstát. I o tom bude řeč po 6:45 na vlnách Rádia 7, stanice, kterou posloucháte ve svátečním ránu 8. května 2026. Díky, že jste s námi.

Poslouchejte a uvidíte, uslyšíte, poznáte. A poznáte to, jaký je Bůh. A právě proto, že mu naslouchám, vím, že jeho hlas může být tichý, nenápadný, hluboký, ale učí mě ho poznávat. A tak chci celým svým srdcem, celou svou duší stát na jeho straně, naslouchat mu a jít za ním, zpívala Emma Nissen.

0: Volba mezi životem a smrtí, takové téma může znít trošku pohádkově, ale podobná volba je mnohokrát předkládána i před nejrůznější biblické hrdiny. O volbě smrti nebo života mluví v následujících chvílích v biblické úvaze Kateřina Hodecová.
1: Kdo si trefně řekl, že jediná věc, kterou máme všichni opravdu doživotně, je život sám. Všichni, kteří tu dnes jsme, dýcháme, pohybujeme se, vidíme, slyšíme, zkrátka žijeme. Ale když se podíváte kolem sebe a budete pozorně poslouchat, málo lidí je skutečně spokojených. Spokojených natolik, aby prožívali vděčnost za to, co mají, a nehonili se pořád za něčím, nebo se nenechávali honit požadavky ostatních. Podle různých průzkumů lidem nejvíce záleží na rodině, ale statistiky paradoxně dokládají, že se více než polovina manželství rozpadá. Narůstá počet nesezdaných párů a 2/3 dětí údajně vyrůstají v neúplné rodině. Také roste počet lidí, kteří vyhledávají odbornou vztahovou pomoc. Vzhledem k tomu, že je to podle průzkumu hodnota číslo 1, je to divná statistika, ne? Většina lidí říká, že k úplné spokojenosti by potřebovali o trochu víc peněz, než současně vydělávají. Místo šetření to ale mnohé vede k zadlužování. V současné době je v naší republice 800 tisíc lidí v exekuci. Současná situace navíc ukazuje, že moc toho v životě nemáme pevně v ruce. Před nějakou dobou si nikdo neuměl představit, že se nebudeme potkávat, že možná zkrachujeme v podnikání, že jsou docela blízko lidé, kteří se nakazí novým virem a nedožijí se třeba dalších Vánoc. Ano, smrt je druhá jistá věc pro každého člověka. Všichni zemřeme, a proto je velice důležité, jak prožijeme tento život a také, co bude dál. Mnoho věcí má potenciál nám život nějak pokazit, nasměrovat jinam, než bychom sami chtěli. A když to dovolíme, žijeme život, jaký nechceme. Proto je teď atraktivní téma, jak vzít svůj život do vlastních rukou a dělat to, co bychom dělali opravdu rádi a co nám dává smysl. Určitě je to lepší, než žít ve vleku věcí, které nechceme. Soutěživosti v zaměstnání, už zmíněných dluhů a finančních nepříjemností, důrazů na vnější vzhled, ale třeba i zdravotních nebo vztahových potíží. Problém je, že toto osvobození z vnějších tlaků často jen uvolňuje naše sobectví a pak pod závratným dojmem svobody a nespoutanosti otročíme vlastnímu egu. Bible mluví o smrti i o životě poměrně hodně, a taky paradoxně. Říká totiž, že je možné být mrtvý už za života. Za veškerou vnějškovostí může být a taky často bývá prázdnota a duchovní smrt. A ta je daleko horší než ta fyzická. Rozhoduje totiž nejenom o tom pozemském žití, ale i o tom věčném. Ano, narážíme na něco, co můžeme jenom tušit. Život věčný nejde ani potvrdit, ani dokázat. Před pár lety mi zemřel tatínek. Umřel doma, jak si to přál. A když jsme s maminkou a s mou sestrou stáli u jeho mrtvého těla, najednou se na mě maminka obrátila a zeptala se: a kde je teď? Tváří v tvář smrti už nehrají roli věci, ale smysl. Co je po smrti? V téhle oblasti se dají říkat mnohá klišé. Znáte to, taková ta herecká nebo sportovní nebe. To jsou ale nesmysly. Přání, aby to všechno smrtí nekončilo. Fyzická smrt člověka neznamená konec existence, alespoň podle Bible ne. Ale staví jinou hranici. Ukončuje možnost se rozhodnout a dát svůj život Bohu. A to je přesně ten moment, který rozhoduje, co bude dál po smrti. Velice jednoduše to vyjadřuje verš z prvního dopisu apoštola Jana, ve kterém se říká: kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Co to znamená mít syna? Ten syn je psán s velkým S a je tím jednoznačně míněn Ježíš, Boží syn. Jak ho lze mít? Tentýž Jan v první kapitole svého evangelia píše: Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Kteří ho přijali a věří v jeho jméno. To je ta cesta, jak mít Krista. Možná si teď říkáte, proč to všechno, proč to bez Krista nejde, proč nestačí lidské úsilí. Jednoduchou odpověď opět přináší biblický zápis: mzdou hříchu je smrt. Věci, které v životě děláme a nejsme na ně pyšní, Bible nazývá hřích. Tohle nepopulární slovo vyjadřuje zásadní problém člověka, protože právě hřích ho odděluje od Boha. A znovu jsme u Krista. Bůh ho poslal, aby vlastní krví zaplatil za lidský hřích, a proto je jediný, který může smířit Boha a lidi. Celý Nový zákon tuhle zprávu popisuje a uvádí do života. Prakticky radí, jak žít už ne po svém, ale z Božích zdrojů. Všichni ti bůžkové, kterým jsme sloužili, nad námi přestávají mít moc. A my ve vztahu s Bohem konečně můžeme zakusit skutečnou svobodu a získat smysl života. To, že se Bible Ježíšově smrti na kříži podrobně věnuje, je velmi důležité. Zjišťujeme tak, že se na něm naplnilo neuvěřitelné množství proroctví. Mnoho detailů se sešlo právě v Ježíšově osobě a oběti, kterou přinesl na kříži. Samozřejmě, už tehdy bylo mnoho posměvačů a těch, kteří nevěřili ničemu, možná vlastní spravedlnosti. Evangelista Matouš například zaznamenal hlášku jednoho z těch, kdo sledovali Ježíšovu smrt v přímém přenosu. Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Ale Ježíš z kříže nesestoupil, nevzal nic z toho zpátky. Zemřel kvůli tobě a kvůli mně. Jeho skutečnou fyzickou smrt si ověřili profesionální římští vojáci, vzali kopí a vrazili ho do jeho těla, aby se o tom ujistili. Zkušený římský popravčí ho prohlásil za mrtvého. Pak ho pochovali do skalního hrobu. Až potud by byl Ježíšův příběh srovnatelný s mnoha dalšími příběhy statečných lidí, kteří bojovali proti náboženským i lidským předsudkům. Jenže ten Ježíšův příběh tady nekončí. Nový zákon přináší ohromující svědectví o tom, že Ježíš vstál z mrtvých. A to je naděje pro nás všechny. Ježíš překonal smrt a tím i nás vyvádí z moci hříchu, protože, vzpomeňte si, to už tu jednou bylo, mzdou hříchu je smrt. Jinak řečeno, jděte a promluvte si s nimi, oni vám to potvrdí, co říkám, píše o tomto listu muž, který se jmenoval Pavel. To byl velmi respektovaný náboženský vůdce, který měl na starosti vyhledávání a popravy křesťanů, protože pro stávající náboženský řád byl Ježíš a jeho následovníci velice nebezpečný. Pak se ale Pavlův život obrátil vzhůru nohama, protože člověk, o kterém si byl jistý, že je mrtvý, mu stanul tváří v tvář. V jedné zvláštní chvíli se Ježíš, tak jak jsme si to četli v předchozím úryvku, zjevil, zastavil ho a řekl mu, aby šel do města, kde se dozví, co má dělat. A tenhle Pavel, který křesťany pronásledoval a ničil, se najednou sám stal jedním z nich. Po celý zbytek svého života riskoval smrt, protože se stal svědkem toho, že Ježíš smrt přemohl. A nakonec ho tohle svědectví skutečně stálo život. Ale i když ten fyzický život ztratil, ten věčný, duchovní získal. Měl syna a proto měl život. Nikdo nepoloží svůj život za něco, čím si není absolutně jistý. Ale první církev, kterou máme v Novém zákoně popsanou, se radovala, když mohla o Kristu svědčit, a to velmi často až do krajnosti. Stálo jim to za to, protože měli osobní, blízký vztah s Kristem, který za ně zemřel a pro ně vstal z mrtvých. Ten Pavel kdysi řekl, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, nás také s Ježíšem vzkřísí. To je velmi důležitý moment, protože Pavlův příběh ukazuje, že vzkříšení se netýká jen života po smrti. Mění život i před smrtí. Slabí lidé už neřeší svůj strach, ale vnímají sílu, která je jim dána. Chudí vyznávají, že mají v Bohu ohromné bohatství, bohatství radosti, pokoje a naděje, tedy věcí, které si nikdo nekoupí a nezíská žádnou lidskou cestou. Tohle jsou ty věci, které lidem vydobil Ježíš na kříži. A proto je mohou prožívat jedině ti, kteří jsou Božími dětmi. A znovu už to byla řeč, že Božími dětmi jsou ti, kteří ho přijali a věří v jeho jméno. Ježíš zaplatil za každý náš hřích. Není nic, na co by jeho oběť nestačila. Položil svůj život jako oběť za každého z nás. A Bůh jeho oběť přijal. A tak pokud svoje osobní viny vyznáš, Ježíš ti říká, je ti odpuštěno, chci ti dát naději do budoucnosti. Když máme obavy a strach, vzkříšený Ježíš nám říká, nic, zhola nic vás nemůže odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši. Finanční problémy nebo ztráta zaměstnání znamená potíž i v životě věřícího člověka. Ale zároveň je to úplně nová perspektiva. Jestliže věříš v Krista, nezapomeň, že teď máš věčný život. A to je poklad, který ti nikdo nemůže vzít. Jestli ti záleželo na tom, jak vypadáš, jestli jsi potřeboval nebo potřebovala pozornost a zájem druhých, jejich obdiv, teď už víš, že nemusíš žít tak, abys tomu podřizoval všechno ve svém životě. Protože Ježíšovo vzkříšení znamená také to, že nemusíš žít tak, aby jsi urval všechno, co je možné, ale můžeš pomáhat dalším lidem. Můžeš dělat smysluplné věci, které nejsou prvoplánově na odiv, ale naplní tvoje nitro a ty se můžeš těšit na věčnost v Boží blízkosti. Jestli máš strach ze stáří a počítáš vrásky, při pohledu do zrcadla si teď můžeš říct, každý den jsem blíž svému spasiteli a nebojím se toho okamžiku. Naopak, těším se, protože o těch budoucích věcech je napsáno, že co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. Ježíšovo vzkříšení znamená, že jsme svobodní, svobodní ve vztahu s ním, svobodní k lásce. Bůh, ten velký Bůh, touží po lásce člověka. Bůh, který dal svého syna, to nejdražší a největší, co mohl. Bůh ve smíru stojí o nás. Ale ne o masu lidstva, stojí o každého člověka, o tebe a o mně. Stojí o vztah, o komunikaci, o blízkost. Máš na výběr milovat Boha, anebo se vrátit ke svým bůžkům, kteří ti možná vystačí na tento život, ale mají potenciál tě zotročit. Nikdo pro tebe nemůže udělat víc než Bůh skrze svého syna Ježíše Krista. Ověříš si to jedině tak, že to zkusíš. Fyzická smrt tě určitě v životě čeká, ale té duchovní se můžeš vyhnout, vzepřít. Můžeš si vybrat život, protože Bůh ti v Kristu život nabízí.
0: O smrti a životě bude řeč ještě odpoledne po 15. hodině a 15. minutě, kdy opakujeme tuto biblickou úvahu Kateřiny Hodecové. Je za námi první hodina radního programu Rádia 7, přiblížili jsme se k 7. hodině. Díky, že jste s námi, díky, že nás posloucháte. Jestli vám budeme dělat společnost i v čase mezi 7. a 8., tak nás čeká nejprve repríza včerejšího židovského magazínu, ve kterém budeme znovu putovat po biblických místech. A dnes se dostaneme mimo jiné i do Magdaly. Po 7:30 se pak setkáme s novinářem Petrem Vizinou a budeme s ním uvažovat o svobodě a specificky o svobodě médií. Samozřejmě, že nebudou chybět ani písničky, ty pro naše vysílání vybírá hudební redaktorka Karolína Vološinová. Tak takové bude Rádio 7 v dalších okamžicích. Dobrý poslech přeje Lucie Endlicherová.
2: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
3: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
4: Přinášíme povzbuzení.
2: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
3: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
4: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: měsíci se opět svou znělkou přihlásil pořad Židé a my. U posluchu vás vítá Lucie Endlicherová a jako obvykle zdravím svého hosta, ředitele České pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Radka Hejreta. Ahoj Radku, vítej.
1: Ahoj Lucie, děkuji za pozvání, zdravím také všechny posluchače, kteří se jistě těší na dnešní výlet do Izraele.
0: Já jsem se schválně ještě teď před chvílí poslouchala to naše poslední setkání a úplně jsem se smála svému prorockému vhledu, když si na úvod toho minulého setkání vyjmenovával, co všechno dneska stihneme, si říkal, a byli jsme v Tiberiadě. Dobře, přiznávám, já jsem tam nesla ta čtyři velká města, takže já jsem to taky posouvala a rozšiřovala, ale rozšířila jsem to velmi dobře a velmi mě těší, že v tom výčtu po Tiberiadě následovala Magdala. A na to se těším moc, protože přiznávám se, že Marie Magdalská je moje velmi oblíbená postava biblická, takže se těším, co o Magdale povíš nám všem, kdo toužíme o ní vědět více.
1: Tak jdeme na to. Já jenom posluchačům prozradím, že chceme-li doputovat do Magdaly z Tiberias, tak se vlastně přiblížíme k břehu a k hladině Galilejského jezera. Je to cesta zhruba 6 kilometrů dlouhá, takže se dá dojít krásně pěšky. A kdybychom si ji chtěli trošku prodloužit, abychom měli ten nejkrásnější výhled na Horní Galileu, právě včetně Galilejského jezera, tak bychom odbočili z té cesty mírně doleva do takového mírného kopečka, který nám přeroste v horu. Ta hora se jmenuje Arbel. A právě tady z té hory bychom měli ten nejkrásnější výhled i na Magdalu z vrchu. Takže budoucím cestovatelům doporučuji jet z Tiberias nahoru Arbel. Je tam přírodní rezervace, přírodní park, kde za mírný poplatek můžete vstoupit na značenou turistickou cestu, která vás dovede až na vrchol Arbelu a tam se můžete kochat naprosto ojedinělými výhledy. Mimochodem uvidíte i město nahoře postavené, Safed a dokonce jsou vidět Golanské výšiny.
0: Mě pobavilo, když jsem si teď Arbel vyhledala, že má 181 metrů, ale ono se to samozřejmě musí poměřovat s tím, kde se nacházíme, že jo? Ale vypadá to strašně vtipně, víš, když říkáš hora, ano. A výška je 181 metrů nad mořem.
1: Přesně tak, já děkuji, že jsi to dokázala najít takhle v reálném čase. Já jsem na to chtěl posluchače upozornit, protože my, když děláme tam výlety třeba s mládežníky, tak jim říkám, přátelé, dneska ráno musíme velmi brzo vstávat, protože nás čeká velký výšlap, bude to vysokohorská turistika, čeká nás hora Arbel. A má nadmořskou výšku 181 metrů. My se začali všichni jako smát. Říkám, no jo, ale přátelé, musíte si uvědomit, že naše základna leží minus 200 jako hladina Galilejského jezera. Takže těch 200 metrů je potřeba připočíst. No a to už máte v součtu nějakých 350 metrů a to už docela výšlap je. Já ještě k té hoře Arbela řeknu, než se dostaneme do Magdaly, do vysněné Magdaly, že tady ta hora je dokonce zmíněna v Biblii, sice není tam přímo takto jmenována, ale když došlo k velkému zemětřesení za dnu krále Uriáše, tak vlastně tam došlo k tomu, že se rozpoltila tato hora a část z ní odešla na sever. Vzniklo tak údolí, které tam je dodnes, a ten kopec, ta část hory Arbel, která se vlastně oddělila a takto jako doputovala severně, tak se jmenuje Nitaj. A má ještě impozantnější výšku, tuším něco kolem 90 metrů nad mořem. Na ní se moc chodit nedá, tam žádná turistická cesta nevede, ale je krásně vidět. Mimochodem, kdo má třeba po ruce pak dalekohled nebo lepší mobilní telefon s přiblížením, tak když stojí na hoře Arbel a dívá se na tu protější horu, na ten kopec, tak tam je vlastně val z kamenů, který zřejmě tam postavili buď římské dobyvačné jednotky, anebo naopak tedy obránci, kteří se tam bránili během těch dvou povstání v prvním a druhém století našeho letopočtu. Hora Arbel je mimochodem prošpikovaná jeskynními komplexy, protože v těchto jeskyních se ukrývali právě povstalci v obou těchto židovských povstáních a dokonce i povstalci potom středověcí a novodobí. Ale to by byl jiný příběh.
0: Já jsem to chtěla říct, že úplně chápu, proč nám to trvá tak dlouho, protože Izrael je prostě země, která je prošpikovaná nejrůznějšími odkazy a nejrůznějšími zajímavostmi. Takže než se člověk přesune z bodu A do bodu B, tak potká body A1 až A28, aby posléze tedy dospěl do bodu B a tam jich měl dalších 39. Dobře, takže to byl Arbel a teď tedy Magdala.
1: Tak, doputujeme do Magdaly. Magdala je naprosto výjimečná vesnice, která se stala výjimečnou archeologickým nálezem z roku 2009. Je zatím velký příběh. A já, když jsem tam byl poprvé v září roku 2014 s mládežnickou skupinou, tak my jsme ještě o Magdale moc nevěděli, jenom jsme prostě viděli bod na mapě a že tam jsou nějaké vykopávky, že se tam staví velký poutnický františkánský areál, tedy s takovým domovem pro poutníky, a že my budeme ubytovaní vedle tohoto domova na takové pláži, kde je volně přístupný kemp. No a my jsme z toho kempu dělali pěší procházky a došli jsme právě až do Magdaly a říkali jsme si, tyjo, tamhle v pozadí je nádherný kostel, to tam určitě se chceme podívat, protože je dost atypický svojí architekturou, protože jakoby splývá s těmi vrchy Golanských výšin. No a po cestě do toho kostela jsme vlastně objevili archeologické naleziště, na kterém pracovali desítky dobrovolníků z celého světa. A ti nám prozradili, že tam byla odkryta synagoga. A že to byla synagoga odkrytá, která zřejmě patří mezi úplně nejstarší nalezené synagogy v celém Izraeli. A že skoro 100% v této synagoze kázal Ježíš. A tak to nás velmi zaujalo, tak jsme se pustili do prohlídek, do pátrání. Mezitím uběhlo několik let. No a ten objev byl pak prezentován, totiž v rámci vykopávek, které tam vlastně byly omylem, protože když se stavil ten dům pro poutníky, tak se stavily velkolepé základy, všechno na půdě františkánské kustodie svaté země, tak vlastně dělali další křídlo toho budoucího hotelu. No a když bagrista, který hloubil základy, tak vlastně narazil na něco tvrdého, zjistil, že to teda není obyčejný balvan, že to je kámen opracovaný, že je zřejmě z doby antiky, tak zavolal dotyčné orgány, ti to zastavili, tu stavbu, a poslali týmy profesionálních archeologů, kteří tedy opravdu s obrovským překvapením řekli, vy jste zhruba 1,5 metru pod povrchem země a tady jste narazili na synagogu. A v rámci těch vykopávek našli takzvaný Magdala Stone, kámen z Magdaly, který se dneska považuje za úplně nejvýznamnější archeologický nález, řekněme první čtvrtiny 21. století. O co jde? Jde o takový kámen z vápence, který zřejmě v té synagoze sloužil jako pult pro čtení Tóry. Jeho rozměry jsou zhruba 65 cm na délku, nějakých 45 cm na šířku a zhruba to samé na výšku. Takže není to žádný velký kámen, jako jsme zvyklí třeba někde z Chrámové hory v Jeruzalémě, ale je to naprosto detailně opracovaný kámen, v němž je vetknut trojrozměrný obraz chrámu, druhého chrámu. Je ozdobený nejrůznějšími rozetami, vlastně ze všech stran připomíná ten jeruzalémský chrám, který tady nechal obnovit Herodes Veliký. A na tomto zřejmě podle archeologů se opravdu četla Tóra a zřejmě se četla v kleče. A je-li to opravdu tak všechno pravda, tak na tomto kameni musel svitek Tóry nebo svitek proroka rozbalovat Ježíš, protože o Ježíši je v evangeliích několikrát zmínka, že chodil do synagog v Galileji a tam vyučoval. Je to tady naprosto úžasné místo, ten kámen je tam dokonce vystaven fyzicky v tom areálu dnes už dokončeného toho hotelu pro poutníky. Je samozřejmě za neprůstřelným sklem, občas ho půjčují na různé výstavy a jeho kopie je i vně uložena na tom místě, kde ho našli. Takže naprosto fantastický archeologický objev a já, když se potuluji po Izraeli s poutníky, tak častokrát říkám tu okřídlenou větu, tady někde stál Ježíš nebo kousek vedle. Ale tady Tady mohu stoprocentně říct, tady Ježíš stál. Jsme na autentickém místě. Takže tolik k tomu fenomenálnímu objevu z Magdaly. No a ty jsi se těšila na Máří Magdalskou a opravdu zdá se, že Miriam z Magdaly, nebo Miriam z Migdaly, chceme-li, takže hebrejský Migdaly je věž, takže ta vesnice se takto jmenovala, tak zřejmě opravdu, když pokud se nenarodila tady, tak zde žila a tady se taky potkala s Ježíšem. Ta vesnice Magdala je zajímavá i tím, že neobsahuje pouze synagogu, ale byly objeveny obrovské kamenné základy velkolepého tržiště. Já jsem si vždycky říkal, ty je taková zapadlá krajina galilejská, kdo s kým tady obchodoval, kdo tam jezdil na trh, že byli lidi z Tiberias, ale ono to bylo jinak. Ta cesta, která vede z Tiberias do Magdaly a pak dál ještě přes Ginosár a Tapchu a kousek pak nahoru se klikatí už na sever k Hacor a k jezeru Chula předtím a až k Teldanu a pak na Damašek, tak se jmenovala Via Maris. A to byla úplně nejvýznamnější starověká obchodní cesta, která vlastně spojovala Egypt, Mezopotámii a Dálný východ spolu s Evropou a Arabským poloostrovem. Takže lidé v Magdale, protože se zřejmě živili výrobou nějakých užitečných předmětů pro karavany a také samozřejmě byla to rybářská vesnice, takže obchodovali s čerstvými rybami, tak zdá se, že tam měli velký biznis. O čemž také svědčí ty další vrstvy archeologických vykopávek, které nám prozrazují, že třeba ten trh byl vybaven naprosto ojedinělým systémem kanalizace, a nejenom kanalizace, to byl standard v antice, ale ty ryby byly prodávány čerstvé v kádích, kudy protékala neustále tekoucí voda. A nad to, hned vedle tržiště a kousek od synagogy, byly rituální lázně. A nebyla to jedna mikve. To byl celý komplex rituálních lázní. A k tomu ještě dodám, když já jsem tam byl před covidem, tak se nějakým způsobem ty archeologické vykopávky, jako řekněme, pozastavovali asi z důvodu financí. A když jsme se tam vydali prvním výpravou hnedka po covidu, na jaře roku 2021, tak jsme s obrovským nadšením zjistili, že během covidu tam spousta odborníků pracovala, zase odkryli další části a tím, jak odkrývali tu zeminu, tak z té mikve vytreskl pramen. To znamená, že mikve, která byla před 2000 lety funkční, je funkční znovu. Aby totiž rituálně správně fungovala mikve, musí být na pramenu, na tekoucí vodě a zároveň do ní musí téct voda dešťová. A to se přesně děje v Magdale. Takže Magdala je městečko neuvěřitelně prošpikované příběhy a mimochodem má samozřejmě souvislost i s těmi židovskými povstáními, jak v roce 66 až 70, tak někdy kolem toho roku 135 našeho letopočtu, protože ty další archeologické nálezy i třeba z té synagogy naznačují, že místní židovská komunita se snažila bránit římským legiím a vytvořila v ulicích Magdaly barikády. Ovšem tam už celý příběh končí a můžeme se jenom domnívat, jak to asi bylo dál. Nemáme žádného historického znalce, který by nám toto popsal, ale Magdala se prostě stala posléze od 2. století ruinou, která byla tady objevena až ve století 21.
0: Když jsem se dívala na mapu, tak mě překvapilo, jak blízko je z Magdaly do Ginosáru, že vlastně ta dvě místa víceméně splývají. Takže tentokrát by nám přesun z bodu A do bodu B nemusel zabrat tolik času a snad už po cestě nic zajímavého nepotkáme. Ale pro jistotu se zeptám, kdyby náhodou.
1: Do Ginosáru jsou to necelé 3 kilometry, je to pěkná procházka. Dnes je Ginosar krásným funkčním kibucem, no a znalci písma jistě tuší, nebo už rozpoznali v tom názvu Genezaret. A proto se také jezeru Galilejskému někdy říká jezero Genezaretské, protože ti místní před těmi 2000 lety si to prostě takto nazvali, že to je to jejich jezero. Genezaret byl ve starověku podobně významnou vesnicí jako Magdala. To nám vlastně ukazuje, že na té obchodní stezce Via Maris, stezce, to nebyla stezka, to byla dálnice, na obchodní dálnici Via Maris se uživilo spousta obchodníků, výrobců, řemeslníků, rybářů, a vlastně na úseku, který je dlouhý celkem zhruba 7-8 kilometrů, tak byla ta nejúrodnější planina a je tam dodnes. Musím ovšem poznamenat, že jak Magdala, tak Ginosar, tak i ty další přilehlé vesničky, které jsou pak ještě dál, už směrem na východ, tak vlastně byly až do příchodu židovských dobrovolníků konce 19. století ležely ladem. Protože tak, jak to vidíme dneska, jak jsme toho svědky, jaká je tam zeleň, jaká je tam úroda, tak vlastně ta země opravdu rozkvetla a vydala svoji úrodu až s příchodem těch židovských pionýrů, osadníků, sionistů. Do té doby to byla země pustá, přestože měla po celé 2000 let ten obrovský potenciál plodnosti. Takže stojíme-li dneska v Ginosáru, tak si můžeme připomínat příběhy, které jsou s tímhle městem, no, místem spojené, evangelijní, a moc nám v tom pomůže to, že Ginosár je také zároveň dneska přístaviště těch výletních lodí, kterými se poutník může vydat přímo tedy, řekněme, v replikách těch rybářských lodí, se může vydat po vlnách Galilejského jezera a může nasávat daleko víc tu atmosféru, která třeba se zdá naprosto poklidná, poklidná, a pak z ničeho nic během 5 minut je tam bouře, protože, jak jsme si říkali, stačí, aby se změnil tlak, to je tam velmi rychlé, jsme 200 metrů pod mořem, jsme v takovém lavoru obklopení vrchy Golanskými výšinami, tak najednou opravdu bez udání důvodu, tak říkajíc, aniž bychom viděli nějakou předpověď, tak se může stát, že se ocitneme uprostřed bouře, v podobné bouři, v jaké se třeba ocitli učedníci na rybářské lodi, když tam ten jejich mistr klidně spí a nic si z toho nedělá.
0: Já jsem přesně chtěla tuhle situaci zmínit, protože jsem si, když tak jako jdeme kolem toho Genezareckého, Tiberiackého jezera, tak jsem si vybavovala všechny ty příběhy, které popisují to, jak Ježíš s učedníky plaval na druhou stranu. A říkala jsem si, jestli se to děje i dneska. Jestli i dneska je to propojení takhle časté, že se pluje z jedné strany toho Galilejského jezera na druhou.
1: Existují společnosti, které právě provozují tyto výletní turistické poutnické lodě. Je jich hned několik a jsou v podstatě dva hlavní přístavy v té severnější části Galilejského jezera. Jeden přístav je právě ve zmíněném Ginosáru a druhý se jmenuje Lido a je v Tiberias. Takže mezi Tiberias a Ginosárem se dá dobře plout lodí, která samozřejmě ty poutníky povozí po jezeře, ale už neexistuje v pravdě, jak bych řekl, nějaký pravidelný přívoz, chceme-li to tak nazvat, že bychom třeba nasedli v Kafarnaum a jeli do Tiberias, nebo v Tiberias, jeli do Engevu. Takhle to nefunguje. Ono také to Galilejské jezero je současně turistickou atrakcí pro Izraelce jako takové. Takže na celém břehu Galilejského jezera, po celém obvodu, všude, kde to jde, když je sezóna, tak se rozmístí izraelské rodiny a kempují a grilují a chodí se cachtat a plavat a jezdí na rychlých člunech a dovádějí. Občas se tam vyskytne nějaká ta plachytnice. A co se tam děje také vždycky pravidelně, asi posluchači ví, že v Izraeli je povinná vojenská služba, jak pro chlapce a děvčata. A tito chlapci a děvčata jsou na tuto vojenskou službu vždycky připravováni. My tomu říkáme jakýsi scouting a oni vždycky v létě, tyto přípravné ročníky, těm dětskám je 15, 16, 17 let, tak jezdí se svými vedoucími právě na břeh Galilejského jezera a tam si v rámci soutěže staví plavidla, je to jeden z jejich úkolů, že si musí postavit funkční plavidlo, kterým dokáží přeplout aspoň část Galilejského jezera, aniž by se u toho utopili. Takže i takováto lodní, v uvozovkách lodní doprava na Galilejském jezeře dnes existuje. A já všem posluchačům vřele doporučuji, jakmile to bude možné, vyrazit do Galileje, objednat si tu projížďku lodí, nebo si i třeba půjčit nějakou malou lodičku, člun v tom přístavišti a na tu hladinu se vydat. Samozřejmě krásný zážitek je také ranní rozbřeh.

0: Žila úplně explicitně. Totiž uvědomila jsem si, že se posouváme pořád po těch místech, o kterých je spousta záznamů, jak ve Starém zákoně, tak v Novém zákoně, hrály nějakou roli v historii dvou velkých světových náboženství. A vlastně by mě zajímalo, jakým způsobem jsou tyhle věci reflektovány dnes. Z kolika různých stran si kdo chce ukrojit to, že tohle je jeho, nebo že tady byl Ježíš, nebo že tady se odehrálo to a to. Skoro mám pocit, tak jak to na mě působí jenom jako na pozorovatele zvenčí, že je to takový velký supermarket a každý si může vybrat podle svého gusta. Ale zajímalo by mě, jak to vidíš ty z pohledu člověka, který jezdívá do Izraele velmi často.
1: To je zajímavá otázka. Nikdy by mi nenapadlo přemýšlet o té rovině genezarecké jako o supermarketu, ale vlastně máš pravdu. On se tam opravdu může najít úplně každý, co se mu líbí, k čemu jeho srdce je blíž. Samozřejmě, ta křesťanská místa spojená s evangeliem, s osobou Ježíše, tak jsou nejnavštěvovanějšími místy hned po Jeruzalému v Izraeli. Takže ty křesťanské zájezdy vedou primárně sem, po stopách Ježíše. A samozřejmě ti místní podnikatelé jsou na to takto nastaveni, takže tam svého času byla nejoblíbenější pochoutka ryba svatého Petra, což je vlastně ta tilápie galilejská, která je tam endemitní druhem v Galilejském jezeře, ale upřímně, že by to byl nějaký chuťový zázrak, úplně ne. Takže v tomhle ohledu je to jako všude jinde. Když se někde rojí turisté, no tak se ti místní na tom snaží prostě vydělat a nabídnout k tomu ještě nějakou přidanou hodnotu, která častokrát nemusí být kvalitní. Ale třeba ta Magdala, a to je právě unikátní místo v tom, že spojuje tu židovskou tradici a křesťanskou tradici dohromady, vlastně ukazuje těm návštěvníkům úplně jinou tvář. Samozřejmě je tam spoplatněný vstup a samozřejmě jsou tam někde v nabídce nějaké takové ty základní turistické propriety, jako čepice, mapa, plišáček, ale není to tak, když to řeknu lidově, uřvané, jako na jiných místech v Izraeli, kde se vám ti prodavači snaží vnutit opravdu úplně nesmyslné věci v domnění, že to pozbudí vaše náboženské cítění. Takže v tomhle je Magdala unikátní, abych řekl, čisté místo. A podobně je tomu i v Kafarnaum, kam mimochodem se také dostaneme.
0: Ale to bude až příště. Já jsem schválně Kafarnaum šetřila, protože předpokládám, že na tuhletu výpravu budeme potřebovat trošku více času, takže tuhle tu cestu si schováme na naše setkání zase za měsíc, kdy vás znovu pozdravíme u poslechu magazínu Židé a my. Od jeho mikrofonu se tentokrát loučí Lucie Andlicherová.
1: Radek Hejret.

Skončil tedy magazín Židé a my, který můžete v premiéře poslouchat vždycky první čtvrtek v měsíci po 16. hodině a 30. minutě a opakování pak v pátek po 7. raní. S Radkem Hejretem se tedy potkáme zase v červnu. Já teď nabízím jednu písničku a po ní už pozvání k poslechu dnešního ranního telefonátu, ve kterém s novinářem Petrem Vizinou přemýšlíme o svobodě médií.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: 8. květen je pravidelně dnem, kdy si na evropském kontinentu připomínáme konec druhé světové války. A tedy je to den vítězství, den svobody, den, ve kterém je možné přemýšlet o totalitě i svobodě a o jejich protínání či jejich souboji. Velmi dobře se tohle téma dá spojit také se 3. květnem, který je od roku 1993 světovým dnem svobody tisku. A tak jsem k přemýšlení o svobodě médií dnes pozvala novináře Petra Vizinu a zajímalo mě, proč vlastně nejsme stále ochotni svobodu médií vnímat jako natolik důležitou, abychom za ni jako ti, kdo tohle, ten obsah přijímají, byli ochotni platit nějakou cenu. Jak to vlastně je s platbami za nezávislou žurnalistiku?
4: Asi mi to nějak netrápí, protože si myslím, že obecně, když se zeptáme, platili byste za něco, tak většina lidí, když to něco může být získáno zdarma, tak neřekne ano, platil bych za to. Čili značná část médií pracuje s tím, že, a teď mluvím o soukromých médiích, mají svoje podporovatele, což je třeba rádio, na kterém teď mluvíme, což je velmi jako vznešená, hezká věc. To znamená, že to rádio se dovede nějak získat určitou skupinu obyvatel, kteří věří, že přispívají takzvaně na svou věc, ale obecně se má za to, že ten mediální obsah prostě někde je třeba na tom internetu, my si zaplatíme přístup k internetu a ten mediální obsah se k nám nějak dostane. Myslím, že to řešení toho vlastně rebusu jsou veřejná média, která jsou placená tou daní vlastně, protože de facto koncesionářský poplatek je daň, kterou platíme, podobně jako platíme třeba příspěvek na školství státu, nebo tak, přestože to nejsou státní média, tak nějakým způsobem se podílíme na jejich chodu a myslím, že to je velmi důležité. Čili vracím se zpátky k té otázce. Myslím, že to není překvapivé, ale samozřejmě lepší varianta je, když lidi si té dobré žurnalistiky, protože já myslím, že slovo nezávislý je trošku problematické, ale dobré žurnalistiky cení natolik, že jsou i ochotní osobně podporovat.
3: A co je podle tebe tedy předpokladem, neříkejme nezávislé, ale dobré, ano, svobodné žurnalistiky? Jak ji rozpoznat v té současné záplavě informací?
4: Podle slovo je to otázka osobního ručení. Vlastně to není zase až tak těžká věc, když se člověk třeba podívá na kodex na médií. Některá média mají svůj kodex, třeba Česká televize například má svůj kodex, který říká, že prostě ta realita se musí zobrazovat poctivě a že tam musí vždycky být slyšena nějak protistrana. To znamená, dobrá média jsou ta, která jsou založena na schopnosti třeba reportovat. To znamená, vidíme redakci, která má reportéry, čili je schopná dát lidem peníze na to, aby někam šli, něco viděli a pak na tom podali zprávu. Čili prostě není možné konzumovat například obsah médií, která nemají jediného reportéra a všechno to vymyslel nějaký člověk u stolu, tak si říkáte, no tak to asi ten obraz reality nebude úplně faktický nebo přesný. To tak se dostáváme zpátky k té otázce těch peněz, protože prostě dobrá média jsou drahá. Obecně například zpravodajství je opravdu jako velmi drahá věc, to taky vidíme třeba na příkladu ČT24 nebo Českého rozhlasu, že mít někde reportéra například zahraničí je prostě drahá věc, málo kdo si to může dovolit a dobrá média znamená, že s námi nehrají tu hru na to rozněcování vášní, na to potvrzování toho, co jsme si už předem mysleli, ale že nám předkládají nějaký obraz světa a nechávají na nás, abychom my rozhodli, co si o těch věcech myslíme.
3: Mluvíš o tom, že veřejnoprávní média mají ve svém kodexu to, že má být slyšena i protistrana. A zároveň rozhodně to není v takové té variantě, jak se někdy říká, 5 minut Židé, 5 minut Hitler. Jak můžeme poznat, že nás ta mainstreamová média nevodí za nos? Vždyť dnes je spousta lidí, kteří říkají, ale tohle se v České televizi, v Českém rozhlase nedozvíš.
4: No, jsme zpátky u toho osobního ručení. Říká se nejenom to pořekadlo o Hitlerovi a Židech, ale říká se taky o zastáncích kulaté a placaté země. Že k pravdě se nedostanete tím, že necháte diskutovat zastánce teorie kulaté a teorie placaté země. Že prostě některé věci jsou fakta, prostě nedají, fakta se nedají jaksi nějakým názorovým způsobem odestát nebo odmluvit. Říká se, máte nárok na svůj názor, nemáte právo na svá fakta. Čili podle mě je to znovu věc důvěry a média by měla se snažit stále získávat důvěru, zcela adresnou důvěru svých posluchačů, diváků, těch, kdo tam ten obsah konzumují. A já to dám jako příklad, tak já třeba sleduju teďka, když je na Ukrajině Petra Procházková z deníku N, což je, on se říká, že to je nezávislý deník, je to deník placený z velké části lidmi, kteří si kupují ty noviny. A o Petře Procházkové vím, jaká je její profesní historie, znám její kompetence, vím, co dělá, jak se projevuje, jak přemýšlí. A je to člověk, kterému věřím. Čili takovýhle vztah já mám k tomu médiu, přestože nejsem odběratelem třeba těch novin, tak vlastně sleduju, co Petra Procházková dělá. Já jsem ochotný si ten článek třeba koupit v tom médiu, protože mě zajímá. A myslím, že tohle takovýhle vztah k té pravdivosti médií je pro nás jako přístupný, že tam někoho známe, že vidíme někoho, kdo to dělá dobře a tím pádem bude pravděpodobně členem redakce, která má dobře nastavené ty systémy, že vedle sebe neklade nesmysly a fakta a že vedle sebe třeba klade fakta ze dvou různých pozic a to už je rozdíl, že? Tak čili prostě podle mě to pořád je věc té důvěry a média by měla zápasit a ona taky zápasí o důvěru těch, co je sledují.
3: Děkuji, že to říkáš, mluvíš o osobní zkušenosti. Ještě mám k tomu jednu otázku, která s tím podle mého hodně souvisí, protože když mluvíme o svobodě, když mluvíme o svobodě publikační, tak určitě tou svobodou nerozumíme nějakou cochcárnu. A pak jsou tu takoví lidé, jako třeba miliardář Elon Musk, který koupil Twitter, a existuje domněnka, že jeden z těch důvodů, proč ho koupil, je právě proto, že chce vytvořit platformu, kde bude absolutní volnost projevu a každý si bude moci říkat, co chce. A byť by to byla naprostá hloupost. Je tohle ta svoboda publikační, svoboda tisku, za kterou máme bojovat?
4: Jestli dovolíš, já bych ti vlastně odpověděl argumentem církve, že nebudu úplně rozebírat Ilona Maska a jeho pojetí svobody, protože to navíc v tom elektronickém prostředí je značně komplikované téma, ale zvláštní věc je ta, že církev, a teď se bavíme třeba o roce 1971, ale v křesťanském sociálním učení je to dlouhodobě velké téma. Církev, a teď se bavíme o katolících, považuje média za boží dar a lidskou svobodu projevit se za součást tohoto daru. Existuje takový církevní dokument, který se jmenuje Communio et Progressio, ten je z roku 71. A ten říká, že vlastně církev, aby mohla rozumět té svojí misi v tomhle světě, tak potřebuje zkoumat znamení času. A ta znamení času znamená, o čem lidi přemýšlejí, co se děje ve společnosti. A to se člověk nedozví jinak, a církev se to nedozví jinak, než když tu společnost nechá mluvit, než když ji nechá komunikovat, svobodně mluvit. No a my to veřejné mínění se nedozvíme ve společnosti, která je sevřená cenzurou, která je nějakým způsobem neschopná promluvit. Čili pro mě ta svoboda je spjatá s možností církve konat svoji práci, konat svoji misi, svoje misi tím, že zkoumá znamení času. A svoboda je pro mě svoboda člověka vyjádřit se a svoboda lidí formovat veřejné mínění prostřednictvím médií je spojená právě s tím znamením času, s misí církve. Čili to je možná koncept, o kterém zase tak často nepřemýšlíme, ale je pro mě velice důležitý. A potom můžeme domýšlet, jak to ten Musk vlastně, jak to ten boháč, který se privatizuje, jeden velký kanál, kde se lidé vyjadřují, jak on to vlastně myslí.
3: Děkuju za podnět k přemýšlení. Já ještě zkusím to uvažování o svobodě stáhnout na úplně osobní rovinu, protože každý křesťan je člověk, který vstupuje do svobody získané Kristem. Co to může znamenat pro novináře křesťana? Ptám se tě jako novináře křesťana. Co pro tebe znamená, že jsi ten, kdo žije svobodu získanou Kristem, a jsi zároveň novinář?
4: Aha. Jako kdybychom spojovali výrok z nějaké jako teologické oblasti s nějakou profesní kompetencí. A to si myslím, že, jako když se ptala doktora chirurga, co pro vás znamená svoboda božích dětí. No tak něco to pro něj znamená, ale jak to ovlivňuje ten výkon jeho operační, to si nejsem úplně jistý. Nicméně řekněme, že celá ta svoboda božích dětí má cíl, abychom byli stále podobnější Kristu, čili abychom v tom Ježíšově příběhu, v té neochotě jít se zlem do nějakého holportu, v tom pokušení na poušti, si nechat kus toho světa, aby se mi klanil, nějaký výhodný díl udělat s tím světem. Tak myslím, že to je jakoby příkladné, ale to platí, myslím, že nejenom pro novináře, ale ten Ježíšův příběh je pro nás jako inspirací, je pro nás inspirací možná i k tomu, co jsem říkal, i pro církev, že církev by neměla vnímat lidskou svobodu jako nepřítele nějakého, který ohrožuje vlastně to boží působení, ale jako možnost. Čili pro mě, když se tedy ptáš, tak vlastně mi přijde, že vnitřně svobodný člověk ví o tom, o svých sklonech, náklonostech a taky určitých stereotypech, s kterými on musí pracovat, ale je to součást nějaké lidské zralosti.
3: Říká novinář Petr Vizina, se kterým jsme společně přemýšleli o svobodě médií dnes. Děkuji za rozhovor.

Pusťte své starosti a radujte se. Ježíš přišel a s ním i naše záchrana, bude znít v písničce Lauren Daigle. A tak ještě stále rozvíjíme ono téma svobody a radosti, která z ní plyne. Kéž by přišla i k vám, kéž by naplnila vaše srdce. Dobré

Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

0: Rádio 7 vás provází 8. květnovým ránem, tím svátečním. Možná je pro vás neobvyklé právě tím, že dnes nemusíte nikam spěchat, můžete si udělat klid a pohodu. A jestli tomu tak skutečně je, tak budeme moc rádi, když s námi zůstanete i dále, protože přesně tohle je ta chvíle, kdy stojí za to jen tak poslouchat, jen tak přemýšlet, možná se dostane i na témata, na která se obvykle nedostává. Možná poprvé uslyšíte program Bible Guide, který nabízíme každý všední den po 8 ráno, ve kterém spolu s pastorem brněnské církve ICF Jiřím Zdráhalem procházíme Bibli kapitolu za kapitolou. Těch možností je dost a dost. Tak kéž by vám naše vysílání bylo i dále dobrým společníkem. Příjemné ráno.
1: Pane, ty ma zkoumáš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je pátek 8. května 2026, za námi 8. hodina a před námi, jak bylo slíbeno, další setkání nad stránkami Bible spolu s pastorem ICF Jiřím Zdráhalem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 23. kapitola. V této kapitole prorok předpovídá návrat Izraelců z celého světa. Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodí a rozmnoží. Zde narážíme na termín pozůstatek Izraele, tady nazývaný zbytek stáda. Předpovědi zmiňující pozůstatek Izraele najdeme v několika prorockých knihách Bible. Tento výraz se objevuje ve spojení s Božím soudem. Bůh soudí národ Izrael a zůstane pouze malá část. V proroctvích se jedná jednak o předpovědi zničení severního a jižního království Izraele. Ti, kteří se vrátili z babylonského zajetí, jsou nazýváni pozůstatkem. Ale pozůstatkem jsou nazýváni také ti z Izraele, kteří se po zničení Jeruzaléma v 1. století našeho letopočtu vrátí zpět z vyhnanství ze všech národů. K tomu došlo ve 20. století. A pozůstatkem je nazýván také definitivně spasený Izrael. K tomu má dojít ve spojení s druhým příchodem Krista. Nejvíce předpovědí o pozůstatku Izraele najdeme v knize Izajáš. Dokonce tak prorok pojmenoval svého syna. O tom čteme. Hospodin tehdy řekl Izajášovi, vezmi svého syna Šear-Jašuba, což znamená pozůstatek se navrátí, a vyjdi s ním. V Izajáši dále čteme. V ten den už pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat na Hospodina svatého izraelského. Také Jeremiáš a Ezechiel předpovídají záchranu části Izraele. Některé ale ušetřím, někteří z vás uniknou meči mezi národy, až budete rozprášeni po zemích. Také v dalších prorockých knihách čteme o tom, že část Izraele bude zachráněna. Jistě, že vás všechny pozbírám, Jákobe. Jistě, že shromáždím zbytky Izraele. Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promí pozůstatku svého dědictví? A tito pozůstalí Izraelci jsou popisováni jako dokonalí. To nám spojuje předpověď o pozůstatku s budoucím světem. Pozůstatek Izraele už nebude jednat zle. Nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a odpočívat v bezpečí a nikdo už je nezděsí. Slova o dokonale pravdivých lidech spojuje tuto předpověď s tajemnými 144 tisíci označenými z knihy Zjevení. Ti jsou také popisováni jako morálně dokonalí. O nich čteme. V jejich ústech nemá místo lež, jsou bez vady. Koncept pozůstatku prorocky ukazuje na budoucí boží jednání s Izraelem. Dále v Jeremiášovi čteme slova o příchodu Mesiáše. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a v zemi nastolí právo a spravedlnost. Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jimž bude nazýván Hospodin, naše spravedlnost. Mesiáš je v proroctvích Starého zákona popisován jako výhonek, proutek, snítka, útlá ratolest. Tento proutek vyrostl z vyprahlé země a nebyl nijak nápadný ani honosný. Tento výhonek byl Božím služebníkem. Z Nového zákona víme, že tento výhonek je Kristus. Pavel totiž učí, že to on je naše spravedlnost. Díky němu, tedy Bohu, jsme v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností. A v Kristu jsme i my Boží spravedlností. O tom čteme. On, Bůh, toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Prorok Zachariáš také Mesiáše nazývá výhonkem. Už přivádím svého služebníka výhonek. Muž jménem Výhonek vyraší ze spoda a on vystaví Hospodinův chrám. To on vystaví Hospodinův chrám a oblékne se v majestát. usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem, to obojí bude ve shodě. Bůh v dalších verších této kapitoly odsuzuje hříšnost jak kněží, tak také proroků, kteří páchají nevěru a život ve lži. Jsou to falešní proroci, kteří lidem tvrdí, budete žít v pokoji, místo toho, aby jim oznamovali jejich hříšnost a varovali je před následky. Svými slovy jen zlehčují a převracejí poselství skutečných proroků. A slova na závěr? Může se někdo tak dobře skrýt, že by ho neviděl? Já přece naplňuji nebe i zem.

0: Od pondělka do pátku v 8 a v 18 hodin nahlížíme na stránky Bible a zkoumáme je velmi hloubkově a velmi postupně s pastorem brněnské církve ICF Jiřím Zdráhalem. Pokud byste se k jednotlivým kapitolám v rámci Bible Guideu chtěli vrátit, stačí, když si tento název zadáte do vyhledávače a najdete si buď zvukový archiv na webu Rádia 7 nebo kteroukoliv podcastovou službu, na které jste zvyklí poslouchat. Když zadáte Bible Guide, můžete poslouchat, jak dlouho jen budete chtít.
1: Pod tvým oknem z velkého vozu letíš. Toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled

0: ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích. To je život. A život jsi ty.
1: Ještě než se dostaneme k 8. hodině a 30. minutě, ještě než tu bude dnešní vydání Uší k duši, čeká nás výprava do historie a zkoumání výročí spojených s 8. květnovým dnem. A pak už tu bude další pokračování série nazvané Osvobození ke změně. Pokud chcete, s psychologem Markem Macákem se na vás těšíme v Uších duši v 8.30.

0: O plnosti života byla tahle ta písnička podání kapely Need to Breathe, tak se velmi hodí na ně navázat tím, co už to dnes několikrát zaznělo. Je 8. květen, den vítězství, velká část světa si dnes připomíná osvobození od fašismu. Přesnější by ale bylo říci, že jde o ukončení druhé světové války v Evropě. 8. května roku 1945 podepsali němečtí zástupci v Berlíně bezpodmínečnou kapitulaci svých vojsk. Po ní následovala postupimská konference šéfů vlád vítězných mocností Velké Británie, Spojených států a Sovětského svazu. Naše země si toto výročí ukončení války připomínají teprve krátce, protože po celé období komunistické diktatury tento svátek nebyl v zemích sovětského bloku vůbec slaven a místo něj si vítězství nad fašismem země tohoto bloku připomínali až 9. května. Dodejme ještě, že na celém světě druhá světová válka skončila 2. září, kdy podepsalo podmínečnou kapitulaci atomovými výbuchy na kole nasražené Japonsko. A dodejme, že dnešní den je také Mezinárodním dnem Červeného kříže, protože na dnešek připadá výročí narození Henriho Dinanta, zakladatele Červeného kříže a nositele vůbec první udělené Nobelovy ceny, kterou obdržel v roce 1901.
1: Kalendárium.
0: 8. května roku 1541 objevil Španěl Hernando de Soto řeku Mississippi a pojmenoval ji Rio de Espiritu Santo, tedy řeka Ducha Svatého. Od této události tedy dnes uplynulo 485 let. A možná můžeme zmínit také rok 1886. 140 let dnes uplynulo od chvíle, kdy byla občanům Atlanty ve státě Georgia poprvé představena Coca-Cola, tehdy jako lék. Už tu padlo jméno Henriho Dinanta, švýcarského podnikatele a humanisty, iniciátora a zakladatele Mezinárodního červeného kříže. Byl iniciátorem ženevských úmluv a prvním nositelem Nobelovy ceny za mír z roku 1901. Jeho rodina byla kalvinického vyznání a podporovala péči o sociálně slabé. Den jeho narozenin, 8. květen, je tedy slaven jako Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 33. americký prezident Harry Truman se narodil 8. května 1884. Do prezidentského úřadu nastoupil v dubnu 1945. Takzvaná Trumanova doktrína vytýčila postoj Spojených států k rozpínání komunismu v Evropě. Roku 1954 se narodil americký zpěvák, skladatel a kytarista John Michael Talbot. Narodil se v metodistické rodině, v níž se často muzicírovalo. V 15 letech odešel ze školy a spolu se starším bratrem Terrym hrál na kytaru v country folkové kapele. Talbotova cesta k Bohu vedla mnohými oklikami, mimo jiné přes indiánské náboženství a buddhismus. Dnes je znám jako autor mnoha křesťanských meditativních písní. V roku 1908 umírá chorvatský teolog, katolický kněz, spisovatel a politik Josef Juraj Strossmayer. Je po něm pojmenováno pražské Strossmayerovo náměstí a vlastně právě proto jeho jméno zmiňujeme i zde. A dodejme ještě jméno českého filmového a divadelního herce Oty Šimánka, který hrál v řadě komediálních a rolích a v několika pohádkách. Asi jeho nejznámější a nejvýznamnější rolí byla titulní role v seriálu Pantau. Oto Šimánek zemřel 8. května 1992.

0: Posloucháte Rádio 7. Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.
1: Jsem plně zvědavá, Marku, jak budeš reagovat na moji dnešní otázku, ale záměrně z ní nenaznačím vůbec nic. Takže jenom ahoj, Marku.
2: Ahoj, Lucie.
1: Mě velmi zaujalo, když jsme minule vstupovali do tématu změn a přechodů v životě, že ty jsi tak jako mimo děk, vlastně jenom jednou jedinkrát v průběhu celého toho našeho rozhovoru řekl slovo překvapení. A mě hned u toho naskočila otázka, co dělá s člověkem překvapení. A vlastně si skoro říkám, že bych to chtěla probrat úplně co nejkomplexněji, ptát se na nějaké fyziologické změny, na nějaké psychologické reakce. Prostě úplně jako fakt si popsat člověka, který prochází překvapením. Jaký je?
2: Tak, to mě zaskočila, na to nejsem úplně připraven.
1: Překvapení.
2: Překvapení jsi zajistila. Z toho fyziologického hlediska to nějak podrobně rozanalyzovat neumím, takhle z fleku, ale co vím, tak překvapení je určitý stres. Jo, je to zátěž, stresová, stres rovná se zátěž, ale my stres rozlišujeme na eustres a distres, jo, takže stres může být takový jako negativní, který je vnímán jako zúzkostňující, a zároveň stres může být taky pozitivní, energetizující, proto jsou lidi, kteří rádi překvapení, kteří rádi něco, co bylo neplánované a najednou se to stalo, a jsou lidi, kteří na to reagují rovnou tím, že vlastně je to tak jako nadchne, i kdyby potom zjistili, že to překvapení nebylo dobrý a zpětně to hodnotili negativně. A pak jsou zase lidi, kteří, když přijde něco nečekané, tak jejich hlavní reakce je negativní, i kdyby potom zpětně zjistili, aha, to vlastně je dobře. Takže to odhaluje trošku naše nastavení, zda máme v kostech tak jako vsáklou naději anebo strach. A na tom se podílí spousta věcí, včetně jako raného dětství a genetiky a různých traumat, co jsme zažili nebo nezažili, a osobnostního temperamentu. Zároveň možná i těch pozitivních překvapení, kdyby bylo moc, tak začnou být vyčerpávající. Začne toho být už moc a známe často situace, nebo občas takhle se nám stane situace, kdy už se tak dlouho nic neděje, že bychom si přáli, aby nás něco překvapilo, i kdyby to bylo negativní. Prostě, aby se už něco stalo. Nevím, zda dokonce tohle není, jak jsme se bavili minule o společnosti, zda tohle není jeden silný impuls, který dneska vidíme, kde lidi mají dojem, že už dlouho se nic neděje, že už dlouho, já nevím, tak jak se říká, a politici, a se jakkoliv mění, pořád je to to samé a podobně. A vznikla část společnosti na západě, západnějším, než jsme my u nás, která říká, ať už se něco stane, pojďme to rozbít, pojďme to spálit, prostě jakákoliv změna, ale ať se něco stane. Takže taková vůle k tomu rozbít ten svět, aby to mohlo začít znovu. To si myslím, že je taková ta druhá stránka toho chtít něco, co udělá přechod, ať už je jakýkoliv, protože některým lidem to, co vnímá jako dusivá neměnnost, tak přijde jako neúnosné. Jo, takže je to zase velmi komplexní s překvapením. O překvapení taky se můžeme bavit o tom možná později dneska, o překvapení, když ho připravujete pro někoho. Jo, ale to je trošku jiné téma, protože když pro někoho připravuje překvapení, tak mu chystám nějakou nečekanou změnu a to má taky nějakou svoji dynamiku.
1: Děkuji, že jsi to zmínil. To byl jeden z důvodů, proč jsem se na to chtěla ptát. Ale možná ještě, než se k tomu dostaneme, tak ptala jsem se na to minule, ale speciálně u toho překvapení se na to chci ptát i dneska. Totiž, jestli je možné nějak se naučit pracovat s tím, jak na překvapení reaguju.
2: Jestli chci se naučit na překvapení reagovat líp, pokud na ně reaguju špatně, tak je možná dobrý otužovat se v tom různými hravými způsoby. A tam se dá prostě různě střeštěně experimentovat. Jestli máte volný den, tak se můžete jít zajímavě projít městem tím, že na každém rohu si hodíte mincí a zjistíte, kam vás to za hodinku dovede. A otevřete se tomu, že jestli cestou potkáte zajímavou kavárnu, nebo zajímavou lavičku, nebo zajímavého člověka, takže jste

0: otevření tomu tam stoupit, nebo se bavit, nebo si sednout. Takže člověk si může připravit situace, které ho překvapí a tím se trošku otužovat. Jo, tohle je třeba taková jako intervence, kterou občas v nějakém procesu terapeutickém nebo tak někdo potřeboval se trochu víc cvičit, mít takhle jako mít kontrolu a užít si to, naučit se to si užít. Někteří lidi třeba se někdy doporučuje lidem, kteří mají ADHD, kteří potřebují změnu a potřebují jako nečekané věci víc a aby se cítili tak jako, že se něco dostatečně děje, takže si udělají seznam mnoha různých věcí, které jsou více nebo méně reálné je doopravdy udělat. Dají si to na papírky, někde to mají uložený a když už jsou takový otravení z toho, že se nic neděje a mají nějaký volný čas, tak si vytáhnou něco z toho a jdou to udělat. Jo. A může to být cokoliv v rámci toho, co si tam předtím jako napsali. Takže takhle se člověk může překvapovat a tím se cvičit. Z duchovního hlediska myslím, že je to takové dívání se do budoucna. V duchovním rozměru záleží na tom, když vážně s Bohem mluvím, tak co mu říkám. Takže když Bohu se naučím říkat, veď mě a přived do mého života, co chceš, a já půjdu do toho, kam mě vedeš, tak to je takové předběžné připravování se na to. Když jsem byl mladý, tak jsem si jednu dobu na vysoký, jsem tak jako dost volná, tak jsem někdy ráno Bohu říkal, dneska půjdu do čehokoliv, co mi ukážeš. Dneska budu reagovat na tebe.
1: To zní hodně odvážně.
0: A bylo pak zajímavý, prostě já jsem měl, myslím, že to bylo víc pro mě, protože já jsem měl víc otevřený oči. Najednou to nebylo o tom, že mám jako dvě, tři věci, co za ten den potřebuji stihnout a prostě jdu za nima a nevidím, neslyším. Člověk tady v Praze, já jsem bydlel v centru ještě, tak je zvyklý ty lidi vnímat jako překážky spíš a vlastně nevnímáme kolem. A nebo jsem si po pár letech uvědomil, že jsem dlouho v Praze nezvednul hlavu a že jsem vůbec neznal, jak vypadají budovy, kolem kterých chodím každý den a zjistil jsem, že ta Praha je o dost hezčí, když tu hlavu zvedám. Taková připravenost dívat se tam, kam se normálně nedívám, i v kontaktu s Bohem, nebo možná i pro sebe by si to člověk sám mohl říct, dneska budu reagovat na věci, co se budou dít kolem mě a budu si jich víc všímat, i kdyby to byly věci, co jsem neplánoval. Ale k tomu většina lidí bude říkat, že na to máme příliš moc práce a jsme zahlcení a kdesi cosi, tak ale je dobrý si to cvičit aspoň sobotu.
1: To je hezký.
0: Nebo jednou za čas v nějakém jako omezeném čase, pokud si to člověk potřebuje cvičit. Tak myslím, že se dá připravovat na překvapení. Jít někdy do kontextu, kde vím, že toho budu mít málo pod kontrolou. Já jsem takhle jezdil do Afriky kdysi. Pochopil jsem při první návštěvě, to jsem ještě nevěděl, čemu mě tam Pán Bůh bude učit, ale že jdu do prostoru, ve kterém budu mít velmi, velmi omezenou kontrolu nad tím, co se bude dít. Protože téměř cokoliv, co se naplánuje, tak je velmi nejisté, zda se opravdu stane. Slíbené věci často neplatí. Dokonce ani hotel nemusí mít pokoj pro vás, který vám slíbili a potvrdili několikrát a který jste zaplatili a tak dále. Já jsem potom začal, dokud jsem tam jezdil, tak tam jezdit vlastně trochu rád, s tím, že vím, že jdu do něčeho, kde budu často překvapován tím, co se bude dít, i frustrován, překvapován i negativně a že mě to vlastně v něčem cvičí. To, že já v té hlavě trávím hodně času v budoucnosti, to mě je vlastní a mě ta Afrika hodně pomáhala se otevřít přítomnosti. Takže jestli máte nějaký chaotický okruh v životě dostupný, nemusí to být Afrika, může to být určitý okruh vašich přátel, může to být určitá konkrétní činnost anebo způsob trávení dovolený a podobně, tak je dobrý se otužovat tím směrem, který člověk nemá tak zaběhlý.
1: Jak když tě poslouchám, tak úplně vlastně mi to koresponduje s tím, co už jsem si tady před chvílí napsala do poznámek, totiž takovou tu dneska už až otřepanou frázi vystoupit z komfortní zóny, ale velmi mi to koresponduje zase s tím, o čem mluvíme, protože mi přijde, že prostě jsou věci, které člověk nenaplánuje, nevymyslí. A jestli se má nějak nachystat na to, jak na to bude reagovat, tak tohle je vlastně ta dobrá fáze, že bude dělat i něco, co pro něj opravdu bude stretching, co bude náročné, co ho bude stát mnohem víc úsilí než to normální žití.
0: A myslím, že to souvisí trochu i s identitou. Pokud jsem velmi fixován na to, kdo jsem a kdo vím, že jsem a kdo chci být, tak si můžu hodně filtrovat to, co dělám a jak reaguju a podobně nějakou rolí, která je třeba omezená. Můžu být třeba, co já vím, učitel, který si zakládá na tom, co já vím, že je chytrej a baví se s lidma, jenom který vnímá jako ty, kteří se chtějí vzdělávat. Potom přehlídnu spoustu lidí kolem mě a spoustu jiných způsobů vztahování se. A myslím, že tohle mě se třeba líbí na Božím království, že kdo v něm žijeme, tak, že to tak je, že nikdy nevíte úplně, koho vám Bůh přivede do cesty. To neznamená, že každému musíte jako na každého zareagovat, jo? To já jako většinou ani neudělám, ale že nikdy nevíte, jako zda pán Bůh vás bude zvát do příležitosti, kde máte někomu posloužit, nebo někomu naslouchat, nebo od někoho si nechat pomoct, nebo někomu se stát bratrem, typu člověka, se kterým byste se vůbec nebavili jinak, kdyby jste nevnímali, že ho k vám přived pán Bůh, jo, a podobně. A Bůh jakoby jedná způsobem, který je v tomto často překvapivý. Narušuje naše vlny a to souvisí s křesťanskou identitou, když je pochopena podle mě jako dobře, že není vázaná na roli. Jo, že není vázaná tolik na to, jak jsem důležitý, nebo jak jsem bohatý, nebo zde jsem černý, bílý, žlutý, nebo z jaký jsem země a podobně. Prostě v tom Božím království jsou tyhle věci relativizované a to člověka podsvičí.
1: My jsme tady před nějakou chvílí otevřeli to téma toho, jaké to je chystat překvapení pro někoho druhého. Ono nemusí být vůbec přijato pozitivně, může to být něco náročného. Tak možná pojďme přemýšlet i o téhle té rovině, o té rovině překvapení, tak jak na něj reaguju já, versus překvapení pro někoho druhého.
0: Já jsem tam měl, možná objevíme nějakou další rovinu, ale jednu takovou praktickou věc, kterou říkávám, když učím o introverzi a extraverzi. Extravertní lidi, kteří žijou většinou v přítomnosti a žijou zážitkem, tím, co se aktuálně děje, co vnímají teď a podobně, tak když jim chcete připravit překvapení, tak většinou není moc dobrý nápad jim o tom říct dopředu, protože oni nevědí, co s tím. Prostě co já mám dělat s tím, jestli jsem člověk, který je hodně ponořený do toho, co zažívám teď a smyslově a aktuálně a někdo mi řekne, za 2 týdny pro tebe něco mám. To je strašně frustrující informace. To není něco, na co, pokud nejsem člověk, který jako se umí odpoutat od přítomnosti a žije vlastně v budoucnosti, tak jak to dělám já třeba, tak on se nebude těšit tolik, on bude spíš frustrován, že proč mi to říkáš, co já s tím mám udělat. Zatímco, když to řeknete někomu, kdo v té budoucnosti umí víc žít přes svoji představivost, a to jsou častěji introvertní lidi, tak takový člověk bude vnitřně to zkoumat, jo? Kdo ví, co to je, bude si to představovat, bude si s tím hrát, jo? A podobně, a vlastně to pro něj jako těší se na to, až to přijde. A to je čistě taková malá praktická věc o překvapování druhých lidí, takže já se ke svým přátelům, kteří žijou v přítomnosti, nemusí to být jenom extraverti, a který tak jako intenzivně prožívají tu přítomnost, tak se k ním snažím být vstřícný tím, že pokud mám pro ně nějaké překvapení do budoucna, a já jsem člověk, který rád dává dárky, rád dělá pro druhé lidi věci, takže já bych jim to rád řekl a teďko rád tam měl těch pár týdnů toho příjemného napětí, že pro tebe něco mám a pak se to odhalí, tak si musím to ubrat z té své strany. Já vím, co za pár týdnů pro ně budu mít, ale nejdu jim říct, že to pro ně mám. Prostě přijde to až tu chvíli, až to přijde a já to musím vydržet mezi tím. Protože vím, že to pro toho člověka, jestli chci být k němu střícnej, tak ho na to potřebuju nepřipravit, protože ho to tahá do budoucnosti, která je pro ně příliš abstraktní. Tak to je čistě praktická věc. Nevím, zda jsou další ohledy, které můžeme ohledně překvapování druhých zkoumat. Ještě taková věc, ani to není ani překvapení, ale spíš, že můžeme být jeden druhému zdrojem trošku jako moudrá ohledně toho, co může přijít. Že můžu někomu být schopen říct trošku, kudy vede cesta, ve smyslu, ne že já vím, kudy vede tvoje cesta, ale že bych mu něco nutil, ale že vím, jak to chodí ze zkušenosti, že jsem zažil něco podobného, tudíž ho můžu líp doprovázet a nemůžu mu říct, hele, asi budeš muset časem řešit tohle a tohle, tohle taky přijde a podobně a tím ho trošku otužit a připravit, jen tam hrozí, že budeme mudrovat. Jo, jen tam hrozí, že budeme dělat chytrýho, že strašně záleží, jak se to odkomunikuje a zda dáváme vyžádané nebo nevyžádané rady. A někdy je v tomto ohledu jako lepší v některých situacích mlčet, vědět, kam ten člověk směřuje, být připraven v tu chvíli, anebo v tu chvíli, kdy už je připraven se dívat do té budoucnosti, protože už ji tam vidí taky, tak v tu chvíli mu nabídnout to, co potřebuje. Takže aby byl překvapen způsobem, který nebude příliš destruktivní, anebo aby byl připraven tak, jak...
1: Tak jak to zvládne zpracovat?
0: Tak jak to zvládne zpracovat, no. A tam vstupuje hodně věcí do hry, protože já třeba, když mi někdo bude říkat, někdo, komu důvěřu, jako vnímám jako chytrého a moudrého, tak když mi bude říkat věci ohledně budoucnosti, tak mě to bude zajímat. Jo, protože právě tu budoucnost si umím představit a umím ji zkoumat nějak v hlavě a tak, ale kdybych byl jiný typ osobnosti, tak by mě to asi daleko spíš jako otravovalo a bylo by pro mě těžké jako vnímat to jako něco, co není jako intruzivní a nějak vlezlý. Záleží hodně na tom, jako, jak to je a taky, jaký je vztah mezi těma lidma.
1: Děkuji, Marku, za povídání o překvapení. Bylo pro mě v mnohem inspirativní, tak doufám, že i pro naše posluchače. Pro dnešek se tedy loučíme, končí Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: Tak, Marcák.

Jsme taková jedna velká rodina, znělo v písničce Joshua a Arona. Možná, že tahle písně ještě velmi korespondovala s předchozím povídáním V uších k duši, protože když byla řeč o překvapení, došlo mi, jak se vlastně této věci nikdo z nás nevyhne. Jak prostě překvapení do života člověka patří, ať chceme nebo nechceme, jsou prostě věci, které nemůžeme mít pod kontrolou, i když by se nám to líbilo. A v tom jsme taky pěkně zajedno. Jsme prostě často všichni na jedné lodi.

co můžeme dělat ve chvílích, kdy máme pochyby. John Foreman se to snaží vyjádřit následující písničkou, ve které vyznává: Ježíši, mám své nejistoty, mám své pochybnosti, ale chci s nimi přijít za tebou a ptám se, jsi tu? Slyšíš mě? Můžeš za mnou přijít do mého ticha? Zajímáš se o mě?

Rádio 7 vás dovedlo k 9. hodině. Je pátek 8. května 2026. Lucie Endlicherová přeje dobrý den. Díky, že jste s námi. V té následující hodině nás čeká jednak pár pozvání pro vás, kdo přemýšlíte o tom, čím naplnit svůj čas. A pak to bude také poslední 8. setkání s Jiřím Bukovským, vyučujícím na evangelikálním teologickém semináři, se kterým uvažujeme o tom, jak číst Bibli. No a po 10. hodině vás zveme do Srdce dílí. Zamíříme tam tentokrát s týdeníkem Za obzor, který se tedy vypraví do Indie. Dobrý den a dobrý poslech.

Vydrž, každá bolest jednou skončí, znělo v téhleté písničce kapely For King and Country. Ona velmi dobře předznamenává první pozvání, které chci dnes nabídnout. Tedy totiž pozvání pro vás, kdo byste měli v průběhu dnešního dne čas zamířit na Bílou horu. Právě tam se totiž už delší dobu scházejí společně křesťané, katolíci i protestanté ke společným modlitbám a vyhlašují tak smíře mezi katolickou a protestantskou částí církve. Pravidelně se tahle ta akce uskutečňuje také kolem 8. prosince, kolem 8. května, pardon. Začala už včera po 18. hodině a dnes od 10. do 18. hodiny je vedle letohrádku Hvězda na Bílé hoře připraven program, který bude skutečně pestrý. Společné modlitby budou střídány také společnými chvalami. Vše pak završí dnes od 16. do 18. hodiny vystoupení kapely Timothy a chválami společně s kapelou Timothy. Tak pokud byste chtěli společně vyprošovat smíření křesťanům u nás a také požehnání pro naši krajinu, máte možnost přidat se k těm, kdo se dnes sejdou k oslavě smíření na Bílé hoře v Praze.

0: Tohle byl sen o probuzení, tak to v angličtině vyspívaný Mariánem Lipouským s kapelou Timothy se dnes od 16 do 18 hodin můžete setkat na Bílé hoře v Praze. A když mluvíme o společných modlitbách, tak tu mám ještě upozornění na každoroční Národní den modliteb, který se koná v den letnic v Betlémské kapli v Praze. Letos tedy 24. května od 14.30 do 17. vše uvozeno veršem z Žalmu 104. Bože, když sesíláš svého ducha, lidé jsou stvořeni znovu a tak obnovuješ tvář země. Modlit se za náš národ, za boží ochranu a pomoc s řešením problémů naší země můžete při Národním dni modliteb v Betlémské kapli 24. května od 14:30 odpoledne.
1: Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu.

a vzepři se pochybám. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham. Povstaň z prachu a věř mému slovu jako Abraham.

My jsem před písničkou mluvila o Národním dní modliteb, který proběhne 24. května, ale ráda bych se vrátila ještě k těmto aktuálním květnovým dnům, k dnešku a zítřku a k probíhajícímu rodinnému festivalu Rozsviť tmu, který se chystá, či vlastně už probíhá na 10 místech po celé naší vlasti. Jeho program je velmi pestrý, zamířit na něj můžete do Českých Budějovic, můžete přijít do Karvy, do Českého Těšína, zamířit do Havířova a do Mostu, Ostravy, Pardubic, Plzně nebo Třince. Pokud byste o Rozsviť tmu chtěli vědět více, tak se prosím podívejte na stejnojmenný web, kde najdete nabídku celého festivalu a uvidíte, že je opravdu velmi pestrá a že je skutečně z čeho vybírat. Přichystána jsou nejrůznější hudební vystoupení, programy pro děti, ale také setkání se zajímavými zahraničními řečníky, kteří chtějí druhým představit Ježíše, kterého znají ve svém životě. Rozsviť tmu, to je akce, která se koná na 10 místech po celé naší vlasti. Za celou akcí stojí evangelizační společenství CEFAN, Kristus pro všechny národy.

By to tak bylo stále, znělo v téhleté písničce v podání kapely We Are Messengers. A ještě poslední pozvání tu je pro vás, kdo byste přemýšleli o tom, že byste chtěli rozběhnout kurz Alfa, ale nebo nevíte, jestli je to úplně ten nejlepší nástroj, který by zrovna třeba vaše společenství nebo vy sami měli použít. A tak se můžete dozvědět, jaké to je začínat s Alfou. Online setkání, které proběhne 14. května od 18.30, představí to, jak Alfu uspořádat, mluvit se bude o hodnotách kurzu Alfa, o přípravě kurzu, o tom, jaký by měl být tým, jak zvát hosty, jaká jsou pravidla diskuse ve skupinkách. Připravené budou i nejrůznější zkušenosti dalších účastníků, i tipy pro ty, kdo začínají. Více informací najdete na www.kurzyalfa.cz. Ještě jednou přidám informaci o tom, že tohleto online setkání se uskuteční 14. května od 18.30.

V uplynulých týdnech jsme s učitelem novozákonních předmětů na evangelikálním teologickém semináři Jiřím Bukovským prošli cestu, na co si dát pozor při čtení a výkladu Bible. Před námi je teď v kaleidoskopu 8. závěrečné setkání.

0: Milí přátelé, rád bych mluvil o důležitosti struktury, rozlišení struktury pro výklad biblického textu. To první, co by možná mnohé napadlo, nebo určitě, když Bibli otevřou, je, že Bible je rozčlená na kapitoly a na verše. Když hledáme nějakou pasáž, tak máme údaj Matoušovo evangelium, 14. kapitola, 10. až 12. verš. Problém ale je, že v originále Matoušovo evangelia nic takového nebylo. Kapitoly, tak jak je máme my dnes, se objevují až ve středověku a rozčlení na verše, které používáme, je dokonce z doby ještě pozdější, až z doby 16. století, z doby reformace. To znamená, ti, kteří to dělili, tak určitě o tom nějak přemýšleli, aby to mělo nějakou logiku, ale ty rozhraní kapitol někdy nemusí úplně odpovídat tomu dělení, který měl na mysli autor. Verše někdy můžou rozpůlit dlouhou větu na půl, nebo naopak něco spojit. A proto my, když Bibli vykládáme, je dobré si uvědomit nebo představit ten text, jako kdyby tam vlastně žádné kapitoly, žádné verše a dokonce ani žádný odstavce nebyly. Takhle k tomu přistupuji a snažím se ten text si přečíst, říct si, kde asi začíná, logicky končí ta moje pasáž, rozčlenit to na nějaký odstavce podle té logiky samotného textu. Jestliže ti lidé tenkrát neměli kapitoly, když napsali to Matoušovo evangelium nebo jinou biblickou knihu, neznamená to, že by neměli pro toho čtenáře nějaký signál toho, že tady začíná nějaký nový celek. V Matoušově evangeliu konkrétně, které jsem zmiňoval, tak najdeme 5 takových velkých bloků Ježíšova učení a každý z nich končí vlastně podobnou větou. Když Ježíš dokončil tato slova. A to je poměrně silný signál, který nám říká, tady něco končí, nějaký celek, a začíná další. Taky tím, že ty slova se opakují 5krát po 5 takových blocích Ježíšova učení, tak nám to říká, že to člení možná celou tu knihu na těch 5 bloků toho Ježíšova učení. Když čteme 1. Korinským, tak tam v 7. kapitole, potom znovu v 8. kapitole, potom ve 12. kapitole, v 16. kapitole uvidíme stejnou frázi na začátku. Pokud jde o nechtěl bych vás, bratři, nechat v nevědomosti, píše Pavel. To znamená, viditelně tady začíná nový téma. Dokonce v tom svým dopise máme několik těch kapitol, které nejsou vyznačené jako kapitoly, které Pavel takhle naznačuje. Jinde jsou ty signály menší, skončí podobenství, začíná příběh. Nebo poté se Ježíš odebral na další místo. Je zřejmý, že ten příběh pokračuje do nějaké další fáze. A proto, když ten text rozčlenit, hledat jeho strukturu v té první fázi, kde končí, začíná pasáž, kde jsou ty předěly a kde jsou odstavce, tak sledujeme tyhle ty gramatické signály potom, proto a tak, tehdy, který nám říkají, tady začíná nějaký další úsek. No a samozřejmě to odráží tak nějakou logiku toho vyprávění. Kdybychom se podívali do Lukáše 15. kapitoly, kde máme podobenství o ztracené ovci, tak tady čteme, do jeho blízkosti přicházeli sami celníci, hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové zákonníci mezi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, vezme ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá přátele, sousedy, řekne, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, právě tak je v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných a kousek dál, řekl také, jeden člověk měl dva syny. Takže rozdělit tuhletu kapitolu nebo vůbec vymezit tu kapitolu, je jasný, že tady Ježíš začíná to svoje trojpodobenství. Na konci skončí s tím marnotratným synem a pak Ježíš řekl svým učedníkům, 16.1 začíná nějaká další část. Takže tady ta 15. kapitola velmi dobře dává smysl. Máme tam logicky tři podobenství, takže tam dáme ty tři předěly a pak tam máme něco jako jakýsi úvod. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci, hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové zákonníci mi sebou reptali, on přijímá hříšníky a jí s nimi. Úvod k těm třem podobenstvím a možná ještě taková úvodní věta, která buď patřila do úvodu, nebo už jakoby úvod toho prvního z těch tří podobenství, pověděl jim toto podobenství. Takže tohle základní dělení tady zřejmě nebude problém, ale můžeme jít ještě dál. Ten samotný úvod, možná bychom si představili, že natáčíme film na jednotlivé záběry, jednotlivé scény. A tak ta první scéna, to je Ježíš mezi těmi hříšníky, farizové, kteří reptají a Ježíš začíná vyprávět. Pak by byl střih a scéna, která nás vede k tomu pastýři a k těm ovcím. A pak zase vlastně střih zpátky a to Ježíšovo shrnutí. Právě tak je větší radost nad jedním hříšníkem. Ale i v té scéně, třeba v tom úvodu, vlastně to můžeme rozdělit ještě na několik záběrů. Ten první záběr, do jeho blízkosti přichází celníci a hříšníci. Druhý záběr, farizové reptají. A ten třetí, tady by kamera šla na Ježíše, a Ježíš začíná vyprávět příběh. Několikrát se nám tu změní ta perspektiva. Tohleto rozdělení patří možná spíš do jakési narrativní analýzy toho textu, pomáhá nám vstoupit do toho příběhu, rozčlenit ten příběh, pomáhá nám do něj vstoupit. Já osobně to takhle rád používám, vlastně si představu, že natáčím film, který sleduje to členění toho textu. Můžeme v tom Ježíšově vyprávění toho podobenství sledovat zase ty jednotlivé záběry. Pastýř ztratí ovci. Pastýř si všimne, že ovce chybí. Pastýř vyráží na cestu a jde, dokud ji nenajde. Najde ji, vezme na ramena, nese přes hory, přijde domů, svolá přátele a slaví. To je logika toho příběhu, ty jednotlivé záběry. Ale v tom textu, když ho budeme slovat gramaticky, tak tam máme vlastně těch scén možná o něco míň. Máme tam, když někdo ztratí ovci. Potom, když ji nalezne. A potom, když přijde domů. Tady nám ten gramatický signál, to když, vlastně otvírá nějaký ten další bod toho vyprávění, tého logické struktury. Pro Ježíše jsou tam důležité jakoby ty tři pojmy. Tři motivy, tři scény. První znamená, co dělat, když někdo chybí. Co dělat, když zjistíme, že někdo se ztratil, že tady nějaký hříšník není, že tady někdo chybí v tom Božím domě. První otázka pro farizeje. Druhý, když ji nalezne. To je Ježíš teďka jí, hoduje s těmi hříšníky, jsou nalezený. Je tam ta cesta zpátky a co dělá ten pastýř? Vydá námahu, ale u ní se raduje. Co dělat, když najde tu ovci? A ta třetí, co dělat, když se vrátí domů? Když jsou všichni společně v té jedné rodině, v tom jednom domě. A tady přichází na řadu ta oslava. Takže Ježíš tady jakoby dává, ta gramatika nám pomůže rozčinit ten text, vidět takový ty tři body, tři situace. Když ztratí, když najde a když přinese domů. Nicméně v tom vyprávění možná byste si všimli, že se tam zvláštně tak opakují nějaké věci. Má 100 ovcí, ztratí jednu z nich, nechá 99. Na konci je radost nad jedním hříšníkem, než nad 99 spravedlivými. Na začátku je který z vás, když ztratí. A na konci pravím vám. Takže na začátku mluví k farizeům a na konci zase mluví k farizeům. Jako kdyby ten začátek se nám nějakou oklikou vracel na konec. Možná si potom všimnete, že i tam se opakují ty slova ztratí na začátku a na konci našel jsem ovci, která se ztratila. Když ji nalezne, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Jako kdyby se tam ty věci tak nějak trošičku opakovaly. A to je pro mě signál, že v tom příběhu, v tomhle textu hraje důležitou roli to, čemu říkáme chiasmus. To je určitý způsob členění textu, který byl velmi oblíbený pro lidi na Blízkém východě v té Ježíšově době a té době starozákonní také. Je to něco, co velmi často v Bibli najdeme, něco, co my běžně nepoužíváme. A když někdy máte ten pocit, že se na konci opakuje něco, co předtím bylo na začátku, tak stojí za to se podívat, jestli ten text není členěný tuhle chiastickou strukturou. A v tomhletom příběhu to vlastně může velmi pomoct. Když se podíváme na tu chiastickou strukturu, rozepíšeme si ji, tak opravdu vidíme to, co jsem naznačil. Opakují se tam ty myšlenky na začátku vy, 1,99 a na konci znovu vy, 1,99. Máme tam ztracenou na začátku, ztracenou na konci. Nalézt, motiv radosti a potom v tom chiasmu, ten název je od řeckého písmene chi, který vypadá jako naše x, to znamená, že to nějak zbíhá do středu, tak v tom centru toho chiasmu většinou bývá nějaká ta klíčová myšlenka, nějaké jádro, kolem kterého to, ten příběh se točí a co tady najdeme v tom středu? Ten domov a společnou oslavu. A tady, o čem ten příběh vlastně je? Ježíš to shrnuje těmi slovy, je to o hříšníkovi, který činí pokání. My bychom si mohli říct, kde ta ovce činí pokání v tom příběhu, když je úplně pasivní, všechno dělá ten pastýř. Ale to slovo pokání, když bychom po něm zapátrali, hledali význam slov, tak zjistíme, že v hebrejštině, v tom biblickém myšlení, to slovo pokání vlastně znamená návrat, cestu zpátky. A to je motiv, který tady rozhodně je. Ovce se ztratí, je mimo stádo, je někde daleko za horami, pastýř ji najde a nese ji, až je doma. Ve svým stádu, v tom domě, kde se společně slaví. Takým základem je tý vize proroků, obnovy, je pokání, který zároveň znamená návrat na Sion, návrat k Hospodinu, cestu zpátky, kdy se ten rozptýlený Boží lid shromáždí v Božím domě. Budou ta jedna znovu usmířená rodina. U marnotratného syna to vidíme stejně. Jde do ciziny, ztratí se, je v exilu, je pryč v cizině. A když učiní to pokání, ten obrat, tak následuje cesta zpátky. Cesta obnovy, návratu, kde ten otec ho přijímá, obnovuje tu jeho roli, je doma, je v domě. A tak tenhle ten příběh opravdu mluví o pokání. Vlastně jakoby předefinovává ten pojem pokání. Je to Boží milost, která člověka nese, táhne zpátky. Říká, že pokání není jenom obrat, ale taky cesta zpátky, která končí tou obnovou, návratem, když všichni jsou spolu v tom jednom Božím domě. A je to něco, k čemu nám může pomoct, když si všimneme té struktury textu. A proto bych vás rád povzbudil, abyste zkoušeli ten text členit na ty scény, hledat logiku a taky, pokud jsou signály, že by tam mohla být taková chiastická struktura, můžete to zkusit. A třeba, podobně jako tady, najdete nějaké skryté poklady. Přeju hodně radosti ve vašem biblickém pátrání.
1: Dozněl závěrečný díl série Jak vykládat Bibli, ve kterém jsme slyšeli Jiřího Pukovského. Nahrávku jsme na Rádiu 7 uvedli se souhlasem Evangelikálního teologického semináře. Reprízu Kaleidoskopu poslouchejte v pondělí po 16. hodině. Za týden v tomto čase otevřeme v Kaleidoskopu téma ochrany přírody a zodpovědnosti křesťana za správcování stvoření, ve kterém stojí. Pavel Kol natáčel s ekologem Milanem Hluchým.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Jak se pomalu ještě blížíme k 10. hodině, pro Lucii Endlicherovou to znamená čas loučení, i když uslyšíme se i po 10., kdy vás zvuk výletu do Indie v dnešním vydání týdeníku Za obzor. Díky za společně strávený čas, díky, že jste s námi i v tom svátečním dni. Ať je pro vás odpočinkový, klidný, dobrý. Naslyšenou.

0: Vítejte u poslechu týdeníku Za obzor. I v tom dnešním vás chceme vzít na cestu, která nás zavede do Asie, na indický poloostrov. Naším hostem je dnes Tomáš Lančo. Tomáši, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: My bychom vás dnes chtěli společně zavést do Indie, nejprve tady tradiční rozhlasová pohlednice.
2: Indie, Indická republika, leží v Jižní Asii. Země sousedí na západě s Pákistánem, na severu s Čínou a Nepálem, na východě s Bangladéšem, Bhútánem a Barmou. Na severu země je Indie od svých sousedů oddělena Himalajským pohořím. Indický subkontinent, který směrem na jih probíhá od špičky, je obklopen Indickým oceánem, na západě Arabským mořem, na východě Bengálským mořem. Indie je druhým nejlidnatějším státem světa. Žije zde více než 1 miliarda a 210 milionů obyvatel. Přitom v hlavním městě Dillí je to něco okolo 750 000. Země je rozdělena na 28 spolkových států a 7 spolkových teritorií. Nejvyšším bodem země je Kanchenjunga mezi Sikkem a Nepálem s 8 598 metry nadmořské výšky. Indií protékají tři základní velké řeky – Indus, Ganga a Brahmaputra. Nejstarší doklady lidské kultury na indickém území pochází ze 3. tisíciletí před Kristem. Od poloviny 2. tisíciletí před Kristem pak byla obydlena indoevropským obyvatelstvem. Až někam do těchto míst sahají také naše kořeny. Už v této době, tedy v polovině 2. tisíciletí před Kristem, se dá ve společnosti mluvit o rozdělení do kast, které ještě podpořil hinduismus, který se v zemi více rozšířil ve středověku. Dalšími indickými náboženstvími jsou buddhismus a islám, který se v zemi šíří v 16. století. V 17. století vznikla britská východoindická společnost, která započala se systematickou kolonizací celého indického subkontinentu. Vyvrcholením tohoto procesu byl vznik britské Indie v 19. století. Proti koloniální nadvládě Británie se v 20. století zvedl lidový odpor, jehož nenásilnou podobu symbolizoval Mahatma Gandhi. V roce 1947 byla britská Indie rozdělena na západní Pákistán a východní Pákistán, neboli dnešní Bangladéš, a Indii. Ústavou z roku 1950 byla vyhlášena samostatná Indie jako demokratická republika. Problémem mezi Pákistánem a Indií byla po celou druhou polovinu 20. století oblast Kašmíru, na který si dělali nárok obě země. Dodnes je Kašmír politicky rozdělen. Při slově Indie většina z nás vysloví také Taj Mahal. Toto ohromné mauzoléum s bělostnými minarety nechal vystavět císař Šáh Džahán na památku své druhé ženy Mumtaz Mahal, která zemřela při porodu v roce 1631. Stavba palácové hrobky začala nedlouho po úmrtí císařovy oblíbené ženy a dokončena byla v roce 1653. Je celá z mramoru, stěny jsou zdobeny ornamenty sestavenými z tisíců polodrahokamů. Taj Mahal najdete ve městě Agra, které se může pochlubit i dalšími zajímavými pamětihodnostmi. Pojďme se ale vypravit za přírodními památkami země. Samozřejmě, že pozornost mohou poutat Himaláje, hory přitahující každý rok více a více turistů. Pokud dáváte přednost jiné exotice, možná by vás zaujaly Andamanské a Nikobarské ostrovy. Jde o více než 300 ostrovů v Bengálském zálivu mezi Indií a Barmou. Národní park Kanha je největším indickým národním parkem. Zájemci si zde mohou zajezdit na slonech, ale především se obdivovat množství divoké zvěře. Bez zajímavosti jistě není ani výprava na pobřeží Kerali, na kterém se nachází komplex lagun, jezer, řek a kanálů. Turisté se na lodích střídají se mnohem exotičtějším nákladem, kokosovým vláknem nebo kešů ořechy. Některé lodi mají na přídi vyřezanou typickou dračí hlavu.
0: Tomáši, proč si budeme povídat zrovna o Indii? Jakým způsobem tě tvoje cesta zavedla do Indie? Proč zrovna tam?
1: No, já jsem prvně ani do Indie moc nechtěl. Já jsem hlavně chtěl do Číny. A teď teda z toho pohledu, že jsem tam chtěl jet jako misionář. Ta myšlenka toho, že bych chtěl někam jet jako misionář, začala tím, že jsem četl knížku Nebeský muž, což je o tom, co prožívají křesťané v Číně. A když jsem to četl, tak jsem přemýšlel nad tím, že se to vůbec tady u nás v Evropě neděje a že bych to chtěl zažívat Boha takovýho, jaký je tam popsaný v té knize. ta kultura asijská mě jakýmsi způsobem je blížší. Potom, když jsem vlastně oslovil jednu misijní organizaci, tak jsem nechtěl to specifikovat jenom na Čínu, protože jsem si nebyl jistý, jestli jako Bůh mě chce poslat jenom do Číny. Tak jsem jim řekl, jako, že Asie, a tak jsme tam vybrali nějaký státy z Asie. Ta misijní organizace funguje tím způsobem, že oni posílají misionáře a najdou jim tam přímo tu profesi, kterou člověk normálně dělá tady doma. Takže potom tam člověk jako kdyby není jenom tak nějak bezprizorní jako turista nebo cizinec, ale je tam zapojený do celého toho dění a pracuje tam. A i ta hodnota toho, že člověk něco tam vnáší i jako materiálního po té stránce, že tam něco tvoří nebo vyrábí nebo tak, tak i to se mi líbilo. Takže jsem jim je oslovil a řekl jsem jim teda někam do Asie a oni po určité delší době přišli s tím, že buď Indie anebo Čína, s tím, že ta varianta té Indie byla asi o týden dřív. Modlil jsem se za to a můj kamarád mi řekl, hele, víš co, Indie byla dřív a jestli Bůh tě tam nechce, tak, tak to nevyjde. Tak jsem s modlitbou požádal o vízum v Praze na ambasádě. Tam dokonce, i když jsem vyplňoval indické vízum, tak jsem tam měl nějakou chybu a ten indický úředník mi jako řekl, že to takhle nemůžu napsat, že to by mě jinak nedali. A tak to tam nějak jsme jako přepsali s ním, což byla taková komická situace. A následně vlastně úplně bez problému jsem to vízum jako dostal, takže jsem to vnímal, že to bylo prostě boží vedení, abych jel do Indie.
0: Zmínil jsi to kouzelné slovíčko misie. Asi naše představa o misionáři vypadá trošku jinak, než že je to člověk, který dělá úplně obyčejnou práci, jenom ji prostě nedělá doma, tam odkud pochází nebo kde žije, ale dělá ji někde v zahraničí, v nějaké cizí zemi. Jaké to pro tebe bylo, když vlastně podstatnou část toho tvého života v Indii zabírala obyčejná práce, ta stejná, jakou děláš tady doma?
1: Já jsem tam jel pracovat jako grafik, což jsem předtím spíš dělal jenom tak jako volnočasově pro sebe nebo pro ostatní, ale ne za peníze. Je pravda, že většina lidí, když si představí jako misionář, tak si představují ty velký evangelisty, jak tam jezdí někde na stadionech a mluví k velkým zástupům. A není to někdo, kdo by jenom tak jako tam byl a žil s těma lidma bok po boku. Ale myslím si, že většina jako misionářů právě je takovej, že jako jsou někde a snaží se jakýmsi malým způsobem jako třeba pomáhat i prakticky a právě jako být s těma lidma a nebýt jenom někdo, kdo tam jako dojede, vychrlí na ně evangelium a zase odjede.
0: To jsem mluvila hodně o té evropské představě misionáře, opravdu toho člověka, který teda někam jede a tam hlásá evangelium. Jaká je indická, asijská představa o misii? Jak na tebe lidé reagovali, když jsi jim řekl, co jsi vlastně zač? Proč jsi zrovna v Indii?
1: To je zvláštní otázka. Jak na to reagovali. Většinou, když člověk jako jim řekl, že je křesťan, tak pro něj jakýkoliv cizinec znamená křesťan, což právě je taková určitá jako představa jako pro nás. Já nevím, každý Arab znamená muslim a každý Ind znamená hinduista, tak pro ně prostě každý cizinec znamená křesťan. Ale pak asi tam je velký ten prostor právě jako na to jim ukázat, že co to znamená, že oni jako do jisté míry hodně mají potom zkreslenou tu představu, protože pro ně Běloch není jenom křesťan, ale je to pro ně i určitým způsobem prostě zvrácený člověk, který jako žije nemorálně a všechny ty filmy, které se třeba dostávají do Indie, tak jsou jako pro ně o tom, že jako tam je hodně nahota a všechny tyhle ty jako prvky. Takže pro ně jako cizinec znamená sice křesťan, ale taky i tyhle ty všechny jako špatné hodnoty. Takže oni se vlastně i na křesťany tím způsobem jako dívají.
0: Je každý Indi hinduista?
1: Není. Já jsem právě byl hrozně překvapený, protože v Indii, teď jestli se nemýlím, i největší počet muslimů, kteří jako žijí ve státě, tak je právě v Indii. Myslím si, že to je víc než v celé té Indonésii, protože tam se to možná nějak dělí, nevím. Nebo je to možná druhá největší jako skupina muslimů. Zvlášť právě na severu Indie je ta populace hodně muslimská. Je to vlastně daný historicky, když oni tam vpadli do Indie. Takže třeba i tam, kde já jsem bydlel v Dílí, tak jsme bydleli právě jako v takové muslimské čtvrti, takže všude okolo tam byly nějaký 2-3 mešity a pořád se to střídali ty modlitby, takže nás to budilo každý 4 hodiny nebo 3. Jsem byl v kontaktu jak s muslimama, tak s hinduistama a i s vlastně další takový třetí nejvíce zastoupený náboženství je sikhismus.
0: Zmínil se taky ten pohled na morálku, na tu představu, že Evropané, křesťané jsou nemorální. Z čeho to vzniklo? Opravdu je indická morálka tolik rozdílná od té evropské?
1: Jako morálku asi tím myslím hlavně to, jak se třeba lidi oblíkají, a dá se asi říct cudnost, tak na to se hodně hraje v Indii, jakože to je hodně důležitý, když se to dost mění, protože Indie se hodně otevřela světu a dost drasticky jako se celá ta společnost i mění, a zvlášť mladí lidi jako v nich jako mají pro ně vzory Amerika a všechno, co se děje v Americe, takže oni to jako prostě požírají ve velkým, ale pořád je tam zakořeněná určitá cudnost a to jako žít nějak jako spořádaně, a rodina je důležitá a všechny tyhle ty hodnoty, které jako u nás možná bývaly tak před 50 lety nebo 100 lety, tak tam jsou pořád a jsou pro mě jako takovým stavebním základem.

0: Indie, to je místo, které jsme navštívili v dnešním týdeníku za obzor. Naším průvodcem je Tomáš Lanča. Tomáši, určitě je spousta představ, které člověk má předtím, než se na cestu vydá. Ty jsi říkal, že jsi hodně chtěl jet do Číny, že ta Indie pak přišla vlastně tak v uvozovkách náhodou. Byl jsi vybaven nějakými informacemi předtím, než jsi do Indie odcestoval?
1: Určitě jsem si sháněl různé informace, počasí, všechny takovéhle základní věci, na co se člověk jako může připravit. A myslím si, že jsem měl určitou výhodu, protože jsem rok a půl předtím, než jsem odjel do Indie, tak jsem byl na měsíc v Nepálu, což ta kultura je dost podobná, protože je založená na hinduismu. Takže jsem už jako do jisté míry věděl, do čeho jdu, jako do takového ten jako systém, jak to všechno funguje a hodnotový systém. Ale jistě jsem si zjišťoval různé další věci, jako tady takový ty počasí a potom také, když jsme dojeli vlastně na místo, tak součástí té misie taky byl první nějaký pár dnů jsme strávili v také jako centrále a tam bylo taky jako zaškolení, co bychom měli dělat a co ne, čeho se vyvarovat a co třeba není jako kulturně vhodné dělat, aby se i připravili na to, že určité věci se řeší jinak, jako že se třeba nestojí ve frontě, ale že se prostě všichni nahrnou kokinku a že jako jsou věci, které jako, z kterých bychom neměli být vytočeni, protože v té dané kultuře je to úplně normální.
0: Indie se nestojí ve frontě.
1: Ne, v Indii se nestojí ve frontě. Viděl jsem takový pěkný obrázek západní kultury a východní kultury, možná je to i víc jako v Ázii možná. A vlastně ten evropský nebo americký obrázek byl, že bylo to okýnko nebo obchod a teď ty tečky znázorňovaly řadu a teď se to jako přešouplo na další obrázek a tam jenom ty tečky všude byly okolo toho okýnka a jako každý něco chce. Takže to mě třeba dělalo, jako kdyby ze začátku taky problém jako přeskakovat, jakože, ale ono, když tam člověk pak třeba čeká 10 minut a mezi tím ti všichni ostatní lidi už přeskočí, tak a oni to ani tak neberou. Člověk tam dojde, řekne, co chce. A i když ten prodajíce na něho jsou jako kladený jako 3-4 v jednom momentě, tak on to jako zvládá, no.
0: Jak to vypadá u pokladny v supermarketu?
1: Takovýhle supermarketu tam není až tak moc, i když tím, jak jsem říkal, že se to dost mění, jako celý ten systém toho, jak Indie funguje, tak jich je tam víc a víc samozřejmě, ale myslím si, že to pořád bez taky záležitost jenom velkých měst, takže v supermarketech tam se řady teda dodržujou, no. Ale pořád je to takový, jako že se dlouho třeba čeká, nebo tak. Je to jako jiný koncept. A není to takový supermarket, jak my si představíme supermarket tady prostě Tesco, nebo já nevím co, kde jako je 50 pokladen a teď je tam spoustu zboží, všechno. Tam jako jsou takový nějaký potraviny, pak se tam možná dá koupit nějaký houbičky nebo utěrky a tím to končí, jako no. A jsou tam třeba dvě pokladny a tak, no.
0: Na které další věci vás připravovali? Co ještě může být pro Evropana překvapivé, když míří do Indie?
1: Tak určitě je to, jakým způsobem jako se na cizince dívají, protože i když jsem byl v Dílí, což je prostě světové město a je tam spoustu cizinců, tak neustále jsou místa, kde i v tom samotném městě se jako do toho místa ty cizinci nechodí, takže tam nejsou zvyklí na to, aby tam jako cizinec přišel, takže cizince budou sledovat a dívat se, jak jedná a právě to, co jako nějak dělá. U nás třeba není až tak zvykem, že by třeba na něho někdo úplně tak jako zíral, očumoval ho, jako jak to dělá, ale to v té indické povaze je úplně jako normální, takže když člověk něco, já nevím, třeba já jsem jezdil na kole, tak když jsem si tam třeba zpravoval kolo, tak je úplně normální, že prostě třeba někdo jde okolo a jenom ho to zajímá, tak se začne na mě dívat a tak, no. Že tam jako kdyby taková ta povaha v tom, jako na někoho čumět lidově, jako vůbec nikomu nevadí.
0: Ty jsi sám použil to spojení připravit se, že jsi shromažďoval ty informace dopředu, na které se člověk může připravit. A pak jsou ty věci, na které se člověk prostě připravit nemůže. Co bylo pro tebe z tohoto ranku překvapivé, z toho, na co se člověk opravdu dopředu nenachystá?
1: Tak já mám asi výhodu tu, že jsem do jisté míry takový jako flegmatik a všechno beru tak nějak, jako jak to přichází. Nejvíc jsem byl překvapen z toho počtu lidí, zalidnění a toho prostě přelidnění, bych spíš tak nazval. Já osobně nevyhledávám jako místa, které jako by byly nacpaný lidma, ale prostě v Dílí především jako se asi místa bez lidí nedají najít, pokud tam člověk nejde o půlnoci nebo něco, ale přes den všude někdo je a není možný jako jít jen tak na ulici a rozhlédnout se a nevidět nikoho. zase je to prostě daný tím, že ta kultura celá je postavená na tom, že ty lidi jsou venku a žijí venku a není to o tom, že jsou někde schovaní v barácích nebo v práci nebo něco. Oni jako žijou na ulici, pracují na ulici, občas i spí na ulici. To byl asi pro mě velký šok v tom smyslu, jako to střebat ty masy lidí, jako kteří někam se hejbou a pohybují.
0: Ty jsi říkal, že Indové rádi koukají. Přemýšlím, jaké sloveso slušné mám použít. Zvyšovalo tu tvou atraktivitu taky to, že jsi světlý typ. Ty jsi tam musela se hodně trčet mezi nimi, ne?
1: Tak určitě jsem trčel. Možná jsem i trčel ještě víc tím, že jsem dělal určité věci, které jako pro normální cizince nejsou normální. Jak jsem třeba zmínil to kolo, tak jsem třeba do práce právě každý den jezdil na kole a zpátky. Což kolo v Indii je chápano jako nejnižší dopravní prostředek, což znamená, že člověk jako je nejchudší. A cizinci, když už, tak jsou chápáni, že jezdí, když už tak na motorce, anebo v klimatizovaném autě, ale na kole to je jako kdyby nevídaný. Takže se mi i párkrát stalo to, že jsem jel a jel jsem někde okolo nějakých, já nevím, se podívat tam na nějaké turistické atrakce, když to až tak nevyhledávám, ale říkal jsem si, že bude záhodno. Takže jsem tam dojel, byla tam spoustu Indů i z celé jako Indie a oni si začali fotit mě jako cizince na kole, což pro mě bylo docela vtipná jako záležitost, ale říkal jsem si, proč ne, já si fotím je, tak ať si můžou vyfotit i mě oni.
0: Ty jsi zmínil, že Dýlí je hodně zalidněné, až přelidněné. Hodně často se v souvislosti s Dýlí a nejenom s tímto městem mluví o smogu, o tom, že ovzduší je tam nekvalitní. V kombinaci s tím kolem si to neumím moc představit. Používal jsi nějakou roušku, anebo prostě máš za ten bezmála rok krásně zanesené plíce?
1: Tak nevím, jak mám zanesené plíce, ale roušku jsem nepoužíval. Je pravda, že to město je hodně znečištěné. Asi nejhorší na tom je to, že tím, že tam vlastně prší hlavně přes monzum a pak během roku, což jsem byl hodně taky překvapený, pršelo asi 3x nebo 3-4 dny, tak celý ten rok je vlastně sucho, neprší a všechen ten prach samozřejmě jako nemá jak se někde schovat nebo odtéct. Potom je na ulicích a tím stačí potom trošku se zdvihnout vítr a je to ve vzduchu a to asi je, jako by bylo úplně nejvíc nepříjemný. Ale jinak oni se hodně snaží v Dýlí to očistit a co mě třeba hodně překvapovalo, a to si myslím, že teda asi všude po Indii, je to, že každá ulice má svýho zametače a ten ráno vyjde a zamete to a zamete všechno listí, zamete všechny odpadky. A myslím si, že zase opět je to zdaný tím kastovním systémem, který oni tam mají a vlastně ta nejnižší kasta jsou právě tady ti zametači a takhle. Takže oni na to mají lidi na to, aby uklízeli, což zase na druhou stranu právě vyvíjí tu druhou stránku věci, že spoustu těch lidí jako to nezajímá, takže oni to prostě jenom odhodí ten odpadek a ví, že někdo další za nima přijde a uklidí to. Takže se tam zase na druhou stranu rozjíždí taková ta jako nezodpovědnost o životní prostředí.
0: Když už tu padla zmínka o turistických atrakcích, tak pojďme to odbavit hned na začátku v podstatě. Nějaké turistické atrakce, které se zapsaly.
1: Já jako nejsem takový ten klasický turista, který právě vyhledává tyhle ty místa. Takže jsem navštívil určité místa v Dýlí, ale tak jsem to tak spíš měl, asi by se řeklo možná z povinnosti, aby kamarádi viděli fotky, nebo já nevím. V Dýlí památky, které možná asi nikomu nic neřeknou, ale jeden z těch hodně známých je Red Fort a takovéhle další nějaký místa, ale tím, že asi tam je spoustu turistů a všichni tam jedou si prostě vyfotit ten stejný snímek, který už jako je milionkrát na internetu, tak mě to jako nikdy nelákalo a spíš jsem vyhledával místa, které mi víc řeknou o té kultuře a o těch lidech samotných, což třeba ideální a geniální místo je právě staré Dýlí. Celá ta oblast jsou prostě malinkatý, klikatý uličky nacpaný lidma, obchodama. Atmosféra je asi tak, jako, že si představuji, že jsem se objevil někde ve středověku, možná ještě, jako, ještě někde daleko předtím. A je to hrozně zvláštní, moc se to asi nedá popsat. Já jsem jenom prostě tam projížděl na tom kole a jenom jsem jako žasl a díval jsem se z každé strany na druhou stranu a snažil jsem se nějak jako absorbovat do sebe tu atmosféru, která jako pro mě byla daleko silnější, než jít na nějaký turistický místo, který pro mě jenom je prostě pozlacený a aby to vypadalo, jako jak to vypadá.

0: Naše lanče plní dnešní vydání týdeníku Za obzor. My jsme zatím vlastně mluvili pořád o těch obecných věcech. Kdybychom to teď na chvíli vzali chronologicky, tak už jsme zmínili to, že po příjezdu do Indie si prošel školením, abys věděl, že Indové nestojí ve frontě. Co následovalo potom?
1: Potom jsem jeden měsíc ještě strávil v městě Pune, což je asi 70 km od Bombaje. Tam jsem byl jako kdyby v té centrále té misijní organizace a pomáhal jsem s nějakou grafikou. A po měsíci jsem následně odjel už do Dílí, což byla ta moje jako finální destinace, kde jsem měl ten zbytek toho roku být. Zde jsem opět pracoval jako grafik v jednom nakladatelství, kde vydávali křesťanské knížky a já jsem tudíž připravoval ty knihy pro tisk, takže jsem jak sázel všechny texty, tak jsem i tvořil ten přebal a všechno okolo. A to bylo mojí náplní té práce, jako připravit tu knihu pro tisk.
0: V jakém jazyce se ty knihy tiskly?
1: Většina bylo v angličtině, ale měli jsme i některé knížky, co jsem dělal, tak byly v hinštině. Dělal jsem několik přebalů pro hindické knížky. Sazbu textu jsem dělal jen jednou pro tu hindickou a po té zkušenosti jsme usoudili, že to není vhodné, že tím jako prostě zabiju moc času, místo toho, aby to dělal někdo, kdo tomu rozumí. No.
0: Na to jsem se přesně chtěla zeptat, jaké to je pracovat s jazykem, který absolutně nic, žádný dotek, prostě jenom soubor znaků.
1: No tak je to zvláštní, ale zas na druhou stranu, já jako i když třeba jsem dělal někdy nějaký plakáty nebo různé věci, tak já se až tak jako nedívám. U té knihy samozřejmě to je o něčem jiným, tam se vždycky zeptám, o čem ta kniha je, abych potom mohl vytvořit ten obal, aby ten obal už popisoval vlastně, o čem je ta kniha. Ale třeba když se dívám jenom na ten text, tak se nedívám na něho, jako co je v něm, spíš se dívám, jak to vypadá formátování, takže proto mě až tak nezajímá jako obsahově, co ten název říká, spíš mě zajímá, jak je posazený a jestli to je na středu nebo cokoliv dalšího. No.
0: To je hinština psaná, co mluvená, jak na tebe působila?
1: Já jsem se tam tak nějak jako učil, měl jsem jednoho Inda, který jsem s ním probíral nějaký základní slovíčka nebo tak, ale moc mi to nešlo, asi nejsem moc jazykově nadaný, svoji angličtinu jsem se učil víc než polovinu svého života a do té doby, než jsem dojel do Indie, tak to byla víceméně jenom nějaká informace uložená někde v mozku, až vlastně v Indii jsem hodně se zdokonalil v mluvené angličtině. To i samo o sobě říká právě to, že já jsem až tak nebyl nucen mluvit hindsky, takže já jsem po většinu času mluvil anglicky, takže jsem nebyl tlačený do toho, abych mluvil hindsky, ale něco jsem se naučil, samozřejmě, když člověk jde do nějakého obchodu, chce si něco koupit, tak takový ty základní fráze, jako že chci tohle a chci tamto a kolik to stojí a jak se dostanu tam a takový nějaký základní otázky, no.
0: S dovolením ještě neopustím jazykové okénko, tohle bude dotaz úplně z hlouby mého srdce, tím, že ty kořeny i češtiny jsou kdesi hluboko u Gangy a ty indoevropské základy tam prostě jsou. Dá se v hindštině najít něco takového, co by úplně vzdáleně připomínalo něco z češtiny, anebo už je to skutečně za ta staletí úplně jinde, takže je to úplně diametrálně odlišný jazyk?
1: Já myslím, že asi nejvíc, kde se to zachovává, tak jsou jako kdyby číslovky a tady tyhle ty hodně jednoduché základní věci. Takže v číslovkách jsou určitý číslovky, které můžou znít podobně s češtinou. Co je nejvíc podobný, tak je asi výslovnost těch zvuků. Jako nemůžu říct písmenek, protože oni mají jinou abecedu, ale ty zvuky mají vlastně stejný. Nebo mají něco navrch a něco míň, zase na druhou stranu. Spoustu zvuků je prostě stejných, takže třeba r, což čeština je tím známá, jakože třeba pro Američany to je hodně těžký, tak prostě hinština má to stejný tvrdý r, ale naopak mají třeba ještě další r, který je spojený s jako kdyby trochu s l, takže to zní jako r, takže toho mají třeba víc, ale zase třeba nemají takový ty měkký jako d, t a tak, ale myslím si, že třeba osobně jsem měl jako právě výhodu v tom jazykovým se učit ty slova i třeba i právě slyšet, protože oni taky mají třeba dlouhý a krátký samohlásky, což třeba zase opět v angličtině vůbec se neřeší, že tím, že jako člověk má tohle ve svém mateřském jazyce, tak si toho všímá, když by to neměl, tak by to vůbec jako nechytil, že tam je něco dlouhýho nebo krátkýho, no.
0: Když jsi jel do Indie a pracoval si pak jako grafik, tak to si prostě ráno vstal, jel si na kole do práce, seděl si za počítačem, pak si to zabalil, šel si domů a takhle si pracoval od pondělka do pátku a o víkendu si přemýšlel, co dál, nebo jaká byla vlastně náplně tvého všedního dne, tvého obyčejného života?

0: Poměrově ano, všední den byl o tom, že jsem ráno vstal, potom jsem na kole odjel do práce, tam jsem pracoval 8 hodin nebo kolik a pak jsem se vrátil domů, ale protože jsem tam nechtěl jenom dělat nějakou takovou práci, která jako bych do jisté míry mohl dělat i tady a posílat ty výtvory jako do Indie, tak už tím, že jsem jel do Indie, tak jsem měl touhu pomáhat ve slamu, což s takovým božím vedením se podařilo. A tudíž každé pondělí jsem jezdil do slamu, jednoho z mnoha v Dílí, a tam jsem pomáhal s dětskama, a to tím způsobem, že jsem vedl takovej výtvarně kreativní kroužek nebo hodinu, těžko říct, jak to nazvat, ono to, ta, celý ten koncept té školy jako je dost odlišný od toho, co jako my jsme zvyklí. Takže to byla další náplň, nějakým způsobem v těch dětech rozvinout nějakou kreativitu, což jsem zjistil, že byl větší výzva, než jsem očekával, protože v takové určité, nevím čím moc to je jako daný, ale vůbec v takové té indické povaze je spíš zakódovaný jako dobře skopírovat, ale nemyslet víc, než jako už jako daný. Myslím si, že asi k tomu ty děti nejsou jako nějak vedení. Jak si člověk představuje, že děti mají hroznou fantazii, tak oni možná do jisté míry mají, ale zase nechcou jako vystoupit z nějakého, být originální, že to vlastně se ani jako tam moc jako nevedou, jako kdyby děcka k tomu, aby byli originální. Spíš jsou pochváleni za to, když se naučí přesný postup, jak se to má udělat, než že by vymysleli jako jiný postup, jak tu danou věc vyřešit.
1: Jak vypadá slam v Dílí?
0: Opět asi vypadá jinak, než si my představujeme. My většinou známe takové ty úplně katastrofální fotografie, kdy jako je to úplně hrozný a více mi se to ani nedá nazvat dům. Ten slam, kam jsem chodil já, tak domy povětšinou, zase ne všechny, byly tam některé, které vypadaly hodně jako mizerně, ale povětšinou to byly normálně zděné budovy s tím, že střecha byla tvořena z takového toho vlnitého plechu. Spíše to jako slum je místo, kde žijou lidi, kteří jsou chudí a kteří tudíž jsou i na okraji společnosti, a tím, že i tam je ten kastovní systém, tak vlastně ostatní lidi o ně nějak nejeví moc extra zájem, protože jsou prostě v nižší kastě. Samozřejmě tam špína, jsou prostě odpadky před barákama a je to, když to člověk porovná s našima domama, s našima ulicema, tak je to hodně jako chudá čtvrť, ale není to zas až tak chudý, jak si většina lidí představí. A ono to hodně je daný teda tím, nevím, jak je to v ostatních městech, ale je to hodně daný tím, že v Dílí i jako vláda na to tlačí, aby se tady tyhle ty echt hrozný slamy jako vylikvidovaly, a do jisté míry i násilnou silou prostě ty lidi vystěhovávají a budou tam něco jiného.
1: Možná bychom mohli objasnit princip, už tady několikrát padla zmínka o kastovním systému. Jak se promítá do indického života a co je vlastně jeho podstatou?
0: Než jsem odjel do Indie, tak jsem se o to zajímal. No potom, když člověk v Indii je, tak mu přijde, že to tam není, že jako si toho jako na první pohled ani jako nevšimne, že si říká, že všichni jsou si do jisté míry jako rovnocení a že to je všechno jako v pohodě. Ale je to tam zakódovaný určitým tak způsobem jako spíš možná skrytě, tak už jak jsem popisoval, že jako jsou prostě určitý lidi a o nich se jako nepředpokládá, že budou dělat nic víc, a oni sami od sebe ani nepředpokládají, že budou dělat něco víc. Takže oni prostě se narodí do určité pozice a v té pozici prostě žijou celý život a nesnaží se jako a nevím, být úspěšnými manažery nebo něco, když se prostě narodili do kasty, kde jako jejich cílem je zametat ulice. Nehledají něco jako víc, pro ně to je jako daný, že s tím nic jako nemůžou udělat, takový určitý, možná by se dalo říct nějaký nihilismus nebo něco, ale na druhou stranu jako oni si nemyslí, že jsou v tom svázaní, nebo prostě oni jsou v tom tak jako svobodní, jakože oni jako si nepředstavují, že by mohli něco víc, pro ně to je to dostačující, takže jsou jako spokojení s tím.
1: Takže si nesní americké sny, jak tady v té euroamerické kultuře je obvyklé, když se člověk narodí a jeho rodiče mají výuční list, tak základ je, aby dítě vystudovalo vysokou školu a dostalo se někam výš.
0: Určitě je spoustu mnoho Indů, kteří mají tenhle ten sen, že chcou prostě, zvlášť ta Amerika je pro ně takový sen, jako že by tam chtěli, aby jejich děti a následně třeba i oni jako žili. A ono se to i dost masově jako děje, že spoustu Indů prostě studuje tvrdě a dělají všechno pro to, aby mohli se dostat do Ameriky. Ale opět je to je to určitá vize takových těch jako lidí, kteří jsou na nějaké úrovni, je to nějaká prostě střední třída nebo bohatí lidi. Nemůžu to říct jako úplně, jestli to tak je, ale řekl bych, že takový ty lidi, kteří jako žijí jako na dně společnosti, tak jejich vize je spíš jako přežít ze dne na den. A oni ani jako kdyby nedokážou plánovat, co by třeba udělali za 5 let. Jejich vize je teďka dnešní den a zítřek, jestli mám dost peněz do sídla. A to, co bude za 5 let, to pro ně je něco, co jako třeba se ani jako nedožijou. Takže oni nemají takový jako vize a plány.
1: Pořád tady mluvíme o tvém pobytu v Indii a pořád tam je to zastřešující, totiž, že jsi tam jel na misi. My už jsme mluvili o té tvé obyčejné práci, o tom, že jsi chodil do slamu, ale teď byl tam někde prostor v průběhu těch dní, aby s lidmi mluvil o tom základním důvodu, proč tam vlastně jsi, tedy o tom, že jsi křesťan, kdo pro tebe je Bůh, co to znamená ve tvém životě?
0: Tak pro mě to bylo dost tak, jako by se dalo říct asi volně, že když člověk někoho potkal, s někým se zkamarádil, tak to bylo tak jako, že jsme se prostě bavili a když je člověk křesťan, tak nevěřím tomu, že to může v sobě udržet a takže to prostě musí se někdy provalit, ať bych chtěl nebo nechtěl. Nebylo to nějakým způsobem, že bych prostě někam třeba šel a lidem bych tam jako kázal evangelium, ale bylo to víc na té úrovni těch přátelských vztahů. Takže jsem párkrát jako kdyby se bavil s lidma o tom, co to pro mě znamená být křesťanem, což pro ně asi mnohdy právě bylo dost zarážející, protože oni mají dost jako zkreslenou představu. A dost taky s takovým zažitým věcí je to, že mnoho hinduistů přijímá Ježíše jako dalšího boha a nedělá jim to problém prostě si ho přidat do toho oltáříku a mít tam další fotku, kterou prostě uctívají. Takže tam pak je jako další výzva v tom smyslu jim to vysvětlit, že, jako, že to takhle jako nejde fungovat, protože jako Ježíš sám o sobě říkal, že on je ta jediná cesta. Takže pokud ho chcou opravdově uctívat, tak buď se musí zříknout toho všeho, nebo prostě to nemá význam, že ho uctívají. Takže myslím si, že jsem párkrát i tohle to mohl tak nějak někomu sdílet. Ale je to moje, jako ta, v tomhle smyslu to pro mě bylo vždycky víc na té přátelské úrovni, že to nebylo, jako, že bych šel za někým úplně neznámým.
1: A pak je tam taky ta rovina toho, co takový pobyt přinese tomu člověku samotnému, protože to se často říká, že ten, kdo chce pomáhat, tak je mu o to víc pomoženo, protože se něco stane s ním, něco zažije, zakusí, něco se v něm promění. Stalo se to i tobě?
0: To je dobrá otázka, protože já si po tom roce uvědomil, že Bůh mě tam především poslal k tomu, aby změnil něco ve mně, aby změnil můj duchovní život. A to docela dost drastickým způsobem, asi by se dalo říct, kdy jsem vlastně poprvé v životě, což je jako taková možná dost hanba, nebo stydím se za to, ale už jsem měl odpuštěno i za to, že jsem nikdy jako kdyby neprahnul potom být jako s Bohem o samotě. A to bylo něco, co tím, že jsem odřízl všechno v historii, prostě tady v České republice odřízl jsem kamarády, odřízl jsem všechny vymoženosti, odřízl jsem všechny rozptylovače a všechny tyhle věci, tak to se v mém životě projevilo tím, že jsem jako kdyby začal znovu a mohl jsem si znovu nastavit, co pro mě je důležitý a tím, že jsem ani neměl jako jak trávit čas, tak jsem prostě automaticky si vzal Bibli a četl si v Bibli a modlil se a stalo se mě to víc takovou, jako, nechci říct rutinou, že to se většinou na to dívá tak jako hanlivě, ale do jisté míry jo, protože se to stalo víc jako součástí mě samotného, že to, že si čtu z Bible, je pro mě v současné době daleko víc potřebný a jako kdyby přežívám na tom, než třeba před tím, než jsem odjel do Indie. Takže tohle to pro mě bylo asi zvláštní zjištění, když jsem zjistil, že Bůh mě tam poslal právě proto, že chtěl obnovit můj vztah s ním.
1: Podařilo se ti tohle, co jsi v Indii našel, převést sebou do Evropy, do té necudné, zkažené, křesťanské, jak si Indové myslí?
0: Je to rozhodně velikou výzvou nebo zkouškou bych to nazval pro mě, protože se samozřejmě vrátily všechny ty věci, které jsem tady měl. Pro mě především největším rozptylovačem času je počítač. Takže samozřejmě je to velikou výzvou v tom pokračovat dál. Na druhou stranu asi si uvědomuji, že to je něco, kdy právě ty zkoušky jsou dobrý k tomu, aby se osvědčila ta naše vytrvalost a trpělivost, že to není jenom o tom, tak jo, je to jednoduchý, tak to dělám, ale právě v těch těžkostech se projeví to, jestli to opravdu chceme nebo nechceme. Takže je to těžší než v Indii, samozřejmě. Mám i problém, jak jsi samozřejmě zmínila, mám problém s tím, jak se třeba ženy oblékají a tak. Ale naopak se na to snažím právě dívat, tak bych to nazval asi jako s boží milostí, že možná Bůh ukázal něco mně, trvalo to rok, znamenalo to odjet do Indie a všechny tyhle ty věci. A proto nemůžu být v té pozici nějakého soudce, nějakého prostě moralizátora, který jako říká tohle smíte a tohle nesmíte, protože Bůh mě provedl něčím, ukázal mi něco, co ty lidi ještě neviděli a musí třeba něčím dalším projít. Spíš je to tak, že možná se za to víc modlím, možná mám to třeba víc na srdci, ale je to tak, že si uvědomuji, že to nemůže být ze mě, že to bude jako z boží milosti, že se něco třeba změní.

0: O Indii mluvíme dnes v týdeníku Za obzor s Tomášem Lančou. Tomáši, pravidelnou součástí těchto pořadů bývá okénko věnované jídlu, což uznej, nemůžeme v rámci Indie minout. A přiznám se, že dost čekám, jak budeš popisovat všechna ta šíleně ostrá a neuvěřitelně pestrobarevná jídla. Takže jaká je indická kuchyně?
1: Indická kuchyně je hodně rozmanitá. Vybavuje se mě hnedka, když se mě někdo ptá na jídlo, tak si hnedka vybavím jednu otázku, kterou se mi ptali moji kamarádi. A pro mě to je i takovým určitým popisem Indie. Je to, když se mě ptali, co je jako národní jídlo Indie. Já jsem jim řekl, to je špatná otázka. To je něco, jako kdyby vy jste se zeptal, nebo jako já bych se zeptal, co je národním jídlem Evropy. Taky mě nemůže nikdo říct, jo, tohleto nebo tohleto. Takže v Indii to záleží, jako kde člověk je, jestli je na jihu, na severu, na severovýchodě, a teď ještě jednotlivý dílčí oblasti mají za svoje speciality a svoje jídla a svoje různé vychytávky, ale rozhodně jídlo jako takové je velikou součástí celé té kultury indické. A víceméně, když se člověk se s někým dá do rozhovoru, tak pokud se baví o jídle nebo o Bollywoodu nebo o kriketu, tak tyhle ty tři témata vždycky jako fungujou. A tím, že i samozřejmě tam žijou různé nejenom kulturní historické skupiny, ale i třeba náboženské, jako muslimové a hinduisti, tak i ten jídelníček v tom smyslu je jiný, že muslimové mají jiné jídla než hinduisti. Hinduisti mají víc zeleniny, i když i to není až tak pravda, jsou místa, kde hinduisti jí hodně maso, ale jsou zase naopak místa, kde hinduisti nejí maso, takže je to takové jako zvláštní. A naopak zase muslimové jsou hodně postavení na mase a na takových jako masových jídlech. Ta rozmanitost jídel v Indii je nepřeberná a nedá se říct, jako, že toto je teda indická chuť. Dá se říct, že co je pálivý, to je indický, to jo, ale to je asi tak jako jediný.
0: Na Bollywood tak kriket se určitě ještě dostane, ale já bych ještě ráda chvilku zůstala u toho jídla, protože možná je na čase, abychom zbořili jeden základní mýtus, totiž mýtus jménem curry.
1: Ano, je tady jeden velký mýtus o koření curry, což u nás samozřejmě je směs koření. Dokonce teď jsem si četl jedno koření, co jsem si dovezl, a tam bylo v angličtině napsané not curry powder, takže to není jako curry prášek nebo koření, což znamená, v Indii jako nemají koření curry. Pro ně, když se řekne curry, tak to je příprava jídla. Takže můžete mít rybí curry, můžete mít kuřecí curry a je to způsob, jak se to dané jídlo jako připravuje. Není to koření. A takže osobně nevím, z čeho jako vycházely dané osoby, které vytvářely tady naše curry, co se tady jako my používáme, ale v Indii taková směs koření neexistuje. Myslím si, že ani chuťově se to nedá jako k něčemu nějak moc přirovnat. Tím, že to není pálivý, tak to není indický ani. Mají tam koření, které se jmenuje haldi, myslím, že v češtině je to kurkuma nebo z takového, což je ten žlutý prášek, který je největší asi součástí toho curry. Ale oni to používají v kombinaci s dalšíma kořeníma, nikdy to nepoužívají jenom samostatně, takže taková ta chuť curry, kterou my tady máme, tak vlastně se do jisté míry ani v Indii nedá najít.
0: A ještě do třetice jídlo už naposledy, slibuju. Tvé oblíbené, něco, co ti zachutnalo, anebo naopak něco, před čím bys chtěl varovat, abychom se toho vyvarovali, tohle rozhodně ne?
1: Já asi jsem si oblíbil ty různý zeleninový jídla, protože toho by se člověk možná rád vyvaroval, je to, že když oni připravují nějaký maso jako jídlo, tak oni to nikdy nevykostňují, ani to nějakým způsobem extra nepřipravují. Oni prostě vezmou třeba to kuře a rozsekají ho na ty části a hodí to a uvaří to. Jo. Takže potom člověk tam má spoustu kostí a různých šlách a všech tady těch věcí, které jako oni většinou třeba i taky jí. Jo. Takže člověk, když se nechce dostat do nějakých extra jako problému, že když je třeba pozvaný nebo něco, tak když si člověk vezme méně masa, tak to udělá líp, protože toho nemusí jíst spoustu tady těch věcí, na kterými nejsme zvyklí jíst. Ale zase na druhou stranu určité způsoby přípravy masa v tom muslimském jídelníčku, tak ty rozhodně stály za to a bylo tam jedno jídlo, které se jmenovalo, myslím, nihari, což je, jestli se nepletu, jehněčí, který je vařený na pomalém ohni celou noc. A je to v takové jako omáčce když to člověk jí, tak se to víceméně jenom rozpadá. A ještě takovou, co bych chtěl zmínit okolo jídla, když už to byla poslední otázka na jídlo, taková zvláštní věc, která mě to jste mi taky překvapila, je to, že lidi, když mají tohleto jídlo, tak jako přílohu mají rýži, na jihu mají rýži a na severu mají takový jako placky nekvašený, nebo jak bych to nazval, oni tomu říkají roty nebo čapáty a mají tomu spoustu různých dalších milion názvů, protože si spoustu způsobů, jak to připravit a v různých pecích a v různých pánvičkách a tak dále. Každý má trošku jinou chuť, velikost, tvar a tak.
0: Jak je v Indii vidět dědictví toho, že to byla anglická kolonie? Padl tu kriket, ale to určitě není jediný odkaz anglické kolonizační doby do současnosti.
1: Kriket asi jako každá kolonie britského impéria, nebo co to bylo, tak je velikou součástí a je až tak velikou, že každé malé dítě prostě je tak velkým fandou do kriketu, že to hrávají na různých místech a je to pro ně takovou nedílnou součástí života, že to ani si nedokážu představit, jak to tam ti Britové jako rozjeli. A nejslavnější lidé jsou prostě kriketoví hráči a tak dále. A další překvapující záležitostí pro mě bylo to, že jsem si vždycky myslel, že čaj takový, jaký tam je, takže to už tam bylo dáno dávno historicky a že to Indové pili vždycky a ono to do jisté míry tak je, ale opět ten největší rozmach a to, proč se to tam pije nyní prostě dvakrát denně a každý to má jako za určitou věc, kterou prostě každý den musí udělat, tak opět to tam prostě rozjeli Britové a takovou tu masovou produkci čaje to tam rozjeli Britové, no.
0: Ten základní záchytný bod, který máme z Indii spojený, co se týče historie, tak je patrně postava Gandhiho, protože velkofilm o Gandhím se nedal minout, dotknul se v podstatě každého v průběhu života. Je Gandhi tak velkou postavou taky v Indii? Je tam stále vnímán jako ten otec zakladatel?
1: Je vnímám hodně jako důležitá osoba, dokonce až tak, že na každé bankovce je prostě vyzobrazen Gandhi. Pro ně je to člověk, který jim přinesl svobodu. V soudobé historii je to pro ně největší osobnost a víceméně každý k němu tak nějakým způsobem zhlíží. I tím způsobem, jakým on toho docílil, je prostě pro Indii vlastní. Na druhou stranu, v Indii je větší korupce než u nás. A to nejen ve vládě, ale jako v širším měřítku. Takže jako na jednu stranu Indové k němu vzhlíží jako prostě k tomu ideálu, ale na druhou stranu to ve svém životě nějak jako nežijí, nebo těch, kteří jako by si řekli tak jo, budu žít jako on, tak tam jako je jako šafránu.
0: Pak to byl ten Bollywood, na ten rozhodně taky nesmíme zapomenout. Asi musíme pominout Milionáře z Chatrče, protože předpokládám, že bollywoodské filmy té klasické produkce jsou ještě trošku jiné než tenhle ten film. Viděl jsi nějaký takový ten úplně klasický indický bollywoodský kasovní trhák?
1: Je pravda, že jednou jsem se bavil s někým o právě Milionáři z Chatrče a říkal jako, že nechápe, proč to byl takový jako trhák prostě na západě, že to je jako normální film víceméně. Já jsem mu se snažil vysvětlit, že pro nás to právě normální není, že pro nás to popisuje něco, co pro nás je dost zvláštní. A tedy k Bollywoodu viděl jsem, myslím si, že jeden nebo dva jenom tedy, což je zvláštní, když jsem byl v Indii jeden celý rok, ale viděl jsem jeden takovej právě už novější bollywoodský film, kde už tedy není vidět tak, jak si to známe z těch starších bollywoodských filmů, kde jako většinou je to romantické, kde je nějaký prostě pár, žena a muž a teď oni tam nějak jako se snaží něco a mezi tím najednou, když už má dojít k tomu třeba, aby se aspoň políbili nebo něco, tak najednou začnou tancovat a schovávat se za stromy a hrát takovou schovávanou a všechny tyhle věci. Vyloženě takový film už asi se neprodukují, i když ono těžko říct, protože se jich produkuje takový masa, že jo, víc než v Hollywoodu, tak asi těžko říct procentuálně, ale minimálně do těch kin se nedostávají až tak tyhle ty filmy, takový ty tradiční, kde jakoby ještě tancovali a zpívali, ale na druhou stranu v těch filmech ještě stále i když je to nový film, který je prostě populární a všechno, tak ještě v nich přetrvávají taková jako videoklipová sekvence, kdy jako hrají jenom hudba, nikdo nic neříká a víceméně tam ani není zvuk toho videa, je tam jenom ta písnička a prostě se tam něco hejbe. To je taková část jako určitá, většinou romantická, protože většinou ty písně jsou o tom, že zpívá muž a žena a teď oni si nějakým způsobem vyznávají lásku. Taková ta část tady té romantické a nějaký tady ty písně, tak to tam přetrvává, ale víceméně to, že by tam tančili, tak to už až tak extra v tom není, no.
0: Asi si celou dobu, co jsi byl v Indii, co jsi žil v Dílí, neseděli jenom u počítače v Dílí nebo nechodili jenom do slamu. Měl jsi možnost taky cestovat?
1: Měl jsem možnost párkrát cestovat. Možná by někteří lidi řekli, proč jsem necestoval víc, když už jsem tam byl. Já na druhou stranu jsem tam nejel zatím, abych tam cestoval, ale i z takového nějakého zdravého rozumu je dobrý si dát dovolenou a prostě si odpočinout, to člověk potřebuje. A i můj šéf v práci mě více mě k tomu jako vyzval, abych už někam odjel. A protože já mám rád hory, tak jsem jel do hor, jel jsem na sever k městu Rishikesh, což je takové hodně posvátné místo. Je tam spoustu těch míst, kde jako lidi si můžou jít do té vody a teď jako se tam koupají a tady ty všechny rituály vykonávají. Ale my jsme se moc nezdržovali v tomhle městě a ani jsem zatím neměl nějakou touhu se tam zdržovávat. Takže jsme vlastně jenom projeli a jeli jsme hnedka do hor. Jednu noc jsme spali u takového jezera v horách a další den tedy jsme měli naplánovat jaký výšlap na nejvyšší položený chrám na světě, což na vrchol jsem teda se dostal jenom já a jeden můj indický kamarád. Byl jsem tam ještě s dalšíma třema Indama, což byli kamarádi toho mýho kamaráda ode mě ze sboru z církve. V rámci tohohle výletu bylo hodně zvláštní pozorovat, protože pro ně to byl první kontakt se sněhem, takže bylo hodně zvláštní sledovat, když jako jsme šli a teď najednou tam byl takovej ten všechno kus ledu a rozmrzlý jako sníh, takový, co už ani nepovažujeme za sníh, ale ještě se z toho třeba z vršku dá udělat nějaká koule nebo něco, tak oni jako hnedka nadšeně, to je sníh, a já jsem říkal, jo, jo, to je sníh. Potom, když jsme šli na ten vrchol tam s tím chrámem, tak tam pak už bylo jako metr a půl sněhu, tak to si už potom vydováděli na sněhu dostatečně, různě se klouzali a tak. Ale bylo to srandovní prostě sledovat 25-letý, jak si tam hrajou jako 8-letý děcka na sněhu. No.
0: Co indické Vánoce? Slaví vůbec nějaký takový svátek?
1: V Indii Vánoce se nějak extra neslaví. Jedině křesťani v Indii slaví Vánoce, jinak Indové jako takový Vánoce neslaví. Mají jiný svátek, který je, teď jsem přesně zapomněl kdy, ale někdy říjnu, myslím, říjen, listopad, tak nějak tam. Jmenuje se Diwali a víceméně ten svátek v historii býval jiný, ale tím, že tak jako je dost ovlivněný tím vánočním Vánoce víceméně, jak tady lidi uctívají, tak taky není to až tak jako o tom, o čem by se to mělo uctívat. Takže i v tom svátku indickým Diwali dávají ty světla, na baráky dávají, nemají teda stromeček nebo něco takového, ale je to o tom taky, že kupují dárky a dávají to lidem, i když to v historii vůbec jako kdyby nebylo a bylo to o něčem jiným a už se mají zapomněl o čem. A myslím si, že většina, jo, že se z toho stal takový víc jako komerční záležitost. Ale je třeba jako právě zvláštní, že když by si člověk třeba tam chtěl koupit vánoční světla, tak u nás klasicky se to kupuje do období Vánoc, ale v Indii samozřejmě v období Vánoc nikdo Vánoce neslaví, nebo většina lidí, že on Vánoce neslaví, takže kdy jedině se dají koupit vánoční světla, tak jsou právě v období tohoto svátku, který je nějaký 2-3 měsíce předtím.
0: Jak vypadal život církve, do které se chodil? Byl hodně rozdílný od toho, co známe tady z Evropy?
1: Já jsem chtěl navštěvovat církev, která by byla menší, víc taková jako rodina, už z toho důvodu, že jsem chtěl tam navázat nějaký vztahy a nebýt jenom nějakým účastníkem a posluchačem a konzumentem. A proto jsem chvíli hledal, než jsem našel menší sbor. Takže třeba první sbor, co jsem navštívil, tak se jmenoval Delhi Bible Fellowship, kde oni měli 4 zhromáždění, 1 v sobotu a 3 v neděli. Na každém z tom zhromáždění bylo tak asi 300 lidí, řekl bych. Takže jako velký sbor, hodně anonymní. Já osobně jsem nechtěl být účasten nic čeho takového ohromného, takže jsem tam ani už se nikdy nevrátil. Ale potom mě někdo právě poukázal na tady na menší církev, která byla i poblíž mého domova. Neřadilo se to k žádné denominaci, bylo to takový jako nezávislý, by se dal říct, nezávislý křesťanský sbor. A ten sbor vypadal tak, že byla to větší místnost, bylo to normálně v nějaké budově, pohovky okolo stěn, uprostřed byly naskládané polštáře, takže lidi seděli na polštářích, většinou starší lidi seděli na těch pohovkách, protože pro ně třeba není tak příjemný sedět na zemi. Takže celá ta atmosféra je taková víc jako rodinná, když už lidi sedí na zemi. Taky ideálně bych chtěl chodit do církve, která by byla jako plně indická, jako i tím způsobem, jakým by ta bohoslužba fungovala. Ale to bych samozřejmě tomu nerozuměl, protože hindsky jsem se ani po tom roce nenaučil natolik, abych jako rozuměl takovéhle věci. Proto tenhle ten sbor víceméně byl v angličtině a potom překládaný do hindštiny, protože to bylo tak půl na půl, kde jako polovina lidí mluvila anglicky a polovina hindsky.
0: My už jsme tady mluvili o takovém tom různém vnímání, které může člověk mít i směrem k Bohu. Je to indické vnímání jiné než naše? Mají třeba jiné důrazy?
1: Asi trochu jo. Řekl bych, že jsou víc takový jako charismatičtější. Možná to tak soudím z toho sboru, do kterého já jsem chodil, byl víc jako charismatický. Ale na druhou stranu ten kazatel říkal, že nechce být charismatický sbor, protože sám chodil do nějakého a potom říkal, že prostě tam se rozjížděly věci, které nesouhlasil s nima. Ale na druhou stranu jako oproti třeba sboru, do kterého chodím já, do baptistického, tak to bylo o dost jako charismatičtější. A určitě, když se člověk dívá, na co je kladen důraz, tak jsou určitý jiný jako důrazy, třeba takový ten první viditelný je to, že třeba když u nás se zpívají a hrají nějaké chvály, tak většinou je to třeba, já nevím, 5 písniček a do toho sboru, kam já jsem chodil, tak to byla jedna písnička, která prostě byla dlouhá s tím, že tam byly určité mezery, v kterých se lidi modlili nebo dokonce třeba i skládali svůj jako text, který zpívali Bohu. Takže v tomhle smyslu to bylo jako kdyby dost třeba jiný jako ten postoj, jako chvále Boha skrze hudbu. Jinak potom byl jako kdyby normální studium Bible a tak, takže v tom ten koncept možná té bohoslužby byl stejný.
0: Když se řekne Indie, co tě napadne? Kdybys měl sestavit takovou mozaiku asociací, co by v ní nechybělo?
1: Tak pro mě Indie je různorodost, ve všech směrech, jak jazykových, povahových, kulturních, jídelních nebo stravovacích. Indie pro mě je do jisté míry taková příjemná jako naivitost. Indie pro mě je cudnost. Indie je pro mě i chudoba, ale i veliký bohatství, takže veliký kontrast. Indie je pro mě jak hory, tak i poušť, tak i pole, tak prostě cokoliv se dá najít. Takže opět rozmanitost. Indie je pro mě Indie, protože je to něco, co je originální a není nikde jinde na světě.
0: Takové byly indické postřehy Tomáše Lanči. Tomáše, díky za povídání, děkuju za to, že jsi nás do Indie zavedl.
1: Není zač.
0: Končí týdeník Za obzor, od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová.

pátek 8. května 2026, krátce po 11. hodině, ladíte dopolední vysílání na Rádiu 7 s Karolínou Vološinovou za mikrofonem. Co nás dnes během toho svátečního dne čeká? Možná zdánlivě stejné pořady, ale myslím si, že u některých vás ten obsah rozhodně překvapí. Takže co to tedy dneska bude? Experimenty v duchovním světě a s přáteli na párty vedly Marka Uhlíře dál a dál od toho, co v životě skutečně hledal. Dnes žije s Ježíšem, modlí se za uzdravení druhých lidí a jezdí s rodinou pomáhat do uprchlických táborů. Za jakých okolností došlo k této proměně? O tom bude povídat od 11 hodin a 15 minut v relaci Život víry. Být vyznávajícím křesťanem v době, kdy u nás vládli komunisté, sebou neslo řadu rizik. Státní bezpečnost hlídala aktivní křesťany a zvlášť kazatele a faráře. Zažívali to také manželé Sedláčkovi, kteří oba měli kazatelské povolání. Museli počítat také s domovní prohlídkou, jak uslyšíme ve čtení na pokračování ve 12 hodin a 15 minut, kdy z knihy Nepřemoženi bude opět číst Lenka Malinová. Vztahy mají moc nás nabíjet bezpečím a růstem, ale také působit hlubokou frustraci. Kde se láme hranice mezi tím, co nás posiluje a tím, co nás postupně potápí? Po jedné hodině odpolední v pořadu Rozmarína otevřeme téma, které se dotýká každého z nás. Hostem Radky Mazurové bude křesťanská pracovnice Dita Michalková. Společně se podívají na to, jak naše minulá zranění ovlivňují současná očekávání, jak rozpoznat nezdravé vzorce a kde hledat sílu k řešení krizí. Vzhledem k datu v kalendáři zařazujeme výjimečně speciální sváteční hudební výběr hudební redaktorky s průvodním slovem Obojí a vítězství. Připojte se k poslechu mezi 14. a 15. Smrt nebo život? Člověk si může vybrat ve fyzickém, ale i duševním a duchovním slova smyslu. K moudrému zvážení a také rozhodnutí vás vybídne biblické zamyšlení Kateřiny Hodecové ve 15:45. A zbytek pořadu prozradím po 14. hodině. Teď je tady kapela Timothy. S novinkou v našem archivu Čip děm alebo spím. Tak rozhodně jděte.

0: Marek Uhlíř toho vyzkoušel hodně, aby našel smysl života. O své cestě hledání a nacházení hovoří v následujícím pořadu. Jeho příběh natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Ahoj, já jsem Marek a tohle je můj příběh, jak jsem našel Boha. Nebo jak on našel mě. Jako malý, tak jsem byl vychovávaný v rodině, kde maminka byla svědek Jehovův. A já jsem s ní od malička chodil na shromáždění, které byly občas i třikrát týdně. Odmala jsem věřil, že je Bůh. Ale potom v dospívání, tak mě to přestalo bavit tam chodit a spíš jsem byl takový chodící zombie, když jsem tam šel. A když jsem mohl, tak jsem tam přestal chodit. V 15 letech, tak jsem se bavil s jedním starším a nějak k tomu došlo, že jsme přišli na to, že tomu nevěřím a že tam nemusím chodit. Potom jsem začal žít normálně s kamarádama, klasicky prostě. Pili jsme alkohol, vysedávali jsme na lavičkách, každý den skoro jsme pili. Různý party, priváty prostě. A kdo ví, co všechno jsem zkoušel. Ale potom v dospívání, když už mi bylo tak přes 20, tak jsem začal hledat v duchovních věcech. Nejdřív to byly jenom knížky, takový self-building, no prostě jak být šťastný. A potom to přešlo do duchovních knížek až do ezoterických knížek, kdy jsem chodil vždycky do knihkupectví, kde jsem šel do ezoterického oddělení a tam jsem vždycky vytáhl nějakou knížku, která mi přišla dobrá a z toho jsem čerpal a bylo to zajímavý vždycky, ale furt jsem potřeboval něco dalšího. Furt jsem potřeboval hledat něco dalšího a nikdy jsem prostě si neříkal, tak teď už prostě vím, jak to je. Nikdy jsem nebyl šťastný. Potom jsem si otevřel svůj barbershop, protože jsem vystudovaný kadeřník. Začal jsem vydělávat peníze, ale i tak mi něco chybělo. A tak jsem hledal prostě tady v těch duchovních věcech. I jsem šel až do takových úrovní, že jsem šel na jednu šamanskou ceremonii, kde se i bere nějaká droga a tam jsem zažil nějaký stav, kde mi nějaká bytost něco říkala ve formě nějakého hada. Říkal sobě, že je to jako Bůh, hadí Bůh, a že realita je vlastně jenom ten jeho sen a takovýhle věci. Ale prostě nebylo to to, co jsem chtěl a příště už jsem tam nešel, protože to bylo docela silný v tom smyslu, že bylo to ve mně ten had v tu chvíli a jsem tam plazil na zemi, syčel jsem tam a tak, takže to bylo docela bláznivý. Potom jsem si teda říkal, že to bylo tou látkou, že vlastně moje mysl si vymluvila tu duchovní stránku toho, že to byla jenom ta droga. No a potom jsem začal hledat dál a vedlo mě to k Ježíši skrz různý učení vlastně, které nebyly úplně křesťanský, ale prostě nějakým způsobem jsem chtěl k Ježíši. Tak to věřím, že už byla chvíle, kdy si mě Bůh k sobě přitahoval. V Bibli se píše, že budou všichni vyučeni od Boha a pak přijdou k němu, k Ježíši. Že nikdo nemůže přijít k Ježíši, pokud ho Bůh nepřitáhne, otec. A já si myslím, že mě už Bůh přitahoval k němu. Když se tak uvědomuji zpětně, tak už když jsem byl malý, Bůh se mnou byl, i když jsem to nevěděl. Třeba když se rodiče hádali, byl jsem v koutě, jo, byl jsem tam fakt špatný, jsem tam brečel a cítil jsem se hrozně. A potom najednou přišel takový pokoj, že jsem najednou byl úplně v pokoji. A říkal jsem si úplně, co to je, pamatuju si, že jsem si úplně říkal, ty, co to je zvláštní. Ale asi jsem nevěděl, že to prostě bylo Bůh, ale zpětně si uvědomil takovýhle chvíle, nebo když mě zachránil třeba, když jsem nějak blbě se mohl vybourat na kole, tak ten zlomek vteřiny jsem určitě k němu, myslím, zavolal a nic se mi nestalo. No ale když jsem teda hledal Ježíše, tak jsem nevěděl, kam jít, protože Bible mě nenapadla. Protože jsem si myslel, to znám už, když jsem vyrůstal v té rodině svědků, tak v té Bibli prostě není pro mě nic, co by mi dávalo život, protože u těch svědků nebylo nic, co by mi dalo život prostě. Nenapadlo mě, že když hledám Ježíše, že bych ho mohl najít tam. Znova jsem zkusil tu ceremonii šamanskou, protože jsem si říkal, když se soustředím na Ježíše, když budu chtít Ježíše, půjdu tam, tak to bude on, kdo se mnou bude mluvit, ne tady ten had. Ale to se nestalo a znova tam byl ten had a já jsem ho odmít, že prostě nechci, aby se už skrz mě projevoval a nějak jsem se tomu postavil prostě svojí vůlí. Potom jednoho dne, nějakou dobu později, jsem si uvědomoval nějaké špatné věci, co jsem udělal. A pak jsem stříhal v práci a měl jsem zákazníka, který byl Američan, on to byl křesťan. A on na mě viděl, že jsem nějaký smutný prostě. A zeptal se mě, Marku, jako seš v pohodě? A já jsem mu říkal, jestli si myslí, že jsem špatný člověk. A on říkal, to jsme všichni, proto potřebujeme Ježíše. A v tu chvíli jsem byl připraven prostě slyšet víc o Ježíši. Ne jenom z nějakých ezoterických věcí, ale vysloveně od pána, který byl křesťan prostě. V tu chvíli, kdy jsem si říkal, jsem se asi pokořil prostě, že tyjo, asi nejsem dobrý. A on se mnou sešel venku a povídal mi víc o tom, ale pořád jsem nějak nevěděl, co teda já musím udělat. Tak jsem prostě zase hledal prostě, co teda ten Ježíš. Vysloveně jsem hledal nějaký video na YouTube ohledně uzdravování, protože někde jsem slyšel reiki, to je to, co dělal Ježíš a tak. Což není, ale to jsem nevěděl v té době. Ale narazil jsem díky Bohu na video, který se jmenovalo Mistryně reiki našla Ježíše. A to bylo video od jednoho pána z Dánska, který je křesťan a on čet knihu Skutků a říkal si, ty tohle já nevidím prostě v téhle době. Chodil do nějaký církve luteránský, kde prostě to bylo jenom o tom, že tam v neděli jdou a vysedějí si to tam a pak si žijou svoje životy. A on si říkal prostě, to není správně takhle. A postil se asi 40 dní nebo tak a potom se setkal s Bohem. Prostě ho zazářilo nějaké něj světlo a prostě doma on kleknul na zem a obrátil se takhle. A potom se šel modlit za lidi na ulici a byl snad i v dánských novinách, že prostě nějaký pán se modlil za lidi v obchoďáku a ty byly uzdravovaný. Já jsem viděl tohle video, že ta paní, co dělala reiki, tak viděla videa tohle pána, jak uzdravuje lidi na ulici a jak jsou uzdravený během pár vteřin prostě. A ona si říkala, tyjo, tady není něco v pořádku,

vlastně zhřešili, uposlechli ďábla, ne Boha. A to byl ten jeden tah prostě. A jsou pravidla, vždycky jeden udělá tah, pak druhý udělá tah. A Bůh udělal taky tah. A on udělal to, že poslal svého syna. Aby vlastně na kříži on vzal všechny naše hříchy, hříchy celého světa. A teďka je na nás ten další tah, co my uděláme. Přiblížíme se k němu, protože on už ten tah udělal, teď je řada na nás. A my musíme jenom uznat, že jsme hříšní, že nejsme perfektní a že Bůh prostě je perfektní. A my jsme byli stvořeni k tomu, aby jsme byli perfektní, ale nejsme a Bůh to ví. A proto poslal svého syna a my teďka jenom vlastně uznáme to, že nejsme perfektní, že máme hřích a uvěříme v to, že Bůh poslal svého syna a dáme mu svůj život. Že chceme prostě změnit ten život svůj, že ho dáme Ježíši a že začneme žít jinak. A on do nás přijde Duchem Svatým a dá nám sílu už nežít hříšně. A tohle jsem viděl v tom videu a prostě jak jsem tam viděl ty uzdravení, tak jsem si říkal, tyjo, to je prostě ono. Jestli to fakt takhle funguje, to uzdravení a tohle, tak to je ta cesta, jako. Spousta lidí říká spousty věcí, že jo. Spousta náboženství říká spoustu věcí, ale že jenom Ježíš byl jediný, který vstal z mrtvých. Což je historická událost, která je teda podložena nějakýma svědectvíma, ale zároveň on je, který i teď dělá zázraky. A že i ty nás vedou vlastně k pravdě, že Ježíš řekl, že vlastně ty zázraky nebo tady ty věci jsou, abyste uvěřili. A pokud nevěříte mým slovům, věřte aspoň těm skutkům. Já jsem v to uvěřil a našel jsem si někoho, kdo se taky takhle modlil za nemocný na internetu, byl to věřící a napsal jsem mu, že jsem prostě uvěřil a že se chci nechat pokřtít a že chci začít nový život a uzdravovat ty nemocný. Tak jsem přijel k němu domů potom a to byl kluk mladý jako já. V té době mi bylo 24 asi. On mi tam četl teda z Bible a vlastně říkal mi jako jo, tak prostě tohle je to, co Ježíš udělal, jako jestli tomu věřím a já, že jo, a že prostě chci udělat ten krok, se dát pokřtít. Protože Ježíš řekl, že máme činit pokání a dát se pokřtít a že přijmeme dar Ducha Svatého. A tak jsem u něj doma, prostě to bylo ve vaně, tak vlastně jsem, že mě tam pokřtí, tak mě tam pod tu vodu ponořil, měl svoji ruku na mojí hlavě a jsem cítil, pak když jsem byl v té vodě, jak kdyby nějaká síla prostě skrz to jeho ruku do mě jako šla a do srdce a že něco se stalo, že to prostě nebylo jenom ponoření do vody, ale že se něco stalo. A pak jsem vyšel ven z té vody a byl jsem takový hrozně šťastný, úplně jsem se tak usmíval. A pak jsem se na sebe podíval do zrcadla a dřív tam byla, když jsem se na sebe díval do očí, nějaká, že jo, nějaká temnota prostě. A potom křtu, tak jsem viděl v těch očích, že je tam Ježíš, že je ve mně Ježíš. A pak se za mě modlili, abych byl pokřtěný Duchem Svatým. A v tu chvíli já jsem taky cítil, že prostě do mě jde nějaká síla a cítil jsem, jak kdyby mě políval nějaký nebeský med nebo něco takového. Začal jsem se modlit taky v jazycích, jak se to píše v Bibli. A potom ale se začalo projevovat něco vlastně z té minulosti. Ten duch, co jsem zažil u toho šamana, tak jsem začal zase cítit prostě toho hada. A opět jsem si říkal, co to je prostě, proč tohle? No a ten kluk to poznal a začal se modlit proti tomu, aby prostě to ze mě odešlo. A já jsem tam pak zase na zem prostě jak kdyby padnul a začal jsem tam jak kdyby plivat nějaký jed prostě ze sebe a ten had ze mnou tak jako smítal. Potom vlastně mě to pustilo, že mě to nechalo být a já jsem tam už byl jenom na zemi a jenom jsem tam prostě brečel, že jsem věděl, že to je pravda prostě, že neměl jsem žádnou látku, prostě nic, jenom jsem se dal pokřtít a oni se za mě modlili a najednou tady ta věc se začala projevovat a pak mě to nechalo být a ten zážitek s tím Duchem Svatým, jak mě políval vlastně, že jsem věděl, že to je pravda. Potom jsem byl úplně prostě změněný, že najednou jsem nechtěl dělat věci, které jsem dělal dřív, nějaký prostě špatné věci. Poslouchal jsem jenom chvály, prostě jenom to mě bavilo jako za písničky. Četl jsem Bible a prostě byl jsem z toho fascinovaný, jak najednou ty věci, co tam jsou, tak vlastně já můžu zažívat, že to je něco, co je živý. Potom jsem chtěl vyzkoušet to uzdravování, jak to teda je. A říkal jsem kamarádce vlastně, co se mi stalo. Ona jakože, no, že nevěří prostě jako v Boha a tady ty věci. A jsem mi říkal, jo, a nebolí tě něco náhodou?

A ona, no, bolí mě záda prostě jako celý den. A bolí tě to i teď? A ona, že jo. A já jsem prostě vnímal, že prostě nechce, aby jí to bolelo. A tak jsem řekl, tak já se za to můžu pomodlit. A ona, no dobře, ale já prostě nevěřím, jako, že by se něco stalo, protože nevěřím v Boha. Tak já jsem říkal, to nevadí, já to prostě chci zkusit. Tak jsem jenom, jak jsem to viděl na tom videu, tak jsem dal ruku prostě na to, kde jí to bolí, a řekl jsem, ve jménu Ježíše Krista, bolesti odejdi. A v tu chvíli ona řekla, že jsem cítila takový teplo, tam, kde jí to bolelo, a že jí to odešlo, ta bolest. A i bolest, která měla v břiše, o který mi neřekla, tak taky odešla. No a ona se na mě podívala úplně v šoku, že já, když jsem si ji zeptal, tak co, a ona, tyjo, budu vypadat jako blázen, ale prostě tohle jsem cítila, a je to prostě pryč. A já, tyjo, funguje to, úplně jsem tam skákal a prostě přišel jsem si, jak kdyby byl v nějaký hře nebo prostě v nějakém filmu, má nějaký super schopnosti. A takhle vlastně jsem potom každý týden jsem se za někoho modlil a viděl jsem někoho uzdraveného, ať už to bylo v práci nebo prostě kdekoliv. Takhle jsem poznal Boha, takhle začala moje cesta s Bohem.

0: Slyšeli jsme tvůj osobní příběh toho, jaká byla ta boží cesta k tobě, jak si ty jej poznával velmi osobitým způsobem. A teď ta fáze, kdy žiješ s Bohem, Bůh tě nějak formuje, nějak vede tvůj život do nějakých nových věcí, tě povolává. V čem díky Bohu můžeš stát, nebo co je třeba služba nebo místo, kde tě Bůh postavil?
1: Tak vlastně hodně se to projevuje u mě v práci, že mám ten barbershop a že člověk mluví o tom, co je v jeho životě, takže se zákazníkama mluvím o Bohu, se za ně modlím, byli uzdravený lidi u mě v barbershopu. Bůh mi dal ženu a dvě děti, což byla další věc, prostě to se u mě změnila, že jak jsem se obrátil, tak jsem věděl, že prostě chci teď mít jednu ženu, prostě vzít si ji a už nedělat hlouposti a prostě chci to mít takhle. Bůh mi dal ženu, která je skvělá, a potom jednoho dne, tak v barbershopu, když jsem už uklízel, už byla po zavíračce, tak jsem jenom děkoval Bohu prostě za ten nový život. Děkuji ti, že můžu být šťastný, že můžu být prostě konečně šťastný díky Ježíši. A jak jsem mu takhle děkoval, tak jsem cítil hroznou přítomnost Ježíše tam v místnosti. A potom teda jsem znovu cítil toho hada. Asi to úplně neodešlo předtím vlastně. Ale teď, jak jsem mu děkoval, prostě jenom jsem mu děkoval za nový život, tak jsem cítil najednou, že se to projevuje, ale že to najednou teďka ze mě prostě úplně odešlo, že jsem vysloveně z pusy, prostě jsem jako vykřik prostě do umyvadla a tam prostě ze mě odešlo. Nikdo se za mě nemodlil, jenom jsem děkoval Ježíši prostě. Potom jsem začínal být víc naplněný prostě duchem. Mě to přijde takový pravidlo, že když je někdo vysvobozený, tak to míst prostě je ještě víc naplněný potom. A jak jsem vlastně začal být naplňovaný Duchem Svatým, tak v Biblii se to hodně spojuje s modlitbou v jazycích a já jsem právě se modlil v jazycích, ale bylo to jiný vlastně, jo, to je něco, čemu člověk nemusí rozumět prostě, co říká, může to znít i zvláštně, protože ve skutcích se píše, že si o nich mysleli, že jsou opilí, ale jiná skupina je slyšela mluvit svým vlastním jazykem. A já jsem vlastně jako začal mluvit takovýma jazykama, ale bylo to jiný než dřív, prostě bylo to třeba 10 různých druhů, který zněli tak hrozně zvláštně, prostě jak nějaký africký, prostě nějaký křovácký takový. A já jsem si říkal, jestli nemám přestat, prostě jestli to není moc. Ale vnímal jsem, že mi Bůh říká, ať pokračuju, tak jsem prostě pokračoval. A potom jsem vnímal, jak mi říká Bůh, že mám odejít z barbershopu a že mě chce někam poslat. Mě poslat? Kam? A pak jsem viděl v duchu, jak takovou země kouli a že říká do celého světa. A já jsem mu říkal jako mě, proč mě, teď já prostě jsem jenom Marek, prostě malej. A on říkal, že bude se mnou. A jak říkal, že bude se mnou, tak jsem cítil, kdyby tam byl duch, jak kdyby Mojžíše prostě. A tak jsem ho začal potom chválit a začal jsem v těch jazycích zpívat a vnímal jsem, jak kdyby byl David prostě v tu chvíli. A zpíval nějaký žalmy nebo něco. Takhle to bylo asi hodinu už po zavíračce a najednou mi přišli dva kluci do barbershopu a vypadali jako z Blízkého východu prostě. A jestli je neostříhám, se mě ptali. A já jsem tam přišel úplně takový rozklepaný a říkal jsem jim, tyjo, Bůh ke mně teď promluvil prostě, že mě chce někam poslat a já nevím, já asi vlastně teď musím odejít a nevím. A oni se na mě tak koukali, vlastně, co se stalo, kdo to je, že přišli na ostříhání a teď tam přijde někdo a řekne, že Bůh k němu mluvil a tak. A já jsem se pak na ně podíval a viděl jsem je s hroznou láskou prostě, kterou Ježíš má pro ně. A jenom jsem jim říkal, tyjo, Bůh vás hrozně miluje. A jenom Ježíš je vlastně, jenom on vás může zachránit, jenom Ježíš je ta pravda a cesta. A ten jeden mi říkal, jo, ale my jsme muslimové, my máme svoji víru. A já jsem jim říkal, já vím, já jenom nechci, abyste šli do pekla. A prostě vysloveně jsem vnímal to, jak Ježíš nechce, aby šli do pekla. Já jsem tam vysloveně i brečel prostě. Říkal jsem jim, jo, já jenom nechci, abyste šli do pekla, prostě vás miluju a že prostě bych vás nejradši obejmul nebo tak. A ten jeden prostě, jo, pojď obejmi mě. Jsem se tam s ním objel a on říkal, moje mamka je křesťanka taky. A potom mi došlo, že vlastně to není náhoda, že přišli, ať se jich zeptám, odkud jsou. Tak jsem se jich zeptal, odkud jsou a oni, že jsou z Iránu. Já potom jsem s nima teda ještě chvíli mluvil a pak jsme se rozloučili, že se ještě někdy třeba setkáme. A pak jsem jel domů. A furt jsem byl tak naplněný jako Bohem a že Ježíš byl tak jako zajedno se mnou, nebo já zajedno s ním. A modlil jsem se prostě a modlil jsem se vysloveně proti zločinům Mohameda, co se dějou v Iránu. A že to má skončit. A já jsem vnímal, že to Bůh říká, že to říká s takovou sílou, že on když to řekne, tak prostě se to stane. A to bylo asi ty 4 roky zpátky. Přijel jsem domů a za ženou a říkal jsem, když jsem přišel domů, tak prostě už jenom jak jsem ji viděl, tak taky jsem ji viděl úplně prostě nádhernou, úplně, že všechno jsem viděl těma Ježíšovýma očima. A jenom jsem prostě jí říkal, co se mi stalo, nebo prostě říkal jsem jí, že nás Bůh vlastně povolává, že nás někam posílá a ona se na mě koukala úplně. Protože já jsem byl takový hrozně rozjetý. Ona se mě koukala, jako jestli jsem se nezbláznil náhodou, že prostě z toho duchovního světa. Ona je taky věřící, ale potom, když viděla, jak jsem jako si kleknul na zem a že jsem začal brečet, protože jsem v duchu viděl děti vlastně v Iránu, který umírali bez naděje, tak poznala, že to je z Ducha Svatého. A takhle jsme vlastně přijali to povolání, že chceme i sloužit cizím národům, že nás Bůh posílá za lidma z cizích národů. Ono potom jsem vnímal vlastně, jak kdyby jsme pokládali svoje životy. A v tu chvíli jsem byl tak hrozně rozdělený, že jsem prostě nechtěl, aby se tady se něco stalo, ale zároveň prostě jsem věděl, že můžem pomoct hrozně moc lidem. Ale v tu chvíli já jsem to i kdyby odmít, protože jsem nechtěl, aby se jí tam něco stalo, když někam odjedeme do nějaký takovýhle země. A v tu chvíli jsem cítil, jak kdyby ta přítomnost Ježíše, jak kdyby odešla, a kdybych to byl zase já. A cítil jsem se tak jako skleslé, protože to bylo to nejlepší, jako zažívat tu plnou lásku a tak. Ale Tereska nevypadala, že by prostě to odmítla. A další den, když jsme byli oba dva v práci, tak jsme si vzájemně nezávisle napsali, že vlastně pořád cítíme to povolání, že to neodešlo a že to Bůh furt má. Potom skrz slova různých vlastně bratrů a pastorů, co nám říkali vlastně o uprchlických táborech, že máme jezdit do uprchlických táborů, tak jsme vlastně vyrazili do uprchlických táborů, kde jsme byli 2-3 roky v Řecku a sloužili jim. Teď čekáme na to, co bude Bůh mít pro nás do budoucna.

0: Vyprávění Marka Uhlíře o jeho cestě k Bohu a boží cestě k němu natočil pro Rádio 7 Kuba Lofítek. Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chtěli byste se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi dáme prostor i vašemu příběhu. Reprízu tohoto dílu naladíte v sobotu v 5.15 brzy ráno anebo v neděli v 10.15, případně v pondělí v 18.30. Za týden hovoří Tomáš Mika, no a další svědectví o životě s Bohem nabízí také pořad Stopy v pondělí v 8.30 s Miroslavem Ficem.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7, podcast.radio7.cz.

Posloucháte Rádio 7, je 8. května, den vítězství, státní svátek. Většina z vás asi je doma, anebo někde možná na cestách. Pokud nás posloucháte v práci, tak vítejte v klubu. Vždycky to někdo nějak odnese, takže nevěžte hlavu. Ale rozhodně budeme rádi, když budete dál s námi poslouchat a doufáme, že vám budeme zpříjemňovat i vaše pracovní momenty, kdy ostatní jsou možná venku někde a vyhold v práci. Takže den vítězství. Dnes si připomínáme, nebo velká část světa si připomíná osvobození od fašismu nebo tak, jak chcete-li, nacismu. Přesnější by bylo asi říci ukončení druhé světové války v Evropě. Více k tomu detailně prozradím po 14. hodině. Připomenu ale, že na dnešní den také připadá Mezinárodní den Červeného kříže, výročí narození Henriho Dunanta, zakladatele Červeného kříže, nositele vůbec první udělené Nobelovy ceny, kterou obdržel v roce 1901. Dnešní den je proto slaven jako Mezinárodní den Červeného kříže. Dunant se narodil 8. května roku 1828. Pomocnou organizaci založil se svými spolupracovníky v roce 1863. Motto práce Mezinárodního Červeného kříže zní The Power of Humanity, síla lidskosti. Červený kříž má jednotlivé národní organizace. Celkem působí ve 185 státech světa. Hlavní sídlo najdete ve švýcarské Ženevě. V Česku působí Český Červený kříž, který má v současné době 57 000 členů sdružených ve 13 z 99 místních skupinách a v 78 oblastních spolcích. Mezinárodní hnutí Červeného kříže a spolupracující organizace Červeného půlměsíce pracuje podle 7 zásad. Humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a univerzálnost.

Kalendárium. V kalendáriu si pravidelně připomínáme aktuální události nebo události, které je potřeba připomínat, historie a také výročí narození či úmrtí osobností z různých oborů, ať už je to veřejné dění, nebo je to kultura, věda, technika, nebo třeba teologie. Května roku 1541 Španěl Hernando de Soto objevil řeku Mississippi a pojmenoval ji Rio de Espiritu Santo, řeka Ducha Svatého. Je to 140 let, co občanům Atlanty ve státě Georgia byla poprvé představena Coca-Cola, tehdy ještě jako lék. Května roku 1884 se narodil 33. prezident Harry Truman. Do prezidentského úřadu nastoupil v dubnu roku 1945. Trumanova doktrína vytyčila postoje USA k rozpínání komunismu v Evropě. Května roku 1954 se narodil John Michael Talbot, americký zpěvák, skladatel a kytarista. John se narodil v metodistické rodině, v níž se často muzicírovalo. V 15 letech odešel ze školy a spolu se starším bratrem Terrym hrál na kytaru v country folk rockové kapele. Talbotova cesta zpět k Bohu vedla mnohými oklikami, mimo jiné přes indiánské náboženství a buddhismus. Dnes je znám jako autor mnoha křesťanských meditativních písní. Určitě stojí za zmínku připomenout život chorvatského teologa, katolického kněze, spisovatele a politika Josipa Juraje Strossmayera. Je po něm pojmenováno pražské Strossmayerovo náměstí, kdybyste náhodou nevěděli a přemýšleli, co za Strossmayera to je. Ne, z toho seriálu to opravdu není. Nemocnice na kraji města, ale je to tento muž. Zemřel 8. května roku 1908. A když už jsem zmínkou nakousla filmový svět a seriálový svět, rozhodně stojí za to připomenout i českého filmového divadelního herce, který hrál v řadě komedií a několika pohádkách. Jeho jméno je Otto Šimánek. Asi nejznámější a nejvýznamnější rolí pro něj byla titulní role v seriálu Pan Tau. Otto Šimánek zemřel 8. května roku 1992. To je z dnešního kalendária vše, které připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal, mladší.

Posloucháte Rádio 7, teď dospívala kapela Solo Israel o tom, že se nemůže nikdo rovnat Bohu, že je zdrojem života, naděje i lásky. Ono se to někdy nadužívá, takové ty fráze, jakože Bůh je láska, zdrojem života, naděje, ale co je podstatné, je vlastně individuální příběh každého člověka, který nám hostuje, nebo který někde slyšíte, když mluví o jeho životě s Bohem. Ať už to slyšíte třeba v pořadech Život víry nebo Stopy, nebo například i v tom, co si kdo zažil ve čtení na pokračování, například to budete moct slyšet za necelých 15 minut. Vždy se to nějakým způsobem týká jednoho individuálního člověka a jak s ním Pán Bůh pracoval nebo co přitom cítil, prožíval. A není to mnohdy lehké, ale stojí to za to. Věříme, že víra roste ze slyšení a že může proměňovat člověka, může mu dát skutečnou radost a může mu dát hodnotu. A zároveň přivést člověka k naději v jeho životě. Tak budete-li chtít slyšet víc, tak poslouchejte Rádio 7 a jsme moc vděční za to, že nás celé ty roky posloucháte, podporujete. Pokud byste se chtěli přidat i k podporovatelům, budeme moc rádi. Pokud vás to pozbuzuje, dává vám to smysl, budeme rádi, když o tom řeknete dalším lidem. A více informací o programovém schématu, o pořadech, o nás tady v redakci najdete na webu www.radio7.cz. Děkujeme. Je 8. května, krátce popolední, posloucháte Rádio 7. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný sváteční den přeje Karolína Vološinová. Pokud právě obědváte nebo se chystáte třeba zasednout ke tomu svátečnímu stolu, tak můžete společně se mnou, ještě než ponoříte pomyslně nabíračku do misky s polévkou, například, nevím, jak do obědváte, ale tak to aspoň bývalo u nás, tak se můžeme společně pomodlit, chcete-li. A nebo jenom můžete tiše poslouchat. Pane Bože, děkuji ti za tento den, děkuji za to, co si připomínáme, že den vítězství je jenom takovým malým odrazem toho, jakého vítězství si nám vydobil ty na kříži. A jsem vděčná za to, co jsi udělal, jsem vděčná za to, že tento skutek lásky, který nikdo na světě dát nemůže, tak že jsi prostě proto rozhodl dobrovolně, aby si mohl zase nás lidi přivést zpátky Bohu. Děkuji ti za to, že můžeme vysílat a přinášet naději do každého dne. Amen.

Ve čtení na pokračování pokračuje životní příběh Zuzany Sedláčkové, jak ho vylíčila ve své knize Nepřemoženi. Zuzana od mládí toužila sloužit Bohu a pomáhat lidem. A dělala to i v době, kdy už byla vdaná. Se svým manželem se hodně věnovali mladým lidem. Zvali je domů a jezdili s nimi do přírody. Vedli je k Bohu, vyučovali je z Bible a modlili se s nimi. Učinili je součástí své rodiny. Jejich dcera Miriam ve škole také nezůstala pozadu. Jednou pozvala na návštěvu svého profesora. Od Sedláčku odcházel s přáním poznat Boha a zanedlouho se rozhodl, že své srdce otevře Pánu Ježíši Kristu. Vyznal své hříchy a stal se oddaným křesťanem. Jeho otec se s tím nesmířil. Musel se rozhodnout. Buď se zřekne své víry v Boha, nebo bude muset opustit školu. Opustil tedy školu. Zanedlouho Sedláčkovi dostali nezvanou návštěvu. Státní bezpečnost u nich udělala domovní prohlídku.

0: Četla jsem to nahlas. Všichni přítomní to slyšeli. Sem tam někdo prohodil, tomu nevěřím. My jsme museli mlčet. Jen v duchu jsem se modlila, aby sám Bůh k nim promluvil skrze čtené slovo. Mezitím tajní brali knihu po knize do rukou a házeli je do prostřed pokoje. Náš ňafík, obyčejný český psík, zkoumavě sledoval jejich počínání. Byl to inteligentní pejsek, který nenáviděl policisty a komunisty. Tiše se krčil pod gaučem s hlavou přitisknutou k podlaze. Přemýšlel? Plánoval něco? Pak najednou vstal, obešel policistu za jeho zády, opatrně vzal z hromady knih jednu do tlamy a odnesl ji až ke stěně pod gauč. Pak opět vylezl a odnášel knihu po knize pod gauč, kde podle vzoru policistů stavěl novou hromádku knih. Když se ta scéna opakovala již dlouho, spozoroval policista pejska, jak v zubech odnáší knihu do své skrýše. Zařval.
1: Koho mám hlídat víc, vás nebo psa?
0: Přiskočil k němu a chtěl mu knihu vytrhnout ze zubů, ale pejsek se bránil a vrčel. Policajt se lekl a zeptal se,
1: kouše.
0: Já jsem přikývla. Ano, někdy kouše. Pak ho pustil a pejsek přidal knihu ke své hromádce. Byla to kniha Ten, který nemůže nikoho vidět zarmouceného od Bazileje Šlinkové. Mezitím, co se policista rval s pejskem, vrátila se domů z práce Ruth. Porozhlédla se a hned jí byla celá situace jasná. Bystrým pohledem zahlédla na hromádce brožuru, kterou napsal táta pro mládež, v níž byly vysvětleny rozdíly mezi učením marxismu, leninismu a křesťanstvím. Ruth mu to psala na stroji a dobře věděla, co by to pro tátu znamenalo, kdyby tu brožuru dostali do rukou. Využila situace a zatímco se policista rval se psem, vzala brožuru a vrátila ji do knihovny. Nikdo tento odvážný krok nepostřehl. Potom tajní naskládali knihy do velkých krabic a odvezli je spolu s Josefem na policii. Zabavili nám 360 duchovních knih. Hebrejský starý zákon, řecký nový zákon, různé překlady Bible a různé komentáře a duchovní literaturu. Bylo 8 hodin večer. Zůstala jsem s dětmi sama. Bylo pro mě těžké srovnat si v hlavě celou situaci. Přišlo to tak z nenadání. Na policii musel Josef brát do rukou knihu po knize a diktovat název, autora a rok vydání. Když byl soupis dokončen, rozkázali mu postavit se čelem ke zdi a zvednout ruce. Pak jej ze všech stran prohledávali. Bylo krátce po půlnoci, ještě jsme nespali. Hledali jsme východisko z dané situace. Naše úvahy přerušil hlas zvonku. Pes byl první na nohou a utíkal s hlasitým štěkotem dolů po schodech k brance. Sousedovi psi mu odpovídali, kolem se otevírala okna a vykukovali zvědavé hlavy sousedů. To bude ráno povídání. Na faře byla nalezena tajná vysílačka a faráře zatkli. Ženy v oknech jsou vytrvalé, aby jim neuniklo ani slovíčko. Pomohli nám psi. Jejich štěkot nebyl k utišení. Slova policistů nebyla slyšet. Pozvala jsem je do bytu, který byl izolován od hlasitého štěkotu. Paní Sedláčková, začal velitel tajné policie Bárta. Váš manžel musí na několik dnů s námi. Přitom mi podává arch papíru. Podepište nám, že u vás byla vykonána domovní prohlídka a pak se rozlučte.
2: Rozloučit? Ptám se udiveně. Ale my to neumíme jinak než na modlitbě.
1: Tak to udělejte, jak umíte.
0: Odpověděl rázně příslušník tajné policie. Vzala jsem do rukou veršíčky z Bible a podala jsem je manželovi, aby si jeden vytáhl. Opět přišlo slovo z Joela 2.21. Neboj se země, plésej a vesel se, neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.
2: Přečetla jsem to nahlas a oni museli podruhé poslouchat to slovo. Pak jsme si klekli k modlitbě. Veliteli tajné policie se má modlitba zdála být moc dlouhá. Chtěl mě přerušit. Zkraťte to, je po půlnoci, jsme unaveni, my jsme taky jen lidé.
0: Tiše, pane Bárto, odpovídám. Mluvím teď s nejvyšším pánem.
2: Příslušník se nezmohl na odpověď. Zůstal i s kolegou nehybně stát, pokud jsme modlitbu neukončili.

Manžela odvedli. Vyběhla jsem na schodiště za ním. Josívku, dej mi klíče. Manžel neodpověděl. Příslušník národní bezpečnosti se otočil a s cynickým úsměvem ve tváři mi řekl: Ty nedostanete, jsou schovány u nás. Co to má znamenat? Myslím si. Ti lidé mají volný přístup do našeho bytu. Mohou vejít, kdy se jim zachce, a odejít, kdy se jim zachce. Ve vlastním bytě stojíme bez práva a bezpečí. Než manžel nastoupil do auta, nasadili mu na ruce pouta a pak odjeli. Byla noc. Dům byl otevřený pro ty, kteří nás nenávidí pro jméno Ježíš. Zmocnil se nás strach. Toho dne nebyl doma ani zeď. Roztáhli jsme dvoulůžkový gauč a všichni i s malým miminkem jsme se pokoušeli usnout. U nohou nám ležel pejsek. A stejně nešlo spát. Vstala jsem a napsala dopisy. Jeden na ústředí církve, druhý věřícím v Nizozemí. Musí přece vědět, jak se v Československu zachází s věřícími. A vedení církve musí vědět, že plzeňský sbor, kde manžel sloužil, je bez kazatel.

řekli, co se stalo, předali dopisy a kus chleba. Kdyby nás někdo sledoval, řekli bychom, že jsme jí přinesli svačinu. Boženka pak nastoupila do vlaku a my jsme se plížili domů. Následujícího dne večer k nám přišla mládež. Se slovy doufám, že mě nepostřehli, přicházeli do pokoje jeden za druhým. Před domem naproti přes ulici stálo červené auto. V něm seděli tajní, kteří pozorovali, kdo přichází na faru a kdo odtud odchází. Po několika hodinové hlídce se střídali. Seděli jsme kolem stolu, pili čaj a jedli chleba. Před námi byla otevřená Bible. Na modlitbách jsme hledali Boží blízkost a četli žalmy. Ale všichni jsme byli zaražení a skleslí. Najednou zazněl zvonek. Kdo to může být? Snad ne zase tajní. Já to nevydržím, řekla Ruth. Dívat se na to, jak se zmocňují každé věci v našem bytě, jako by nám nepatřili, jak odhrnují koberec, klepou na podlahu, prohlížejí elektrickou troubu i ledničku, rozebírají splachovač v záchodě, to už je moc. Zvonek stále zvonil. Pes vyskakoval na kliku, chtěl si otevřít dveře na chodbu. Miriam vzala klíče a utíkala za ním. Ruce se jí třásly, když otevírala branku. Rychle mě pusť a zavři za mnou. Nikdo nesmí vědět, že sem jdu. Říká Luděk, byl to on, kdo zvonil. Její bývalý profesor, který přednedávnem uvěřil a nechal se i pokřtít. Přisunuli jsme židle k sobě, abychom mu udělali místo u stolu a nalili teplý čaj. Nějak jste všichni zaraženi. Jakoby to zlo vězelo ve vzduchu a chtělo nás všechny pronásledovat, ale nesmíme se dát. Musíme být pevní a hlavně jednotní. Dnes jsem byl od rána celý den u policejního výslechu. Vyzvídali naše kontakty, jména těch, kteří se zúčastňují našich shromáždění. Chtěli, abych se přiznal, že jste mě nutili stát se křesťanem. Já jsem to popíral. Řekl jsem, že jsem sám hledal cestu ke Kristu. Přece, když mě bratr Sedláček křtil, řekl, že Bůh koná své dílo, protože nikdo by neřekl, že se jednou stanu křesťanem. Chtěl jsem Josívka chránit, ale asi jsem mu uškodil. Za křest jsou podle zákona 2 roky vězení. Každá má výpověď byla zaznamenávána na magnetofon. Modlil jsem se sice, aby si toho nevšimli. Zakázali mi mluvit o tom, že mě vyslýchali, zakázali mi chodit mezi vás, vyhrožovali mi, že bych v opačném případě ztratil zaměstnání, ale já vím, že se víc sluší poslouchat Boha než lidi a proto jsem přišel. Pak se podíval na mě. Tobě také hrozí vězení. Viděl jsem složku, na ní bylo tvé jméno, datum narození a pod tím v závorce 0,5 roku.

Byla to zpráva k zamyšlení. Myslím, proběhly mnohé hrůzostrašné činy, kterých se dopouštějí dozorci ve věznicích. Mučení, vraždy. A bylo mi do pláče. Neviděla jsem východisko. Luděk vzal Bibli a přečetl verš Kolosenským 1.27. Kristus ve vás, ta naděje slávy. Po těchto slovech se mi rozjasnilo v duši. Bylo mi, jako by sám Pán Ježíš přistoupil ke mně, vzal mou skleslou hlavu do své dlaně a obrátil ji vzhůru. Ano, Ježíš, můj věrný Pán, který stojí každý den po mém boku, má balzám na každou ránu mého srdce a připravenou pomoc. Ano, Kristus ve mně, to je skutečnost. Když se raduji a jsem na svobodě, je ve mně. Když jsem svázána pouty ve vězení, je také ve mně. Nikdy nejsem sama. Rázem mi spadl balvan ze srdce a v duchu jsem viděla slávu Boží, světlo, které tmy nejsou schopny pohltit, a v duši mi zavládl mír. Rozjímali jsme společně nad tímto slovem.

Večer ustupoval pomalu noci, když nás znovu vyrušil hlas zvonku. Policie! Hrklo to v nás. První reagoval pes a odpovídal krátkým štěkotem. Miriam utíkala k oknu, aby zjistila situaci. Příchozí však stále zvonil a znervozňoval nás i psa. Pes se dal do intenzivního štěkání. Miriam oznámila, že u branky někdo stojí, je k ní přitisknut a není možné ho identifikovat. V tu dobu byl už doma Mirek, její muž. Vzal klíče, aby otevřel. My jsme zatím podvědomně otáčeli všechny židle ke dveřím a téměř bez dechu čekali, až se otevřou. Luděk byl nervózní. Z toho může být průšvih. Mám zakázáno k vám chodit. Bude jim jasné, že jsem vám vše vyzradil. Miriam dostala nápad. Lehni si rychle do postele. My tě tam zasteleme a oni tě neuvidí. Ne, namítá Luděk. Mohou mít sebou psy, ti mě vyčenichají a bude to ještě horší. Oči všech přítomných byly obrácené ke dveřím. Konečně se otevřely. Ve dveřích se objevil Václav. Milý, upřímný bratr, který přijížděl často do našeho obecenství. Zarazil se, když viděl, jak na něj všichni zíráme. Byl v rozpacích. Promiňte, vidím, že přicházím nevhod. Já ale hned zas půjdu. Já jsem totiž musel přijít. Snažil se vysvětlit příčinu svého příchodu. Dnes v poledne jsem se modlil. Najednou jsem slyšel hlas, jasný, jako když ke mně mluví někdo z vás. Vstaň a piš, Jeremiáš 15:20. Neznal jsem z paměti to slovo. Otevřel jsem Bibli a četl. Nebo jsem tě postavil proti lidu tomuto jako zeď měděnou pevnou, kteříž bojovati budou proti tobě, ale neodolají tobě. Já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval a vytrhoval, dí Hospodin. Pak ten hlas pokračoval. A nyní vstaň a nejbližším dopravním prostředkem jeď do protivína a odevzdej to sedláčkům. Vzal jsem Bibli, pyžamo a šel jsem na nádraží. Nevěděl jsem, kdy mi jede něco do protivína. Když jsem se blížil k autobusové zastávce, právě jel do protivína autobus. Nastoupil jsem, koupil jízdenku a za několik minut autobus nastartoval a teď jsem zde. Sáhl do vnitřní kapsy bundy a vytáhl malý lístek, na kterém bylo napsáno Jeremiáš 15:20. Postoupil do pokoje a rozhlídl se po přítomných. Potom se zeptal, a kde je bratr Josef? Ve vězení, odpovídám. Aha. Až teď tedy rozumím, proč mě Bůh pověřil tímto úkolem. To slovo bylo velkou posilou pro nás všechny. Viděli jsme za ním Pánovu autoritu, kterou nás podpírá.

Několik dnů po manželově zatčení k nám přišel tajemník církve se svou sekretářkou. Podala jsem jim teplý čaj a chléb. Tajemník mi ujasňoval situaci, ve které se nacházíme. Manžel dostane od státu přiděleného obhájce, jehož úkolem bude mluvit proti němu. Abychom tomu předešli, musíme rychle jednat. Předal mi celou řadu adres pražských advokátů, kteří jsou důvěryhodní. Mám najít jednoho, který by se ujal manželovy věci. Protože manželův plat byl okamžitě zastaven, předal mi peníze, které mám použít na cestu a různé vyřizování. Následujícího dne jsem jela prvním vlakem do Prahy. Zastavila jsem se na první adrese. Představila jsem se a vylíčila svou situaci. Víte, můj muž není zloděj, ani vrah, ani zločinec. On miluje Ježíše. Chtěl lidem pomáhat, ukázat na nový život, na smysl života, uvést je na správnou cestu. Prosím, ujměte se jeho případu. Advokát mě vyslechl, soucitně se na mě podíval a řekl: milá paní, je mi vás velice líto. Tak jsme se opět ocitli v 50. letech. Ze srdce rád bych vám pomohl, ale nemůžu. Musel bych mluvit proti vašemu manželovi, anebo bych okamžitě ztratil zaměstnání. Odešla jsem s nepořízenou. Šla jsem na další adresu. Ale vedlo se mi přesně tak, jako předtím. V totalitním režimu není svobody v myšlení ani v jednání. Všude vládne strach a teror. Obešla jsem toho dne celou řadu advokátních poraden. Při posledním pohovoru jsem málem klesla vyčerpáním a únavou. Ptala jsem se, kde v této zemi, v tomto státě nalézt spravedlnost. Advokát na mě lítostivě hleděl a pak řekl: mám přítele v Budějovicích, kde je váš manžel vězněn. Pošlu mu dopis. Snažte se s ním promluvit osobně a osobně mu předejte dopis. Nočním vlakem jsem odjela z Prahy domů a prvním ranním vlakem do Budějovic. Stála jsem před kanceláří právníka. Pane, je to poslední možnost. Jestli nepomůžeš, jsme ztraceni. Drzá, nafintěná sekretářka mi nechtěla zprostředkovat rozhovor s advokátem. Možná čekala úplatek, ale každopádně chtěla vědět, oč se jedná. Mám dojem, že politicky kontrolovala svého šéfa. Musím s ním mluvit osobně a osobně mu předat důležitý dopis. Byla jsem neodbytná a statečně jsem bojovala o své právo. Nakonec ustoupila a mohla jsem jít do čekárny. Minuty se mi zdály být hodinami. Modlila jsem se. Srovnávala si v hlavě myšlenky, kterými mám advokátovi objasnit svou situaci. Konečně vyšel z pracovny a pokynul mi, abych vstoupila. Předávám mu dopis. Pozorně poslouchá, když mu líčím svou situaci. Manžel není zločinec, ani zloděj, ani vrah. On miluje Ježíše, chce pomáhat lidem, ukázat jim cestu z neštěstí ke štěstí, cestu k osobnímu vítězství. Ale opět jsem slyšela to, co jsem slyšela už v každé advokátní poradně v Praze. Milá paní, rád bych vám pomohl, ale nemohu. Okamžitě bych ztratil místo. Tu na mě padla Boží moc. Jako elektrický proud pronikla mým tělem. Bouchla jsem pěstí do stolu a zvýšeným hlasem jsem řekla: vy to musíte vzít, vy nebudete muset nic dělat, jenom sedět na té židli, na které by seděl někdo, koho by manželovi přidělili úřady a který by musel mluvit proti němu. Manžel je vězněn pro Boží věc, jeho advokátem je Bůh, on se ho zastane. On vyvede jeho při na světlo. Pamatujte, zdi Jericha padly bez boje.

Advokát se usmál. Jeho dobrácké modré oči na mě hleděly se soucitem. Já to teda vezmu. Zasadím se za vaši věc. V té chvíli jsem poznala z rysů jeho tváře, že je Žid, kterému starozákonní zpráva o působení boží moci v Jerichu není neznámá. Svěřila jsem mu také boží poselství, slovo z Jeremiáše 15:20. Toto napsané poselství ukázal při návštěvě ve vězení manželovi, aby byl posilněn božím slovem. Dny pomalu plynuly, staly se z nich týdny. Den jako den, otec ve vězení a rodina pod mikroskopem policistů a tajných. Dostala jsem předvolání na policejní úřad do Písku na 7:00 ráno. Nevěděla jsem, co to znamená, vězení i pro mne? Na úřadě mě již čekali, 3 tajní, 1 uniformovaný. Přicházel mi vstříc pan Bárta. Úslužně mi pověsil kabát na věšák. V místnosti bylo rozhozeno několik větších kartonů, ve kterých nám odnesli zabavené knihy. Začal výslech. Seděla jsem u psacího stolu naproti mě pan Bárta. Před sebou měl psací stroj. Ve stole byl zabudovaný magnetofon. Otočením klíče v zásuvce magnetofon zapnul. Každá výpověď byla závažná. V pozadí seděl pozorovatel, psycholog. Paní Sedláčková, poznáváte krabice, ve kterých jsme odnesli zabavené knihy? Můžete mi říct, komu patřili? Manželovi nebo vám? Bylo mi jasné, že pro mě měli připravenou past, do které se mám chytnout. Zvýšila jsem pozornost. Když řeknu, že patří manželovi, nikdy nám je nevrátí. Jestli řeknu, že patří mně, zavřou mě. Co patří manželovi, odpovídám, to patří i mně. Pan Bárta ťuká ukazováčkem na klávesnici psacího stroje. Současně otáčí klíčem a zastavuje magnetofon. A co jste s nimi dělala? Ptá se pan Bárta dál a otáčí klíčem, aby zapnul magnetofon. Četla jsem je. Znova ťuká ukazovákem do stroje, jako datel do stromu. A, pokračuje pan Bárta, četla jsem je a, napsal jsem za větou a nesmím škrtat, musíte to doplnit. Má úvaha byla tentokrát delší. Skoro se mi chtělo vtipkovat. A oprašovala jsem z nich prach. Věděla jsem, že hra s nimi je nebezpečná. Musíte to doplnit, naléhá pan Bárta. A studovala. Studovala a, opakuje pan Bárta. Nyní mi bylo jasné, že něco sleduje. Rád vám, paní Sedláčková, pomohu, nabízí pan Bárta svou pomoc. Váš manžel je velice inteligentní a na tuto otázku odpověděl výborně. Okamžitě zalistoval v manželově trestním protokolu a četl. Knihy jsem studoval a některé z nich jsem používal jako pomůcky při přípravě svých kázání. To jsem dělala také, ale věděla jsem, že za touto odpovědí něco vězí, i když jsem nevěděla co. Ne, tak to nenapíšeme, bráním se. Pan Bárta zvýšil hlas. Tak řekněte, co mám napsat. Za nezodpovězení otázky hrozí 2 roky vězení. V duchu jsem se modlila, pane, dej mi odpověď. Potom jsem řekla. A obsah jsem vstřebala do svého já, tečka. Tehdy jsem netušila, že tato odpověď mě zachránila před vězením na 2 roky. Když jsem odcházela od výslechu, pan Bárta mi podával ruku a gratuloval. Nevěděla jsem však, k čemu. U soudu manžela obžalovali, že při přípravách svých kázání používal západní literaturu a tak západní ideologii propagačně rozšiřoval mezi lid.

0: Z autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemoženě četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Reprízovat budeme tento díl dnes večer ve 23.15 a pokračovat opět v pondělí ve 12 hodin a 15 minut.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz
2: Duchu svatý přijď, dej mi sílu hlásat pevně o všech tajemstvích, starších než je sama země. Strach je mi na obtíž, a když pochybnosti rostou,

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Odbyla 13. hodina z pátku 8. května 2026. Posloucháte sváteční vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Karolína Vološinová, ale nyní předám slovo Ditě Michálkové s Radkou Mazurovou, kteří si posvítí a podívají se zblízka na vztahy, a to pod lupou. A budou vás provázet tou následující hodinkou. Jedná se o reprízu, takže pokud byste na ně měli nějaké dotazy, tak můžete napsat například na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz a my jim dotazy, případně další poznámky k tomu rozhovoru rádi předáme.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.

0: Vítejte při poslechu dnešní Rozmaríny, pořadu o rodině a pro rodinu. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Náš život je protkán rozmanitými druhy vztahu, které mají odlišný charakter i důležitost, jsou pro nás různě významné a to je zcela na místě. Patrně jiný dopad má vztah k životnímu partnerovi, k dětem, rodičům, přátelům a jiný k paní na poště. Právě ty nejvýznamnější vztahy bývají buď zdrojem radosti a naplnění, když jsou v pořádku, anebo nás bolí, frustrují, vyčerpávají, pokud je v nich něco nezdravého. Ve studiu je se mnou křesťanská pracovnice Dita Michálková, se kterou vás tímto tématem provedeme. Dita se dlouhodobě věnuje poradenství a přednáší na nejrůznější vztahová témata. Žije v Brně. Má jedno dospělé a jedno dospívající dítě. A kromě práce s lidmi, také Dita ráda píše básně. Dito, vítej ve studiu.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Pojďme si hned na začátek říct, jak vypadá takový zdravý vztah.
1: Tak já mám za to, že zdravý vztah je takový vztah, ve kterém je ta správná míra důvěry, spojení jako navzájem mezi těmi lidmi a zároveň je tam prostor pro takovou svébytnost, jo, že ten člověk zůstává sám sebou, i když je v tom vztahu. A ono samozřejmě to má nějakou variabilitu, protože je jiný ten vztah blízký třeba s životním partnerem nebo s rodiči, s přáteli, s dětmi. Jo, vždycky je to ovlivněný samozřejmě tím kontextem toho právě blízkého nebo osobního vztahu. Ale mám za to, že tohle tam musí být. Musí tam být důvěra, spojení a zároveň prostor pro tu svébytnost a odlišnost. Musí tam být úcta, podpora, pravda a tak dále.
0: Pojďme si představit ty zdravé vztahy jako takovou loď. Co takovou loď ohrožuje?
1: Ano, tak, že jo, to je taková ilustrace, ale mně se to vlastně taky hrozně líbí. Já vnímám právě ten zdravý vztah jako loď, která propluje případnýma životníma bouřema a udrží se. A samozřejmě každou loď můžou ohrozit nějaký ty otvory, že? Nějaký ty díry, kterýma pak proniká ta voda. Takže jde o to vlastně najít ty případný problematický místa, což jsou vlastně ty otvory.
0: Jako, a těm se budeme tak postupně v průběhu dnešního pořadu věnovat. Co bys tak pojmenovala, že je ten první otvor?
1: Já si myslím, že to je to, kým my jsme my sami, protože nakolik tam vnášíme svoji osobní dozrálost, takovou celistvost, to, kým my jsme, jaký máme charakter, jaký jsme osobnosti, jakou máme životní historii a třeba jsme se vypořádali s nějakýma věcma, které nemusí být úplně v pořádku, tak to prostě vnášíme do toho vztahu. Takže ono je hrozně důležitý to zdraví té osobnosti a mám za to, že i duchovnost. Reálná duchovnost, vztah s Pánem Bohem, to, jak mu dovolíme, aby nás proměňoval, formoval, jak nás učí odpouštět, milovat, přijímat druhé, vydávat se jako pro ně a tak dále.
0: Takže jo, chápu, to je to takový jako náš charakter a to vyžaduje, že se známe.
1: No, to je výzva.
0: A to je někdy jako těžké.
1: Ano,
0: znát někdy sám sebe, vědět, proč reaguju, jak reaguju.
1: Ano, ano. Jako samozřejmě tady v tom sebepoznání jsme každý někde jinde, jsme na nějaké cestě, ale je to vlastně hrozně důležitý vlastně podívat se tak trošku jakoby pod povrch i toho, odkud pochází ty naše zápasy nebo ty různé zátěže i v tom vztahu. Vlastně mít odvahu se na to podívat, čelit tomu a vlastně dovolit Pánu Bohu, aby nám s tím nějak pomohl.
0: Ano, proměňoval.
1: A nebo i druzí lidi, aby nám dali tu zpětnou vazbu a pomohli nám s tím třeba.
0: Tak nebát se i té zpětné vazby od druhých.
1: Ano, a člověk se někdy bojí, ale vlastně to je tak, jak když se někdy lidi bojí doktorovi, že? Jako bojí se, ale přitom to potřebujou.
0: A nechceme slyšet, že je něco špatně.
1: Nechceme to slyšet, no.
0: Takže první ten otvor je taková ta, jak řekněme, charakter nebo celistvost naší osobnosti. Další otvor?
1: Další je právě ta schopnost té zdravé vazby. Jo, že to, jak my utváříme ten vztah a my se v tom taky lišíme. Jo, že ne vždycky to máme správně nastavený z různých důvodů. Nebo nejčastěji ty důvody jsou takový, že tam vlastně něco do nás se otisklo, třeba v tom raném věku, vlastně nesprávným způsobem. Buď kvůli nesprávně nastaveným příkladům nebo vzorům v té rodině, nebo to, jak nebyly naplněny, nebo byly nesprávně naplňovány ty základní potřeby, takový ty citový, psychologický, tak vlastně tam dochází k takovému možná posunu. A potom vlastně člověk vstupuje tady s tím vzorcem pro tu vazbu a není úplně to zdravý. Takže potom se tam na to nabalí to od toho protějšku a vlastně vznikají ty různý, což třeba taky nemusí být zdravý, a pak vlastně nastávají různý komplikovanější situace v těch vztazích. A vlastně to je to, co se potom popisuje jako závislostní vztahy nebo spoluzávislostní a tak dále. Že?
0: Mohla bys trošičku víc popsat třeba ty druhy, jak řekněme, ty nezdravé vazby?
1: Ano, tak když jsem o tom přemýšlela, tak jsem vlastně si pojmenovala takovou trošku řádku, ale ono to člověku pomůže a samozřejmě ono se to může různě překrývat, jo? Že i když mluvíme o nějakém ke skupině něčeho, tak to neznamená, že to zůstává samo o sobě, ono někdy se to napojí na něco dalšího, že to může být v různých kombinacích, ale pro tu orientaci je dobrý někdy si uvést tu kategorii. Takže já mám za to, že to můžou být vztahy závislostní a tam je to, že člověk má v sobě motiv pro ten vztah, který nemusí být vůbec vědomý, ale on si vlastně říká, kdo vyřeší můj život, jo? A hledá někoho, kdo vlastně převezme tu zodpovědnost za něho. A může to být hrozně podvědomí. A tenhle člověk vlastně hrozně touží získat nebo doplnit si chybějící pocit bezpečí, tedy z nějakého důvodu tam prostě není plně tak nasycen v jeho vnitru.
0: Jenom abych tomu rozuměla vlastně tak, že třeba u toho člověka, který vykazuje tady tyto tendence, tak jako dítě třeba nezažil
1: tu pevnou vazbu,
0: řekněme, tu pevnou vazbu možná, s rodičem.
1: Ano. No, nejčastěji to je třeba na tom samém začátku. Vlastně každý potřebuje zakusit bezpečí a nejčastěji samozřejmě je to ta maminka a takový ta její dostupnost, to, že ona nasytí ty potřeby, které vlastně v tom raném věku, že to dítě je bezmocný, je naprosto odkázaný, ale je vlastně dostupná. Ono se tomu psychologicky říká zakusit tu stálost toho citového objektu, jo, což je nejčastěji ta maminka přirozeně.
0: Ale pokud tam není,
1: může to být
0: pokud
1: to nenastane, jiný, může to být tatínek, babička, prostě kdokoliv, ale vlastně to dítě zakouší bezpečí tady v tom, že spočíne jako v tom vztahu. Jo, je tam prostě o něho postaraný, je chráněný, dostane to, co potřebuje, je utěšený, protože ono se ještě do určitého věku neumí utišit samo, jako prostě potřebuje zakusit to, že někdo přijde a pomůže mu s tím. A když tohle tam není, nebo to není dostatečný, tak vlastně ten člověk vyrůstá, že nemá ve svým nitru ten základní pocit bezpečí. A on to vlastně hledá
0: on
1: v těch
0: druzích.
1: A on vlastně se nalepí na někoho, kdo mu tohle poskytne. A v tom je to, že když ten člověk to taky nemá, tak pak vznikají takový ty závislostní vztahy navzájem. A nebo ten druhý vlastně tím vyčerpaný, jo? Protože tenhle jde a tak jako všecko na něj uvrhne a očekává, že tenhle člověk to naplní. Ale to vlastně nemůže být tomu zdravým vztahu. Jo? Tam ty lidi musí vcházet s takovou zdravou mírou autonomie.
0: Ale vlastně vidím, jak je důležité, aby ten člověk porozuměl tomu kořenu, že?
1: Ano, proč tomu to tak mechanismu, je? Jak to vzniklo a jak to vlastně funguje, co to vlastně je. Protože někdy ty lidi jsou pak jako zoufalí, jo? Že oni říkají, já vlastně úplně trpím, když někdo se mi takhle jakoby vzdálí ze života, ale ten druhej třeba se vzdálí, protože už to nemůže nést, jo? Tu velkou závislost na sobě.
0: Ptíží takovou, no. Ano. Takže to je takový závislostní vzorec nějaký?
1: Ano, pak můžeme pozorovat spoluzávislostní. A tam ten člověk zase hledá, nebo ten motiv v něm je, komu já vyřeším jeho život. A je to takový vlastně jakoby komplikovanější, ale tam jde o to, že on získává ten pocit své hodnoty nebo bezpečí, to může být samozřejmě propojený nebo významu, tím, že nadměrně pečuje o někoho závislého. A tohle se někdy těžko rozpoznává, Protože my máme rádi ty lidi, kteří o nás pečují. Jo, jakože, ale někdy člověk si řekne, ale on pečuje až moc, jo, až mě to dusí. Jo, a to je vlastně takový signál, že možná je to tenhle motiv v tom vztahu, který ten druhý si nemusí rozpoznat. On tak funguje. Jo, on se cítí šťastný a hodnotný, když dává hrozně moc. A zvlášť v křesťanském prostředí to někdy se těžko rozpoznává, protože my máme, že, milovat lidi, máme nést jejich břemena, máme o ně pečovat a to je všechno v pořádku. Ale je tam právě určitý moment, kdy je to moc.
0: Ano.
1: A kdy ten motiv není zdravý. Mhm. Jo, není to vlastně taková reálná láska, je to vlastně, že já si tam naplňuju tím něco svýho, co vlastně spíš potřebuje uzdravení v tom nitru.
0: Ano, taky teda chápu, potřebuje rozpoznání. Tady
1: ano, potřebuje to rozpoznání a vlastně myslím si, že pak ty signály někdy jsou, že někdo to jakoby odmítne, jo, nebo že dá určitou hranici a některý lidi ne, protože oni jak kdyby měli takový radárky, tak se najdou ty lidi, kteří jsou ochotní do toho vejít a vlastně je tam spoluzávislostní vztah, ale třeba to okolí to vidí. Jo, že oni jsou do sebe tak navzájem, protože tomu druhému pomáhá to, že někdo řeší jeho život, to je třeba ten závislej a ten spoluzávislej zase řeší jeho život, takže jim to navzájem funguje do určité míry. Nebo po určitý čas.
0: Ano. Další vzorec by mohl být takový manipulativní, manipulace, to už tak zaznívá trošičku i z toho předchozího, co jsi říkala.
1: Ano, ano, ono vlastně v každém tom vztahu je nějaká manipulace, která je prostě ze své podstaty nezdravá. Zároveň jsem se dočetla v jedné moudré knize, že v podstatě všichni nějakým způsobem máme tendence manipulovat, ale potřebujeme to rozpoznávat u sebe a vlastně z toho odcházet. Takže ten manipulující nátlakem, to je ale něco takového možná, co pocítíme snadněji a ten jeho motiv je, koho já ovládnu. Jo? A vlastně on skrze ten vztah chce získat chybějící významnost, jo? Že on prostě má moc. Jo? Z nějakého důvodu to bylo u něho narušený, jo? Nebo něco se tam vtisklo jako nesprávný vzorec do toho jeho nitra. A on vlastně tlačí jako nebo zastrašuje to okolí. A taky může mu to fungovat, když najde lidi, kteří se tím nechají zastrašit. Takže, ale pak zase jsou situace, kdy on narazí, kdy někdo řekne, ne, já tohle, v tomhle já nebudu. A vlastně ty lidi třeba svobodně odchází z toho.
0: A opak může být taková manipulující bezmoc?
1: Ano.
0: Manipulováním ano. Bezmocí?
1: Ano. Ano, jsou lidi, kteří osobnostně nespadnou do toho nátlaku. Jo? Nejsou tak přirozeně možná jakoby s takovou agresivitou, ale spíš na to jdou jakoby z toho submisivního postoje a spíš je to o tom, u koho já zbudím pocit provinění. Jo? Takže je to skrze tu slabost, kterou buď oni v sobě opravdu mají, anebo si to taky osvojí jako takový vzorec. A vlastně je to tak, že oni nedokážou ovládat z pozice moci, ale vlastně dostanou se pod kůži v uvozovkách tím, že oni zbuzují jakoby soucit. Jo. A když je tam někdo, kdo je citlivý na potřeby druhých lidí, tak vlastně lehce ho zmanipuluje někdo právě tou bezmocností. Prostě oni získávají pozornost nebo svoji hodnotu tady skrze nezdravý vzorec, jakože já jsem ten potřebnej a že jo, zase kolem jsou laskaví lidi, kteří chtějí reagovat na potřeby, ale je právě hrozně důležitý někdy poodstoupit a říct si, ale co skutečně tomu člověku pomůže. Jo. Někdy je, nebo často je na místě soucit a naplnit potřeby někoho, ale často z dlouhodobého hlediska to vlastně tomu člověku neprospívá.
0: A kdy to ještě napadá tě nějaký vzorec?
1: Ano, další může být narcistní. Tam je motiv, kdo mě bude uctívat, ano. Kdo mě jako posadí na ten piedestal. A to jsou třeba lidi, kteří byli vychovávaní s takovým nezdravým pocitem výjimečnosti, jako na úkor druhých. Každý člověk je výjimečný v božích očích a každý dítě potřebuje být utvrzený, milovaný, přijatý. Ale když je to jakoby v porovnání nad ostatní, tak ten člověk může vyrůstat s těma narcistníma sklonama, anebo když zakouší v životě hluboký ponížení a odmítnutí, tak to může být taková ta kompenzace, jo, že on teď si to potřebuje doplnit, tak hledá ty, kteří ho prostě postaví na ten piedestal a budou mu tu jako významnost jeho a pocit bezpečí prostě cítit tím, že on bude jako nad něma. Takže to je ten narcistní model nebo vzorec, nebo agresivní. Jo, to už je takový hodně rizikový. Vlastně tam vnitřně asi ten člověk toho nachytal vnitřně hodně moc jako špatného a tam jde o to, koho zastraším. Jo, že tam je vlastně velmi silné narušení. Bývá tam kombinace takového zoufalství, hněvu, sebenenávisti a on to vlastně dává do těch vztahů. A ten člověk je prostě nešťastný. Nerozumí, proč mu ty vztahy nevychází, ale vlastně to okolí s něma nemůže být, jo, protože je tam to zastrašování, agresivita. A někdy tam může být něco, čemu se dá říct, že tam chybí vzorec pro to, jak mít třeba vztahy s přáteli nebo s opačným pohlavím. Je tam vlastně prázdnota, že on nepřijal do svého nitra žádný obraz, jako toho, jak to má vypadat. A to se třeba někdy stává, když té rodině úplně chybí třeba maminka nebo ten táta. A když tam nepřijde někdo, kdo by to zastoupil, nahradil jakoby tu roli, buď ženskou nebo mužskou, tak vlastně ten člověk potom má s tím potíže, jak to vlastně má vypadat. Jo? Nemá ten vzorec a vlastně se to učí a vlastně zakouší to, že tam prostě neví, jo? Že tam jakoby vnitřně nemá na co šáhnout.
2: Ano, a hledá.
1: A hledá. A je to takový zmatený a teďka ta zpětná vazba třeba je taky taková nepozbudivá, jo? Že ty lidi někdy neví, co s něma, jak na toho člověka reagovat, protože to, co on vysílá, je i pro to okolí matoucí, jo, že no, takže a můžou to být samozřejmě tyhle ty nezdravý vzorce, můžou být v různých propojeních a kombinacích.
0: A chtěli byste dítě položit nějakou otázku nebo sdílet i svou zkušenost, udělejte to a využijte následujících kontaktů.
3: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

0: Posloucháte Rozmarínu s křesťanskou pracovnicí Jiditou Michálkovou a Radkou Mazurovou za mikrofonem. Povídáme si o zdravých vztazích, pomáhá nám obraz lodi, který propluje i případnou životní bouří. Ale existují otvory, kterými se dostane do lodi voda a hrozí potopení. Jeden z nich je náš charakter a druhý schopnost nebo neschopnost vytvořit vztahovou vazbu k druhému člověku. Když vypozorujeme, že máme nezdravé vzorce pro tvoření vztahu, o kterých jsme se bavili v předchozím vstupu, jak se dají změnit?
1: No, to právě záleží na závažnosti, jo? Protože každý ten vztahový vzorec může být odlišné takovém dopadu, nebo silnější dopad, nebo může být takovej prostě i snadno rozpoznatelný, někdy je to komplikovaný, ale ten začátek je to rozpoznat, když třeba ty zpětné vazby od okolí jsou takový jako alarmující nebo varující, nebo zakoušíme to, že nám to prostě nefunguje. Tak to je začátek a to je super. Potom jsem přesvědčená, že je hrozně důležitý se fakt v té oblasti vzdělat. Jako si načíst věci, protože spousta těch problematických vztahových vazeb už je i v křesťanské literatuře poradenské krásně popsaná a člověk si tu tam vlastně uchopí, pojmenuje si to, uchopí a dostane ty informace, které jsou důležité.
0: Zkus možná zmínit nějakou konkrétní knihu autora.
1: Ano, třeba. Ten autor se jmenuje Cloud a jsou to knížky Hranice v různých situacích, já nevím, hranice a děti, hranice v manželství, nebo změna přináší uzdravení. Tam je to všecko krásně popsané. Nebo je knížka od jiného autora, myslím, že to je Minirt a tam je Závislosti. A jako hodně tady těch situací vztahových je vlastně už popsaná, nebo jsou i zdroje jako z té psychologické, bych řekla z psychologické oblasti, který to taky vlastně, a nemusí to být úplně křesťanský, ale popisují to docela věrohodně. U těch křesťanských autorů je výhoda, že oni tam vlastně počítají s Pánem Bohem a že Pán Bůh do toho může vstoupit a uzdravit, když mu dáme ten prostor, když to řešíme s ním.

0: kdy člověk se vlastně může získat ten nadhled a může začít to řešit nějakým způsobem i s tím odstupem, protože některých vztazích to vyřešit nejde, jo? Protože když je tam to týrání, je to nebezpečný. Takže pokusit se jako odejít, vzdálit se. A pak samozřejmě, když jsou to ty jemnější odstíny těch nezdravých vztahových vazeb, tak tam člověk potřebuje zjistit, jestli ta druhá strana je ochotná spolupracovat, zvlášť když třeba to jsou partneři, tak pokud je tam ta ochota, tak můžeme nějakým způsobem třeba najít si někoho, kdo nám bude radit, kdo bude stát při nás jako při páru a prostě postupovat tady v té oblasti jako společně, rozpoznávat, rozklíčovávat ty nezdravý mechanismy a dovolit Pánu Bohu, aby to prostě nastavil jako v nás, jinak vlastně to vynést na světlo.
1: Máš nějaký konkrétní příklad, ať už ze svého života, nebo víš o někom, a kde to pak dopadlo dobře?
0: Já si myslím, že je to třeba takový, že lidi dost často nerozumí, a my se k tomu pak dostaneme, jo, ale takové jako, co to je, ta správná míra svébytnosti, jo, v tom vztahu. Jo, že někdy mají takovej vzorec, že úplně splynou s tím druhým, jo. A ono to pak nefunguje, protože ty očekávání jsou příliš velký. Dochází tam k takovému nezdravému spojení i v těch emocích. Samozřejmě my v tom vztahu potřebujeme být emocionálně otevření a dostupní, ale vlastně potřebujeme vždycky vědět, kde ta naše osobnost začíná a kde končí a za co my neseme zodpovědnost a za co už ne. A vlastně musí to být takové zdravé to oddělení. A vlastně pokud ty lidi to u sebe takhle rozpoznají, vlastně na to naráží a jsou ochotní o tom mluvit, tak vždycky to, tam je obrovská naděje na změnu, jo. Pokud oba dva chtějí to spolu řešit. Takže tady v tom, to je možná taková docela častá věc, nesprávný pochopení, jakože když mají být jednotní, tak zároveň jakou míru v tom má ta autonomie každýho.
1: Mm-hmm. Posuňme se dál v pojmenovávání těch otvorů, kudy proudí voda do lodi a může ji potopit. Co je ten třetí otvor?
0: Ano, to je právě ta porozumění té autonomii nebo své bytnosti. A je to někdy těžko uchopitelný. Pro někoho je to úplně v pohodě. Jo, kdo to má v sobě nastavený zdravě, on prostě ví, kde začíná, ví, kde končí. Mám tě rád, ale tohle jsou tvoje emoce. Jako naslouchám ti, ale ty se vlastně s tím nepřímo to dává najevo, ty se s tím musíš vypořádat. Jo. Já tě chci naslouchat, ale nedochází tam k tomu nadměrnému propojení, který vlastně je potom takový vyčerpávající. Takže na jednu stranu my v tom vztahu potřebujeme intimitu, spojení, ale ta autonomie je ten smysl pro správnou míru oddělenosti, samostatnosti. Protože jinak se právě posilují ty nezdraví vztahový vzorce, ta závislost, manipulace, takový jako překrývání těch osobností, jo? Jakože už vlastně nevím, kde jsem já, kde ten druhej. A proto se mluví o těch vztahových hranicích.
1: Můžeš to trošku popsat? Co
0: ano,
1: to vlastně
0: a to je vlastně
1: znamená
0: velký téma. A právě ti autoři, křesťanští psychologové, mají celou řadu knih na toto téma, protože ty hranice samozřejmě jsou specifické, třeba ve vztahu k dětem, k přátelům, k rodičům, k partnerům. Ale ta hranice, vlastně ta psychologická nebo ta vnitřní, nám pomáhá vědět, kým jsme a kým ne. A vlastně je to i míra takové naší zodpovědnosti za naše hodnoty, za naše rozhodnutí, za to, jak my řešíme v sobě třeba i negativní emoce. A vlastně my víme, jako kde začínáme, kde končíme a co patří do toho našeho vnitřního vlastnictví. A samozřejmě ty hranice musí být zdravé, to znamená, že to není úplně jako bariéra, zeď, jo, to by vlastně ten vztah nemohl být, ale ta hranice jako taková má chránit vlastně ten dobrý obsah v tom nitru každého toho člověka, který v tom je v tom vztahu. A když ta hranice funguje správně, tak on vlastně udrží to, co tam nepatří do toho jeho nitra, tak on to udrží venku.
1: Mm-hmm. A co když mám problémy s hranicemi, ale nevím o tom,

0: Jaké můžou být signály, které mi řeknou, no možná bych se nad tím měla zamyslet, něco si přečíst?
1: Ano, určitě. Takhle je to, opakovaně se třeba dostáváme do situací, v kterých vlastně nechceme být, jo. A vlastně zjistíme, že nás to hrozně frustruje, vyčerpává. Neumíme říci ne, když je ne na místě. Žijeme pod tlakem zodpovědnosti druhého. Jo. Každý člověk má svoje, jo, věci, za které je zodpovědný. A my máme nést břemena druhých, ale tohle jsou lidi, kteří nesou břemena druhých moc. Nebo příliš často. A myslím si, že takovým signálem může být vyčerpání. Může tam být hněv, jo, že i laskavý člověk, který chce milovat a sloužit, tak vlastně začne prožívat hněv, když zase někdo přijde s nějakým návrhem, očekáváním, protože lidi už jsou třeba zvyklí, že tady můžou vždycky přijít, ale on už vlastně už to je přes míru. A vlastně je to proto, že on má ty hranice příliš propustné pro ten vnějšek a nerozumí úplně správně, co to je, i zodpovědnost těch druhých, jo, jakože mu to splývá a přebírá to na sebe. Takže často i laskavý člověk prožívá obrovský hněv a frustraci a vyčerpání. A jim hrozí vlastně, těmto lidem hrozí vyhoření, jo, protože oni pořád vydávají. A samozřejmě tohle je ta situace, kdy ten člověk má příliš propustné ty hranice, ale může to být opačně, že člověk má takové příliš tuhé. Jo. A to bývá většinou reaktivní, že on možná někdy dřív byl ten s těma propustnýma hranicema, už se úplně jako vydal ze sebe, tak potom ta reakce je ochránit se, takže on si udělá příliš pevnou hranici. A tam je to zase problematický, že někdy se pak stane, že ten člověk jakoby vlastně už k sobě nepustí nikoho. A tam je pak obrovská zase může být taková osamělost, jo, nebo odpojení až moc od druhých. A z toho zase taky, protože my můžou být různý problémy, protože ani tohle není ten stav, kterým je nám dobře. My potřebujeme ty zdravé hranice. Proto samozřejmě tento pojem se v Bibli nevyskytuje, jo. Ale když čteme písmo pozorně, tak to tam vidíme. Jako Pán Bůh jasně říká, kým on je, jaký má představy, jaký má hodnoty, a v písmu je napsaný, jakože, jo, že máme plakat s plačícími, máme mít porozumění jeden pro druhýho, ale zároveň tam je, že jako každý máme nést břemeno i jakoby to svoje, jo, jakože máme být zodpovědní za to, za ten svůj život, jo. Máme chodit ve víře, ale prostě, a máme i s tím svým břemenem chodit k Pánu Ježíši, jo, jakože tam vlastně umět i to někdy jako složit na tom správném místě a nenakládat to na toho druhýho, jo, protože někdy pak jako chceme, aby to nesli ti druzí, ale my to potřebujeme i správně zvládnout duchovně, že očekáváme největší pomoc od Pána Boha. Takže je to taková výzva, ty hranice, a je to o tom fakt porozumět tomu správně, a myslím si, že to je aktuální problém, protože těch knih je opravdu hodně.
0: Ano, takže to byly hranice a po další písničce se koukneme na další otvor.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.
1: Dnešní téma, které s Ditou Michalkovou probíráme, jsou zdravé vztahy. Představte si je jako loď, která sebevědomě pluje i skrz životní nástrahy a mohou se v ní objevit díry, kudy do lodi proniká voda. A loď může klesat až ke dnu. Tím dalším otvorem jsou neřešená zranění. Jak a od koho nejčastěji přicházejí?
2: Ta neřešená nebo zranění zákonitě přichází právě v těch blízkých vztazích, protože tam přicházíme s takovou otevřeností, zranitelností, vlastně chceme tu blízkost, chceme důvěru, chceme se sdílet, chceme spojení, takže zákonitě nejčastěji ta hluboká zranění právě tady vznikají, jo, že vnášíme tam prostě sami sebe s tím, co třeba máme nevyřešený, ale zákonitě tam právě nastávají ta zranění.
1: Tady v této fázi možná můžeme zmínit odpuštění. Mm-hmm. Ta zranění přichází od druhých osob, ano, mm-hmm. A my máme odpouštět.
2: Ano, ano. Takhle, ta zranění vznikají na základě, když je to na základě pochybení té druhé osoby, prostě někdo řekne, nebo nesplní očekávání, které máme a není v tom zrovna úplně dobrý úmysl. Jo, je tam jakoby i někdy takový, tam může být i záměrný zranění, někdy je to nezáměrný. Prostě lidi jsou unavení, řeknou si nelaskavý slovo, nebo si nenaslouchají dostatečně, nebo řeknou kritiku, která prostě je taková zasahující, jo, není udělaná dobrým způsobem. Tak my to potřebujeme si uvědomit, jo, jestli je to na základě pochybení toho druhého. A potřebujeme se k tomu vrátit a říct to. Víš co, jako tohle vlastně nebylo pro mě úplně jednoduchý, ale vždycky je hrozně důležitý ten postoj, že my chceme odpustit. Protože když neodpouštíme, tak tam vlastně se nabaluje takový negativní obsah v tom nitru, který vlastně začíná jakoby podminovávat ten vztah ze spodu. Jo, že když tam je něco nedořešeného, neproběhlo to odpuštění, tak ten blízký člověk, když zase něco udělá, co třeba ani není tak závažný, tak ono se to vlastně napojí tady na to nevyřešené, co je pod tím. A vlastně se to takhle nabaluje. Takže proto je hrozně důležitý, když se tam něco odehraje, zastavit se, zreflektovat si, dát si zpětnou vazbu a odpustit, rozhodnout se odpustit. Často je to proces.
1: A jen pojmenovat to, co ten člověk uvnitř prožívá, to, co se tam nabaluje, jak jsi říkala, je to, řekněme, hněv nebo nějaká... Mm-hmm.
2: Může tam být lítost, sebelítost. Ano, může tam být hněv, smutek, může tam být i strach. A často ten hněv, když se neřeší, tak on se pak zvrtne do hořkosti. Jo? A vlastně i písmo o tom mluví, jo? Že v některých stazích vlastně se začne rozrůstat takový kořen hořkosti a ten vlastně otráví jako, tak, jako ty vztahy, jo? Nebo to nitro. Například a vlastně nitro a pak ty vztahy.
1: Nemusíš ani vědět, proč tu hořkost máš.
2: Že? Někdy to ani nevíme.
1: Nemusí chtít už tím druhým člověkem ani mluvit a prožívat toto.
2: Ano, a chceme se třeba jako vyhnout, jo, nechceme s tím člověkem vejít do kontaktu. A to odpuštění je hrozně důležitý, protože my vlastně, když to řeknu tak jakoby sobecky, psychologicky, vlastně získáváme svobodu vnitřní od toho člověka. A když to chápeme správně duchovně, tak my víme, že Pán Bůh i nám odpustil hrozně moc, tak proto potřebujeme taky i my odpouštět, že to, co my jsme přijali, tak potřebujeme dávat. A to odpuštění vlastně je to, že já přijmu, že něco se stalo v minulosti, za co nesu teďka já jakoby ten důsledek, protože většinou, když zakusíme nějakou křivdu, nespravedlnost, tak my chceme tu spravedlnost. Chceme, aby on to odčinil, aby on nám zaplatil. Ale vlastně, když odpouštím, tak souhlasím, že to beru na sebe a tam nám vlastně strašně moc může pomoct to, že víme, že Pán Bůh odpustil nám a odpouští nám vlastně pořád, že to upravuje, vnitřně nastavuje tu motivaci a že člověk se dostává z takového trpitelského módu do toho správně jakoby duchovně postaveného módu, že já prostě můžu odpustit, protože Pán Bůh odpustil mě. Vím, že je to proces, odpuštění není emoce, i když na konci toho by měly být i srovnané ty emoce. Jo, někdy my cítíme pořád, i v tom průběhu, nějakou křivdu, nespravedlnost, ale vždycky můžeme říct, ne, já chci Pane Ježíši odpustit a já chci odpouštět. Samozřejmě potřebujeme rozlišit, že odpuštění není vždycky to stejné jako smíření a obnova vztahu. A třeba pro mě osobně bylo hrozně důležité si tohle vydefinovat, protože když někdo záměrně je to člověk, který je destruktivní, jo, nebo takový toxický v těch vztazích, tak já potřebuji odpustit, ale vlastně člověk si musí udělat jasno v tom, že nemůže pokračovat ve vztahu s tímhle člověkem. Tam je na místě to vzdálení a už nejde ta ani ta obnova. Ale potřebuji to mít srovnaný vnitřně, nemít sobě tu hořkost, vyřešit ten hněv, tu bolest. A samozřejmě pak jsou vztahy, kde to smíření je na místě. Prostě si lidi odpustí, nebylo to třeba tak závažný nebo tak toxický a prostě pokračují dál a ten vztah se obnovuje a vlastně ta důvěra tam zase může přijít.
1: Ale vyžaduje to vlastně, aby obě strany chtěly.
2: Ano, smířit se můžete tam, kde ano. Vlastně to obou straně jde.
1: Takže jo. Pokud ta druhá strana
2: někdy
1: nestojí nebo někdy není připravená.
2: A nebo třeba někdy řešíme i odpuštění jako věci, které byly v minulosti a ten člověk třeba už není mezi živými. Jo? Ale přesto my potřebujeme odpustit ty věci, které bolely tenkrát, třeba v tom, já nevím, raném věku nějakým nebo v dospívání. Vlastně jako Pán Bůh nás vede k tomu, aby jsme odpouštěli, protože je to i pro nás zdravé. My neneseme si to vnitřní břemeno a víme, že prostě Pán Bůh je ten, kdo má tu spravedlnost v rukou. Nemáme ji my, ale má to on. Ale zároveň můžeme moudře vyhodnotit realitu těch vztahů a do některých prostě nevcházet. A další taková skupina těch zranění je, jakože ten podklad je v nás. Jo, že my jsme zvýšeně zranitelní z nějakého důvodu. Nejčastěji může to být i osobnostní, jo? Že jsou prostě lidi, kteří jsou takový pohodáři, jo? Nic tak je nerozháže, až tak je nemůžete zranit, nebo ne tak často, ale pak jsou lidi, kteří jsou hodně citliví osobnostně a pak jsou lidi, kteří si nesou nějakou bolest a nevyřešený věci ze svého nitra třeba z minulosti a oni jsou vlastně reaktivní, jo? Že něco nějak někdo řekne, úplně pro ostatní je to v pořádku, ale tento člověk to vnímá jako negativně a vlastně ho to zasáhne. A tam je to, že to není, jako když to máme rozdělit, není to zpochybení toho druhého, ale je to ta vyšší naše zranitelnost. A když se nám to takhle stává, tak my potřebujeme řešit to, co vlastně způsobuje tu reaktivnost. Jsou to nějaké nevyřešené věci.
1: Potřebuju se v tom zorientovat.
2: Ano, potřebuji se v tom zorientovat a samozřejmě někdy se to kombinuje, jo, že i my jsme vysoce reaktivní, vlastně máme tam nějaké to nevyhojené zranění, nějakou tu jizvu, která je ještě taková čerstvá, jo, není to úplně zacelený a ty třeba i někdo jako nejedná zrovna s láskou, jo, nebo spravedlivě, může tam být zase taky kombinace, ale myslím si, že někdy je hrozně dobrý se v tom zorientovat, jo, jestli je to prostě to, že já reaguju reaktivně, protože mám v sobě nevyřešené věci, tak mě to pomůže mít i takový trošku náhled a možná mě to chrání i před takovým strádáním si těch pocitů křivdy. Jo? Že vlastně si řeknu, jo, ale to fakt souvisí s tím, co se stalo tenkrát. Jo? A já tam potřebuju pustit prostě Pána Boha, potřebuju porozumět, že ho to zajímá, že na to nejsou sám, jo, nejsou na to sama, ale že jsem v nějakém procesu jako vypořádání i toho balíku nějakých věcí z toho dětství nebo dospívání, jo, nebo často reagují nadměrně i lidi, kteří byli šikanovaní. Jo, protože třeba neměli oporu v nikom, kdo by tenkrát se jich zastal, nebo se to neřešilo. A to je hodně velký zásah do sebepojetí třeba toho dítěte, jo, ta šikana ve třídě. A on potom přijde do vztahu v dospělém věku a vy vnímáte, že ty reakce jsou jako extrémní, jo, nebo jsou hodně silný, ale je to vlastně něco, co on prostě potřebuje vyřešit tady z tohoto období.
1: Za jakých okolností bych měla počkat? Třeba mám zranění, ale nějak cítím, že ještě není čas to řešit. Mm-hmm. Jsou takové okolnosti nebo situace?
2: Já si myslím, že kdykoliv si uvědomíme, že máme zranění, tak je ten čas to řešit. Myslím si, že to tak i Pán Bůh dělá, jo? Že někdy věci nevyplouvají na povrch hnedka všechny, ale pak je nějaká situace, kdy to vyplave, a když to vyplave, tak je čas to řešit. A vlastně dovolit Pánu Bohu, aby v tom s náma jednal, aby to ošetřil, protože Pán Ježíš je plný soucitu a slitování. A já mám hrozně ráda ten verš z Izajáše, že on nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. A že vždycky Pán Ježíš, když jednal s lidma v evangeliích, tak opravdu reagoval na jejich potřeby. Jako šel tam, kde oni to potřebovali. Takže když my vnímáme tu potřebu, že tam je něco nevyhojeného, něco bolavého, tak je čas.
1: Je čas. Mhm. Tak od zranění se dostáváme ke konfliktům. Ty se objeví v každém vztahu.
2: Ano. A je to a když se neobjeví, tak je to podezřelý.
1: Je to divné. Aha. No. Takže je to součást všech vztahů a je to právě ten otvor, který by mohl vztahy úplně porožit,
2: ano, protože máme hodně jakoby třeba nesprávně nastavených způsobů, jak řešit konflikt. My to nasáváme jako to, co jsme zažili nejčastěji, jak se řešily konflikty doma. A někdy to potřebujeme přebudovat, protože ten trend nemusel být vlastně jako zdravej. A takže je to o tom, jednak přiznat konflikt, nezamést ho pod koberec, a pak jde o to, jakým způsobem ho řešíme. A myslím si, že hrozně důležitý je, že i když je nějaká věc, která způsobuje ten konflikt, tak vždycky na prvním místě chránit ten vztah. Takže my potřebujeme řešit ten problém, ale vztahově. Možná taková věta, která to vystihuje, je mít takovej vztahově konfrontační přístup, kdy na prvním místě je ten člověk a ten náš vztah. Já pořád chci v tom vztahu zůstat, pokud samozřejmě není důvod se vzdálit, když je to třeba právě už to hodně nějaký násilný nebo vyskytuje se tam týrání, to opravdu jako je čas odejít. Ale pokud ten vztah je v podstatě jako má budoucnost, tak my zůstáváme v tom vztahu. Na prvním místě vidíme i toho druhýho, ale potřebujeme konfrontovat tu věc, kde si buď nerozumíme, nebo jsme si navzájem ublížili se, nebo se nepochopili. A potřebujeme rozlišit, o co jde. Jo? Že někdy spousta konfliktů je na základě nedorozumění. Jo? Že lidi si to ani neřeknou správně. Jo? Říkáme to v únavě, nebo něco proběhne, jako kdy na tom nejsme dobře, jo, jsme unavení, jo, nebo něco se stalo v práci a teď ta pohotovost, aby vzniklo nedorozumění, je prostě hrozně taková jako na pochodu. Jo, je to rychleji třeba ty konflikty, když jsme odpočatí, jo, tak třeba tak často nevznikají. A já vlastně musím přiznat, že s mým manželem my jsme vlastně moc konflikty neměli. My jsme hodně věcí vyřešili, než jsme se vzali. Pak jsme měli období fakt takový úplně v pohodě, ale nám hrozně moc konfliktu to, když se přineslo narození našeho prvního dítěte, jo? Protože jsme byli unavení, byli jsme fakt vyčerpaní, protože to bylo dítě, které nespalo, které pořád chtělo jako pozornost, takže tam my jsme začali mít konflikty. A bylo to na základě i toho prostě, že člověk reaguje jinak, když je unavený. Takže spousta těch konfliktů je ovlivněná tímto a my to potřebujeme vědět a potřebujeme vědět, co je zásadní. Jakože my chceme to vyřešit, chceme spolu růst, chceme se spolu něco naučit, chceme zrát. A pak jsou samozřejmě vážnější konflikty, kdy my se třeba střetneme názorově. Jo? Kdy třeba máme jinou představu o tom, co je třeba důležitý zrovna v té výchově. To bývá často zdroj konfliktu v manželství, jo? Jako jiný přístup k výchově nebo k financím. Jo? A tam potřebujeme komunikovat. Prostě mluvit, poradit se třeba. Jo? A nebýt vždy takový, jako já mám pravdu. Jo? Pravdu má jenom Pán Bůh. My spíš máme názory nebo určitý poznání o pravdě, ale když chceme, aby ten vztah byl funkční, se potřebujeme domluvit. A potřebujeme i ocenit třeba silné stránky toho partnera, takže když vím, že on je tady v té oblasti na tom líp než já, tak spíš mu dát přednost, ale zase v jiné oblasti může být ten druhej a vlastně se učí se ty lidi využívat i v tom konfliktu s ty správný, jakoby, nebo to, co v čem je silnej ten druhej. A přiznat to, jo, nehájit si tvrdohlavě tu svoji pozici, že já chci, aby to bylo po mým.
1: V jaké fázi konfliktu už bys řekla, že je třeba destruktivní, nebo jak to poznat, že už mě to ničí?
2: Když tam nezvládáme ty emoce, jo, protože v každém konfliktu prostě narostou emoce, jo, naroste tam, já nevím, hněv, možná i smutek, jo, nebo může člověk někdy, i když je unavený, tak cítit takovej jako agresi, anebo naopak odstup, odcizení. A my si potřebujeme být vědomi těch emocí a že i v tom konfliktu já jsem zodpovědná za ty svoje emoce. Nemůžu to úplně házet na toho druhýho, protože to je prostě díra velká, jo. Když nejsem zodpovědná za svoje emoce v tom konfliktu. A samozřejmě někdy to člověku ujede, ale pak je hrozně důležitý přijít a říct, prosím, jako víš co, já jsem to fakt, to nebylo dobrý, odpust mi to, jo. Já jsem jako to řekla v hněvu, jo, nebo prostě musíme za to převzít zodpovědnost. Takže a pokud my těm emocím nedáme ty správné hranice, tak to už je znak, jakože to jde destruktivním směrem a potřebujeme se zastavit, možná odejít. V tu chvíli říct, víš co, budeme to řešit, až si odpočneme, až vychladneme, ale musíme to řešit, ale nebudeme to řešit teďka. Protože ani jeden nejsme v dobrým nastavení. Jo.
1: Napadá mě třeba v manželství, co když jeden odmítá, nemá ten postoj, že chce.
2: Nechce řešit.
1: Chce, že nemá postoj, že by chtěl vyřešit konflikt a nebo předstírá, že není. Tam to může být složité.
2: To je složitější, samozřejmě. Můžete řešit konflikt tam, kde se otevřeně přiznává, že ten konflikt je. Když on tvrdí, že konflikt není. No, je to výzva. Je to i duchovní výzva. A myslím si, že to chce trpělivost, modlit se. A někdy to může být jako těžký, když je to třeba závažná věc, kterou ten partner nechce řešit a přesto víme, že prostě máme jako další jiný důvody, proč opravdu Pán Bůh chce, aby jsme spolu byli. Není tam třeba násilí. Myslím si, že když je násilí, tak je čas opravdu se vzdálit z toho a řešit to i za pomoc někoho jiného. Ale když je to třeba jenom nějaká věc, o které on nerad mluví, jo, nebo nechce něco, co vy víte, že vadí v blízkosti toho vztahu, ale on o tom není připraven mluvit, tak chce to prostě trpělivost, modlit se. Někdy to může trvat roky. A není to vždycky snadný.
1: A někdy ten člověk potřebuje dozrát. Aby porozuměl.
2: Ale to máte i s dětma. Některé věci s něma nevyřešíte.
1: Ano, napadá mě teenager, nemusí rozumět.
2: Vůbec nerozumí a myslí si, že vy to máte úplně jako, že vy jste z toho marzu, že? Ale prostě on musí, člověk má vytrvat v tom, že milovat, říkat to, co vidí, že je moudrý, ale někdy to chce prostě čas a kdy třeba to dospívající dítě pak přijde a řekne, no jo, vlastně, jako jo. No.
1: Pojďme ještě zhrnout ty principy řešení konfliktu v budově.
2: Ano, tak první věc je to mít na mysli, že ten vztah je jako ten základ a to, že prostě můžu počítat s Boží pomoci i v tomhle, že to může být, jakoby, můžeme si to definovat jako zkoušku, jo, ten konflikt. A řešíme jednu věc, jo, nemůžeme vyřešit všecko, Někdy chceme vyřešit všecko, není to rozumný.
1: Nebo zatahujeme staré konflikty
2: ano, do... Ne, to není zdravý. Musíme vždycky řešit tu jednu věc. A možná se časem vrátíme i k těm, který s tím souvisí. Ale jednu věc, zůstat jako, že první je ten vztah, ten člověk, být zodpovědní za svoje emoce v tom, umět i se zastavit, i uprostřed toho konfliktu, a když vidím, že to jde špatným směrem, tak prostě se domluvit, jakože později, až vychladneme, a že chceme dojít nějaké jakoby vzájemné shody, jo? Že to není o tom, že jeden zvítězí a přetlačí toho druhého, ale že my spolu jsme zodpovědní za ten vztah a to, co tam vnášíme, tak jako chceme, aby se Pánu Bohu líbilo.
1: Možná si můžeme představit ten konflikt taky, že to není něco, co je mezi námi, mm-hmm. ale jako před námi. Být ano, jakby spolu ano, a dívat se spolu na ten
2: ano,
1: konflikt.
2: Ano, to je hrozně mm-hmm. pěkný, že to není mezi námi, ale je to něco, co nám brání ano. vlastně jít dopředu. A když to správně uchopíme, odstraníme, my můžeme jít dopředu a můžeme spolu růst.
1: Dito, kde ty hledáš inspiraci pro zdravé vztahy?
2: Jo, tak já asi docela čtu, že mě to i tak jako těší vyhledávat tady ty informace a snažím se pomáhat lidem tady v té oblasti taky. Modlím se a dívám se do Božího slova a tak dále. No.
1: Tak se blížíme ke konci. Ještě jednou si zhrňme těch 5 otvorů, o kterých jsme si řekli, že potápí loď našich vztahů. Takže míra celistvosti, osobnosti, mm-hmm. náš charakter,
2: naše zralost.
1: Zralost, neschopnost, schopnost nebo neschopnost.
2: Nebo nějak narušená ta vztahová vazba.
1: Vztahová vazba, hranice.
2: Taková ta naše autonomie.
1: Autonomie, neřešená zranění.
2: Neřešená zranění, která zákonitě přichází, a to, jakým způsobem my řešíme konflikt.
1: Ano, a konflikt. No. Jakým způsobem řešíme konflikt. Tak Dito, já ti moc děkuju, že jsi opět zavítala k nám do studia a mohli jsme společně nakouknout do oblasti vztahu. A přeji nám všem, abychom dokázali budovat zdravé vztahy a radovat se s ní. Tak ať ti Pán Bůh žehná. A loučí se Dita Michálková.
2: Ano, ano.
1: A
2: zdravím.
1: Radka Mazurová od mikrofonu.
2: Ano.

0: Poslouchali jsme Rozmarínu s Ditou Michalkovou a provázela vás také Radka Mazurová. Reprízu tohoto dílu ještě můžete naladit v neděli po 11. Příští týden ve čtvrtek naladíte premiéru po 10. hodině s tématem provázy, který spojuje generace.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Minula 14. hodina v pátek 8. května 2026. Sváteční vysílání vás provází Karolína Vološinová. No a teď je čas na takový speciální pořad, který bude jiný než obvykle, ale než se k tomu dostaneme, tak tady je ještě stručný přehled pořadu pro odpolední vysílání. Smrt nebo život. Člověk si může vybrat ve fyzickém, ale i duševním a duchovním slova smyslu. K moudrému zvážení a také rozhodnutí vás vybídne biblické zamyšlení Kateřiny Hodecové ve 4:15. O hříchu a odpuštění uslyšíme v další části Matoušova evangelia, které otevíráme v 15:45. Čas od času proběhne médií zpráva o nějaké ekologické havárii. Většina podobných událostí ale zůstane utajená, i když dopady takových událostí jsou často katastrofální. Informovanost veřejnosti ale nehraje do karet velkým průmyslovým vlastníkům. O jedné takové události, o její důležité příčině i o souvisejícím návrhu zákona uvažuje glosa Petra Rause. Poslechněte si v 16 hodin. Pravidelné nahlédnutí do našich e-mailových a poštovních schránek nabízí listárna o 16:30. Rozpaky z těkavého a neustále se zrychlujícího světa vyspíval Jan Běťák na albu Jazykem květin a dostal za ně hudební cenu Anděl v oblasti folku. I proto ho připomínáme v 17 hodin v intervalu, při jehož poslechu se můžete dotknout touhy po návratu ke klidnějšímu a pozornějšímu životu. Tak to je přehled pořadu. Jdeme dál. Tohle je znělka, kterou byste za normálních okolností slyšeli. Vlastně je to znělka písniček na přání, které hrajeme každý všední den od 14 do 15 hodin. Ale nemusíte žhavit telefony, ani e-maily, zapínat počítače nebo připojovat se na data na internet, abyste poslali nějaké přání, protože dnes to bude o něčem jiném. Vzhledem k tomu, jak už jsem avizovala několikrát v předchozích vstupech, tak dnes je den vítězství. Státní svátek, kdy si připomínáme konec druhé světové války, vítězství nad fašismem nebo nacismem, a je to významný den. A máme volno, nejdeme do práce, tedy většina z nás asi. Ale já jsem se rozhodla, že udělám takový výběr písní na tu hodinku mezi 14. a 15., která bude o boji a o vítězství. Tak chcete, nemůžete se na tu výpravu se mnou vydat také.

Připomeňme si, co se tedy 8. května stalo. 8. května roku 1945 podepsali němečtí zástupci v Berlíně bezpodmínečnou kapitulaci svých vojsk. Po ní následovala postupimská konference šéfů vlád vítězných mocností Velké Británie, Spojených států amerických a Sovětského svazu. Naše země si toto výročí ukončení války připomínají teprve krátce. Po celé období komunistické diktatury totiž tento svátek nebyl v zemích sovětského bloku vůbec slaven. Místo něj jsme si vítězství nad fašismem připomínali až 9. května, kdy byla osvobozena naše Praha. Na českém území operovalo v té době několik armád. Předně zde působila velká a silně vyzbrojená armáda německá. Na vojenském osvobození bývalého Československa se nejvíce podílela sovětská Rudá armáda, která vstoupila na naše území 6. října roku 1944. Do Prahy však před ní vstoupily ještě jednotky generála Vlasova, které byly součástí ruské osvobozené armády a po celou válku stály po boku Wehrmachtu. Po neúspěšných jednáních v Praze, kde chtěl Vlasov mimo jiné získat i potvrzení o protiněmecké akci, se jeho vojsko stáhlo k západní hranici. Zde operovali na linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice sbory 3. americké armády. Několik jejich vojáků vstoupilo do našeho hlavního města před rudoarmějci, ale politické dohody mezi velmocemi rozhodli, že Prahu osvobodí až ruské jednotky, jedoucí přímo z bojových akcí v Berlíně. A ještě pro doplnění. Druhá světová válka na celém světě skončila 2. září, kdy podepsalo podmínečnou kapitulaci atomovými výbuchy na kolena sražené Japonsko.

0: thank you so much for coming out. This has been great crack.
1: Byla kapela Rent Collective. Yeah, great, great, bylo to skvělé. Day of Victory, den vítězství, vlastně koresponduje s tím, co slavíme dnes, to dnes prožíváme. Před námi je píseň Jsi vítězem od kapely Blázny pro tebe. A nejedná se o to, že bychom právě gratulovali nějakému vojákovi ze spojeneckých vojsk, že je vítězem. Na to nepřáteli, ale mluvíme tady o tom duchovním boji, který není úplně vidět na oko. A že vítěz, který zvítězil na kříži, sice vytrpěl fyzickou smrt a vytrpěl na kříži, byl umučen Ježíš Kristus, ale zároveň nám vydobil nezasloužené vítězství a možnost vrátit se k Bohu zpátky. Proto je vítězem.

Isaac Records vystřídá Faith Child s písní Ricochet. Bouře se mě pokusí stáhnout dolů, ale já nespadnu. Ne, nespadnu, budu žít, abych bojoval další den. Nemůže mě zadržet, odrazím se od země, odrazím se. Nic mi nemůže stát v cestě.

Faith Child a Matt Lee Hunter s písní Ricochet. Vystřídá je Hillsong United, jedna z mých oblíbených písní, Love is a War. Všimněte si té melodičnosti a té změny dynamiky v písni, ale kromě toho taky textu, který v podstatě popisuje, že nebe přišlo na zem a zlomilo cestu, jakoby zlomených. A já se rozhoduju bojovat a následovat pro lásku, pro věčný život, kvůli triumfu syna. A to, jak jsem zmiňovala, je podstata křesťanství, je to podstata evangelia, dobré zprávy, to, že Bůh poslal na zem svého syna Ježíše Krista, aby v něho lidé uvěřili a rozpoznali ho, přijali ho jako zachránce pro život věčný, který bude po smrti. A proto nás nemusí v uvozovkách až tak trápit to, že smrt přichází, lidé bojují mezi sebou, války neskončily ani právě tou druhou světovou válkou, bohužel. Ale je tady někdo, kdo přišel před více jak 2000 lety, aby vydobil jednou provždy a zvítězil nad hříchem, nad tím, co nás blokuje, co nás neúplně vlastně přibližuje k Bohu, naopak. Ale my díky tomu, když to jako dar přijmeme, můžeme mít věčný život.

Možná jste v některých předchozích rozhovorech na Rádiu 7 slyšeli Bena Drápala nebo kapelu Azimut mluvit o jejich tvorbě a mně tak připadá, že Ben je taková hračička, že si rád hraje, co se týče určitě hudební produkce. A následující píseň tomu velmi odpovídá, protože kombinuje vlastně text starého kancionálu, který vychází od Řezníků Novosvětských. A je dostupná taky ta píseň, nebo ten text Kristus jest má síla ve zpěvníku Svítá. No a když se zkombinuje rap a tento starý text, tak vznikne něco jako je píseň Síla. A to je Síla.

je vůbec nějaká naděje, let už se pode mnou hluboko prolomil. Podívej, kolik je proti mně nepřátel a svoje nejbližší jsem já sam zahubil. Dlouho jsem myslel, že dobře jsem bojoval, dlouho jsem běžel a víru zachoval. A přitom jsem svoji čistotu pochoval, když jsem tu jednu noc po tobě nemohl.

Ben Drápal a kapela Azimut a píseň Síla. Můj bratrnec vždycky říká, no musíš bojovat, život je boj, protože buď si tě podá on, a nebo ty jeho. Tak následující píseň je o boji, o lásku. O lásku dvou milovaných lidí mezi mužem a ženou. A je to o tom, abychom si i v těch partnerských vztazích nenechali nikým ukrást ten oheň, lásku mezi mužem a ženou. Tady ta píseň, tu složil, pardon, jeden z protagonistů projektu Forking and Country, Joel, pro svou ženu.

Hodinka speciálního hudebního výběru pro dnešní sváteční den se chýlí ke svému závěru. Vybírala pro vás Karolína Vološinová a já jsem chtěla v závěru připomenout to podstatné vlastně z celého toho vítězství a svobody. Ono totiž to každé vítězství na zemi bez pochyby je důležité si připomínat a slavit ho. A vůbec slavit je důležité. Ale na té zemské pozemské rovině se to může takhle změnit. A najednou o to vítězství přijdeme. Důkazem toho jsou právě války. Protože od konce druhé světové války se válčit bohužel nepřestalo. A pořád se to děje, jako by to lidé v sobě prostě měli nějak. A i když se nějakým způsobem rozhodli pro mír, za nějakou dobu to utichlo a znovu konflikty vznikají po celém světě. A to je i důkazem toho, že vítězství je vrtkavé, stejně jako svoboda. Na té lidské rovině ji můžeme ztratit. K moci se dostanou různé režimy, které tu svobodu slova, médií a tak dále nějakým způsobem možná podrývají nebo snaží se ji ovládnout. A to se mění, to se může změnit. A proto je aspoň za mě velmi důležité upírat svou naději a podstatu toho bytí ke svobodě a vítězství, které vydobil Ježíš Kristus na kříži. Protože to naše trápení, utrpení tady na zemi nepřestane, ale díky jeho oběti, toho, co udělal na kříži, my můžeme přicházet svobodně a vítězoslavně k Bohu právě díky této jeho oběti, která byla důkazem lásky k nám jako k lidem a zároveň vítězství nad hříchem, nad všemi špatnostmi, které děláme jako lidé, ať už vědomě nebo nevědomě, nad všemi chybami. A díky tomu my můžeme i po smrti právě přicházet k Bohu, když se proto rozhodneme svobodně. Nestojí to podle vás za přemýšlení, co třeba ve svém životě změnit. Kdybyste chtěli více se o tom dozvědět, tak si můžete pustit třeba pořad Základy, anebo nám napište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

Posloucháte Rádio 7, je 8. května 2026, právě uplynula 15. hodina z tohoto svátečního dne a od mikrofonu z brněnského studia vás zdraví Karolína Vološinová. Přeji vám krásné odpoledne. Odpoledne plné klidu, pohody, možná možnosti odpočinutí. Právě pravý moment vzpomenout na ty, kteří pohodu rozhodně nezažívají v těchto dnech a v posledních 4 letech. Myslím na všechny, kteří žijí na Ukrajině a nemají dobré podmínky pro život. A myslím si, že s určitou sounáležitostí můžeme obracet své zraky a své prosby k Bohu. Pokud chcete, můžete se ke mně k této modlitbě přidat.

Hospodine, pane náš, tak obracíme se k tobě, protože ke komu bychom šli, když ty máš slova věčného života. Přestože kolem zuří válka, ne tak daleko od nás, a jsou tam lidé, kteří nemají střechu nad hlavou, ztratili členy rodiny, nemají kam jít. Tak tě, pane, prosím, aby si je utišil, aby si jim dal, poslal jim pomoc v podobě lidí, kteří slouží nejen ve zdravotním, ale třeba i nějaké duchovní venské službě. Smiluj se, prosím, nad nimi. A modlím se, pane, za brzké ukončení toho konfliktu. Na Ukrajině i na Blízkém východě. Amen.

Píseň Grahama Kandika přemítá o životě Šimona Petra, který se rozhodl nebýt jen rybářem, ale stát se rybářem lidí. No a teď ještě bude následovat kapela Azimut nebo Land of Color. No a pak úvaha Kateřiny Hodecové.

0: Smrt nebo život, to je název následujícího biblického zamyšlení Kateřiny Hodecové.
1: Kdo si trefně řekl, že jediná věc, kterou máme všichni opravdu doživotně, je život sám. Všichni, kteří tu dnes jsme, dýcháme, pohybujeme se, vidíme, slyšíme, zkrátka žijeme. Ale když se podíváte kolem sebe a budete pozorně poslouchat, málo lidí je skutečně spokojených. Spokojených natolik, aby prožívali vděčnost za to, co mají, a nehonili se pořád za něčím, nebo se nenechávali honit požadavky ostatních. Podle různých průzkumů lidem nejvíce záleží na rodině. Ale statistiky paradoxně dokládají, že se více než polovina manželství rozpadá. Narůstá počet nesezdaných párů a 2/3 dětí údajně vyrůstají v neúplné rodině. Také roste počet lidí, kteří vyhledávají odbornou vztahovou pomoc. Vzhledem k tomu, že je to podle průzkumu hodnota číslo 1, je to divná statistika, ne? Většina lidí říká, že k úplné spokojenosti by potřebovali o trochu víc peněz, než současně vydělávají. Místo šetření to ale mnohé vede k zadlužování. V současné době je v naší republice 800 tisíc lidí v exekuci. Současná situace navíc ukazuje, že moc toho v životě nemáme pevně v ruce. Před nějakou dobou si nikdo neuměl představit, že se nebudeme potkávat, že možná zkrachujeme v podnikání, že jsou docela blízko lidé, kteří se nakazí novým virem a nedožijí se třeba dalších Vánoc. Ano, smrt je druhá jistá věc pro každého člověka. Všichni zemřeme a proto je velice důležité, jak prožijeme tento život a také, co bude dál. Mnoho věcí má potenciál nám život nějak pokazit, nasměrovat jinam, než bychom sami chtěli. A když to dovolíme, žijeme život, jaký nechceme. Proto je teď atraktivní téma, jak vzít svůj život do vlastních rukou a dělat to, co bychom dělali opravdu rádi a co nám dává smysl. Určitě je to lepší, než žít ve vleku věcí, které nechceme. Soutěživosti v zaměstnání, už zmíněných dluhů a finančních nepříjemností, důrazů na vnější vzhled, ale třeba i zdravotních nebo vztahových potíží. Problém je, že toto osvobození z vnějších tlaků často jen uvolňuje naše sobectví a pak pod závratným dojmem svobody a nespoutanosti otročíme vlastnímu egu. Bible mluví o smrti i o životě poměrně hodně a taky paradoxně. Říká totiž, že je možné být mrtvý už za života. Za veškerou vnějškovostí může být a taky často bývá prázdnota a duchovní smrt. A ta je daleko horší než ta fyzická. Rozhoduje totiž nejenom o tom pozemském žití, ale i o tom věčném. Ano, narážíme na něco, co můžeme jenom tušit. Život věčný nejde ani potvrdit, ani dokázat. Před pár lety mi zemřel tatínek. Umřel doma, jak si to přál. A když jsme s maminkou a s mou sestrou stáli u jeho mrtvého těla, najednou se na mě maminka obrátila a zeptala se: a kde je teď? Tváří v tvář smrti už nehrají roli věci, ale smysl. Co je po smrti? V téhle oblasti se dají říkat mnohá klišé. Znáte to, taková ta herecká nebo sportovní nebe. To jsou ale nesmysly. Přání, aby to všechno smrtí nekončilo. Fyzická smrt člověka neznamená konec existence, alespoň podle Bible ne. Ale staví jinou hranici. Ukončuje možnost se rozhodnout a dát svůj život Bohu. A to je přesně ten moment, který rozhoduje, co bude dál po smrti. Velice jednoduše to vyjadřuje verš z prvního dopisu apoštola Jana, ve kterém se říká: kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Co to znamená mít syna? Ten syn je psán s velkým S a je tím jednoznačně míněn Ježíš, Boží syn. Jak ho lze mít? Tentýž Jan v první kapitole svého evangelia píše: těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Kteří ho přijali a věří v jeho jméno. To je ta cesta, jak mít Krista. Možná si teď říkáte, proč to všechno, proč to bez Krista nejde, proč nestačí lidské úsilí. Jednoduchou odpověď opět přináší biblický zápis: mzdou hříchu je smrt. Věci, které v životě děláme a nejsme na ně pyšní, Bible nazývá hřích. Tohle nepopulární slovo vyjadřuje zásadní problém člověka, protože právě hřích ho odděluje od Boha. A znovu jsme u Krista. Bůh ho poslal, aby vlastní krví zaplatil za lidský hřích, a proto je jediný, který může smířit Boha a lidi. Celý Nový zákon tuhle zprávu popisuje a uvádí do života. Prakticky radí, jak žít už ne po svém, ale z Božích zdrojů. Všichni ti bůžkové, kterým jsme sloužili, nad námi přestávají mít moc. A my ve vztahu s Bohem konečně můžeme zakusit skutečnou svobodu a získat smysl života. To, že se Bible Ježíšově smrti na kříži podrobně věnuje, je velmi důležité. Zjišťujeme tak, že se na něm naplnilo neuvěřitelné množství proroctví. Mnoho detailů se sešlo právě v Ježíšově osobě a oběti, kterou přinesl na kříži. Samozřejmě, už tehdy bylo mnoho posměvačů a těch, kteří nevěřili ničemu, možná vlastní spravedlnosti. Evangelista Matouš například zaznamenal hlášku jednoho z těch, kdo sledovali Ježíšovu smrt v přímém přenosu. Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Ale Ježíš z kříže nesestoupil, nevzal nic z toho zpátky. Zemřel kvůli tobě a kvůli mně. Jeho skutečnou fyzickou smrt si ověřili profesionální římští vojáci. Vzali kopí a vrazili ho do jeho těla, aby se o tom ujistili. Zkušený římský popravčí ho prohlásil za mrtvého. Pak ho pochovali do skalního hrobu. Až potud by byl Ježíšův příběh srovnatelný s mnoha dalšími příběhy statečných lidí, kteří bojovali proti náboženským i lidským předsudkům. Jenže ten Ježíšův příběh tady nekončí. Nový zákon přináší ohromující svědectví o tom, že Ježíš vstál z mrtvých. A to je naděje pro nás všechny. Ježíš překonal smrt a tím i nás vyvádí z moci hříchu. Protože, vzpomeňte si, to už tu jednou bylo, mzdou hříchu je smrt. Jinak řečeno, jděte a promluvte si s nimi, oni vám to potvrdí, co říkám. Píše o tomto listu muž, který se jmenoval Pavel. To byl velmi respektovaný náboženský vůdce, který měl na starosti vyhledávání a popravy křesťanů, protože pro stávající náboženský řád byl Ježíš a jeho následovníci velice nebezpečný. Pak se ale Pavlův život obrátil vzhůru nohama, protože člověk, o kterém si byl jistý, že je mrtvý, mu stanul tváří v tvář. V jedné zvláštní chvíli se Ježíš, tak jak jsme si to četli v předchozím úryvku, zjevil, zastavil ho a řekl mu, aby šel do města, kde se dozví, co má dělat. A tenhle Pavel, který křesťany pronásledoval a ničil, se najednou sám stal jedním z nich. Po celý zbytek svého života riskoval smrt, protože se stal svědkem toho, že Ježíš smrt přemohl. A nakonec ho tohle svědectví skutečně stálo život. Ale i když ten fyzický život ztratil, ten věčný, duchovní získal. Měl syna a proto měl život. Nikdo nepoloží svůj život za něco, čím si není absolutně jistý. Ale první církev, kterou máme v Novém zákoně popsanou, se radovala, když mohla o Kristu svědčit, a to velmi často až do krajnosti. Stálo jim to za to, protože měli osobní, blízký vztah s Kristem, který za ně zemřel a pro ně vstal z mrtvých. Ten Pavel kdysi řekl, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, nás také s Ježíšem vzkřísí. To je velmi důležitý moment, protože Pavlův příběh ukazuje, že vzkříšení se netýká jen života po smrti. Mění život i před smrtí. Slabí lidé už neřeší svůj strach, ale vnímají sílu, která je jim dána. Chudí vyznávají, že mají v Bohu ohromné bohatství. Bohatství radosti, pokoje a naděje. Tedy věci, které si nikdo nekoupí a nezíská žádnou lidskou cestou. Tohle jsou ty věci, které lidem vydobil Ježíš na kříži. A proto je mohou prožívat jedině ti, kteří jsou Božími dětmi. A znovu už to byla řeč, že Božími dětmi jsou ti, kteří ho přijali a věří v jeho jméno. Ježíš zaplatil za každý náš hřích. Není nic, na co by jeho oběť nestačila. Položil svůj život jako oběť za každého z nás.

0: ti nikdo nemůže vzít. Jestli ti záleželo na tom, jak vypadáš, jestli jsi potřeboval nebo potřebovala pozornost a zájem druhých, jejich obdiv, teď už víš, že nemusíš žít tak, abys tomu podřizoval všechno ve svém životě. Protože Ježíšovo vzkříšení znamená také to, že nemusíš žít tak, aby jsi urval všechno, co je možné, ale můžeš pomáhat dalším lidem. Můžeš dělat smysluplné věci, které nejsou prvoplánově na odiv, ale naplní tvoje nitro a ty se můžeš těšit na věčnost v Boží blízkosti. Jestli máš strach ze stáří a počítáš vrásky, při pohledu do zrcadla si teď můžeš říct, každý den jsem blíž svému spasiteli a nebojím se toho okamžiku. Naopak, těším se, protože o těch budoucích věcech je napsáno, že co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. Ježíšovo vzkříšení znamená, že jsme svobodní, svobodní ve vztahu s ním, svobodní k lásce. Bůh, ten velký Bůh, touží po lásce člověka. Bůh, který dal svého syna, to nejdražší a největší, co mohl. Bůh ve smíru stojí o nás. Ale ne o masu lidstva, stojí o každého člověka, o tebe a o mě. Stojí o vztah, o komunikaci, o blízkost. Máš na výběr milovat Boha, anebo se vrátit ke svým bůžkům, kteří ti možná vystačí na tento život, ale mají potenciál tě zotročit. Nikdo pro tebe nemůže udělat víc než Bůh skrze svého syna Ježíše Krista. Ověříš si to jedině tak, že to zkusíš. Fyzická smrt tě určitě v životě čeká, ale té duchovní se můžeš vyhnout, vzepřít. Můžeš si vybrat život, protože Bůh ti v Kristu život nabízí.
1: Další zamyšlení vám nabídneme zítra v 6.45 od Jiřího Klimeše, verše bude číst Marcela Dýrová. Budeme hledat odpověď na otázku, kde je věčný život.
2: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7, podcast.radio7.cz.

Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7 s datem 8. května. Den vítězství. Dnes se připomíná velká část světa osvobození od fašismu nebo nacismu. Přesnější by asi bylo říci ukončení druhé světové války v Evropě. 8. května roku 1945 podepsali němečtí zástupci v Berlíně bezpodmínečnou kapitulaci svých vojsk. Po ní následovala postupimská konference šéfů vlád vítězných mocností. Tedy Velké Británie, USA a Sovětského svazu. Naše země si toto výročí ukončení války připomínají teprve krátce. Po celé období komunistické diktatury totiž tento svátek nebyl v zemích sovětského bloku vůbec slaven. Místo něj jsme si vítězství nad fašismem připomínali až 9. května, kdy byla osvobozena naše republika, teda respektive Praha. Na českém území operovalo v té době několik armád. Předně zde působila velká a silně vyzbrojená armáda německá. Na vojenském osvobození bývalého Československa se nejvíce podílela sovětská Rudá armáda, která vstoupila na naše území 6. října roku 1944. Do Prahy však před ní vstoupily ještě jednotky generála Vlasova, které byly součástí ruské osvobozenecké armády a po celou dobu války stály po boku Wehrmachtu. Po neúspěšných jednáních v Praze, kde chtěl Vlasov mimo jiné získat i potvrzení o protiněmecké akci, se jeho vojsko stáhlo k západní hranici. Zde operovali na linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice sbory 3. americké armády. Několik jejich vojáků vstoupilo do našeho hlavního města před rudoarmějci, ale politické dohody mezi velmocemi rozhodly, že Prahu osvobodí až ruské jednotky. Jedoucí přímo z bojových akcí v Berlíně. A ještě pro doplnění, druhá světová válka na celém světě skončila 2. září, kdy podepsalo podmínečnou kapitulaci atomovými výbuchy na kole nasražené Japonsko. No a dnes si připomínáme také Mezinárodní den Červeného kříže, na který připadá výročí narození Henriho Dinanta a více o tomto muži prozradím v následujícím kalendáři.

0: Kalendárium.
1: Jak jsem slíbila, tak plním. Kalendárium na Rádiu 7 nabízí ohled historií, připomenutí událostí, které souvisí s aktuálním dnem a také výročí narození či úmrtí osobností z různých odvětví. Vědy, techniky, veřejného dění, kultury, divadla a i teologie. Dnes si připomínáme 485 let od momentu, kdy Španěl Hernando de Soto objevil řeku Mississippi a pojmenoval ji Rio de Espiritu Santo, tedy řeku Ducha Svatého. Května roku 1828 se narodil zmíněný Henri Dunant, švýcarský podnikatel a humanista, iniciátor a spoluzakladatel Mezinárodního červeného kříže. Byl iniciátorem ženevských úmluv a prvním nositelem Nobelovy ceny za mír z roku 1901. Jeho rodina byla kalvínského vyznání a podporovala péči o sociálně slabé. Den jeho narozenin, tedy 8. května, je slaven jako Světový den červeného kříže a červeného půlměsíce. Připomeňme také výročí narození amerického zpěváka, skladatele a kytaristy Johna Michaela Talbota. John se narodil v metodistické rodině, v níž se často muzicírovalo. V 15 letech odešel ze školy a spolu se starším bratrem Terrym hrál na kytaru v country folk rockové kapele. Talbotova cesta zpět k Bohu vedla mnohými oklikami, mimo jiné přes indiánské náboženství a buddhismus. Dnes je znám jako autor mnoha křesťanských meditativních písní. Za zmínku stojí určitě i chorvatský teolog, katolický kněz, spisovatel a politik Josip Juraj Strossmayer. Je po něm pojmenováno pražské Strossmayerovo náměstí. Pro zajímavost, zemřel 8. května roku 1908. Možná, že jméno Otto Šimánek, český filmový a divadelní herec, vám nic moc neprozradí, ale když řeknu pan Tau, určitě budete vědět. Tento herec hrál v řadě komedií a několika pohádkách. A právě pan Tau patří mezi nejznámější a nejvýznamnější role tohoto seriálu. Otto Šimánek zemřel 8. května roku 1992. A to je z aktuálního kalendária vše, které ve spolupráci připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Ve čtení z Bible aktuálně posloucháme a i čteme Matoušovo evangelium 18. kapitolu. Můžete poslouchat v podání Josefa Somra Petra Formana v překladu Bible pro 21. století.
1: V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou. Kdo je v nebeském království největší? Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy. Amen, říkám vám. Pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoliv se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoliv by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mne. Kdokoliv by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině. Běda světu kvůli pohoršením. Pohoršení sice musí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází. Svádí-li tě tvá pravá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, aby chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže tě svádí tvé oko, vyloupni a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně. Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce. Neboť syn člověka přišel, aby zachránil ztracené. Co myslíte? Kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí a jedna z nich by zabloudila. Nenechá těch 99 na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde? Amen, říkám vám, že se z ní raduje více než z těch 99, které nezabloudili. Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal si bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a celník. Amen, říkám vám, že cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoliv, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť kdekoliv se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.
2: Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl, pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát? Ježíš mu odpověděl, neříkám ti, že sedmkrát, ale 70krát 7krát.
1: Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručili ho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tak, aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy, pane, měj se mnou trpělivost, všechno ti zaplatím. Pán se tedy nad ním slitoval. Odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit se slovy, zaplať mi, co dlužíš. Onen druh mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost, všechno ti zaplatím. Ale on nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. Ty zlý služebníku, řekl mu. Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl se snad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou? Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru jeho prohřešky.
0: Poslouchali jsme Matoušovo evangelium a jeho 18. kapitolu v podání herců Josefa Somra a Petra Formana v překladu Bible pro 21. století.

Kdykoliv k tobě přijdu, naplníš mě svou živou vodou, která nikdy nevyschne, zpívala Jana Zibalová. A teď je tady píseň od Filipa Révaje o pokání, novém začátku, a obsahově i hudebně hodně silná, a je o lháři, což může být člověk, může to být naše hlava a může to být i náš jazyk.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Odbyla 16. hodina v pátek 8. května 2026. Odpolednem vás provází Karolína Vološinová a můžete si na našich frekvencích naladit teď aktuálně glosu Petra Rause v 16.30, také pravidelnou listárnu takhle v pátek, a mezi tím určitě nebudou chybět pozvánky k poslechu pořadu a pozvánky k návštěvě různých akcí. Teď tedy glosa. Máme se jako křesťané starat o boží stvoření? Nepochybně ano. Jsme s ním příliš silně spojeni, jak zdůrazňuje třeba apoštol Pavel v 8. kapitole epištoly Římanům. Jedné aktuální stránce této naší odpovědnosti se budou věnovat následující minuty.
1: Glosa Petra Rause.

Dnešní glosou se chci vrátit do poměrně nedávné minulosti. Nejprve do 19. ledna letošního roku. Toho dne totiž zasáhla část Znojimska a přilehlou příhraniční oblast Rakouska ekologická havárie. Spíš katastrofa. Její rozsah byl mimořádný. V obci Podmiče se protrhla obrovská jímka s kejdou, jejíž obsah zdevastoval nejcennější část Národního parku Podyjí. 50 tisíc lidí zůstalo v důsledku havárie bez pitné vody. Dalo se tomu zabránit? Technická závada se může objevit vždycky, řeknete. Problém ale spočívá jinde. Ta jímka tam nikdy neměla vzniknout, protože leží v těsné blízkosti cenného vodního zdroje. Jak je možné, že takový projekt schválili příslušné úřady? Navíc do něj putovaly desítky milionů z veřejných dotací. Staří Římané se v podobných případech ptávali qui bono. O čí profit šlo tady? Glosa ovšem není od toho, aby ukazovala prstem nomina odiosa, i když ono by bylo na koho. Spíš tu máme před očima velmi varovný vykřičník nad stávajícím rozmachem průmyslového zemědělství. Jeho dopady jsou evidentně katastrofální. K tomu ještě druhý pohled do minulosti, tentokrát nepatrně vzdálenější. Už v programovém prohlášení stávající vlády se objevil záměr uzákonit předkupní právo na půdu pro ty, kteří na ní aktivně hospodaří. Zdánlivě jde o snahu zabránit nákupům půdy spekulanty nebo zahraničními vlastníky. Ano, i tento aspekt se může v případě přijetí zákona projevit. Mnohem výrazněji se ale projeví jiný. Zákon povede k mnohem rychlejšímu přesunu vlastnictví půdy od drobných vlastníků k velkým zemědělsko-průmyslovým koncernům. A k dalšímu rozmachu průmyslového zemědělství, které mimořádně škodí naší krajině a jehož technologie, zejména produkce průmyslově vysoce zpracovaných potravin, systematicky ničí naše zdraví. Mluví Bible i do takovýchto problémů? Řekne nám něco smysluplného i v dnešní době, i do oblasti vlastnictví půdy? Ukáže nám modely, které vycházely z boží moudrosti. A připomene nám naše místo a náš úkol na tomto světě. I ve staré izraelské společnosti bylo možné zemědělskou půdu prodávat a kupovat. Nikdy ale ne trvale. Každý 50. rok byl podle biblického práva vyhlášen jubilejním rokem, kdy se, kromě jiného, půda vracela původním vlastníkům. Moudré ustanovení. Rodový, po generace trvající vlastnický vztah k půdě je totiž nenahraditelnou hodnotou. A pak to druhé. Jako lidé jsme zodpovědní za stav přírody, ve které žijeme. Zachování života v půdě je stejně cennou hodnotou jako vyprodukované potraviny. Péčí o své stvoření pověřil Hospodin už kdysi Adama a nikdy toto pověření neodvolal. Nebylo to ale tak, že se Adam měl starat o zahradu Eden? Dá se tento úkol rozšířit a přenést na celé boží stvoření? Podle všeho ano. Všimněme si, co píše prorok Jeremiáš, mnoho a mnoho generací po opuštění Edenu. Hospodine, chci s tebou mluvit o tvých soudech. Proč je úspěšná cesta svévolníků? Všichni, kdo se dopouštějí věrolomnosti, žijí si v klidu. Jak dlouho bude ještě země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo. Ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Hospodin tady svému lidu vyčítá, že se o svěřenou zemi nestará dobře. A vyčítá to i nám. Co s tím ale můžeme dělat my, obyčejní lidé? Můžeme tlačit na poslance, aby přijímání zákonů škodících božímu stvoření bránili. A pokud jsme vlastníky půdy a pronajímáme ji velkým koncernům, možná bychom se nad tím mohli zamyslet, i když je to ekonomicky výhodné.
Možná by se nějaký místní zemědělec o vaši půdu postaral lépe, zejména pokud se věnuje integrovanému nebo biozemědělství. Ono totiž sledování jen ekonomických zájmů nemusí vést vždycky k dobrému. Zákony trhu nás nespasí, jak nakonec Bible připomíná, sice nepřímo, ale opakovaně.

0: O naší odpovědnosti za přírodu uvažovala glosa Petra Rause. Premiéru tohoto pořadu naladíte v úterý v 10.45 v proudovém vysílání a předchozí epizody naladíte, nebo spíš jsou dostupné k dohledání v našem archivu a také na podcastových platformách.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

9. května proběhne konference FIKA, ženská konference setkání pro ženy v Brně v prostorech City House Brno na téma Vytrvej. Čeká vás vyučování, propojení, pozbuzení, inspirace, diskuze a prostor všechno probrat u kávy a občerstvení a strávit příjemný společný čas. Řečníky tohoto ročníku, letošního ročníku budou Jakub Limr z Královéhradecké mozaiky a Ester Panjahmadová, hostka z Rakouska. Chvála mi doprovodí se skupení Worshipko.

Mezinárodní evangelizační iniciativa Go Day proběhne v následujících dnech v několika městech České republiky během května i června. No a zrovna 9. května startuje v Jeseníku na náměstí Svobody od 2 do 17 hodin. Na programu budou nejen promluvy, ale i chvály, tanec a modlitby. Připojte se k milionům křesťanům po celém světě, kteří budou zvěstovat evangelium ve svém okolí. Více informací k této aktivitě najdete na webu gomoventcr.webnode.page/akce, jo? Takže gomoventcr.webnode.page/akce.

Základní kurz krizové intervence poskytuje Institut expertních služeb z Brna a charakterová a etická charakterová výchova s organizací Podané ruce, s přednášející Bohoslavou Horskou. Se budou snažit předat, nacvičit základní postupy při krizové pomoci, seznámení s teoretickými základy, zásadami vedení v rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách. Pokud by vás to zajímalo, tak tato akce bude probíhat v Brně 12. až 13. května. Více informací najdete na webu is.podaneruce.cz.

Vítejte u poslechu druhé májové listárny. Prodloužený víkend přímo vybízí k jarním procházkám. Pro mnohé z vás je to také čas práce na zahradě, sázení, okopávání prvních výsledků. A podobný ruch teď zažíváme i u nás v Rádiu 7. Oprava střech je v plném proudu a tak jsme každý den v kontaktu se stavebním ruchem. Přesto, nebo možná právě proto, s radostí a vděčností sledujeme, jak se dílo postupně daří a střecha se před očima mění. Zatímco stavba je u nás opravdu slyšet, naše mailová schránka je v těchto dnech spíš tichá. A tak toho dnes nemáme mnoho, o co bychom se s vámi mohli podělit. Listárna je ale pořad, který tvoříte vy, posluchači. A podle toho bude vypadat i dnešní vydání. V uplynulém týdnu k nám dorazil jen jeden jediný ohlas na vysílání. O to větší radost nám udělal. Ještě než se k němu ale dostaneme, rádi bychom vás požádali. Prosíme, napište nám. Sdílejte s námi, co při poslechu Rádia 7 prožíváte, kde nás posloucháte, co vám naše vysílání přináší. Vaše zpětná vazba je pro nás velkou motivací. A nemyslíme tím jen povzbuzení, i když za něj jsme moc vděční, ale i otázky, podněty nebo věci, které byste rádi viděli jinak. Každá taková zpráva, i ta kritická, nás může posunout dál.

Teď už ale ten zmíněný mail, který nám poslala Míla z Orlických hor. Milí, zdravím vás z Orlických hor. Moc vám děkuji za vaši službu, za to, že jste. Dnes ráno přišel můj syn se zajímavým postřehem, že prý vlastně řídím rodinu za pomoci Rádia 7. A ono na tom skutečně něco je. Vy vysíláte, já poslouchám a to, co zaslechnu, pak předávám tam, kde je to zrovna potřeba. Díky tomu třeba manžel se synem objevili společenství mužů, kde se cítí dobře a našli tam nové přátele. Dcera s manželem našli sbor poblíž svého bydliště a syn se díky vysílání dozvěděl o škole ETS v Praze, kam se teď hlásí ke studiu. Takže opravdu děkuji, že jste. Předáváte informace, ale i radost. Zdraví Míla z Orlických hor. Milá Mílo, moc děkujeme za vaši zprávu, opravdu nás potěšila a i pobavila. To řízení rodiny za pomoci Rádia 7 si asi budeme chvíli pamatovat. Máme velkou radost, že se díky vysílání podařilo najít společenství, přátelé, sbor i směr ke studiu. Občas nám do rádia přijdou zprávy, které nás potěší a zároveň nám připomenou, jak se naše vysílání dotýká vašich životů. Jednu takovou prosbu nám poslal Bohuslav, který spolu se svou manželkou patří mezi naše věrné posluchače. Píše: Dobrý den, společně s mojí manželkou jsme již nějakou dobu věrnými posluchači vašeho rádia. Zhruba před 10 měsíci mě zaujala četba na pokračování od autorky Aleny Soukupové Dotek lásky. Bohužel jsem stihl poslechnout si pouze první díl výše uvedené knihy. Měl bych samozřejmě zájem si poslechnout tuto knihu celou, ale jelikož jsem nevědomý a výše uvedená kniha je uložena na jednom z vašich podcastů, nemohu se v daném podcastu orientovat, a to i přesto, že mám počítač vybavený speciálním odečítačem obrazovky s brailským písmem, s brailským řádkem. V této souvislosti bych vás chtěl poprosit o zaslání jednotlivých odkazů na příslušné díly výše uvedené knihy, abych si je mohl postupně přehrát a poslechnout. Předem vám děkuji za ochotu a za vstřícnost, jakož i za zaslané odkazy a přeji vám hodně úspěchu ve vaší užitečné práci. Se srdečným pozdravem a s přáním božího požehnání, Bohuslav.

Milý Bohuslave, moc děkujeme za milá slova a rozumíme tomu, že orientace v podcastech může být při použití odečítače obrazovky náročná. Moc rádi vám jednotlivé díly knihy zasíláme prostřednictvím úschovny, abyste si je mohl pohodlně postupně přehrát. Jen pro doplnění, naše pořady jsou standardně k dispozici ke stažení po dobu 8 až 10 týdnů v našem webovém audioarchivu a také na všech větších podcastových platformách. Zároveň bychom vás rádi informovali, že už brzy bude dostupná nová, vylepšená verze naší mobilní aplikace, kterou najdete na adrese m.radio7.cz. Věříme, že i ta přinese přinejmenš příjemnější a přístupnější způsob, jak naše pořady poslouchat. A to už je dnes opravdu všechno. Dnešní listárna se uzavírá a my se těšíme, co přinese ta příští. Jaká bude, to záleží na vás. Napište nám, prosím, nebojte se. Kontakty, na kterých nás můžete zastihnout, jsou stále stejné a pro jistotu je ale připomínáme. Pište prosím na adresu radio7@radio7.cz. Komentovat můžete na Facebooku a Instagramu. Můžete nás kontaktovat i přes WhatsApp na čísle 608 566 773. Svůj oblíbený pořad můžete poslouchat jak v proudovém vysílání, tak i na podcastových platformách. Stačí zadat jméno pořadu. Vybrané pořady najdete také na YouTube, připomínám, že hudební pořady pouze jsou k dispozici v proudovém vysílání. No a na našem webu www.radio7.cz najdete také audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů i možnost, jak nás podpořit. Listárnu pro vás připravuje Andrea Audová, od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová.

Ještě bych vás ráda pozvala k poslechu několika pořadů, které pro vás s týmem Rádia 7 chystáme. Kniha Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech nabízí stručný základ křesťanství pro každého, kdo o víře přemýšlí. Pět slov, které stojí v záhlaví jednotlivých kapitol, završuje dnešní poslední díl s podtitulem Naděje. V podání autora ho uslyšíte v pořadu Večer pod lampou, dnes, tedy 8. května v 21 hodin.

O tom, jak se vytvořit nerozlučný vztah s pánem všech pánů a králem všech králů, bude vyučovat Charles Stanley v pořadu Doteky po 22. hodině. Provázet vás bude Pavel Hromádka.

V Pohovce, hudebním pořadu, vám aktuálně k poslechu nabízíme sérii věnovanou albumu amerického zpěváka Jeremyho Kempa. Štěpán Matuška připomene desku The Answer. Zítra, tedy 9. května, krátce popolední.

Blíží se 17. hodina a to je čas intervalu. Rozpaky stěkavého, neustále se zrychlujícího světa vyspíval Jan Běťák na albu Jazykem květin a dostal za ně dokonce hudební cenu Anděl v oblasti folku. I proto ho připomínáme krátce po 17. s Lucí Endlicherovou. Při jeho poslechu se můžete dotknout touhy po návratu ke klidnějšímu a pozornějšímu životu. Mějte se moc hezky, přeji vám poklidný, pokojný, sváteční podvečer a večer. Budu se zase na vás těšit příště. Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová.

Máte 3/4 hodiny času? Pokud ano, tak jste zváni do světa křehkých a barevných melodií, za kterými stojí písničkář Jan Běťák, někdejší člen kapely Bezobratři a Lilium Liste. Jeho první solovka, Napodobování písma, se dostala do uších nominací hudebních cen Anděl v kategorii folk. Povede se to i druhé nahrávce, Jazykem květin, která vyšla v roce 2025. Můžete posoudit v dalších chvílích. Zvu vás do světa, ve kterém se hodí opatrně našlapovat, ve kterém je zpěvák mluvčím světa kolem sebe, nejen toho lidského, ale i ptačího, rybího či květinového. Světa, ve kterém jdou věci pomaleji a klidněji. Světa, ve kterém stát má stejnou hodnotu jako jít a možná větší. Začíná interval. Dobrý poslech přeje Lucie Endlicherová.

kam se věci, jestli se dějí, nebo jen jsou. Zeptám se lidskou řečí, řečí všichni.

Ze které strany přiletí paprsek světla, až padne tma? Otázka, která uzavírá titulní píseň alba Jazykem květiny Jana Běťáka. Otázka, se kterou se různými způsoby a různě musí v životě vyrovnat každý člověk. Rádi bychom šli pouze po těch světlých částech kopců a údolí. Ale až padne tma, více či méně neočekávaně, vyhlížíme paprsek světla dychtivě a toužíme po vysvobození. Každý pak po světle volá jinak. Jan Běťák písněmi, tóny i slovy u mě poskládanými.

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

milé ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jí

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy, poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utrati, zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě, aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Kudy se píská? Písnička, která právě dozněla, je věnována Marianu Friedlovi, etnomuzikologovi, muzikantovi, který stojí za spoustou zajímavých hudebních počinů a je například vedoucím hudebního uskupení Ruky na dudy a inspirátorem mnoha dalších projektů. Nejen tahle píseň, ale i ta předchozí, Svět, dobře ukazují to, co dělá Jan Běťák především. Svět kolem sebe pozoruje, popisuje, někdy ani nereflektuje a rozhodně nehodnotí. Spíše shromažďuje zachycené a to pak dává k posouzení i k poslechu druhým. Každý může zachytit, co chce. Přidat vlastní vjem, vlastní zkušenost, vlastní postřeh. Hudba jako pucle, kde posluchač přidává svýma ušima, svým přemýšlením a pozorováním pomyslné další tóny i slova do nahrávky. Slyší je jen on sám, ale mohou být trvalou součástí této nahrávky nebo spíše světa, který hudba Jana Běťáka umí vystavět.
1: Strážník má hůl a nataženou dlaň a je-li třeba,

Na zemi svítí chodníčky bláta, tudy tma nepozvaná chvátá, tudy se hrne k nesklizeným polím přemnožená černá. Stopaři klečí

konečně posílá sláma pozdravy z prázdna, zbytečně vážná slova o naději.

Jsou písně nadějnější, i ty jejichž poslech může bolet. Na slovíčko a pozdravy z prázdna, které jsme teď poslouchali, patří spíše do té druhé kategorie. Ale bolest a otazníky nezůstávají dlouho. Jan Běťák se na své desce stává mluvčím mnoha entit. Vždyť hned v titulní písni znělo, že chce promlouvat nejen jazykem lidským, ale i jazykem rybím, jazykem květin, plazů i ptáků. Prostor teď dostává jazyk měsíce, bílého cestáře, zářící přetvářky, co přála by si hrát.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Interval, ve kterém dnes hrajeme z desky Jana Běťáka Jazykem květin. Nejspíš jste v předchozí písni zaregistrovali a možná i identifikovali zpěv Marie Putnerové. A setkali jsme se před chvílí i s Beatou Bocek. A pokud bychom měli pokračovat ve výčtu těch, kdo se na nahrávce podíleli, připravit musíme dlouhý a pestrý seznam. Tak z něj pár jmen vybírám. Základní doprovodné trio, to je hráč na trubku Jan Přibyl, Tomáš Piřík s kontrabasem a Žaneta Vítová, hráčka na akordeon. Jistě nesmí zapadnout jméno herce a písničkáře Vladimíra Javorského, kterého uslyšíme v závěrečné písni. Přidat můžu třeba zmínku o Martinu Novákovi, který se postaral o bicí, perkuse a elektrickou kytaru, nebo jméno Broňka Šmída, který měl na starosti nejen produkci a zvuk, ale navíc hrál i v jedné písni na fagot. A pozoruhodné je rozhodně i vystoupení smyčcového tria ve složení Jaroslav Panák, Jan Bělohlávek a Daniel Dobšík. Jazykem květin je prostě nahrávka opečovaná a s láskou natočená. Je to slyšet a hřeje to u srdce.
1: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hluby tisícilatý prach, jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukly měchem do světnice spolikaný strach, jakoby už tak bledé světlo najednou potemnělo, jakoby každé jedno slovo vonělo prázdnotou, jakoby zasazené štěstí s jarem nevykvetlo, jakoby všechny ratolesti zasychaly s tmou, jakoby z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem, jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?

jednu malou slunku z děravého koše. Ať v jejich kalných očích zahlédneš světlo noše. Ať usínáš s vítězoslavným úsměvem. Ať se ti zdá, že je to všechno jenom sen. Ležela mokrou tváří otočená k zemi a nenápadně dělalo, že není. Jako když hoří za poledne svíce. Ležela tiše dolů jedním lícem. Ležela z polovice přilepená k hlíně. Viditelným slovem.

chlapem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě. S chrastítkem na noze. Jak skutálená mince z prostřeného stolu. Ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů. A z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější píle.

co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš?

kámen ještě ve hře, tlučeli slavík z kařelísky, ten, který noci nepřivykl a srdci blíž je, nežli blízký. Uprostřed domu vyjede nás spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjede nás spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

černý kabát, srdce sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, natož mříž, až ticho poví, jestli bije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu v 11 spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, z kořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu v 11 spíš, jen na dně hrnce,

Obrazy, které Jan Běťák vkládá do svých textů, potřebují čas. Vícenásobný poslech, možná i prostor k textům si sednout a číst je jako poezii. Dovolit představivosti, aby vykreslovala, co slyší. Dovolit srdci, aby bylo osloveno. Možná je posluchač zván k úkonům, které už nedělává tak často. Možná se konečně zastaví, zarazí, zamyslí. Možná.

Oblaka od pobřeží nesou rybí zpěv a vítr v polích drží němý slib. A štěstí propadává korunami lip. Potichu sněží a všem se to tak líbí. Všichni už odhodlaně vyhlížejí cíl a lačně šikují se u východní brány. Bude mít kuši a vyholený týl a kohout zakokrhá z nečekané sny.

kouká a hýbe klikou vrátek. V rukávu táhlo a mezi prsty drát, kdo splétá odpovědi do oprátek a neumí se ptát, kdo vede ruku loutko herce, kdo na zem si bez hrstí hvězdný prach, kdo jedněm údy váže do kozelce.

tak rychle dopověz pohádku o milosti. Nade vši pochybnost, toto je ta chvíle, kdy svět se zetmi pro sníky na kosti a černé pole převleče se v bílé. Kdo vede ruku, loutko herce, kdo nás vysvobodí spout, kdo v čele pluku stváří od popelce, nenechá srdce vyhasnout, kdo vede ruku, loutko herce.

Viděl jsem ve sluneční síti chycené svoje vidění. Viděl jsem zlaté prsteny v kalných kalužích.

Viděl jsem ve skleněných tůních šidítka minci. Viděl jsem ve větvích viset zrcátka lží. Viděl jsem snílka mluvit o dalekých krajích. Viděl jsem za oknem poletovat sníh. Viděl jsem nad řekou živého panáčka z proutí. Viděl jsem plaváčka s lampou ve vlnách. Viděl jsem, jak zpívají, jak se oba kroutí. Viděl jsem, jak oklikou obcházejí strach.

Malinko se zasní a hned si něco přeji. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slův.

Jestli jste doposlouchali až sem, nejspíš už víte, jaké jsou písně Jana Běťáka. A pokud jste se s nimi setkali, předpokládám, že se k nim budete chtít i vrátit. Pít z pramene čisté vody, která osvěží, to je něco, co chce člověk zakoušet opakovaně, vždy znovu. Deska Jazykem květin tuhle možnost nabízí, přijde mi. A dělá ještě mnohem víc. Zve k toužení, přání a snění a snad i uskutečňování všeho výše uvedeného. Pod božím nebem, o kterém se teď bude zpívat, jde o ty nejlepší věci, které je možné dělat, zdá se mi. Lucie Endlicherová vám ráda na této cestě dělala doprovod. Naslyšenou příště.

Rád bych se zdržel, ochutnal víno z nočního stolku. Nadechl vůni řezaných květin, rád bych se vrátil přes pole domů ze světa věží. Zametl prach, otočil kliku,

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Je pátek 8. května 2026, minula 18. hodina. Z brněnského studia Rádia 7 vás zdraví Kuba Lofítek. V úvodu večerního svátečního vysílání dejme prostor pohledu do Bible. Slovo předávám pastoru církve ICF Brno Jiřímu Stráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 23. kapitola. V této kapitole prorok předpovídá návrat Izraelců z celého světa. Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodí a rozmnoží. Zde narážíme na termín pozůstatek Izraele, tady nazývaný zbytek stáda. Předpovědi zmiňující pozůstatek Izraele najdeme v několika prorockých knihách Bible. Tento výraz se objevuje ve spojení s Božím soudem. Bůh soudí národ Izrael a zůstane pouze malá část. V proroctvích se jedná jednak o předpovědi zničení severního a jižního království Izraele. Ti, kteří se vrátili z babylonského zajetí, jsou nazýváni pozůstatkem. Ale pozůstatkem jsou nazýváni také ti z Izraele, kteří se po zničení Jeruzaléma v 1. století našeho letopočtu vrátí zpět z vyhnanství ze všech národů. K tomu došlo ve 20. století. A pozůstatkem je nazýván také definitivně spasený Izrael. K tomu má dojít ve spojení s druhým příchodem Krista. Nejvíce předpovědí o pozůstatku Izraele najdeme v knize Izajáš. Dokonce tak prorok pojmenoval svého syna. O tom čteme. Hospodin tehdy řekl Izajášovi, vezmi svého syna Šear-Jašuba, což znamená pozůstatek se navrátí, a vyjdi s ním. V Izajáši dále čteme. V ten den už pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat na Hospodina svatého izraelského. Také Jeremiáš a Ezechiel předpovídají záchranu části Izraele. Některé ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy, až budete rozprášeni po zemích. Také v dalších prorockých knihách čteme o tom, že část Izraele bude zachráněna. Jistě, že vás všechny pozbírám, Jákobe. Jistě, že shromáždím zbytky Izraele. Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promí pozůstatku svého dědictví? A tito pozůstalí Izraelci jsou popisováni jako dokonalí. To nám spojuje předpověď o pozůstatku s budoucím světem. Pozůstatek Izraele už nebude jednat zle. Nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a odpočívat v bezpečí a nikdo už je nezděsí. Slova o dokonale pravdivých lidech spojuje tuto předpověď s tajemnými 144 tisíci označenými z knihy Zjevení. Ti jsou také popisováni jako morálně dokonalí. O nich čteme. V jejich ústech nemá místo lež, jsou bez vady. Koncept pozůstatku prorocky ukazuje na budoucí boží jednání s Izraelem. Dále v Jeremiášovi čteme slova o příchodu Mesiáše. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a v zemi nastolí právo a spravedlnost. Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jimž bude nazýván Hospodin, naše spravedlnost. Mesiáš je v proroctvích Starého zákona popisován jako výhonek, proutek, snítka, útlá ratolest. Tento proutek vyrostl z vyprahlé země a nebyl nijak nápadný ani honosný. Tento výhonek byl Božím služebníkem. Z Nového zákona víme, že tento výhonek je Kristus. Pavel totiž učí, že to on je naše spravedlnost. Díky němu, tedy Bohu, jsme v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností. A v Kristu jsme i my Boží spravedlností. O tom čteme. On, Bůh, toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Prorok Zachariáš také Mesiáše nazývá výhonkem. Už přivádím svého služebníka výhonek. Muž jménem Výhonek vyraší ze spoda a on vystaví Hospodinův chrám. To on vystaví Hospodinův chrám a oblékne se v majestát. Usedne na svém trůnu jako vládce a bude na svém trůnu knězem, to obojí bude ve shodě. Bůh v dalších verších této kapitoly odsuzuje hříšnost jak kněží, tak také proroků, kteří páchají nevěru a život ve lži. Jsou to falešní proroci, kteří lidem tvrdí, budete žít v pokoji, místo toho, aby jim oznamovali jejich hříšnost a varovali je před následky. Svými slovy jen zlehčují a převracejí poselství skutečných proroků. A slova na závěr? Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? Já přece naplňuji nebe i zem.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a v 18 hodin. Předchozí díly si můžete poslechnout v sekci Audioarchiv na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách.

Pokud si kladete otázku, čím bude sváteční večer na Rádiu 7 naplněn, malou ochutnávku zprostředkuje přehled pořadů. Jak vypadá týmová spolupráce v praxi? Hosté Radim Chovanec a Ondra Toušek sdílí zkušenosti z předávání vedení ve skautském oddíle Astra. Se Zárou Zončovou mluví o oddílových poradách, mentoringu, rozdělení rolí, řešení konfliktů i budování dobrých vztahů v týmu v pořadu Štafeta o 6:30. Přichystat dárky celé rodině, to není jen tak. Je potřeba vše vymyslet, koupit nebo vyrobit, zabalit. Žabák Hopsálek má velmi mnoho příbuzných a všechny obdarovat bude fuška. Jak to zvládne, poslouchejte v Kanafásku v 19:15. Knihu Kuňka a rybníček Kváky kvák, ze které čteme, napsala Ludmila Loderová. Květnové úvahy kazatele Jaroslava Pokorného, které zpracovává pro pořad nejen chlebem, se budou věnovat osobě Ducha Svatého. V prvním zastavení autor úvahy přiblíží období čekání na seslání ducha. Poslouchejte v 19:45. Minule jsme v pořadu Světem Bible začali rozvažovat nad pátým viděním proroka Zachariáše. A tím je vidění velekněze Jošui. Nepřečetli jsme je celé, otevřeli jsme je na první tři verše třetí kapitoly, které popisují situaci. Od čtvrtého verše, který budeme číst dnes, začíná Hospodin jednat. Více ve výkladu teologa Johna Vernona McGeeho ve 20:15. Kniha Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech nabízí stručný základ křesťanství pro každého, kdo o víře přemýšlí. Pět slov, které stojí v záhlaví jednotlivých kapitol, završuje dnešní poslední díl s podtitulem Naděje. V podání autora ho uslyšíte v pořadu Večer pod lampou po 21. hodině. O tom, jak si vytvořit nerozlučný vztah s pánem všech pánů a králem všech králů, bude vyučovat v pořadu Doteky Charles Stanley. Vysíláme od 22 hodin. Být vyznávajícím křesťanem v době, kdy u nás vládli komunisté, sebou neslo řadu rizik. Státní bezpečnost hlídala aktivní křesťany a zvlášť kazatele a faráře. Zažívali to také manželé Sedláčkovi, kteří oba měli kazatelské povolání. Museli počítat také s domovní prohlídkou, jak uslyšíme ve čtení na pokračování 15 minut po 23. hodině, kdy z knihy Nepřemoženi bude opět číst Lenka Malinová. Budete-li dnešní večerní čas prožívat s námi, budeme rádi. Mějte příjemný poslech.

0: nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: 8. května je Den vítězství. Dnes si připomíná velká část světa osvobození od fašismu. Přesnější by asi bylo říci ukončení druhé světové války v Evropě. 8. května roku 1945 podepsali němečtí zástupci v Berlíně bezpodmínečnou kapitulaci svých vojsk. Po ní následovala postupimská konference šéfů vlád vítězných mocností Velké Británie, Spojených států a Sovětského svazu. Naše země si toto výročí ukončení války připomínají teprve krátce. Po celé období komunistické diktatury totiž tento svátek nebyl v zemích sovětského bloku vůbec slaven. Místo něj jsme si vítězství nad fašismem připomínali až 9. května, kdy byla osvobozena naše Praha. Na českém území operovalo v té době několik armád. Předně zde působila velká a silně vyzbrojená armáda německá. Na vojenském osvobození bývalého Československa se nejvíce podílela sovětská Rudá armáda, která vstoupila na naše území 6. října 1944. Do Prahy však před ní vstoupily ještě jednotky generála Vlasova, které byly součástí ruské osvobozenské armády a po celou válku stály po boku Wehrmachtu. Po neúspěšných jednáních v Praze, kde chtěl Vlasov mimo jiné získat i potvrzení o protiněmecké akci, se jeho vojsko stáhlo k západní hranici. Zde operovali na linii Karlovy Vary Plzeň, České Budějovice, sbory 3. americké armády. Několik jejich vojáků vstoupilo do našeho hlavního města před rudoarmějci, ale politické dohody mezi velmocemi rozhodly, že Prahu osvobodí až ruské jednotky, jedoucí přímo z bojových akcí v Berlíně. A ještě pro doplnění, druhá světová válka na celém světě skončila 2. září, kdy podepsalo podmínečnou kapitulaci atomovými výbuchy na kolena sražené Japonsko. Na dnešní den připadá také jeden z mezinárodních svátků, a to Mezinárodní den Červeného kříže. Na dnešní den totiž připadá výročí narození Henriho Dinanta, zakladatele Červeného kříže, nositele vůbec první udělené Nobelovy ceny, kterou obdržel v roce 1901. Dinant se narodil 8. května 1828. Pomocnou organizaci založil se svými spolupracovníky v roce 1863. Motto práce Mezinárodního Červeného kříže zní The Power of Humanity. Síla lidskosti. Červený kříž má jednotlivé národní organizace. Celkem působí ve 185 státech světa. Hlavní sídlo najdete ve švýcarské Ženevě. I remember when a photograph was worth a thousand words, a thousand words.

0: 18. hodina, 30. minuta, to je čas pro reprízu dalšího z našich pořadů. Dobrý poslech.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Vítám vás u dnešního rozhovoru, ve kterém se budeme věnovat tomu, jak vlastně pracovat v týmu. Dva předcházející díly byly spíše o teorii a mluvili jsme v obecné rovině. S našimi dnešními hosty se proto chci podívat, jak funguje takový tým v praxi a jak se daří křesťanskému skautskému oddílu Astra udržovat dobrou atmosféru. Mými dnešními hosty jsou Radim Chovanec a Ondra Toušek. Radim dlouhá léta vedl dorost a nedávno předal vedení Ondrovi, který je tedy nyní hlavním vedoucím oddílu. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Na úvod jsem se vás chtěla zeptat, jak jste se vlastně dostali do vašich pozic jako vedoucí v oddíle. Co vás vedlo a stále vede k tomu věnovat tolik času vašemu oddílu?
2: Jelikož jsem služebně starší, tak začnu. U mě to bylo velmi jednoduché, jako odrostlý dorostenec jsem se postupně dostal do nějaké pozice rádce, když si mě vyhlídli starší vedoucí a ta práce, ta služba mě naplňovala, bavilo mě to, až se stalo to, že jsem začal více a více investovat a stal se vedoucím a postupně jsem pak ten oddíl přebral a dneska jsme ve fázi toho, že tady sedím společně s Ondrou, kdy vlastně on přebral ten oddíl a vede ho. A je to nějaký vnitřní motor, který mě pohání, věřím tomu, že to je od Pána Boha.
0: A ty, Ondro?
1: Já to měl vlastně docela podobně, taky jsem jako chodíval dlouhá léta do dorostu, jako klasický účastník, řekněme. Pomalu jsem se stal vedoucím, ostatní vedoucí mě k tomu motivovali a v průběhu nějaké té práce, tak jsem se právě s Radimem párkrát nějak dostal do řeči a začali jsme řešit pozici toho vedoucího. Jsem nějakou dobu teďka nějaké nové zkušenosti nabral, spoustu se toho naučil a teď došlo prostě k tomu, že jsme si to s Radimem trochu vyměnili. Jsem hlavní vedoucí já teďka a dělám to, protože mi to dává smysl, baví mě to a věřím, že to je dobrá práce nebo dobré dílo, na kterém teďka tady pracujeme.
0: A Radime, co tě vedlo k tomu předat vedení dál a konkrétně Ondrovi?
2: Ta myšlenka byla velmi jednoduchá a přesto velmi vlastně složitá. Byla tam potřeba z mojí strany, nebo cítil jsem to, že je potřeba ten oddíl někomu předat a posunout ho dál, aby to nebylo tak, jak jsem se poučil z historie, kdy vlastně

0: Většina oddílu stojí na nějakých konkrétních lidech a ve chvíli, kdy ti konkrétní lidé skončí z nějakých objektivních důvodů, prostě to je třeba hodně, a mají rodiny a tak dále, tak v tu chvíli nemá kdo ten oddíl přebrat a většinou ta práce umře. A tohle já jsem nechtěl a v tu dobu jsme se začali motat kolem té skautské myšlenky a myslím, že na to ještě přijde řada. A tady vlastně byla jasná jako cesta, prostě nějaký udržitelný systém, najít někoho, kdo převezme ten systém, aby to bylo udržitelné z dlouhodobého hlediska, aby se ten oddíl mohl rozvíjet a někam posouvat. To, že dneska tady sedí konkrétně Ondra, je do jisté míry jeho zásluha, protože já jsem viděl mnoho možných kandidátů, kteří by to mohli přebrat, ale u Ondry nastal nějaký společný průnik, to, že i on potom nějakým způsobem toužil a bylo vidět, že má proto vlohy, že ho Pán Bůh volá do služby, takže tak nějak se to stalo, no.
1: A Ondro, jaké to bylo pro tebe přezít vedení po zkušeném vedoucím? Cítil ses do toho vhozen nebo jsi měl podporu?
2: Měl jsem obrovskou podporu od Radima a myslím, že to právě bylo to, co on chtěl, aby se právě nestalo. To, že bych do toho byl vhozen. Bavili jsme se o tom a pochopil jsem, že on to vlastně zažil a nechtěl, abych to musel zažít já. A já jsem za to moc vděčný, protože ta cesta, kterou jsem s ním šel bok po boku, on jako hlavní vedoucí a já jako potenciální nástupce, tak trval třeba rok. A já jsem měl příležitost mu koukat pod ruce, zkrátka vidět, jak se ten oddíl celý vede. A teď to vedu sám s těmi zkušenostmi, které jsem nabral, ale stále ho mám vedle sebe a můžu se ho kdykoliv na co zeptat. Snažíme se spolu být stále v kontaktu a daří se nám to a je pro mě velikou oporou.
0: Já, jestli bych to mohl doplnit, tak jsem rád za zpětnou vazbu, kterou teď tady od Ondry slyším. A rozhodně to zcela klíčová věc, kterou si myslím, že chci, no, přeju ostatním oddílům nebo jakýmkoliv službám, aby tam byla nějaká vzájemná kooperace a to předání nebylo jako tady to máš. Ale já jsem z oddílu neodešel, ani nechci odejít a myslím si, že to, že můžeme jít vedle sebe a nějak ty věci společně posouvat, je klíčová věc, nebýt na to sám, protože dost často to tak bývá, že lidi, kteří jsou ve vůdčích rolích, jsou na to sami a to je podle mě špatně a na tom si celkem zakládám, že bych chtěl se takhle věnovat některým klíčovým lidem a je to Ondra v druhém oddílu, který jsme rozjeli, je to Silva a je to klíčová záležitost pro to, aby to podle mě mohlo dlouhodobě fungovat.
1: Máte jenom nějaký rychlý příklad toho, jak vypadá to jít vedle sebe, nenechat toho nového hlavního vedoucího v tom?
0: Já si myslím, že je to určitě nějaká pravidelná rutina toho se potkávat. To je za mě jako nejdůležitější recept a za to bych tady klidně veřejně poděkoval Lence, manželce od Ondry, která na to velmi dbá, abychom se fakt jednou za měsíc potkali. Scházíme se jako manželské páry, takže o to je to intenzivnější. A prostě být v tom neustálém procesu, prostě být vedle sebe, jako nebrat to automaticky.
2: A ještě doplním tu dobu, kdy jsem byl řádový vedoucí, řekněme, a koukal jsem právě pod ty ruce, tak jsme se asi i domluvili, že to tak jako budu nějakým způsobem dělat a vědomě jsem tedy tak činil a prostě jsem fakt koukal i na táboře, co teda se dělá, když jsem hlavní vedoucí, co se nedělá, když jsem hlavní vedoucí. A fakt jsem si tak jako i sám potřeboval možná určit nebo se podívat na to, co teda ten hlavní vedoucí dělá a jestli to fakt chci jako vzít na sebe všechnu tu zodpovědnost a všechny ty věci, které na mě tím pádem vlastně padnou. A tím, jak jsem měl mnoho příležitostí to vidět a i konzultovat, tak mi to velmi teďka pomohlo.
1: Jak dlouho už teď funguješ ve své nové roli?
2: Jako hlavní vedoucí funguji od září tohoto roku.
1: Co tahle role obnáší za povinnosti, jak to máte ve vašem oddíle stanovené?
2: Máme to stanovené pro mě velice příjemně. Domluvili jsme se s Radimem a s jeho manželkou, že mě nebude zatěžovat takovými těmi byrokratickými věcmi, jako nějaké vyplňování grantů a prostě takové ty věci, které bych řekl, že oddalují vedoucího od té reálné práce, která je s těmi lidmi. A to je právě moje hlavní role, být s vedoucími, být s tím týmem, být s dětmi, řešit program a celkově organizovat proces toho oddílu a ty konkrétní věci, které se v tom oddíle dějí.
1: Tím pádem máte i spoustu dalších lidí, kteří mají jiné povinnosti, tak jak teda vypadá váš tým. A už jste i zmínili nějaké dva větší celky.
0: Já bych to ještě doplnil, tu předchozí otázku. Za mě tam hodně patří, co není být hlavní vedoucím, nebo co by hlavní vedoucí neměl dělat. A často se podle mě stává to, že lidi ve vůdčích rolích přebírají veškeré kompetence a když to vezmu na konkrétně na ten oddíl, tak se často děje to, že hlavní vedoucí připraví veškerý program, zajistí všechny věci a zapomíná na to, že on by to měl řídit a on by to měl někam posouvat. A tudíž jsem se snažil Ondrovi tohle hodně vštěpovat, že je důležité myslet na ten celek, ne jen na nějakou dílčí věc. Podle mě to je klíčová věc k nějakému dlouhodobému úspěchu a tak společně na tom pracujeme a snažíme se to nějak vrstvit ty věci a myslím si, že Ondra tady tohle pochopil a i když mu to není podle mě vlastní, tak s tím začíná hodně dobře pracovat. A co se týče toho rozdělení, tak já to jenom uvedu. Ten oddíl trošku narostl a my jsme v posledních 2 letech začali mít problém s tím, že se nevlezeme na naše tábořiště. A řekli jsme si, co s tím, položili jsme si tu otázku, co s tím a napadla nás myšlenka, že se rozdělíme na starší a mladší oddíl. Byla ve hře i myšlenka, že budeme mít 2 oddíly v jiných městech, protože sdružujeme Orlovou a Vířov. A takže nakonec jsme se rozhodli pro ten mladší a starší oddíl a rozdělili jsme síly a já vlastně v tuhle chvíli pomáhám rozjíždět ten mladší oddíl společně s dalšími 4 vedoucími a Ondra si nechal vlastně ten zbytek vedoucích, těch je myslím 8 až 10 nějaký takové číslo, protože máme tam i lidi, kteří pomáhají jenom třeba při nějakých akcích a pak je tam spousta rádců, kteří jsou do toho zapojeni, takže pracovníků máme dost a snažíme se to diverzifikovat mezi tady ty 2 skupiny.
2: Já to doplním, pracuji zhruba s 8 vedoucími, jak Radim říkal, mám okolo 9 rádců a ještě jsme si přidělali, myslím, že už minulý rok jsme si přidělali takovou roli čekatele, který je pro děti, které chtějí už třeba v mladším věku, jako okolo 12 let třeba, chtějí už přičuchnout k tomu, jaké to je být rádce, mít nějakou zodpovědnost a tak jim dáme příležitost dělat něco malého, třeba že mají na starost rozdávání zpěvníků nebo narozeniny, kontroly, kdo je kdy má a zařídí, že prostě bude ta čokoláda pro toho člověka, který bude mít v tom týdnu narozeniny. A myslím, že se to poměrně osvědčuje. Ty děti získávají nějaké základní zkušenosti s tou zodpovědností, že s tím musí nějak pracovat a převede je to potom s věkem do role rádce, který se má vlastně primárně stát takovou spojkou mezi vedoucími a dětmi. To bych řekl, že se nám ještě tolik nedaří, ale pracujeme na tom, prostě musíme se stále učit a zlepšovat všechno. To patří k téhle práci. A zrád se pak děláme vedoucí, ale tam je to už i na nějaké míře zodpovědnosti jako vlastně z mojí strany, jako hlavního vedoucí. Chci si vybírat ty vedoucí, chci, aby měli jasno v otázce, jaký je jejich vztah s Bohem a s tímhle týmem potom pracuji a staráme se primárně vlastně o ty rádce, aby z nich mohli vzniknout právě výborní vedoucí. Taková je vlastně nějaká hierarchie našeho oddílu.
1: Vlastně je to úplně obrovský tým, který tak pod sebou máte tolik lidí, kteří se zapojují, tak myslíte, že se vám daří tam udržovat dobrá atmosféra?
2: Řekl bych, že k té dobré atmosféře přispívá do jisté míry to, že tím, že nás je hodně, tak jsme schopni si poměrně jednoduše rozložit ty síly. Fungujeme na principu, že jeden vedoucí má na starosti vlastně celou schůzku spolu s 2 rádci. On jako vedoucí doprovází a pomáhá rádcům tu schůzku připravit. A tím pádem to vychází tak, že třeba vedoucí má na starosti schůzku jednou za měsíc, občas i za dva. A tím pádem rozložíme ty síly tak, abychom nikoho nepřetížili. Má to samozřejmě i nějaký mínus a to je ten, že vlastně se nedostanou do toho driveu a možná ne vždycky ten výsledek je 150%, ale to je prostě věc už i nějaká osobní, o nějakém osobním nastavení. No ale obecně si myslím, že ta dobrá atmosféra se nám daří dělat díky společným akcím. Ty bývají velmi dobré, nebo jsou vždycky dobré v tomto ohledu. Máme tam společný čas jednak na víkendovkách, nejintenzivnější čas spolu je tábor. A řekl bych, že i takový nejlepší čas, který já si vždycky jako vedoucí vybavím, když se na toto téma bavíme, tak byly právě víkendovky před táborem, čistě pro vedoucí. Že to byl opravdu intenzivní čas jako team building a na ten vždycky vzpomínám jako hrozně rád, protože jsme tam mohli být sami, jenom ten tým, bez dětí a bylo to moc fajn.
0: Je to docela alchymie udržet dobrou náladu v týmu a člověk si musí připustit, že nevždy se to daří, ale myslím si, že to je o nějakém rozhodnutí a o nějakých prioritách a člověk si musí uvědomovat, proč to vlastně děláme. A když se sejde to, že lidi chcou být spolu a zároveň chcou sloužit spolu, tak je to úplně ideální a myslím si, že se nám to ve většině případů děje nebo daří, takže je to o nějakém jako pozorování a člověk si na to musí najít hlavně čas, protože všechny ty věci, které tady třeba Ondra popsal, nějaké společné aktivity, jsou o čase a o té investici a čím víc člověk toho má, tak tím hůř se investuje, takže je to alchymie, nedá se to asi říct jinak.
1: Ondro, ty jsi zmiňoval nějaké team buildingové akce, které máte před tábory, ale máte nějaké naplánované i třeba během roku, jakože třeba si dáte jako fakt jako cíl mít jednou za pololetí nějakou poradu, kdy máte reflexy nebo nějaký čas pro sebe?
2: Snažíme se od tohohle roku si každý měsíc, ideálně první pátek v měsíci, protože se scházíme v pátek, si dát společnou poradu před schůzkou. Máme na to třeba hodinu a tam se snažím právě to nějakým způsobem vést tak, abychom jednak zreflektovali uplynulý měsíc, řekli si, co všechno se vlastně stalo, protože na to často zapomínáme, co všechno jsme prožili a řekli si, co bylo fajn, co třeba nebylo fajn, ať i si vyjasníme nějaké nesrovnalosti nebo věci, které třeba nedopadly dobře, ať jsou vyřčeny. Pak se přesuneme na to, co nás čeká v tom nadcházejícím měsíci a plynule tím vlastně přejdeme buď do nějakých hovorů, které z toho vyplynou, a nebo už teda na přípravu té schůzky, která vždycky potom hnedka následuje. Takže toto jako se snažíme a zatím to dodržujeme, ale jako asi půlroční si nevybavuju, že bychom historicky dělali.
0: Porady jsou důležité a jak Ondra zmiňoval, tak i historicky já jsem se snažil dělat v rámci každé schůzky nějakou mini poradu před schůzkou. Moc se nám neosvědčily poschůzkové porady, protože tam za mě moc není příležitost, nebo pro mě nikdy nebyla. Já jsem se vždycky rád věnoval rodičům dětí, kteří si je přišli vyzvednout. A co se týká těch jiných porad, tak určitě, když se nazbírají nějaké témata, které potřeba řešit a otevřít, tak je děláme spíš dle potřeb. Děláme různé porady právě kvůli tábora, teď nás jedna čeká za pár týdnů. Takže s tím pracujeme jako operativně a za mě nástroj porady se nesmí přeužívat, protože dělat schůzi pro schůzi je velmi nepříjemné a mnohé věci se dají řešit v nějakém užším kruhu operativně a schůzovat jako je k ničemu. Potřebujeme, abychom fungovali a ten čas, jak Ondra tady zmiňoval, investovali hlavně do vztahu a do dětí a ne do schůzí.
1: To je určitě dobrý podnět, ale přece jenom musíme občas mít ty otravné dlouhé oddílové porady, které všichni známe. A tak jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte nějaké nápady, co dělat na tady těchto poradách, možná, aby to nebyl takový voprus. Myslím si, že hlavně teď, když máme mladé rádce, tak někteří třeba i sklouzávají k tomu, že jsou třeba na mobilu během porad. Tak když tu poradu vedete, tak jak ji můžete nějak ovlivnit, aby tam byla ta dobrá atmosféra?
0: Mně se osvědčilo a nejenom jako na poradách v rámci oddílu, ale i pracovních poradách a napříč různými dalšími službami dělat to, že si dát nějaký časový rámec, popsat, co nás čeká, aby všichni věděli, kam to směřuje a jak to bude dlouhé. A ideálně to říct i dopředu, protože všichni se na to můžou připravit, můžou si k tomu tématu připravit, co by chtěli říct a nedělat z toho tu schůzi, no, prostě musí to být trošku živé. A to je o tom, jak ti lidi chcou být spolu a když mají společný zájem, tak to pak funguje, no.
1: Napadá vás ještě nějaká rada, jak udržovat dobrou atmosféru a dobré vztahy v týmu?
0: Já se vrátím hodně do historie. Za mě nejlepší je čas, který vlastně popsal nějaký způsobem Ondra, takový ten čas bez dětí, kdy máme jenom nějakou společnou aktivitu, nějakou zábavu. Já si pamatuju, že historicky jsme hrávali třeba bank, u kterého jsme trávili hodiny a hodiny a vlastně to byl jenom prostředek k tomu, jak být spolu. A myslím si, že to je strašně jako klíčové, že nejenom spolupracovat, ale taky prostě rozvíjet ty vazby a znát se jako lidi a umět se jako podpořit i v těch soukromých životech, nejenom v té službě.
1: A funguje u vás v týmu nějaký typ mentoringu, že se třeba nějaký vedoucí dohlíží na nějakého konkrétního rádce nebo i vedoucí na vedoucí?
2: Zavedli jsme si to víceméně od tohohle roku, nějakým způsobem i striktně možná, že mladí rádci lomeno vedoucí, tím myslím rádci, kteří se chtějí stát vedoucími, tak absolvují rádcovskou školu, kde je to dokonce, jsem pochopil, podmínkou, že si musí najít nějakého mentora a my toho vlastně využijeme, že navzájem si víceméně potom děláme ty mentory, vedoucí mentorujou rádce, mě mentoruje Radim, neříkáme tomu tak, ale ono to tak vlastně je. Je to dobrý nástroj, s kterým se ale musíme ještě i naučit pracovat. Je to hodně o iniciativě těch mladých vedoucích, lomeno rádců, a ti ne vždy to rádi iniciují. Takže je to hodně na nich, ale zároveň je to i o nás, jestli je do toho nějakým způsobem asi fakt tlačíme. Pokud ne, tak prostě se může stát, že se nikdy ani nesejde ten pár třeba a prostě to nebude fungovat.
0: Já k tomu mám takovou praktickou poznámku, že ono to funguje za mě tak, že ve chvíli, kdy mě někdo mentoruje, tak já můžu mentorovat, protože mám nějakou zkušenost a je potřeba, aby to prostě vycházelo od zhora. Takže když to vezmu velmi prakticky, tak mě jako člověka, který je součástí staršovstva, tak mentoruje náš kazatel. S tím, že já se teď snažím mentorovat právě Ondru společně se Silvou, která vede ten druhý oddíl. A takhle kaskádovitě pokračujeme dál a je to důležitá věc. A nesmí se to ale přehnat. Člověk má nějakou omezenou kapacitu a může se věnovat jednomu, možná až třem lidem, ale víc, pokud to má být nějaké důsledné a aby se to dalo někam posouvat v čase, tak to nejde. Nějaká důslednost v tom.
3: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: Dnes se s Radimem Chovancem a Ondrou Touškem bavíme o tom, jak dobře pracovat v týmu. Oba s tím mají bohaté zkušenosti, protože oba si zkusili vedení oddílu Astra. Doteď jsme se bavili o jejich týmu, jak společně fungují a co dělají proto, aby panovala dobrá atmosféra. Nyní se podíváme na to, jak můžeme reagovat, když nastane problém. Stalo se vám někdy, že někdo neobstál ve své roli? Jak jste s tím zacházeli, obzvlášť jako hlavní vedoucí, pod kterého to teda spadá, pod jeho povinnosti?
0: Určitě se mi to stalo a je to běžná věc. V mezilidských vztazích dochází ke konfliktům a může to být z různých důvodů. Já jsem si tu otázku ale snažil položit vlastně trošku jinak, tak se možná omlouvám, ale já tu otázku vidím tak, když někdo neobstál, tak proč vlastně neobstál v té roli, kterou jsem mu dal? A často, když jsem si to reflektoval, tak to bylo tím, že jsme si tu roli nedostatečně vydefinovali. Já jsem přecenil kompetence nebo schopnosti toho člověka a v podstatě jsem objektivně to musel vzít na sebe. A vidět to v tom světle toho, že to selhání nebo to, že se něco nepovedlo, tak vlastně je můj problém a já se k tomu takhle musím postavit. A v tu chvíli to hodnocení celého toho konfliktu bylo vlastně, nebo toho problému, bylo to úplně v jiném světle. než jsem třeba původně si myslel. A určitě je fajn je řešit ty věci s nějakým odstupem, určitě v nějakém užším kruhu a zacházet s tím prostě citlivě. Já s tím mívám občas problém, protože jsem cholerik a chci věci řešit hned, ale je potřeba poodstoupit, promodlit to, nechat to Pánu Bohu.
2: Já to doplním, že je to zkrátka práce s lidmi a konflikty prostě do těch mezilidských vztahů patří, jak už říkal Radim. Ze zkušeností si myslím, že je důležité mluvit spolu. Většinou je lepší mluvit osobně s tím člověkem, se kterým došlo k nějakému konfliktu, nešířit to, nešířit drby, to je nejhorší, potom kazí to atmosféru všude. Jo, nenechat v sobě vyhnít třeba nějaké naštvání na toho člověka nebo nějakou zášť vůči němu, protože ono se to pak nastřádá a může to vybuchnout v nejhorší možnou chvíli a není to pak prostě hezké. Takže mluvit spolu.
0: Já bych to ještě doplnil o to, že když někdo selže, obzvlášť ve službě, tak spousta lidí má tendenci pak z té služby třeba i odejít, že se něco nepovedlo, a myslím si, že důležitá role hlavního vedoucího je podpořit toho člověka, že věci, i když se nepovedou, tak stejně můžou být použity, a když si tak procházím věci ve svém životě, tak ty věci, které se nepovedly, tak si Pán Bůh mnohdy použil daleko víc než ty, co se povedly. Takže v tom je třeba být opatrný a nedělat nějaké závěry, a důležité je opravdu podpořit ty lidi v tom, že selhat můžem, že to není problém.
1: Když teda víte o nějakém problému v týmu nebo nějakém konfliktu, tak s kým vším to řešíte? Občas je třeba i věci řešit nějak oficiálně, nevím, třeba nějakou zbavení funkce nebo něčím takovým, tak myslíte si, že by do toho rozhodnutí měli vidět všichni, jako kteří jsou součástí toho týmu, aby nikdo nebyl v tomhle upozadněný?
0: Za dobu celou, co jsem v rámci oddílu, tak jsem nemusel nikdy něco řešit takhle jako oficiálně, že bych někoho odstavil z té služby, a myslím si, že jak jsme tady zmínili oba dva, je to o nějakém dialogu, o řešení těch věcí. A většinou, když něco nefunguje, tak ten člověk odchází sám, protože to ví, že prostě ten čas prostě nějakým způsobem už vypršel třeba v té službě, ale určitě je potřeba ty konflikty udržet v nějakém užším týmu, ač je to velmi těžké, protože před chvílí jsme se bavili, jak dělat dobrou atmosféru, jak utužovat vztahy, tak většinou lidi v těch týmech jsou si poměrně blízko, a když prožíváme něco, tak i to dobré, i to špatné, takže většinou stejně ten tým ví, že se něco děje, a velmi těžko se to udrží v nějakém úzkém kruhu, ale myslím si, že je důležité se o to snažit, a ve chvíli, kdy je to třeba něco složitějšího, tak ze zkušenosti, když jsem měl tu potřebu do toho vtahovat nějakou třetí stranu, nějakého supervizora nebo někoho, tak v tu chvíli je důležité být jako v tom opatrný, protože to může napáchat víc škody, a ta moje zkušenost je taková, že je lepší to s někým jako nazdílet ten konflikt, ale nevtahovat do toho další osobu, někoho, kdo jako udrží to v nějakém intimitě, v nějakém tajemství, a spíš z pohledu nějakého jako poradenství, jak se rozhodnout dobře.
1: Abychom nekončili negativní otázkou, tak nespomenete si na nějaký moment, kdy jste byli opravdu hrdí na váš tým?
2: Mě napadla zářijová víkendovka, kterou jsme měli tento rok. Zkusili jsme si totiž asi vlastně poprvé možná, jako za tu dobu, co jsem jako vedoucí, udělat chatu bez takových těch hlavních opor, což je třeba Radim, nebo takové ty stálice, na které se můžeme vždycky spolehnout a vždycky všechno dopadne dobře, protože tam jsou. Takže jsme jeli na víkendovku tři vedoucí. Celou tu víkendovku připravovala nová mladá vedoucí a všechen program měli na starost tři rádci nebo mladí vedoucí, a všechno dopadlo úplně výborně, byla to super akce, a mě udělalo jednak radost, že jsme to zvládli i bez těch, v tu dobu jsem si myslel, jako, že úplně mega klíčových lidí, bez kterých jako, by se to jinak sesypalo, čímž jim neubírám kredit, ale udělalo mi i radost, že prostě ty děcka jsou schopné, a když dostanou příležitost, tak fakt zamakají, a je to super. A úplně nejvíc jako vzpomínám na ten moment, kdy jsem seděl v jídelně a přesně tíhlenství mladí vedoucí a rádci, tam jako jedna skupina večer hráli nějakou deskovku a byli spolu strašně rádi, byli jedna velká parta a já jsem na to koukal a opět říkal, jo, je tady někdo, kdo to bude chtít se mnou dělat, mají partu, jsou spolu rádi a je to super. Že už se na ně těším, až z nich budou všichni vedoucí a bude mít obrovský tým a bude to, prostě bude to fajn, já tomu věřím.
0: Já to teda vezmu možná trochu víc ze široka, Ondra byl hodně konkrétní a já mám potřebu to tak jako hodnotit v čase, kdy vlastně, když jsem přebíral oddíl, tak byl velmi mladý ten oddíl a nebyli tam víceméně žádní dospělí vedoucí, dneska už to tak není, dneska už je tam spoustu lidí, kteří jsou plnoletí a umí převzít jako kus práce, udělat kus práce a já jako bych chtěl vyzvihnout takový ten posun, který jsem měl možnost vidět, to, že jsou schopni v čase přebírat kompetence a odpovědnost a to je jako, na to jsem jako pyšný, jo, když vlastně jsem měl možnost vidět toho člověka jako velmi malého v tom oddíle a myšleno v tom, jako, že neměl žádné kompetence a že jsme mu dali nějakou příležitost a on vyrostl, tak na to jsem pyšný, že ti lidi vzali ty příležitosti, ti konkrétní vedoucí a posunuli se a věřím tomu, že nejenom jako v rámci té služby, ale že je to posunulo i v jejich osobních životech a že budou dobrými lidmi v božích očích.
1: Díky tady těmto možná zážitkům nebo i hodnocení v čase jsme mohli nakouknout do toho, jak to vypadá v týmech těchto dvou vedoucích. A není samozřejmé, že tým dobře spolupracuje, proto je naší povinností vnímat své okolí a starat se o to, jak se kdo má, abychom jako celek mohli fungovat a dávat dětem dobrý příklad. Než skončíme, mohli byste prosím dát vedoucím, ale i učitelům, rodičům a vlastně všem, kteří mají na starost nějaký tým, ať už sebe, jak velký nebo malý, tak mohli byste jim dát na cestu nějaká povzbudivá slova?
0: Já se možná budu opakovat, ale pro mě největším povzbuzením a oceněním vlastně za tu službu nebo za tu práci je to, že můžu být u toho, že můžu být při tom, jak druzí rostou a jak se posouvají a jak tady chci být pro druhé a nejenom pro sebe, tak za to jsem strašně moc vděčný, že mám tu příležitost být u toho.
2: Řekl, co jsem chtěl, tyjo.
0: Asi jsme spolu často,
2: no. Jo, jako není nic hezčího, než vidět, jak to pod rukama roste, jak to kvete, je to prostě krásné vidět.
1: Tohle zkazují Radim Chovanec a Ondra Toušek a od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.

Společně se Znělkou jsme překročili práh 19. hodiny. Rádio 7 je stále s vámi, a to i v pátek 8. května. Pořad Štafeta, který skončil před několika okamžiky, vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Premiérový díl odvysílám ve čtvrtek 11 hodin 15 minut. Aktuální 60-minutovka nabídne pořad Kanafásek, a to v 19.15. Relace Nejen chlebem a biblická úvaha kazatele Jaroslava Pokorného bude připravena ve 7:45. Zbylý čas se vyplní hudba. Dobrý poslech svátečního vysílání přeje Kuba Lofítek.

Milé děti, Kanafásek vám přináší další díly z knížky Zelených žabiček Kuňka a rybníček Kváky Kvák. Tu napsala Ludmila Loderová, načetla Zuzana Zemanová, vydalo nakladatelství Advent Orion. Naposledy dělala maminka výborné palačinky. Ne každému ale chutnali, vzpomínáte? Hopsálek by si raději dal rohlík se šunkou.

Když se maminka s kuňkou uvelebili mezi polštáři na gauči, začala maminka holčičce vysvětlovat. Zlato, ty ses naučila z paměti veršíček. Jednejte s druhými tak, jak byste si přáli, aby jednali oni s vámi. Také by se dalo říct, dělejte ostatním to, co chcete, aby oni dělali vám. To je správné, ale musíš to dotáhnout až do konce. Představ si, že chceš dát snídani pejskovi a kozičce. Kdybys oběma přinesla na talířku buřta, kozička by moc spokojená nebyla, protože má ráda zeleninu, třeba salát. Špatně bys pochodila, i kdybys nabídla oběma salát. Pejsek by z hlávky salátu také neměl žádnou radost. Kuňka maminku přerušila a bránila se. Hopsálek je ale žabička zrovna tak jako já. Nevěděla jsem, že palačinky nejí. Hájila se. Maminka jí chlácholila. Já vím, zlato. Každému však chutná něco jiného. Každý si nějak jinak rád hraje. Proto když chceš naplnit ten veršíček, nestačí, když přineseš do postele snídani. Je třeba přinést to, co má ten druhý rád. I tebe potěší, když ti někdo dá dárek, který se ti líbí. Co bys měla z dárku, o který by se nestála? Pak teprve naplníš smysl toho veršíčku. Rozumíš už tomu? Kuňka pokývala hlavičkou. Už tomu rozumím. Budu se snažit být všímavější k druhým, abych věděla, co mají rádi. Maminka ji pohladila a poradila jí. Nikdo sám nedokáže být hodný a myslet na ty druhé. To nejde. Proto se každý den modlíme k Pánu Bohu, aby nám v tom pomohl a dal nám k tomu sílu. Teprve pak se nám to povede. Zkus to. Kuňka s Ropuškou to vyzkoušeli. Nikdo sice ještě neříkal, že Ropuška je krásná, ale o obou žabičkách všichni tvrdili,

Děti, kolik máte strýčků? Jednoho? Dva? Slyším tu dokonce i tři? Představte si to, že žabák Hopsálek jich má dokonce 10. Ano, opravdu. Poslechněte si sami.

úterý brzy ráno odešla maminka s Kuňkou na preventivní prohlídku k lékaři a Hopsálek se sám vypravoval do školy. Zdržel se přípravou snídaně a když už chtěl vyběhnout ze dveří, zadržel ho tatínek. Chlapče, hned po obědě doběhneš k strýci Voděnkovi a řekneš mu, ať určitě odpoledne v 5 hodin k nám přijde. Něco pro něj mám. Nezapomeň, je to moc důležité. Hopsálek kývl hlavou a už utíkal, aby nepřišel pozdě. Říkal si, až přijdu do školy, napíšu si to, abych na to nezapomněl. Celé dopoledne se však nedostal k tomu, aby si vzkaz poznamenal a během vyučování na něj úplně zapomněl. Vzpomněl si až po obědě. Kam to vlastně mám jít? Přemýšlel. Mám navštívit strýce Vodňana, nebo snad bratra Vodomila, či souseda Vodičku? Nemohl si vzpomenout. Jenom vím, že to má být v 5 hodin a že mu tatínek chce něco dát, ujistil se. Ve 3 hodiny odpoledne si maminka všimla uříceného Hopsálka, který se celý schvácený svalil na pohovku. Kde jsi běhal? Ptala se ho s úsměvem. Chlapec jí vyprávěl o úkolu, který mu dal tatínek a jak se ho snažil splnit. Když jsi zapomněl na jméno, jak jsi vyřídil tatínkův vzkaz? Ptala se zvědavě. No, šel jsem k strýci Vodomilovi a pozval ho k nám. Nevěděl jsem, jestli je to správné jméno, tak jsem zaskočil i k strýci Voděnkovi. Pak se mně ale zdálo, že ani to není to správné jméno, tak jsem se zastavil u strýce Vodňana, ale nebyl jsem si jistý, jestli to byl strýc Vodička, a tak jsem pozval i jeho. Víš, pak se mi najednou zdálo, že to správné jméno ani nemělo s vodou nic společného, a tak jsem pro jistotu ještě zaběhl k strýci Skokovi a strýci Vokounovi. Uřícený hoch už nebyl stavu ze sebe vysoukat další jména. Maminka myslela, že jí něco potrefí. A to si je všechny pozval k nám na 5 hodin? Hopsálek přikývl. A všem si slíbil, že tatínek pro ně něco má? Ptala se zděšeně. Ano, jinak by nepřišli. Někteří to mají moc daleko. Tak jsem jim řekl, že něco od tatínka dostanou. Nechtěl jsem tatínka zklamat, že bych nevyřídil jeho vzkaz. Maminka myslela, že omdlí. Nevíš náhodou, kde tatínek má sebrat tolik dárků, když doma nic nemáme? Kolik lidí si vlastně pozval? Já jsem je nepočítal. Asi 10 nebo 15? Špitl chlapec, protože pochopil, že pochvaly se nedočká. Vytratil se tiše do svého pokojíčku a únavou usnul.

Ach, děti, Žabáček Hopsálek to myslel dobře, ale trochu to popletl. Tak to jsem zvědavý, jak celou tuhle situaci žabky vyřeší.

Tatínek se vrátil z práce domů o 16:30 a maminka mu ještě stačila v rychlosti říct, co se odpoledne stalo, když se před domem začali scházet první návštěvníci. Co mám s nimi dělat? Ptal se nešťastně tatínek. Pozvi je dál a vezmi je na zahradu k zahradnímu stolu. S Kuňkou jsme to tam už připravili, poradila mu maminka. Když já vůbec nevím, o čem si mám s nimi povídat, stěžoval si. Jen je nech, uklidňovala ho. Začni se bavit o počasí a uvidíš, že se zábava rozproudí. Jak je znám, ten si bude stěžovat na to, ten zase na ono a bude to. Tatínek tedy sousedy pozval dál a maminka s Kuňkou začali nosit na stůl obložené chlebíčky a nalévat hostům čaj. Po chvíli byla zábava v plném proudu a tatínek mohl odběhnout do kuchyně. Teď mi ještě poraď, čím je mám obdarovat a já tě dám zasadit do zlata, sliboval tatínek mamince. Víš, já jsem myslela i na to. Upekli jsme s Kuňkou koláče a každý dostane domů balíček koláčů. Teď mi však prozraď, co si chtěl dát tomu svému známému, zvědavě se ptala. Bratr Voděnka má nějakého přítele, který se zajímá o Bibli. Právě včera přišel balík knih Slovo na cestu a to je nový překlad Bible. Chtěl jsem mu jeden dát. Tentokrát se knihy nemusí platit. Jsou darem biblické společnosti, vysvětloval tatínek. Maminka se usmála jako sluníčko a řekla. Tak vidíš, máš vyhráno. Naskytla se ti příležitost rozdat knihy sousedům. Tak běž za nimi a něco jim o této vzácné knize řekni. Tatínek dal mamince hubičku a zařídil se přesně podle její rady. Když spokojení hosté odcházeli, každý si nesl pod paží krásnou knihu a v ruce balíček výborných koláčů. Když rozespalý hopsálek přišel celý zkroušený k večeři, řekl mu tatínek. Chlapče, chlapče, myslel jsem, že tě roztrhnu jak žížalu za ten tvůj spackaný vzkaz, ale musím ti říct, že to byl ten nejlepší nápad, který si kdy měl. Je přímo úžasné, že to, co my žabky pokazíme, laskavý Pán Bůh obrátí v dobré. Lépe to už nemohlo dopadnout. Pochvaloval si a hopsálek se jen poťouchle tvářil na sestru, která ho předtím kárala, že přidělal práci jí i mamince. Konec dobrý, všechno dobré, prohodil a k tomu už nebylo co dodat.

Duch svatý je duch života. Tak jej v květnových úvahách relace Nejen chlebem představí autor celoročního cyklu, kazatel Jaroslav Pokorný. Ještě předtím tady mám přiléhavou píseň Holy Spirit, Duch svatý, a to v podání Briana a Katie Thorwald.

Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný, jsem kazatelem Církve bratrské v Opavě a mám tu možnost s vámi tento rok sdílet úvahy nad biblickými texty. Čekáte rádi? Asi málo kdo z nás by dal kladnou odpověď. Buď proto, že se nám to může zdát ztrátou času, jako když čekáme na nádraží, protože náš vlak má zpoždění, nebo čekáme ve frontě v hypermarketu u pokladny. Možná ještě horší čekání je, když na jeho konci vyhlížíme něco potenciálně nepříjemného, jako třeba vstup do zubní ordinace či pracovny někoho, kdo nás bude zkoušet. Jiné je ale očekávat. Je tam přítomno napětí, protože nás čeká něco nového, například cesta do neznámé destinace, první rande, nová práce, ale zároveň se těšíme, pokud věříme, že to nové bude dobré. Novozákonní biblická kniha Skutků apoštolů, která dějově navazuje hned na evangelia, začíná právě takovým očekáváním. Čteme prvních 14 veršů první kapitoly této knihy. První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha Svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: pane, obnovíš už teď království Izraele? Odpověděl jim: není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří až na konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim: co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali: Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub, syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda, syn Jakubův. Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. Těsně předtím, než se vzkříšený Ježíš vrátil k Otci, vybízí své vyvolené učedníky, aby zůstali v Jeruzalémě a očekávali Otcovo zaslíbení. Nepochybně tady odkazuje na předpověď daru Ducha Svatého pro celý Izrael, jak to můžeme číst u některých proroků ve Starém zákoně. Ve starozákonní době totiž Bůh dává svého ducha vybraným významným jednotlivcům, vůdcům národa, soudcům, králům, prorokům, ale třeba i řemeslníkům, a to proto, aby vykonali v rámci speciálního pověření úkol, který skrze ně chtěl Bůh vykonat. Nicméně už v této době zaznívají proroctví, která mluví o tom, že jednou bude darován Boží duch v nebývalém rozsahu a intenzitě. Ježíš svým blízkým vysvětluje, že tím Otcovým zaslíbením, které mají očekávat, myslí křest Duchem Svatým. On sám své učedníky ještě za svého pozemského života vyučoval o působení Božího ducha, jehož jim chtěl darovat.
přirovnává ho k živé vodě, která se v člověku stane pramenem tryskajícím k věčnému životu, a jindy k řekám živé vody, plynoucím z nitra člověka věřícího v Krista. Duch svatý je tedy ten, který přináší člověku hojnost Božího života a vnitřní proměnu. Když se už přiblížil závěr Ježíšovy pozemské služby, začal své učedníky, zejména podle evangelisty Jana, intenzivně vyučovat o daru Ducha svatého, zde speciálně označovaného jako parakletos, utěšitel, zastánce. Ten je tak vzácným darem, že je pro učedníky lepší Ježíšův fyzický odchod, aby parakletos mohl přijít. On je duchem pravdy, který v nich bude žít, on je naučí všemu a připomene jim všechno, co jim Ježíš řekl, bude o Ježíši vydávat svědectví, bude usvědčovat z hříchu, uvádět do veškeré pravdy a oslaví tím Ježíše. Možná toto vše z mistrova předchozího vyučování si učedníci mohli při posledním rozhovoru se vzkříšeným pánem připomínat. Oni však ještě přemýšlejí o fyzickém mesiášském království, ale Ježíš předestírá obraz Božího království, které je duchovního charakteru a má se postupně šířit skrze svědectví učedníků o Ježíši. K tomu potřebují moc Ducha svatého a právě očekávaný křest Duchem svatým je tou událostí, která učedníky zmocní a pomaže ke službě, zvláště ke službě svědectví o Kristu. Podle knihy Skutků jsou právě toto poslední Ježíšova slova na zemi vlastně jakýsi jeho odkaz, závěť. Ježíšovi nejbližší učedníci tedy uslyšeli výzvu svého mistra, aby po jeho odchodu k otci očekávali zmocnění duchem. Čím udržovali a rozvíjeli své očekávání? Dali stranou ostatní věci, protože byli poslušní Ježíšova příkazu a poddali se mu. Dali stranou své osobní rozdíly a modlili se svorně spolu. Český studijní překlad to vyjadřuje slovy, ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě. Také v tom byli vytrvalí. To je několik věcí, kterými udržovali své napětí a těšení se, které k očekávání patří. A to je něco, co můžou učit i nás, křesťany v 21. století, jestliže chceme očekávat a zakoušet naplňování a zmocňování Duchem svatým, tedy poslušnost a poddání se Kristu, modlitba, svornost a vytrvalost. Máme další text písma, který k tématu očekávání na Ducha svatého něco důležitého říká. Jsou to přímo Ježíšova slova, jak je zaznamenává evangelista Jan v 7. kapitole, verších 37 až 39. V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho. Neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Proto mít a udržet si očekávání na Ducha svatého potřebujeme žízeň, touhu. Potřebujeme si přiznat, že hluboce potřebujeme Božího ducha. Proto, aby naplnil naši prázdnotu, proto, aby dával do středu našeho myšlení, slov i skutků Ježíše Krista, proto, aby nás vedl po Božích cestách, proto, aby nás uschopnil ke svědectví o Kristu, proto, aby nás připodobňoval Ježíši, proto, abychom byli schopni vycházet k druhým lidem a mohli vytvářet Božím životem pulzující společenství. A pokud nemáme tuto touhu mít více Božího ducha, tak může být povzbuzením slovo, které jsem kdysi slyšel. Pokud nemáš touhu, tak v sobě aspoň vzbuď touhu potom mít touhu. Další samozřejmou podmínkou očekávání na Ducha Božího
je víra v Ježíše Krista jako mého osobního zachránce a pána. A v této víře, která je vztahem, k němu přicházíme. Zajímavé je, že v textu ze začátku knihy Skutků je zmíněno ještě jedno očekávání. Očekávání Ježíšova fyzického návratu na naši zemi. To ale nemá být pasivním čekáním, až to přijde. Nějakým nic neděláním a lelkováním, ze kterého nás vytrhne slavný příchod našeho krále Ježíše. Spíše to má být jakýmsi trvalým pozadím v naší mysli, které nás povzbuzuje využívat svěřený čas a důvěřovat, že konečným vítězem je Ježíš. A na pozadí tohoto očekávání, které se jednou naplní, se mají uskutečňovat ta zaslíbení, která nám Bůh dává pro náš každodenní život. A k ním v první řadě patří právě dar Ducha Svatého a spolupráce s ním. A tak si, milí přátelé, nejen v čase před letnicemi, ale v každém čase připomínejme, jaký vzácný dar nám Ježíš vydobil a zaslíbil. Nejen to, že nám byly odpuštěny hříchy, ale že sám Bůh v Duchu Svatém v každém z nás chce přebývat, proměňovat nás a působit skrze nás na naše okolí. Určitě je každý z nás v trochu jiném stavu a situaci, ale věřím, že ať jsme teprve hledající Boha, nebo čerstvě věřící v Krista, nebo křesťané dlouho stojící ve stereotypech na místě, či služebníci toužící rozvinout a zefektivnit svou službu, všichni potřebujeme nový dotyk Ducha Svatého, jeho nový příchod, jeho svěží působení. A tak očekávejme s napětím a těšením se.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7.
1: Minula 20. hodina, páteční sváteční večer s datem 8. května prožíváte s Rádiem 7. Vaším průvodcem je Kuba Lofítek. Relaci Nejen chlebem nabídneme ve vysílání znovu ve čtvrtek v 8 hodin 30 minut. Díl, který je v pořadí, nese název Naplnění Duchem Svatým. Rádio 7 je rádio, které hraje 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu nebo také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme velmi vděční a rovněž jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci a službě stojí s námi a svými modlitbami i příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. Ve čtvrt na devět dostane prostor pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Díky, že jste s námi.

Dnešní výklad teologa Johna Vernona McGeeho se zaměří na klíčový moment, kdy Bůh vlastním příkazem svléká s Jošuji špinavý, hříchem poskvrněný šat a obléká ho do slavnostního roucha Kristovy spravedlnosti. Tato proměna symbolizuje přechod k nové duchovní službě, kterou završí nasazení čistého turbanu a osobní boží zaslíbení. Pořadem z cyklu Světem Bible vás provede Pavel Vopalecký.

V našem minulém pořadu jsme, milí posluchači, otevřeli spolu třetí kapitolu Zachariášova proroctví a přečetli jsme si první tři verše. To byl popis situace kolem pátého vidění a od čtvrtého verše, který budeme číst dnes, Hospodin začíná jednat. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli. Svlékněte z něho ten špinavý šat. Jemu pak řekl, pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Už jsme si řekli, že špinavý šat velekněze Jošuji byl něčím před Hospodinovou tváří naprosto nemístným, aby velekněz byl ve špinavém rouchu na svém místě, kde má konat bohoslužbu. Na druhé straně, protože Jošův šat byl poskvrněn hříchem, neměl velekněz jinou možnost řešení, než v tomto špinavém šatě před Hospodinovou tvář přijít. Jeho stav ale vyžadoval zásadní řešení. Situace před Hospodinovým trůnem nemohla zůstat tak, jak byla. A do děje zasahuje sám Hospodin. Vydává svůj rozkaz. Do lidsky viděno neřešitelné situace zaznívá Boží královské slovo, které z tohoto příběhu činí jeden z nejkrásnějších textů písma. Boží slovo je také činem. Svlékněte z něho ten špinavý šat. Jošua je zbaven svého hříchu a také hříchu národa a je oblečen do slavnostního roucha, do čistého šatu.

Co se v tuto chvíli vlastně stalo? Joshua přestal být před Boží tváří rušivým prvkem, řekli bychom. Navíc Satan, který Joshu obviňoval, ztratil příležitost žalovat. Žalovat na velekněze. Do této chvíle nacházel dobré důvody pro své stížnosti a ve svém žalování měl pravdu. Božím činem se však Satanovo postavení mění. Stává se svými žalobami lhářem, protože to, na co u velekněze žaluje, už není pravdou. Velekněz už není nečistý, špinavý ve svém rouchu. Jestliže jsme si řekli, že velekněz Joshua před tváří Boží zastupuje izraelský národ, musíme teď tento obraz ještě rozšířit. Nejen Izrael staré smlouvy, ale Joshua stojí před svým Bohem jako zástupce celého Božího lidu v širším slova smyslu. V Novém zákoně vidíme, že kněžství původně vázané pouze na jeden z kmenů Izraele, tedy na kmen Lévy, to kněžství se působením Boží milosti a působením Ducha Svatého rozšířilo na každého následovníka Pána Ježíše, na každého, kdo Pána Ježíše přijal jako svého zachránce, kdo přijal Ježíšovo očištění. Všichni jsme tedy kněžími našeho Boha, jsme královské kněžstvo, pokud jsme se stali Božími dětmi vírou v oběť Pána Ježíše Krista. Kněží ve špinavých šatech? Mnozí z nás jistě prožili ve vlastním životě onu podivuhodnou proměnu svlečení špinavého šatu a oblečení do šatu nového, bílého, do šatu Kristovy spravedlnosti. Ano, Kristovy spravedlnosti, protože tu přijímáme místo své vlastní staré hříšnosti. Všichni jsme stáli před svatým stvořitelem špinaví, jako Joshua. Všichni jsme zmazali svůj život svými hříchy, svým hříšným postojem vůči čistému a svatému Bohu. Všichni jsme bloudili jako ovce. Ve známém 23. verši 3. kapitoly dopisu Pavla do Říma je napsáno, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Všimněme si tohoto verše podrobněji, protože s příběhem velekněze Jošuji neoddělitelně souvisí.

To první, co se z listu Římanům 3:23 dozvídáme, je skutečnost, že zhřešili všichni, tedy že jsme zhřešili všichni. Jošua stojí před Boží tváří zástupně za Boží lid. Není nikdo, kdo by se na nečistotě Jošuova šatu nepodílel. Není nikdo, kdo by mohl říci, já za ten Jošův špinavý šat nemůžu, mně se to netýká. Pravděpodobně se najdou lidé, kteří upřímně řeknou, co je tohle za hlouposti. Znám svůj život dosti dobře a skutečně nevím, co by na něm mělo být tak zlé. Vždycky jsem žil spořádaně. Svoje povinnosti jsem plnil. Druhým pomáhal, vycházel s nimi v dobrém, zákony své země dodržoval, daně platil. Snažil jsem se dělat i dobré skutky. Do kostela jsem chodil a přispíval do pokladničky. Kde je ta chyba, o které se tu mluví? Jaká špína je na mě? Čím jsem přispěl k poskvrnám Jošuova oděvu? Je pravděpodobné, že takto smýšlející člověk na něco zapomněl. Většina lidí zná své hříchy a poklesky, ale i pro toho, kdo třeba skutečně žil a žije dobrý život, v plném smyslu tohoto slova, i pro toho platí ten Pavlův verš, že všichni zhřešili a ztratili Boží slávu. Jak to? Protože hřích vlastně není jenom vykonaný skutek, jak se dozvídáme z Bible. Čin je až důsledek hříchu. Hříchu, který se odehrál v našem srdci. Hřích je totiž stav naší duše. Hřích tkví v důvodech, které nás vedou v našem rozhodování. Hřích je chyba v pořadí hodnot. Když přiznáváme cenu věcem a jevům kolem nás, je v nich obvykle špatné pořadí. Hřích je totiž především vzpoura proti Bohu a pýcha ve vztahu k Bohu. Jošua, ten velekněz poskvrněný hříchem, svým hříchem i hříchem všeho lidu, přichází před Boží tvář. Dovedeme rozeznat, co se tu děje? Člověk, špinavý člověk, přichází k Bohu, který se na první pohled zdá být jeho nepřítelem, ale on je nepřítelem té špíny, nikoli toho člověka. A když člověk prosí o milost, tak nastává úžasná chvíle. Jošua totiž není schopen se sám očistit, sám se zbavit své hříšné podstaty, svého hříchu, který je hluboko v něm. Ale v této chvíli, kdy Pán Bůh sám přichází, dochází k vítězství. Bez Božího zásahu zůstává i dál jako vzbouřenec, jako ten, který si žije svým vlastním životem ve špíně, zůstal by hříšníkem. Ale on přišel, on se vystavil Božímu pohledu, on přiznal, jaký je, a tím dává svému Bohu možnost k zachraňujícímu činu. A Pán Bůh koná.

Takže to první, co nám citovaný verš z epištole Římanům 3:23 říká, bylo to, že všichni zhřešili. A to druhé je skutečnost, že tito všichni, kteří zhřešili, jsou daleko od Boží slávy, vypadli z Boží slávy, ztratili Boží slávu. Jak to, že daleko od Boží slávy? Vždyť zmazaný Jošua stojí přímo před Božím poslem, před Hospodinem. Daleko od Boží slávy. Tou slávou můžeme rozumět samého Boha. Jošua sice stojí přímo před Božím poslem, ale přesto je Pánu Bohu nesmírně vzdálen. Velkněz stojí po levici Satana, v Satanově okruhu, v okruhu jeho působnosti. Je zahalen oblakem satanových žalob. To není místo v blízkosti Boží. Mezi Jošou a Pánem Bohem je dále onen zmazaný šat, totiž ten hřích. A není větší překážka mezi člověkem a Bohem než lidský hřích, lidská vzpoura. Ani Jošův špinavý šat nedovoluje, aby se velekněz dostal do Boží blízkosti. A toto je pozice světa. Nachází se svět v blízkosti Boží, v určitém slova smyslu se to tak dá říct, protože svět je Božím stvořením, Pán Bůh má nad ním svrchovanou moc. Navíc Pán Bůh je duch, tedy není možno říci, že Pán Bůh je v nebi a my na zemi, že on je někde daleko a proto o nás neví. To vůbec ne. V jistém pohledu můžeme říci, že Pán Bůh je všude, že je blízko každému. Ne ovšem v tom smyslu, že by v každé věci bylo něco z Boží podstaty, že by Pán Bůh byl rozptýlen nebo rozpuštěn ve svém stvoření. On je svrchovanou osobou, něco jako osobou krále, který je přítomen ve svém panství. Ale i když je takto svět v Boží blízkosti, je skutečně svému učiniteli nesmírně vzdálen. Mezi stvořením a stvořitelem leží totiž obrovská vzdálenost, kterou tvoří lidský hřích. Lidský hřích, který poskvrnil a deformoval všechno stvoření. Tak jsme všichni byli a mnozí dosud jsou daleko od Boží slávy, jak jsme si to četli v listu Římanům ve 3. kapitole 23. verši.

Zmínili jsme se o tom, že podle několika novozákonních textů všichni, kdo přijali Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele, přijali ho vírou, vyznáním svých hříchů a vyznáním jeho panství nad svým životem. Všichni ti jsou kněžími našeho Boha. A položili jsme si otázku, zda jsme kněžími i ve špinavých šatech, jako byl velekněz Jošua. Ukázali jsme si, že tomu tak bylo i v případě nás všech. Pokud byl někdo z nás oděn do Kristovy spravedlnosti, pak už stojíme před naším pánem ve slavnostním rouchu. Jošu oblekli do slavnostního roucha. Co to znamená? Co nám tento boží čin v Zachariášově vidění představuje? Je to oblečení do Kristovy spravedlnosti. Mluvili jsme o tom, že špína na Jošuově šatě představuje lidský hřích. Přečtěme si k tomu ještě 5. verš z Izajášova proroctví 64. kapitoly. Podle kralického číslování se jedná o 6. verš, takže Izajáš 64:5. Jako nečistí jsme byli všichni, všechno.

dokonalou spravedlností. Jošua dostává nový šat. Ten nový šat nebyl jeho zásluhou, jeho výrobkem. Tento šat je darem Boží milosti, přichází od Boha. V písmu máme jedno místo, kde bílý šat znázorňuje spravedlivé skutky svatých. I tento pohled je dobré promýšlet. Jde o obraz dobře srozumitelný v souvislosti s Jakubovou epištolou. Ale tím se dnes nebudeme víc zabývat. Pro nás bude čistý Jošův šat představovat Kristovu spravedlnost a od tohoto okamžiku Pán Bůh tedy vidí čistého a spravedlivého velekněze. Velekněze, na kterého už ani Satan nemá co říct, nemá jak žalovat. Poskvrněný šat je pryč, není po něm ani stopy a Jošua je čistý před Hospodinem.

Šaty dělají člověka, říká staré české přísloví. A v tomto případě má docela pravdu. Jošua v novém šatě stojí před Hospodinem jako by někdo úplně jiný, než byl předtím v tom špinavém. Dostává se do docela nové pozice. Předtím to byl velekněz staré smlouvy, muž zákona, muž odsouzený podle zákona. Jeho velekněžské roucho se ukázalo být špinavým rouchem a neměl co dělat v boží přítomnosti. To se nestalo proto, že by Jošua byl nedbalým veleknězem, ale tím, že byl veleknězem staré smlouvy. V Zachariášově době, v době přípravy prvního adventu, nebo tedy příchodu Pána Ježíše Krista do betlémské stáje, Pán Bůh začíná ukazovat svému lidu, že stará smlouva dochází konce svých možností. Její čas skončil. Přichází čas zjevení nové spravedlnosti, nové smlouvy, spravedlnosti bez zákona, dosvědčované zákonem i proroky, jak to píše apoštol Pavel na počátku 3. kapitoly svého listu do Říma. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista je pro všechny, kdo věří, kdo důvěřují oběti Pána Ježíše Krista jako zástupné oběti za svůj vlastní hřích. Kněží této nové doby, kněží nové smlouvy, už nenosí svá kněžská roucha, protože tak jako Jošua o svá roucha přišli, když jim je Hospodin odňal. Mají už roucho Kristovo, roucho Kristovy spravedlnosti. O spasení i nadále rozhodují zásluhy, ale už nejde o naše zásluhy. Naše zásluhy by nikdy nestačily na to, abychom získali spasení. Jde o zásluhy Kristovi. Nejde o hodnotu našeho života, ale o hodnotu jeho života, o Kristův život, který on sám dal pro nás, nebo dal nám. A život Pána Ježíše Krista, život Kristův, má být zjeven na našem životě. Když totiž oblékáme Kristovu spravedlnost, jako Ješua oblékl nový čistý šat, oblékáme Krista samého. To je obraz, který používá apoštol Pavel několikanásobně. Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Galackým 3:27. Život Pána Ježíše Krista se stává naším životem. Koloským 3:4. A když se pak Pán Bůh dívá na nás, vidí Pána Ježíše Krista. Změnou oděvu, jako by došlo ke změně podstaty. Stali jsme se Božími dětmi. To je zase jeden z obrazů, který Boží slovo používá k tomu, aby nás ubezpečilo, že ta změna musí přijít od něho. A tak už, když jsme Božími dětmi, žádné obvinění proti nám nenalezne sluchu před Božím trůnem, protože vina je sňata. Starý šat je pryč a místo toho máme Kristovu spravedlnost. Co k tomu dodat? Tak píše apoštol Pavel v závěru 8. kapitoly listu Římanům. Od 31. verše praví, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal.

0: dal.
1: Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Ptá se řečnický apoštol Pavel a pak ukazuje, že nejsou žádné síly na tomto světě ani mimo tento svět, které by nás od Kristovy lásky mohly oddělit, když jsme se jeho lásce vydali. Skutečně není nic, co by se mohlo postavit na odpor Boží milosti, Boží spasitelné moci v Pánu Ježíši Kristu. Jsme-li jeho, jsme v jeho ochraně a péči.

Ještě je před námi jedna otázka. Když Jošua dostal od Hospodina čistý velekněžský šat, zůstal mu už vždycky čistý? Písmo o tom v případě Zachariášova proroctví, nebo tedy v případě tohoto velekněze Jošui, nemluví, ale z jiných míst písma dobře víme, že bezhříšný život křesťana, který přijal to boží posvěcení skrze oběť Pána Ježíše Krista, bezhříšný život, že není ničím jiným než iluzí. Kdo chodí po této zemi, ten si umaže aspoň nohy, jak nás o tom ubezpečuje Pán Ježíš v Janově evangeliu 13.10. A apoštol Jan ještě upozorňoval křesťany ve svém prvním listu, první epištola Janova, první kapitola, že ti, kteří říkají, že jsou bez hříchu, klamou sami sebe. Hřích patří k realitě života na této zemi. Ale na druhé straně s hříchem můžeme v boží síle bojovat. On, Pán Ježíš Kristus, nad satanem a nad hříchem už zvítězil a na jeho vítězství můžeme mít i my podíl tím, že se k němu přimkneme. Čím blíž budeme k Pánu Ježíši, čím víc budeme plní jeho slova a jeho ducha, tím víc máme šanci odolávat nejrůznějším pokušením. Ovšem i takový hřích, který jenom, v úvozovkách jenom, umaže nohy věřících, symbolicky řečeno, i takový hřích je hříchem. Je to jen díky smrti a oběti Pána Ježíše Krista, že nám i tyto hříchy jsou odpuštěny. I takovýto hřích je ovšem nebezpečnou překážkou, která se může postavit mezi nás a Pána Boha a ohrozit naši blízkost, kterou s Pánem Ježíšem prožíváme. A tak vždycky pamatujme na to, že čistý šat, do kterého jsme byli oděni, je šatem Kristovy spravedlnosti, není naší spravedlnosti. A že jistotu našeho spasení můžeme čerpat z něho samého. Že jenom jemu se můžeme pokojně svěřit do péče, aby nás on sám provázel tímto životem a chránil před pokušeními a posiloval v zápasu s pokušením. A apoštol Jan také říká, že ti, kteří vyznávají své hříchy, těm jsou hříchy odpouštěny. Že to není jenom jednorázová záležitost při tom, když jsme se vydali Pánu Ježíši, ale že on sám je stále k dispozici. Jde o to, abychom usilovali o čistý život před Boží tváří a současně, když se to nikdy nedaří, tak je tady Pán Ježíš se svou obětí stále k dispozici. V závěru tohoto našeho pořadu si přečtěme ještě 5., 6. a 7. verš z tohoto vidění, to znamená ze 3. kapitoly Zachariášova proroctví. Řekl jsem, vstavte mu na hlavu čistý turban. Tomu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál přitom. A Hospodinův posel Jošuovi dosvědčil, toto praví Hospodin zástupů, budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí. Turban vstavený na velknězovou hlavu, čili taková ta čepice velekněžská, je završením tohoto zvláštního obrazu. Vpředu byl na velekněžském turbanu připevněn zlatý květ s vyrytým nápisem Svatý Hospodinu. Tak je to popsáno ve 2. knize Mojžíšově 28. kapitole od 36. verše. Tam je podrobný popis veleknězova roucha. S novým šatem přijal Jošua boží spravedlnost. Stal se znovu svatým Hospodinu, tedy člověkem vyhrazeným nebo odděleným pro Boha. A dostává i boží příslib, který je ovšem podmíněn poslušností. Jenom ten, kdo z lásky ke spasiteli naslouchá jeho hlasu a snaží se plnit jeho boží vůli, poslouchat ji, ten může přijímat plný užitek ze společenství s nebeským Otcem. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, říká Pán Ježíš v Janově kapitole 14. 15. verši.
z lásky ke spasiteli žít život věrné poslušnosti. Co může být na světě krásnějšího? A touto myšlenkou se s vámi loučíme, milí přátelé, pořady, které se týkají Zachariášova proroctví na základě komentářů našeho doktora McGee, připravuje bratr Petr Raus. A hlasem vás provází Pavel Vopalecký.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Pokračování v pondělí ve 20 hodin 15 minut. Před námi jsou úvodní verše ze 4. kapitoly Zachariášova proroctví.

V 21 hodin se můžete těšit na další z našich pořadů, a to pořad Večer pod lampou. Ještě předtím kapela Adonai s chválou Přijď, jsme navždy tví.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Bylo 21 hodin. Na Rádiu 7 začíná Večer pod lampou, čas pro čtení dobrých knih. V posledních týdnech jsme otevírali knížku Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech, která se dohloubky zabývá podstatou křesťanství. Už jsme tak prošli lásku, zlo, řešení, volbu a dnes je před námi krásné slovo naděje. Čte Lukáš Targoš, technicky spolupracovali Kateřina Hodecová a Michal Crhák. Dobré poslouchání svátečního večerního vysílání s datem 8. května přeje Kuba Lofítek.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Kapitola 5. Naděje. V úvodu knihy jsem napsal, že práce pastora v sobě vždycky obnáší veselé i smutné okamžiky. K těm radostným patří jistě svatby, k těm smutným pohřby. Radost a smutek nás na životní cestě neminou a čím déle životem kráčíme, tím intenzivněji tyto emoce prožíváme. Radost a dojetí na svatebním obřadu našich dětí, vnoučat nebo blízkých přátel je čistá a hluboká emoce. Ale čím jsme starší, tím častěji vidíme lidi kolem nás i odcházet a musíme se vypořádat s náročnou realitou posledního rozloučení. Zemřel-li člověk sytý dnů, se kterým nás spojí mnoho zážitků a společných prožitých chvil, je to smutné, ale zároveň můžeme pociťovat vděčnost za vzpomínky na něj, za mnoho krásných momentů a za dobře odžitý život. Na několika pohřbech starších lidí jsem pociťoval zvláštní úctu až svatý majestát. Tito lidé za sebou zanechali otisk, který ovlivnil životy mnohých a nejen to, všichni známe příběhy, jenž mají přesah do další generací a zaznívají na rodinných setkáních. Jsou ale také velice smutné pohřby. Týká se to zejména pohřbu mladých lidí. Měl jsem poctu pronést smuteční řeč na několika pohřbech velice mladých lidí nebo dětí. Když na takovém pohřbu stojíme, víme, že rodiče by neměli pochovávat své děti. Zármutek, který nás zaplaví, je nesnesitelně zoufalý. Tak na lehké chvíli se snažím přinést slova útěchy. Je to velice těžký okamžik pro celou rodinu i pro mě. Zároveň jsem měl příležitost promluvit na několika pohřbech mladých lidí, kteří naši cestu k víře a jejich poslední rozloučení kromě všude přítomné bolesti a zármutku prostupovala také zvláštní atmosféra, hodnota, která jakoby přišla z jiného světa a přesto zcela ovládala přítomnost uprostřed bolestivého zármutku. Touto zvláštní hodnotou byla naděje. Naděje je velice zajímavý fenomén a pro nás je zároveň také posledním slovem, které zahrneme do křesťanství v pěti slovech. Má pro náš život hluboký význam, jak to krásně vystihl prezident Václav Havel, který napsal: naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Naděje dává našemu životu smysl. Ještě se k tomu vrátíme, ale na chvíli se zastavme u naděje v umírání. Někdo jednou napsal, že smrt nikdy nepřichází ve správný moment. Zdá se, že je to velmi intuitivní postřeh, protože pokud nám umřel někdo blízký nebo pokud sami stojíme tváří v tvář smrti, obvykle míváme pocit, že zrovna teď není na umírání ten správný čas. Platí to i tehdy, když prožíváme takzvaně dobrou smrt, když jsme na konec života připraveni, máme všechny věci srovnané a jsme se svým odchodem smíření. Navíc vždy budou lidé, kteří vše, co je spojené se smrtí, prožívají těžce a představa na odchod u nich bude vždy vyvolávat nepříjemné pocity a strach. A právě tady je prostor pro víru a naději, které nás mohou tímto složitým obdobím provést. Moje prababička se narodila v roce 1901 a dost si toho za svůj život pamatovala. Od svého mládí byla křesťankou a na konci života byla naprosto smířená se svým odchodem na věčnost. Její víra ji v tom podržela. Byla si vědomá naděje příslibu věčného života. Smrt brala poněkud sportovně a tak nás ve svých 92 zapřísáhla, abychom se po její smrti místo smutku radovali. Věřila, že bude s Kristem, v něho vkládá svou naději a spolu s ním bude čekat na vzkříšení svého těla, které bude proměněné, dokonalé a zdravé. Ne, to nebyl bezbřehý optimismus starého ze smrti smířeného člověka. Byla to reakce ženy, která si ze smrti nic nedělala díky naději, kterou nosila v sobě. O jakou naději šlo? Před časem jsem v časopise Respekt četl zajímavý článek s názvem Cena za dobrou smrt. Vyprávěl o paní Marii, která ve svých 69 letech onemocněla velmi agresivní formou rakoviny a navzdory snaze lékařů se rozhodla jinak než většina pacientů. Odmítla léčbu. Tvrdila, bylo jasné, že mou nemoc nevyléčí, jen mi prodlouží třeba o 3 roky život. Ale za jakou cenu? Dojíždě do nemocnice na kapačky vyšetření léky zvracení? Řekla jsem, že chci jít domů a užít si s rodinou čas, který mi zbývá. Díky možnostem současné medicíny je dnes pro nás těžké určit, kdy vlastně člověk umírá. Marie to věděla a jak píše Respekt, svou roli v jejím případě hraje i hluboká víra. Marie se nebojí smrti, těší se na setkání s Bohem a od začátku své nemoci má velmi přesnou představu, co od konce života čeká. Článek dále popisoval, jak Marie se svou rodinou vzpomíná, pláče, odpouští si, smiřuje se, střídají se u ní přátelé a rodina. Respektu řekla, čas, který teď prožívám, je jeden z nejkrásnějších v mém životě. Na konci článku byla o Marii krátká zmínka. 3 dny po návštěvě časopisu pokojně zemřela obklopená svou rodinou. Člověk je smrtelný, to je fakt. Jak nám ale v umírání může pomoci naše víra? Apoštol Pavel napsal, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Co to znamená netruchlit jako ti bez naděje? Může být naděje v umírání? Moje maminka zemřela náhle v nedožitých 42 letech. Byl to šok, nikdo to nečekal. Nikdy není správný čas na umírání. Věřila v naději, kterou dává Bůh. I když byla věřící po většinu svého života, nikdy o své víře veřejně nemluvila. Nechávala ji ve skrytu. Poslední roky života jí to ovšem trápilo. Začala tedy o víře a Bohu mluvit se svými sousedkami. Jednoho dne jí nebylo dobře. Její stav se rychle zhoršoval a skončila v nemocnici. Po několika dnech podstoupila vážnou operaci. Měl jsem možnost být v nemocnici u ní a vidět ji v posledních chvílích jejího života. Nadšeně mi vyprávěla o ženě, se kterou sdělala svou víru. Byla to pacientka, která ležela ve stejném pokoji na vedlejší posteli. Smířila se s Bohem den předtím, než zemřela. Maminka byla vděčná za možnost posloužit spolupacientce útěchou a naději. Pak přišel maminčin konec. Na pohřeb se s ní přišli rozloučit zástupy lidí. Prožíval jsem zvláštní pocit. Na jedné straně mi bylo velice líto, že je pryč, na druhé straně jsem věděl, že zemřela v naději víry v toho, který jednoho dne přivede zpět k plnému a dokonalému životu. Nakonec se její pohřeb úplně zvrtl a stal se oslavou života, oslavou naděje ve vzkříšení. Širší rodina, která nikdy o Bohu neslyšela, byla hluboce zasažena. Jaký to byl paradox? Žena, která se trápila svým ostychem hovořit veřejně o své víře, nakonec oslovila na vlastní pohřbu řadu lidí, z níž mnozí o této víře slyšeli úplně poprvé. Hořko-sladký moment. Naděje dává smysl v umírání, ale dává smysl také v boji o život. Moje manželka ve svých 42 letech vážně onemocněla. Poslední roky jsme s její nemocí bojovali a to úspěšně. Uprostřed těžké léčby jsem pozoroval, jak běsy smrti svádí boj se životodárnou nadějí, která přesahuje prostý optimismus nebo pouhou snahu být pozitivní. To se dnes naději hodně zaměňuje. Máme dojem, že musíme mluvit a myslet pozitivně a hlavně neříkat nic negativního, jako by to mělo tendenci zhmotnit, když vyslovíme nahlas ta závažná slova bojují o život. Naděje ale není pozitivismus. Je to nadpřirozená hodnota, která proměňuje naši skutečnost bez ohledu na to, jak to dopadne. Vkládá smysl do přítomnosti a smíření do toho, co přichází. Přitom není fatalistická, ale zcela aktivní a proměňující. Proto apoštol Pavel psal, že věřící lidé nemusí truchlit, jako by byli bez naděje. A pak pokračuje. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. To je jádro křesťanské naděje. Spočívá v očekávání, že smrti to nekončí. Bůh přivede mrtvé k životu podobně, jako vzkřísil z mrtvých Ježíše.
3: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
2: Zmínil jsem, že jsem žil nějakou dobu v Indii. Během svého pobytu jsem viděl hodně bolestí a utrpení. Pozoroval jsem své indické přátelé, jak dokážou utrpení snášet. Hinduismus i další východní náboženství mají propracovaný systém, který utrpení vysvětluje. Především tomu používají učení o karmě. Máš, co si zasloužíš, karma vládne. Výborně vysvětleno, ale nic se nemění. Křesťanství to má naopak. Nic moc nevysvětluje, ba dokonce v mnoha případech o utrpení zcela mlčí. Místo toho proměňuje. Nakonec přináší plné uzdravení, ať už skrze medicínu, zdraví, životní styl, zázrak nebo proměnu při vzkříšení. Jinými slovy dává životodárnou naději. Tou nadějí ovšem není samotná víra v posmrtný život. V život po smrti věřili skoro všechny starověké civilizace, to nebylo v ničem výjimečné. Světonázor mých hinduistických přátel je vedl k očekávání rozplynutí se do soucna nebo opakování cyklu života. Křesťanská víra ovšem nenabízí jakousi blaženost po smrti, ani nutnost opakovat svůj život s tím, že se snad poučíme ze svých chyb. Nenabízí iluzi trvalého pokroku ani představu celkového zroucení vesmíru a konce světa. Křesťanská víra nabízí něco mnohem lepšího a mnohem slavnějšího – proměnu vzkříšení. Ježíšovým vzkříšením začalo něco zcela nového. Apoštol Pavel to nazývá novým stvořením. Ve vzkříšení to budeme pořád my, ne neosobní splynutí s vesmírem. Budeme však dokonalou verzí sebe samých. Budeme dokonale zdraví a jak krásně popisuje apoštol Jan, Bůh setře každou slzu z našich očí. Budeme dokonale moudří, plně poznáme, jak moc nás Bůh má rád. Naděje věčnosti nenabízí unilou verzi nebeské blaženosti, ve které si lidé představují, že se budou navěky v bílých rouchách vnášet na obláčku, hrát na harfu a zpívat aleluja. Bůh promění zemi v dokonalou, jaká by byla, kdyby nepoznamenali hřích a zlo. Nebe uzavře se zemí věčné manželství. Nebe není místo, kam jdou lidé. Nebe je mnohem více jiná dimenze, která je velmi blízko, i když je neviditelná. Na věčnosti tato neviditelná brána zmizí a nebe ze zemi budou tvořit jednotu a novou entitu. To je naděje slávy, ve které Ježíš se znovu zjeví na této zemi a svou fyzickou přítomností ji promění. Slovy Pavla, Bůh se rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Bylo by ale škoda redukovat naději jen na něco budoucího nebo vhodného jen pro umírání či utrpení. Naděje je velmi zásadní i proto, jak žijeme v současnosti, jak se vypořádáme se svou minulostí. Tento trojrozměrný vhled nám pomáhá najít smysl a smíření. Někdy se cítíme jako ve vleku okolností, máme naprogramované geny a nejrůznější predispozice. Říkáme si, že už se nezměníme. Zůstáváme v bezpečném prostředí známého. Jistě, člověk má mnohé naprogramováno, ale má i něco navíc. Je schopen klást cíle. Máme-li cíl, pak se těšíme, doufáme a očekáváme jeho naplnění. Tuto naději chováme v srdci. Žijeme-li, žijeme naději. Přestaneme-li mít naději, začneme se propadat do zoufalství. Kde ale naději najdeme? Norský profesor sociální antropologie Thomas Hillan Eriksen ve své výborné knize Syndrom velkého vlka přesvědčuje čtenáře, že podle statistik kvality života nebudeme nutně šťastnější, pokud se nám bude dařit lépe. Žít v blahobytu a mít vše, co potřebují, ještě nezaručuje opravdu šťastný život. Nejdůležitějším faktorem štěstí je podle něj přítomnost naděje. Eriksen napsal, co nám tedy vlastně chybí? Pro začátek vám nabídnu krátkou odpověď. Chybí nám naděje. Zamýšlí se, co vlastně naděje je a proč ji najdeme především ve světě náboženské víry. Pokračuje těmito slovy. Naděje je silnější, ovšem nenápadnější emoce než očekávání. Očekávání, případně těšení, je obvykle spojeno s něčím běžným, co pravděpodobně nastane. Doufat znamená věřit něčemu, co stojí mimo nás. Obvykle je to něco, co je větší než my a čemu jsme se rozhodli důvěřovat. Naději a vírou část ze sebe odevzdáváme něčemu většímu, než jsme my sami a přijímáme nejistotu. Dnešní společnost neposkytuje příliš prostoru pro naději. Je sekularizovaná. Náboženství a posmrtný život hrají jen periférní roli. Proč je náboženská víra tak důležitým faktorem pro naději? Proč hledání naděje vždy zahrnuje spirituální cestu? Podle Eriksena, náboženství poskytuje odpověď na otázku, odkud přicházíme, kdo jsme, jak funguje svět, jaký je smysl života, co je správné a špatné a v neposlední řadě také, co se děje po smrti. Nad našimi nicotnými životy v nekonečném kosmu a v nekonečné evoluční historii rozprostírá náboženství modré nebe. Kromě jiného nabízí též naději. Víra nad našimi nicotnými životy rozprostírá modré nebe naděje. To je krásný popis naděje. Pro křesťanství byla naděje vždy jednou z několika mála základních hodnot. Apoštol Pavel ve svých spisech několikrát píše o velké trojce, o hodnotách lásky, víry a právě naděje, jako o základních stavebních kamenech cesty víry. Píše to těmito slovy. Teď vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Jednoho dne uvidíme Boha tváří tvář a naše budoucnost bude zajištěna, naše víra naplněna a naše utrpení skončeno. Ale než se tak stane, pracujeme s láskou, vírou a nadějí. O lásce i víře, důvěře jsme již mluvili. Naděje ale neméně nezbytná. Je to vnitřní hodnota, která nám dává sílu jít kupředu navzdory bouřkám, selhání, hříchům, pádům, utrpení a smrti. Je v ní síla překonat překážky. V naději se upínáme na cíl a to dává našemu současnému boji smysl.

Pavel se k této trojici později vrací v jiném dopise a říká: vzpomínáme před Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. V této pasáži k zmíněné trojici hodnot přidává kontext. Spojení skutky víry zní jako protimluv, ale naprosto konzistentní. Pravá víra se vždy projeví v našich skutcích, v našem chování a v naší zodpovědnosti. Práce lásky jasně ukazuje, že láska je soveso. Nelze opravdově milovat bez obětí, bez vydání se, bez těžké práce. A pak tady máme na první pohled útrpné spojení vytrvalost naděje. Trochu to vyznívá, jako kdybychom měli zatnout zuby a nějak tu bouři přečkat. Ale to je omyl. Vytrvalost není pasivní, nýbrž aktivní. Není to o postavení stanu a přečkání bouře v naději, že pomine. Je to o odvážném vydání se směrem do bouřky, protože naše naděje nespočívá v nás, ale v Bohu, který nám naději dává jako pevný bod, jak krásně popisuje autorka listu Židům. Naši jsme útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás stoupil náš předchůdce Ježíš. Naději od Boha jsme naši útočiště. Toto slovo, které dnes moc nepoužíváme, znamená bezpečné místo. V naději od Boha je bezpečí. Ne, to neznamená, že jsme se schovali do úkrytu. Znamená to, že Bůh sám chce být v životních bouřích naším úkrytem. Tato naděje je kotvou naší duše, takže nás vlnobytí nezničí. Naděje nám dává jistotu v Bohu budoucnosti, v Bohu, který rozumí, v Bohu, který zná všechny možnosti, kudy se naše budoucnost může ubírat. Tato jistota nespočívá v tom, že jsme se ukryli. Je závislá na odvážném kroku za oponu, kam vstoupil Ježíš. To chce trochu vysvětlení, protože kniha Židům je psaná Židům, jak ostatně její název napovídá, a těm to bylo na rozdíl od nás jasné. Když Izrael vstoupil do zaslíbené země, jejich uctívání Boha bylo soustředěno na schránu smlouvy, kde, jak věřili, spočívala Boží přítomnost. Již v knize Deuteronomium měli Izraelci za cíl vybudovat podle detailního plánu svatyni a na tom místě Boha také uctívat. Když nakonec chrám za krále Šalamouna postavili, nejsvětějším prostorem zde byla místnost ve středu budovy, kterou nazývali velesvatyně a kam umístili schránu smlouvy. Od zbytku chrámu ji oddělovala velká opona. Věřili, že Boží přítomnost je svatá a nesměl do ní vstoupit nikdo nečistý. Vstoupit do tohoto svatého prostoru lehkovážně, bez patřičné přípravy, mohl znamenat smrt. Proto do velesvatyně vstupoval jen velekněz jednou ročně na den smíření a i tak měl na rouchu připevněné zvonky, aby lidé venku slyšeli, zda se stále ještě pohybuje a tedy žije. Lidé Boha vnímali jako velkého, svatého a odděleného. Ježíš však svou obětí za nás tuto oponu zrušil. Příběhy evangelii popisují, že když svým odvážným činem na sebe vzal naše provinění a smířil nás tak s Bohem, byla při jeho ukřižování tato opona od zhoru dolů roztržena. Symbolika je jasná. Bůh přijímá Ježíšovu oběť, nikdo oponu netrhá z dola, není to lidský čin. Díky tomu naše naděje pro tento svět nespočívá v náboženských rituálech ani v dodržování pravidel a přikázání, byť jejich dodržování je důležité a přináší mnoho dobrého. Naše naděje spočívá ve skutcích Boha, který kotvu naděje doslova zatěl za oponu na místo, kde přebývá on sám a přiblížil se k nám. Autorka Židům to zhrnuje. Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl a zároveň se zavádí něco lepšího. Naděje, která nás přiblížuje k Bohu. Náboženství se všemi pravidly nikdy nikoho k dokonalosti nepřivedlo. Mám dojem, že to všichni vidíme. Ježíš udělal něco mnohem lepšího. Přiblížil nás k Bohu skrze naději. Když v bouři života procházíme těžkostmi, potřebujeme vědět, že Boží naděje, kotva naší duše, nás přiblížuje k Bohu. Nemusíme se modlit za to, aby Bůh byl s námi, protože slíbil, že s námi bude, ať se kolem nás děje cokoliv. Naděje je kotvou naší duše a přivádí nás na bezpečné místo. Bezpečné místo, kde se nemusíme přetvařovat, kde můžeme být takoví, jací jsme. Je až překvapující, jak otevřeně Bible popisuje frustraci lidí uprostřed utrpení. Nechce se po nich, aby se zaťatými zuby snášeli osud,
Nechce se po nich ani pasivní přijetí nesnází. Chce se po nich upřímnost k Bohu. Křesťanský pohled na utrpení je totiž v protikladu s ostatními populárními pohledy. Křesťané věří, že utrpení je reálné, na rozdíl od zastánců karmy věří, že utrpení je často zcela nespravedlivé a nevyrovnané a na rozdíl od dualismu nevidí utrpení jako cestu ke spáse a platbu za hřích. Křesťanský pohled na rozdíl od modernismu vnímá, že v utrpení může být smysl, ale tento smysl není v utrpném snášení zla. Na rozdíl od fatalismu nenajdeme v křesťanství aroganci vyplývající z toho, že jsme zvládli osud vlastními silami. Slovy amerického pastora Timothy Kellera, křesťanům je povoleno a dokonce jsou tomu pozbuzováni, aby vyjadřovali zármutek pláčem a otázkami. Spisovatel Filip Jensi vybízí vysokoškolské studenty ve svých přednáškách k tomu, aby mezi argumenty neznámějších skeptiků a ateistů hledali pouze ty, které proti Bohu nebyly vyřčeny už samotnými biblickými postavami. Najdeme tam totiž výroky jako je-li Bůh s námi, proč se nám tohle všechno děje, to řekl Gedeon. Když volám o pomoc, nenacházím spravedlnost, to řekl Job. Probuď se, Hospodine, proč spíš, píše žalmista. Marnost, všechno je marnost, píše kazatel. Můj Bože, proč si mě opustil, říká Ježíš. Jen si tím chce ukázat, že i biblické postavy si kladly otázky, měly pochyby, kriticky se dívaly na svět kolem sebe i na Boží roli v něm. Píše, klidně si odmítněte Boha a jeho způsob, jak řídí svět. Já ale budu respektovat Boha, který nám dává nejenom svobodu jej odmítnout a dokonce ukřižovat jeho syna, ale dokonce tato naše slova odmítnutí zachytí v písmu. Takový postoj vychází z přesvědčení, že pokud mluvíme pravdu, jsme Bohu blízko, i když říkáme věci, které zní zoufale, kriticky nebo jsou plné pochybností. Pochybnosti mají špatnou reputaci, ale zdá se, že Bohu nevadí. Vlastně mě to fascinuje. V evangeliích najdeme krásný příklad. Po 40 dnech od Ježíšova vzkříšení jsou učedníci u jeho na nebe vzetí a přesto evangelista Matouš poznamenává. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Chápete to? Po 40 dnech od vzkříšení ho učedníci uctívají, ale někteří pochybují. Je to proto, že pochybnosti nejsou překážkou k víře, ale jejím nutným průvodním jevem. Nic takového jako víra bez pochybnosti neexistuje, to by pak už se nejednalo o víru, ale spíše o jistotu. Při jistotě už není víry třeba. Pokud nás tedy trápí pochybnosti, jsme ve skvělé společnosti. Bůh zármutek a pochyby nikomu nevyčítá, přesto většinou nedává jasnou odpověď na otázky typu proč. Bůh nezjevuje vždy své záměry, ani vždy nevysvětlí všechny nám neznámé souvislosti, ale vždy nám zjevuje sám sebe, nabízí svou přítomnost. Díky tomu je naděje mnohem víc než optimismus, že se situace zlepší a se z toho vykřešeme. Křesťanská naděje nabízí proměnu stvoření. Křesťané vždy věřili ve vzkříšení na základě vypovědi stovek očitých svědků potvrzujících vzkříšení Ježíše. To je naše budoucnost. Budeme zachráněni od utrpení, zla a hříchu, naše osobnost zůstane zachována, bude obnovena do původní krásy, dokonce bude zdokonalena. Nečeká nás pouhé splynutí s vesmírem či nicota, nebo snad jen věčná blaženost, čeká nás obnova nás samotných. Do té doby Bůh očividně nezasahuje do každé situace utrpení a zla ani do přírodních katastrof bez ohledu na to, jak bolestivé jsou. I když to některých zasahuje a jindy činí dokonce zázraky. Jsme v prostoru mezi dvěma světy. Mezi dobrým světem, který byl a dobrým světem, který bude. Dnes žijeme ve zlém světě, toužebně volajícím po vykoupení a proměně. Co tedy na tomto světě máme dělat? Máme být lidmi naděje. To se pak projevuje různě. Například v postoji k trpícím. Místo zlehčujícího vysvětování, proč se něco děje a ujišťování, že vlastně o nic nejde, jsme jako církev komunitou smíchu a pláče. Radujeme se s radujícími a pláčeme s plačícími, přesně jak napsal apoštol Pavel pro ranou církev. Ty napsal, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. V knize Filipa Jensiho jsem četl příběh o antropoložce Margaret Mead, která se svých studentů ptala, co je podle nich nejranějším znakem civilizace. Dostává odpovědi jako hliněná nádoba, železný předmět,
vyšlechtěná plodina. Pak studentům ukázala starý nález tehenní kosti. Ukázala na konkrétní místo, které bylo tuší a na němž bylo zřejmé, že se jedná o srostlou kost po zlomenině. Na nálezech z nejranějších kultur taková uzdravení patrná nejsou. Ani zvířata si zlomeninu sama nevyléčí. Bez pomoci zvenčí jsou odsouzená k pomalé smrti. Uzdravená kost znamená, že se někdo o nemocného osobně staral, lovil pro něj, přinesl mu jídlo, obětavě mu sloužil. V protikladu k evolučnímu pravidlu přežití nejsilnějších měříme civilizaci podle toho, jak se chová k zranitelným a trpícím. Bůh chce, abychom se starali o trpící. Chce, abychom byli komunitou naděje. Nabízíme milující a chápající přítomnost, která může ošetřit.

mít naději v utrpení, které nám nedává smysl. Proto můžeme mít naději ve chvíli, kdy se zdá, že nebe mlčí. Nejsme sami. Bůh je v Kristu na naší straně a jeho potěšení k nám přichází také skrze ty, kteří pro sebe čerpají útěchu ze stejné naděje. Proto také můžeme mít naději v umírání. Nejen díky tomu, že víme, že smrt není konečná destinace, ale mnohem, mnohem víc, protože nás čeká úplná obnova skrze moc jeho vzkříšení. Na moc jeho vzkříšení nemusíme čekat až do své smrti, ale můžeme ji prožívat už dnes. Co to znamená? Už dnes můžeme zakoušet závdavek budoucího světa. Jinými slovy, už dnes můžeme dočasně prožívat Boží doteky a dokonce někdy i zázraky. Nakonec zjistíme, jak to vyjádřil Filip Jensi, že víra znamená věřit dopředu v to, co dává smysl jen při pohledu dozadu. Víra dopředu. Dovolte mi ukončit tuto část malým příkladem. Už od dětství jsem vášnivý čtenář. Mezi moje nejoblíbenější knihy patřily příběhy dávných objevitelů, kteří zkoumali nová území. I dnes mám jako jednu ze svých oblíbených knih Atlas vzdálených ostrovů. Už jen ten název evokuje tajemné dálky, že? Ještě před zhruba 700 lety byla většina světa z evropského pohledu neprobádaná a nebezpečná. Když objevitelé vytvářeli mapy, na okraj pro ně známého světa psali latinskou větu Hic sunt leones, zde jsou lvi, žijí tu lvi. Je tu nebezpečno a neprobádáno. Také budoucnost je nejistá, neprobádaná a neznámá. Autor jedné z nejstarších knih Bible s názvem Kazatel tvrdí, že Bůh vložil věčnost do lidských srdcí. Možná proto nás příběhy odvahy a dobrodružství tak přitahují. Rezonují v našem srdci, jsou to příběhy naděje. V roce 1487 se portugalský mořeplavec Bartolomeo Dias vydal na plavbu s cílem objevit cestu do Indie. Plavil se podél západního afrického pobřeží. Hranice známého světa končila u Cape Cross v dnešní Namibii. Dál už to bylo velké neznámo. Oceán plný příšer a netvorů. Kdo ví, možná i konec světa. Dvě drobné plachetnice se vydaly na cestu v srpnu 1487 a po 5 měsících plavby vpluly do vod, ve kterých se před nimi ještě žádná evropská loď nepohybovala. Když Dias obeplul střelkový mys, střelka kompasu se pootočila na sever. Důkaz toho, že cesta kolem Afriky je možná. Tam někde v dálce čeká vysněná Indie. Na lodi však začala docházet pitná voda a potraviny. Den pod ní umíralo stále více námořníků. Schovalo se ke spouře. Posádka nedovolila pokračovat v cestě a donutila svého kapitána k návratu. Takto zdecimovaná výprava míjí v květnu 1488 mis, který Dias nazval jako bouřivý mis. Po návratu do Portugalska král Jan II. Tento mis přejmenoval na mis dobré naděje. Tento název měl symbolizovat, že cesta je možná, že budoucnost je otevřená. Pokud je budoucnost otevřená, naděje trvá. Naděje vnáší smysl do přítomnosti a udává směr do budoucnosti a posiluje vytrvalost v nesnázích. Odevírá dveře do lepšího světa. A právě proto se stává pátým posledním slovem našeho výkladu Evangelia. Když se apoštol Pavel ve svých dopisech modlí za církev, žehná věřícím těmito slovy. Kéž vás Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla moci Ducha Svatého stále víc a víc.

Slovo na závěr. Cesta poznávání. V kapitole o volbě jsem zmínil větu filozofa Blaise Pascala o člověku, který hledal opravdové štěstí. Nic z toho ale nestačilo, protože tuto prázdnotu lze zaplnit jen něčím nekonečným a věčným, což je jen Bůh sám. Tento citát nás vede k závěru, že jedině Bůh naplňuje prázdnotu, kterou do velké míry pociťuje každý z nás. V Evangeliu podle Matouše je několik krátkých příměrů, kterým Ježíš pomáhá naší představivosti uchopit to, jak vypadá Boží království. Jeden z nich říká toto. Království nebes je podobné pokladu ukrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil ji. Ježíš tady vypráví o dvou lidech, kteří našli poklad nesmírné hodnoty. Oba k němu došli velice odlišnými cestami. První podobenství vypráví o člověku, který šel po poli a prakticky náhodně zakopl o hrnec s pokladem. Nadšeně poklad ukryje a spěchá, prodá vše, co má a koupí to pole i s pokladem. Je překvapený a zároveň potěšený, že takové pole s pokladem našel. Možná přicházíš k víře podobným způsobem. O víře nic nevíš, nikdy si ji aktivně nehledal, nestaral ses o žádné filozofické prázdné díry ve svém nitru. Žil si pro přítomný okamžik a nestaral ses o budoucnost. Ale pak si prakticky náhodou potkal jednoho dne křesťana, který tě pozval do církve nebo ti řekl něco z evangelia. Nebo si náhodou četl knihu, viděl film nebo dostal do ruky nějakou pozvánku na křesťanskou akci. Nic ti to neříkalo, ale pozvání si přijal a přišel si. Najednou si s překvapením a radostí zjistil, že na tom obyčejném poli, v té obyčejné církvi, u toho obyčejného křesťana je ukrytý poklad. A tak si neváhal, vsadil vše na tuto kartu. Koupil si pole s pokladem. Neplánoval si to, nečekal si to, překvapil si nejen všechny své přátelé a rodinu, ale také sám sebe. Ale si velmi rád, že si Boha našel. Druhý člověk je jiný. Dlouhodobě pociťuje, že něco ve svém životě hledá. Je jako kupec perel, který hledá opravdové skvosty. Prošel různá tržiště, vydal se do dalekých zemí a neunávně hledá svou životní perlu. Hledá něco, pro co by stálo za to obětovat všechno, co má, ale zatím krásnou perlu nenašel. Až jednoho dne ji konečně objeví. Se zatajeným dechem jde, prodá všechno, co má a tu nádhernou perlu koupí, protože má větší cenu než vše ostatní. Tento člověk ilustruje někoho, kdo dlouhodobě hledá smysl života. Zkouší různé alternativy, různé náboženské a spirituální proudy, ale pořád nenachází tu pravou perlu. Až nakonec objeví Boží království, najde tu vzácnou pravou perlu, ze které je nadšený, a tak neváhá a dá na ní vše, co má. Možná je to tvůj příběh. Hledal si a doufal, že najdeš něco, co dává smysl. Před několika lety u nás v Elementu nás navštívil na nedělním setkání host, který mi vyprávil svůj příběh. Před 40 lety ještě jako přesvědčený komunista a ateista četl proslulou Komenského knihu Labyrint světa a ráj srdce. Ke konci knihy došel ke kapitolám, kde se popisují námluvy s Kristem. Při četbě té pasáže mu tekly slzy po tváři a jediné, na co myslel, bylo to, že by chtěl mít taky takového přítele. Byla to zcela iracionální reakce někoho, kdo nevěřil, že Bůh je. Nemohl se obránit slzám, když četl, jak Ježíš poutníkovi říká. Vítej, vítej, můj synu a bratře milý. Kde jsi byl, synu můj? Kde jsi byl tak dlouho? Kudy jsi chodil? Co jsi hledal ve světě? Potěšení? Kde jsi ho měl hledat jinde než v Bohu? A kde jinde Boha než v jeho chrámu? A jaký je chrám Boha živého? Co pak to není chrám živý, který si pro sebe sám připravil tvé vlastní srdce? Díval jsem se, můj synu, jak si bloudil, ale už jsem se na to nechtěl dívat dále. Přivedl jsem tě k sobě a uvedl tě do sebe sama. Toto místo jsem zvolil za palác, kde budu přebývat, a chceš-li tu bydlet se mnou, nalezneš zde, co jsi marně hledal ve světě. Pokoj, útěchu, slávu a hojnost všeho. A slibuji ti, synu můj, že nebude zklamán tak, jako tam. Tento text Komenského knihy pozbudil volání jeho duše. Možná přesně to zažíváš i ty.
Třeba si něco podobného četl a od někoho něco takového slyšel a něco v tobě uvnitř zarezonovalo. Nedokázal si ovládnout své emoce, tvé nitro volalo po Bohu, ale ty si to nevěděl. V obou Ježíšových příbězích získat království znamenalo vydat se a obětovat všechno za poklad nebo nejvzácnější perlu. Pro křesťany je víra v Krista takovým pokladem, pro který stojí za to všechno opustit a vydat se mu. A jak Ježíš ilustruje, každý z nás může ke svému pokladu dojít jinou cestou. Někdo hledá celý svůj život, jiný nehledá vůbec, ale pak na poklad náhodně narazí. Kterým z těchto dvou si ty? Bůh nám na naší cestě schová poklad na poli a peru na trhu. Hledání je ale naše volba. V hledání někdy potřebujeme záchytné body a myslím si, že takto může posloužit i o nich pět slov, již jsme se zde zabývali. Na závěr si ještě stručně připomeňme. Láska představuje nejen nejfrekventovanější téma Bible, ale taky úplný základ Božího charakteru. Bez lásky nám Boží příběh nedává smysl. Základní poselství křesťanství je Bůh tě má rád, opravdu Bůh tě má rád. Zlo. Svět je na neštěstí plný bolestí a zla. Každý člověk na světě zná realitu zla z vlastní zkušenosti, ať ve formě bolesti, utrpení, nemoci, neštěstí nebo smrti. Zároveň vnímáme i krásu a dobro. Evangelium nezavírá oči před zlem a bere realitu zla jako východisko pro Boží řešení. Řešení. Bůh nás nechce nechat vláčet mezi dobrem a zlem. Chce nás zachránit a dát nám autoritu postavit se zlu a stát se nástrojem dobra. Volba. Protože Bůh je láska, dává nám na vybranou, zda pozvání k jeho řešení přijmeme nebo odmítneme. Při pohledu na příběh volby vidíme vždy dvě možné cesty, cestu života nebo cestu smrti. Naděje. Přesahuje náš svět a rozprostírá nad námi modré nebe. V naději nacházíme smysl pro přítomnost a směr pro budoucnost. Naděje umožňuje odvážně kráčet uprostřed životních bouří. Je kotvou naší duše, přináší stabilitu ve volnobytí. Naděje nám pomáhá hledat Boha, kterému lze důvěřovat. Nyní i v budoucnosti. Mým přáním je, aby vám tyto záchytné body pomohly tento poklad na poli nebo vzácnou perlu objevit.

Večer pod lampou končí. Dnes jsme naposled otevřeli knihu Lukáše Targoše Křesťanství v pěti slovech, načtenou autorem samotným, která vyšla v roce 2021 v nakladatelství Návrat domů. K poslechu dalšího titulu s názvem Komenský mu říkal synu zveme opět ve večeru pod lampou na Rádiu 7 v pátek v 21 hodin.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

pátku 8. května uplynulo již 22 hodin. Za mikrofonem Rádia 7 stále Kuba Lofítek. Aktuální čas v našem programu bude patřit dalšímu z pořadů, které čerpají svůj obsah v knize knih, Bibli.

Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je biblické vyučování Charlese Stanleyho. Už ve Starém zákoně se dovídáme o tom, že Bůh lidi miluje. V Janově evangeliu 16. kapitole 27. verši čteme: Vždyť Otec sám vás miluje. A 1. Janův list 4. kapitola 16. verš jasně vyjadřuje, že Bůh je láska. Takové verše a mnohé další více než jasně sdělují, že nás Bůh má moc rád. Pravda však je, že tomu mnoho lidí nevěří. Až příliš často na nás doléhají problémy a trápení a my si z toho vyvodíme závěr, že Bohu na nás nezáleží. Dnes nám doktor Stanley připomene, že důkaz o Boží lásce nenajdeme, když se budeme dívat na okolnosti. Najdeme ho při pohledu na kříž Ježíše Krista. Čte Pavel Hromádka.

Existují věřící lidé, kteří opravdu kdesi hluboko v srdci vědí, že je Bůh miluje. A přesto to nějak nejsou schopni zpracovat a opravdu prožívat. Možná je to proto, že vás už od dětství učili, že vás Bůh miluje, a tak jste si řekli, ano, vím, že to tak je. A čtete v Bibli o tom, že Bůh je láska, a zase řeknete, ano, tak to je. Když pak ale přijde na to opravdu tu lásku prožívat a radovat se z ní, nebo opravdu a celým srdcem cítit, že vás Bůh miluje, jako kdyby se objevila propast mezi tím, co víte, a tím, co cítíte. To, co víte, je záležitost vaší mysli. A co prožíváte, to je záležitost vašeho každodenního života. Tak to bývá u většiny lidí, i u mnoha věřících. Když pomyslíte na tu spoustu lidí na světě, kteří nemají ani potuchy o tom, kdo je Bůh, a přitom jim ani na mysl nepřijde, že je to Bůh lásky. A kromě toho je napadá, že jestli je kdesi daleko a má nás rád, jak z té dálky svou láskou do mého života dosáhne právě ve chvíli, když lásku potřebuji. Nebo když prožívám něco těžkého a potřebuji naději nebo aspoň trošku povzbuzení. Tady vidíte, že nevěřící člověk mívá spoustu dobrých otázek. Teď se spolu podíváme, co nám o tom říká epištola Římanům 8. kapitola. Bůh vás miluje vždycky a za všech okolností. V té kapitole se ale dovídáme i to, že Bůh miluje nejen věřící, ale že je to Bůh lásky. Bible říká, že Bůh je láska. To znamená, že je to jeho přirozenost a podstata jeho charakteru. K jeho bytosti nedílně patří milovat. Navíc on pro svou lásku neurčuje žádné podmínky, ale miluje naprosto, beze všech podmínek. A není to tak, že by miloval jen někoho, ale miluje všechny lidi. Jedná se všemi stejně? Ne. A ani to o sobě netvrdí. Zachází se všemi lidmi podobně? Ne. A miluje nás bez podmínek? Ano. Mohu prožívat jeho lásku? To tedy mohu. Takže bez ohledu na to, jak moc nás Bůh miluje, je to naše reakce na jeho lásku, na které záleží, jestli tu lásku prožíváme, jestli se v ní potěšujeme a jestli se z ní radujeme a jestli umíme sklízet dobrodění jeho lásky. Jde tady o mou reakci. Není to vůbec otázka toho, jestli nás miluje on, nebo ne. Přesto se najde dost lidí, kteří mají otazník nad tím, jestli je Bůh miluje. A tak když se apoštol Pavel dostává do druhé poloviny této 8. kapitoly, tak říká, že není žádného odsouzení. Pro věřícího neexistuje žádný dluhopis, žádný zmar. Dozvídáme se tu, že v tomto úžasném vztahu, který máme s Bohem, neexistuje odloučení. Když jsme uvěřili Pánu Ježíši Kristu jako svému zachránci, vstoupili jsme do vztahu s ním. Nebo ještě lépe, on vybudoval vztah s námi. To znamená, že on svou ruku napřáhl k nám dolů a vytáhl nás z naší hříšnosti. Zachránil nás ze hříchu a přitáhl si nás do osobního vztahu se sebou samým. Mnohým, kteří přijali Ježíše Krista za svého spasitele, nikdy nedošlo, že se jedná o osobní vztah. A že to má být dokonce blízký a důvěrný vztah. A tak pravidelně přicházejí uličkou v kostele či modlitebně a vstupují do církve s představou, že o to se v náboženství jedná, že to je křesťanství, že o to jde v křesťanské víře. Stát se členem církve nebo se nechat pokřtít v baptistériu či pokropením. O nic z toho ale ve skutečnosti nejde. Jde o osobní vztah s Bohem. A pro ten se musíme narodit znovu. Proto se stáváme novým stvořením v Kristu. Proto všechno začne být nové. Proto spasení a odpuštění hříchů umožňuje Božímu duchu sklonit se k hříšnému člověku, přitáhnout si ho k sobě a obnovit ho. Je to vztah. A byl bych rád, kdybyste si v textu 8. kapitoly listu Římanům, který jsme si četli minule, všimli, že tady jde nejenom o vztah,
ale dokonce o vztah lásky. Stojí na lásce. Láska ho celý proniká. Je to Bůh, který nás miluje. Na chviličku se nad tím zastavme. Když se zamyslíte nad svým životem a každým jeho aspektem, můžete najít něco, co Bůh přehlédl? Za prvé, postaral se na Golgotě o náš hřích. Jsme Boží děti, kterým je odpuštěno. A nejen to, ale máme Pána Ježíše, který sedí po Otcově pravé ruce a tam se za nás přimlouvá a přináší nás před něj jako ty, za které bylo zaplaceno jeho zástupnou smrtí. A navíc v nás má svého ducha, který v nás žije, uschopňuje nás a zmocňuje ke křesťanskému životu. Přátelé, možná vůbec nejste věřící. A tak si myslíte, kde pak těmhle věcem já přece nevěřím. Víte, co říká apoštol Pavel v Římanům 2. kapitole? Kamarádi, rozhlédněte se kolem sebe. Podívejte se na svůj zdravotní stav. Máte kde bydlet. A máte i co na sebe. Máte práci. A v životě se vám odehrává mnoho dobrého. Takže máte za co být vděční. Máte i rodinu. Kde si myslíte, odkud se to všechno asi vzalo? Je to jen z Boží milosti a jeho milosrdenství. A to všechno je tak ne proto, že byste si to zasloužili, ale proto, co dělá Bůh. Vy sami nejste toho všeho zdrojem, protože Bůh by vás z toho všeho mohl vyřadit ve zlomku vteřiny. Mezi dvěma tepy srdce můžete umřít. Nemáte v životě vůbec nic, čím si můžete být jisti, ani jednu jedinou věc. Tento Bůh, který k vám byl tak štědrý a dobrý, byl takový proto, že se snaží vás k sobě přitáhnout, abyste mohli pochopit zdroj všeho dobra. Pak pochopíte, že život se vším, co nabízí, nestačí. Bůh si vás chce uvést do vztahu, o kterém ví, že jakmile do něj jednou vkročíte, budete mu už navždy děkovat za to, že vás zachránil před vámi samými. To je Bůh, který svým dětem vyjadřuje lásku. A přestože jste nevěřící, co myslíte? Miluje vás Bůh? To tedy ano. Možná si myslíte, když mě tedy tak miluje, proč dělá to a ono? Protože čeká, že uděláte to nejdůležitější rozhodnutí svého života. A to je spolehnout se na něj v otázce odpuštění hříchů tím, že přijmete Ježíše Krista, jeho syna, za svého spasitele a zachránce. Myslíte si, že vám Bůh splní každé přání, když jste odmítli sám život? Kdepak? Poslechněte si, co o tom říká Pavel. Tady je důkaz a Pavel se ptá, kdo by to mohl popřít. Vyjadřuje to v podstatě takto, v už zmíněné 8. kapitole Římanům. Kdo může popřít, že Bůh je s námi? Když právě řekl, že nás předurčil, vyvolil a vybral ještě před založením světa. Kdo tedy může vznést nějaké obvinění proti Božím vyvoleným, když Ježíš je můj advokát u Otce a tam mě obhajuje a přitom má v ruce všechnu moc a autoritu? Kdo může proti mně něco říct, když svrchovaná a konečná autorita celého vesmíru je mým právníkem, obhájcem a obráncem? On je také mým prostředníkem a vyjednavačem. Je to můj advokát před Bohem, nebeským Otcem. Proti tomu se nemůže postavit nikdo. A to ještě není celé. Byli jsme vybráni. A máme přímluvce, který je Bohu po pravici. A ten říká, Bůh vás miluje. Chci vám teď sdělit, proč tomu věřím. A jsem přesvědčen, že i Pavel musel takhle nějak přemýšlet. Řekl, věřím tomu ze tří důvodů. Za prvé, znám Boha z Bible. Znám skutečného Boha a jeho charakter. Vím, že jeho charakter je v podstatě láska. To druhé, proč jsem o tom přesvědčen, je, že přesně toto Bible učí. Samozřejmě tím tehdy měl na mysli Starý zákon. Protože to je přesně to, co učí Boží slovo. A to třetí, proč tomu věřím, že Bůh nás vždycky a za všech okolností miluje, je i moje osobní zkušenost. Zažil jsem to. Vyzkoušel jsem si to. Teď si prosím najděte 2. list Korinským 11. kapitolu. A jestli si myslíte, že máte za sebou něco těžkého a že jste prošli utrpením a strádáním a máte za to, že vás Bůh nemá rád, protože dovolil, abyste to prožili,
a aby to na vás dopadlo. Jestli si myslíte, že kdyby vás Bůh měl rád, že by nedovolil, aby se to stalo, pak chci, abyste si vyslechli několik biografických skutečností člověka, který tvrdí, že vás Bůh miluje. Máme před sebou člověka, který prožíval velké těžkosti a trápení v době, kdy toto psal do Říma. Poslechněte si, co říká. Začneme veršem 23. v 2. listu Korinským, 11.23. Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně. Já tím víc. Namáhal jsem se usilovněji. Ve vězení jsem byl vícekrát. Ran jsem užil do sytosti. Smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl 5x odsouzen ke 40 ranám bez jedné. To by hned tak někdo nepřežil. 3x jsem byl trestán holý. Jednou jsem byl kamenován. 3x jsem lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. A teď se vás zeptám, kdo z nás by asi v takové situaci řekl: Páni, Bůh mě miluje. Většinou bychom asi prohlásili: Bože, kde jsi? Kde jsi? I apoštol Pavel mohl ve své tělesnosti říct: Pane, zachránil jsi mne na cestě do Damašku, dal jsem ti celý svůj život, jsem tu, abych kázal evangelium, proto aby mohli být zachráněni i další lidé, aby se jejich životy mohly proměňovat, a oni říkají, že celý svět je nohama vzhůru. Jestli mě opravdu miluješ, proč mě tím vším provádíš? Vždyť jsem ti odevzdal celý život. Kdybys mě opravdu, ale opravdu miloval, tak bys tohle nedopustil. Kdo z nás by po třetím ztroskotání uměl říct: Pane, děkuji ti za to, že mě miluješ tak, jak to děláš? Myslím, že by nás nic takového ani nenapadlo. A teď se vrátíme do 8. kapitoly Římanům. Tam Pavel mluví v tomto smyslu. Teď vám řeknu, co si myslím. Tady je pravda a Bůh nám o ní poskytl všechny potřebné důkazy, které potřebujeme. Teď bych vám rád řekl, jak to skutečně cítím. Teď verš 35. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení, to znamená všechny druhy těžkostí a trápení, to prožil. Nebo úzkost, toto slovo popisuje situace, kdy je člověk zahnán do kouta v těsném prostoru, kde nevíte kudy kam a jak z toho ven. Také to zmiňuje pronásledování, to znamená všechno, co vám mohou udělat lidé. Dál mluví o hladu, nahotě, nedostatku, ekonomických problémech a podobně. Nebo nebezpečí. Všechny možné druhy ohrožení. A meč. Když mluví o meči, tak tím většinou myslí Řím a co jeho vláda může způsobit. Přitom všem říká, kdo mě může odloučit od Kristovy lásky. Může to být snad něco z toho? Všichni jsme určitě aspoň něco z toho zažili na vlastní kůži. A apoštol se ptá, co z toho mě může odloučit od Kristovy lásky? Když se vás zeptám, co jste kdy v životě zažili, co vás odloučilo od Kristovy lásky? Ne to, co jste si mysleli, ani to, co jste cítili, ale podle pravdy Božího slova. Co vás kdy oddělilo od Kristovy lásky? Můžete se postavit a říct mi, co to bylo? Nic. Vůbec nic. Co tedy Pavel říká dál? Dochází k následujícímu závěru. 36. verš. Jak je psáno? Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Pavel tím říká, tohle jsem prožil, to jsem prošel. A tady je mé přesvědčení. Verš 37. Ale v tom všem, to znamená v úzkosti a pronásledování, v trápení, hladu, nedostatku oblečení, v nebezpečí a pod mečem, v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. No dobrá, kazateli, zní to dobře, ale nějak nemohu říct, že bych tomu věřil. Víte, proč tomu nevěříte? Protože nejste ochotní podívat se na to z Božího pohledu. Když se dostaneme do nebezpečné situace a všechno se kolem nás rozpadá, kolabuje a řítí, říkáváme, slavně vítězíme, sotva se udržím na nohou tam, kde jsem. Proč? Protože vás Bůh opustil? Protože vás přestal mít rád?
Protože z toho vycouval? Protože se ztratil? Nebo má snad moc práce? Protože právě neposlouchá? Ne. Ale protože se do vás pustil Satan a vnutil vám pochybnosti. Protože v tu chvíli posuzujete Boha na základě svých pocitů, své bolesti a toho, co si o Bohu myslíte, že by měl v našem životě dělat. Přitom nemůžete oddělovat jeden biblický text od jiného. Verš 28 je o tom, že Bůh to dělá tak, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. Těm, kteří jsou povoláni podle Boží vůle. To známe, že ano. Když se tady ocitnu v těžkostech, opustil mě snad Bůh? Ne. Když zakusím pronásledování, přestal mě snad Bůh milovat? Ne. Co to tedy dělá? Dělá přesně to, co celou tu dobu říkal. Jako kdybych vás teď zase slyšel. Chceš mi snad namluvit, že když se ocitnu v presu a něco v životě potřebuji, když procházím těžkostmi a trápením i bolestí a přitom se cítím tak bez naděje, chceš mi snad namluvit, že to všechno pořád Bůh ovládá? Ano, ovládá. Chceš mi snad tvrdit, že když nejvíc trpím, že mi tím Bůh vyjadřuje svou lásku? Ano, ano, a stokrát ano. A tady mám proto dokonalý důkaz. Stalo se to před víc než 19 lety. Apoštol Pavel toto všechno prožíval. A poslechněte si, jak se o tom vyjadřuje. Slavně vítězím skrze Ježíše Krista, kterým nemiluje. Kdyby Bůh tohoto muže neprovedl těžkostmi a trápením, kdyby se nic z toho v jeho životě nestalo, kdyby jen přijal záchranu a pak by slavně a bez problémů kráčel životem, všude vítaný, přijímaný a vážený, asi bychom řekli, no, to je snad neuvěřitelné. Ale podívejme se, co říká po všech zkouškách, které má za sebou. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Dobře teď poslouchejte. Jestli nás něco může oddělit od Boží lásky, tak nás to také může oddělit od samého Boha. Protože Boží lásku nemůžete izolovat od Boží osoby. A Bible říká, že On je Bůh. To znamená, že je svatý, že je světlo, že je Bůh. To všechno vyjadřuje jeho osobnost, jeho charakter. Jsou to Boží vlastnosti. A když mluvíme o možnosti odloučení od Kristovy lásky, bylo by to stejné jako odloučení od samého Krista. Jak to tady říká? Co může takové odloučení způsobit? Takže na to jde z druhé strany. Podívejme se na to spolu. Protože tohle se mi moc líbí. Apoštol tu říká, jsem přesvědčen, jsem si jist. Je to pro mě jasné a vyřízené. Jsem si jist, že ani smrt. Vidíte, začíná tu nejhorším nepřítelem. Smrt mne nemůže odloučit od Kristovy lásky. Proč, Pavle? Protože, vzpomínáte si, co jsem řekl v epištole Filipským, nepřítomný v těle, jak je to dál? Přítomný v Pánu. Takže, jak bych mohl být oddělený od Kristovy lásky, když Kristus bydlí uvnitř ve mně v přítomnosti Ducha Svatého? V okamžiku, kdy z tohoto života odejdeme, v tu chvíli, kdy tep našeho srdce je ten poslední, toto srdce už bije v přítomnosti Pána Ježíše. O jeho lásku jsme nepřišli. Smrt nemůže zničit Kristovu lásku. A jak to pokračuje? To první bylo, že to nemůže způsobit smrt. Ale ani život nic takového nemůže udělat. Apoštol tady říká, že ani smrt, ani život. Proč život? Protože v sobě máme živého Pána Ježíše. Co dělá? Průběžně nám vyjadřuje svou lásku. Takže smrt nás od ní
nemůže odloučit a život nás od ní odloučit také nemůže. Dál to zmiňuje anděli. Proč? Protože říká v epištole Židům, že andělé jsou boží poslové, které on poslal do života svých dětí, aby jim sloužili a vedli je, tedy nás, a šli s námi životem. Takže ani andělé to nemohou. A co mocnosti? Ani ty ne. Proč ne? Protože Bible jasně říká, že ten, který v nás bydlí, je větší než ten, který je ve světě. A Pavel věnuje celou 6. kapitolu Efeským popisu toho, jak si obléct celou boží zbroj, proto abychom byli schopni uhasit všechny ohnivé střely ďábla. Od Kristovy lásky nás nemůže odloučit žádné satanovo otravování, ani obtěžování, žádný démonský duch. Žádného božího dítěte se ďábel nemůže zmocnit. Může nás obtěžovat? Ano, samozřejmě. A bude to dělat až do dne naší smrti. Může se nás zmocnit? Ani náhodou. Protože není možné, aby ve vás současně bydlel svatý duch živého Boha i ďábel. Jsou lidé, kteří si myslí, určitě jsem posedlý ďáblem. Jestli jste byli zachráněni boží milostí, tak to není možné. Láska Kristova vás prostupuje a obklopuje. Je nad vámi, je ve vás, proniká vás. Bůh chce, abychom prožívali to, co pro nás připravil a co nám poskytuje. Takže ani žádné mocnosti nám nic takového nemohou udělat. Pavel říká, že to nemůže způsobit ani přítomnost. To znamená naše prostředí a okolnosti. Neexistuje ani jedna věc kolem vás, která by vás mohla oddělit od Kristovy lásky. A dál pokračuje, že to nemůže udělat ani budoucnost. Proč? Protože Kristus není žádný byl jsem, ani budu, ale jsem, který jsem. Každičký okamžik svého života žijete v přítomnosti velkého jsem, který jsem. On má naprosto pod kontrolou minulost, přítomnost i budoucnost. Takže nás od Kristovy lásky nemůže odloučit ani přítomnost, ani budoucnost. A co mocnosti? Jaké mocnosti? Neexistuje taková moc, která by se vyrovnala svrchovanosti. Naprosté svrchovanosti celého vesmíru. Co se vůbec může srovnávat se všemohoucností? Všemohoucnost je konečná, mimořádná, extrémní a absolutní autorita. A tou je Bůh, který v nás bydlí. Takže ani to nás nemůže odloučit od Kristovy lásky. Nebo výšiny a hlubiny? V tomto případě možná jedna z věcí, o kterých tu apoštol Pavel mluví s lidmi své doby, byla skutečnost, že tehdy byla velmi rozšířená víra v astrologii. Tomu lidé moc věřili. Mnozí z nich věřili, že se narodili pod určitými konkrétními hvězdami a že když jsou jejich hvězdy na vzestupu, všechno se jim bude dařit a budou mít štěstí. A když jejich hvězdy budou na sestupu, budou mít smůlu. Proto žili pod hrozbou a pronásledováním horoskopů a potažmo celého vesmíru. K tomu Pavel říká, podívejte se, ani věci na nebi vás nemohou odloučit od Kristovy lásky. A v životě také nikdy nemůžete klesnout tak hluboko, aby vás to od ní odloučilo. A teď ten poslední obrat, který Pavel jmenuje. Moc se mi líbí, jak to tady vyjadřuje, protože už vyjmenoval všechno, na co si jen dokázal vzpomenout. A tak k tomu nakonec dodává to poslední. V podstatě tím říká, že když se rozhlédnete a obsáhnete svým pohledem po vesmíru celých 360 stupňů, v celém stvoření neexistuje ani jediná věc, která by vás mohla oddělit od lásky Ježíše Krista. Protože Bůh miluje každičké svoje dítě. Miluje vás vždycky a za všech okolností. Může se stát, že jste věřící a prožíváte situaci, ve které jako kdyby se rozpoutalo celé peklo. A vy jste na dně. A když vzhlédnete vzhůru, vidíte jen temnotu. Pak se podíváte tunelem dolů a na jeho konci nezahlédnete ani jeden slaboučký a tenký paprsek světla. Možná se podivujete, jak se mnou takhle může zacházet Bůh lásky. Poslechněte, to není on, kdo s vámi takhle zachází. Víte, co dělá? Má vás na místě, kde můžete zakusit jeho lásku možná poprvé v životě. V takové chvíli se na nic jiného nezmůžete a řeknete mu, Bože, už dál nemůžu.
Jsem bezmocný a bez naděje. Je po všem. Víte, co se stane, až budete ochotni mu říct, že ho potřebujete a chcete a že ho prosíte o milost a smilování? Na druhém konci tunelu se rozzáří takové světlo, že vás to až oslepí. Boží milost se přes vás přelije. A vy začnete prožívat Boží lásku tak, jako nikdy předtím. Právě v těch nejtěžších chvílích jeho světlo září nejjasněji. V takových chvílích jeho láska nejvíc znamená. A Bůh se stává nejvíc skutečný. A to je přesně to, za co se pro vás modlíme. Nebeský Tatínku, děkujeme ti, že se nikdy nemusíme trápit tím, jestli dodržíš svoje slovo. Nikdy se nemusíme ptát, jestli budeš věrný a spolehlivý, protože za každým tvým slibem, který máme v Bibli, té tvojí nám tak drahé knize, stojí celé nebe. Modlím se, abys to, o čem jsme tu dnes mluvili, vzal do ruky a zasadil hluboko přes i za všechny zraněné emoce, které způsobují, že tolik lidí má pocit, že je nemáš rád. Vylij svého ducha do každého srdce, které dnes slyší, aby mnozí mohli poznat Krista jako svého spasitele a zachránce a abychom všichni mohli přijmout realitu tvojí drahé lásky k nám a abychom v ní uměli radostně kráčet dál se spokojeností a velikou důvěrou i odvahou.

Těžkosti, zármutek a protivenství nám mnohdy zatemní pohled na Boží lásku. Ale Charles Stanley nám připomněl, že Boží láska je pořád silná, dokonce i v těch nejtemnějších chvílích našeho života. Natáhněte se k Bohu ve své bolesti a On vás potěší a povzbudí a zaplaví váš život svou láskou. Bůh své děti nikdy neopustí.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Stejně jako poušť potřebuje požehnání deště, stejně jako zima, která znovu čeká na slunce, potřebuji tě teď. Je vyznání Matta Redmana ve skladbě I Need You Now. Chvíle, které jsou před námi, budou patřit kapele City House Music a skladbě Ty jsi základ, ve které zní vyznání, že Ježíš Kristus je základ, na kterém můžeme postavit naši víru.

1. Janova 2.9. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.

Znělka nás převedla přes práh 23. hodiny. Máte-li naladěno Rádio 7, jsme za to rádi. Klidný, teď už v podstatě noční poslech s datem 8. května vám přeje Kuba Lofítek. Čtvrt na 12 bude čas pro čtení na pokračování a další díl knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení. Teď k vám míří skladba Jana Knížka.

Ve čtení na pokračování pokračuje životní příběh Zuzany Sedláčkové, jak ho vylíčila ve své knize Nepřemoženi. Zuzana od mládí toužila sloužit Bohu a pomáhat lidem. A dělala to i v době, kdy už byla vdaná. Se svým manželem se hodně věnovali mladým lidem. Zvali je domů a jezdili s nimi do přírody. Vedli je k Bohu, vyučovali je z Bible a modlili se s nimi. Učinili je součástí své rodiny. Jejich dcera Miriam ve škole také nezůstávala pozadu. Jednou pozvala na návštěvu svého profesora. Od Sedláčků odcházel s přáním poznat Boha. A zanedlouho se rozhodl, že své srdce otevře Pánu Ježíši Kristu. Vyznal své hříchy a stal se oddaným křesťanem. Jeho otec se s tím nesmířil. Musel se rozhodnout, buď se zřekne své víry v Boha, nebo bude muset opustit školu. Opustil tedy školu. Zanedlouho Sedláčkovi dostali nezvanou návštěvu. Státní bezpečnost u nich udělala domovní prohlídku.

0: Četla jsem to nahlas. Všichni přítomní to slyšeli. Sem tam někdo prohodil, tomu nevěřím. My jsme museli mlčet. Jen v duchu jsem se modlila, aby sám Bůh k nim promluvil skrze čtené slovo. Mezitím tajní brali knihu po knize do rukou a házeli je do prostřed pokoje. Náš ňafík, obyčejný český psík, zkoumavě sledoval jejich počínání. Byl to inteligentní pejsek, který nenáviděl policisty a komunisty. Tiše se krčil pod gaučem s hlavou přitisknutou k podlaze. Přemýšlel? Plánoval něco? Pak najednou vstal, obešel policistu za jeho zády, opatrně vzal z hromady knih jednu do tlamy a odnesl ji až ke stěně pod gauč. Pak opět vylezl a odnášel knihu po knize pod gauč, kde podle vzoru policistů stavěl novou hromádku knih. Když se ta scéna opakovala již dlouho, spozoroval policista pejska, jak v zubech odnáší knihu do své skrýše. Zařval.
1: Koho mám hlídat víc, vás nebo psa?
0: Přiskočil k němu a chtěl mu knihu vytrhnout ze zubů, ale pejsek se bránil a vrčel. Policajt se lekl a zeptal se, kouše. Já jsem přikývla. Ano, někdy kouše. Pak ho pustil a pejsek přidal knihu ke své hromádce. Byla to kniha Ten, který nemůže nikoho vidět zarmouceného od Bazileje Šlinkové. Mezitím, co se policista rval s pejskem, vrátila se domů z práce Ruth. Porozhlédla se a hned jí byla celá situace jasná. Bystrým pohledem zahlédla na hromádce brožuru, kterou napsal táta pro mládež. V níž byly vysvětleny rozdíly mezi učením marxismu, leninismu a křesťanstvím. Ruth mu to psala na stroji a dobře věděla, co by to pro tátu znamenalo, kdyby tu brožuru dostali do rukou. Využila situace a zatímco se policista rval se psem, vzala brožuru a vrátila ji do knihovny. Nikdo tento odvážný krok nepostřehl. Potom tajní naskládali knihy do velkých krabic a odvezli je spolu s Josefem na policii. Zabavili nám 360 duchovních knih. Hebrejský starý zákon, řecký nový zákon, různé překlady Bible a různé komentáře a duchovní literaturu. Bylo 8 hodin večer. Zůstala jsem s dětmi sama. Bylo pro mě těžké srovnat si v hlavě celou situaci. Přišlo to tak znenadání. Na policii musel Josef brát do rukou knihu po knize a diktovat název, autora a rok vydání. Když byl soupis dokončen, rozkázali mu postavit se čelem ke zdi a zvednout ruce. Pak jej ze všech stran prohledávali. Bylo krátce po půlnoci, ještě jsme nespali. Hledali jsme východisko z dané situace. Naše úvahy přerušil hlas zvonku. Pes byl první na nohou a utíkal s hlasitým štěkotem dolů po schodech k brance. Sousedovi psi mu odpovídali, kolem se otevírala okna a vykukovali zvědavé hlavy sousedů. To bude ráno povídání. Na faře byla nalezena tajná vysílačka a faráře zatkli. Ženy v oknech jsou vytrvalé, aby jim neuniklo ani slovíčko. Pomohli nám psi. Jejich štěkot nebyl k utišení. Slova policistů nebyla slyšet. Pozvala jsem je do bytu, který byl izolován od hlasitého štěkotu. Paní Sedláčková, začal velitel tajné policie Bárta. Váš manžel musí na několik dnů s námi. Přitom mi podává arch papíru. Podepište nám, že u vás byla vykonána domovní prohlídka a pak se rozlučte. Rozloučit? Ptám se udiveně. Ale my to neumíme jinak než na modlitbě. Tak to udělejte, jak umíte. Odpověděl rázně příslušník tajné policie. Vzala jsem do rukou veršíčky z Bible a podala jsem je manželovi, aby si jeden vytáhl. Opět přišlo slovo z Joela 2.21. Neboj se ze mě, plésej a vesel se, neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své. Přečetla jsem to nahlas a oni museli podruhé poslouchat to slovo. Pak jsme si klekli k modlitbě. Veliteli tajné policie se má modlitba zdála být moc dlouhá. Chtěl mě přerušit. Zkraťte to, je po půlnoci, jsme unaveni, my jsme taky jen lidé. Tiše, pane Bárto, odpovídám. Mluvím teď s nejvyšším pánem. Příslušník se nezmohl na odpověď. Zůstal i s kolegou nehybně stát, pokud jsme modlitbu neukončili.

Manžela odvedli. Vyběhla jsem na schodiště za ním. Jozífku, dej mi klíče. Manžel neodpověděl. Příslušník národní bezpečnosti se otočil a s cynickým úsměvem ve tváři mi řekl: Ty nedostanete, jsou schovány u nás. Co to má znamenat? Myslím si. Ti lidé mají volný přístup do našeho bytu. Mohou vejít, kdy se jim zachce, a odejít, kdy se jim zachce. Ve vlastním bytě stojíme bez práva a bezpečí. Než manžel nastoupil do auta, nasadili mu na ruce pouta a pak odjeli. Byla noc. Dům byl otevřený pro ty, kteří nás nenávidí pro jméno Ježíš. Zmocnil se nás strach. Toho dne nebyl doma ani zeď. Roztáhli jsme dvoulůžkový gauč a všichni i s malým miminkem jsme se pokoušeli usnout. U nohou nám ležel pejsek. A stejně nešlo spát. Vstala jsem a napsala dopisy. Jeden na ústředí církve, druhý věřícím v Nizozemí. Musí přece vědět, jak se v Československu zachází s věřícími. A vedení církve musí vědět, že plzeňský sbor, kde manžel sloužil, je bez kazatele. Dopisy jsme nemohli vhodit do schránky, protože v našem malém městečku vše podléhalo přísné kontrole. Boženka měla zrovna cestu do Prahy. Rychle jsme se oblékli, na hlavu narazili šátky až na čelo, vzali pejska a plížili se k nádraží. Pospíchali jsme ve stínu řadových domů, abychom stihli vlak, ve kterém má Boženka službu. Zrovna jsme ji zahlédli na nástupišti. Tlumeným hlasem volám: Boženko! Ohlédla se. Přiběhla k nám. Stručně jsme jí řekli, co se stalo, předali dopisy a kus chleba. Kdyby nás někdo sledoval, řekli bychom, že jsme jí přinesli svačinu. Boženka pak nastoupila do vlaku a my jsme se plížili domů. Následujícího dne večer k nám přišla mládež. Se slovy doufám, že mě nepostřehli, přicházeli do pokoje jeden za druhým. Před domem naproti přes ulici stálo červené auto. V něm seděli tajní, kteří pozorovali, kdo přichází na faru a kdo odtud odchází. Po několikahodinové hlídce se střídali. Seděli jsme kolem stolu, pili čaj a jedli chleba. Před námi byla otevřená Bible. Na modlitbách jsme hledali Boží blízkost a četli žalmy. Ale všichni jsme byli zaražení a skleslí. Najednou zazněl zvonek. Kdo to může být? Snad ne zase tajní. Já to nevydržím, řekla Ruth. Dívat se na to, jak se zmocňují každé věci v našem bytě, jako by nám nepatřili, jak odhrnují koberec, klepou na podlahu, prohlížejí elektrickou troubu i ledničku, rozebírají splachovač v záchodě, to už je moc. Zvonek stále zvonil. Pes vyskakoval na kliku, chtěl si otevřít dveře na chodbu. Miriam vzala klíče a utíkala za ním. Ruce se jí třásly, když otevírala branku. Rychle mě pusť a zavři za mnou. Nikdo nesmí vědět, že sem jdu. Říká Luděk. Byl to on, kdo zvonil. Její bývalý profesor, který přednedávnem uvěřil a nechal se i pokřtít. Přisunuli jsme židle k sobě, abychom mu udělali místo u stolu a nalili teplý čaj. Nějak jste všichni zaraženi. Jakoby to zlo vězelo ve vzduchu a chtělo nás všechny pronásledovat, ale nesmíme se dát. Musíme být pevní a hlavně jednotní. Dnes jsem byl od rána celý den u policejního výslechu. Vyzvídali naše kontakty, jména těch, kteří se zúčastňují našich shromáždění. Chtěli, abych se přiznal, že jste mě nutili stát se křesťanem. Já jsem to popíral. Řekl jsem, že jsem sám hledal cestu ke Kristu. Přece, když mě bratr Sedláček křtil, řekl, že Bůh koná své dílo, protože nikdo by neřekl, že se jednou stanu křesťanem. Chtěl jsem Jozífka chránit, ale asi jsem mu uškodil. Za křest jsou podle zákona 2 roky vězení.
Každá má výpověď byla zaznamenávána na magnetofon. Modlil jsem se sice, aby si toho nevšimli. Zakázali mi mluvit o tom, že mě vyslýchali, zakázali mi chodit mezi vás, vyhrožovali mi, že bych v opačném případě ztratil zaměstnání. Ale já vím, že se víc sluší poslouchat Boha než lidi, a proto jsem přišel. Pak se podíval na mě. Tobě také hrozí vězení. Viděl jsem složku, na ní bylo tvé jméno, datum narození a pod tím v závorce půl roku.

Byla to zpráva k zamyšlení. Myslí mi proběhly mnohé hrůzostrašné činy, kterých se dopouštějí dozorci ve věznicích. Mučení, vraždy. A bylo mi do pláče. Neviděla jsem východisko. Luděk vzal Bibli a přečetl verš Kolosenským 1:27. Kristus ve vás, ta naděje slávy. Po těchto slovech se mi rozjasnilo v duši. Bylo mi, jako by sám Pán Ježíš přistoupil ke mně, vzal mou skleslou hlavu do své dlaně a obrátil ji vzhůru. Ano, Ježíš, můj věrný Pán, který stojí každý den po mém boku, má balzám na každou ránu mého srdce a připravenou pomoc. Ano, Kristus ve mně, to je skutečnost. Když se raduji a jsem na svobodě, je ve mně. Když jsem svázána pouty ve vězení, je také ve mně. Nikdy nejsem sama. Rázem mi spadl balvan ze srdce a v duchu jsem viděla slávu Boží, světlo, které tmy nejsou schopny pohltit, a v duši mi zavládl mír. Rozjímali jsme společně nad tímto slovem. Večer ustupoval pomalu noci, když nás znovu vyrušil hlas zvonku. Policie! Hrklo to v nás. První reagoval pes a odpovídal krátkým štěkotem. Miriam utíkala k oknu, aby zjistila situaci. Příchozí však stále zvonil a znervozňoval nás i psa. Pes se dal do intenzivního štěkání. Miriam oznámila, že u branky někdo stojí, je k ní přitisknut a není možné ho identifikovat. V tu dobu byl už doma Mirek, její muž. Vzal klíče, aby otevřel. My jsme zatím podvědomně otáčeli všechny židle ke dveřím a téměř bez dechu čekali, až se otevřou. Luděk byl nervózní. Z toho může být průšvih. Mám zakázáno k vám chodit. Bude jim jasné, že jsem vám vše vyzradil. Miriam dostala nápad. Lehni si rychle do postele. My tě tam zastaleme a oni tě neuvidí. Ne, namítá Luděk. Mohou mít sebou psy, ti mě vyčenichají a bude to ještě horší. Oči všech přítomných byly obrácené ke dveřím. Konečně se otevřely. Ve dveřích se objevil Václav. Milý

Neznal jsem z paměti to slovo. Otevřel jsem Bibli a četl. Nebo jsem tě postavil proti lidu tomuto jako zeď měděnou pevnou, kteříž bojovati budou proti tobě, ale neodolají tobě. Já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval a vytrhoval, dí Hospodin. Pak ten hlas pokračoval, a nyní vstaň a nejbližším dopravním prostředkem jeď do protivína a odevzdej to sedláčkům. Vzal jsem Bibli, pyžamo a šel jsem na nádraží. Nevěděl jsem, kdy mi jede něco do protivína. Když jsem se blížil k autobusové zastávce, právě jel do protivína autobus. Nastoupil jsem, koupil jízdenku a za několik minut autobus nastartoval a teď jsem zde. Sáhl do vnitřní kapsy bundy a vytáhl malý lístek, na kterém bylo napsáno Jeremiáš 15:20. Postoupil do pokoje a rozhlídl se po přítomných. Potom se zeptal, a kde je bratr Josef? Ve vězení, odpovídám. Aha, až teď tedy rozumím, proč mě Bůh pověřil tímto úkolem. To slovo bylo velkou posilou pro nás všechny. Viděli jsme za ním Pánovu autoritu, kterou nás podpírá.

Několik dnů po manželově zatčení k nám přišel tajemník církve se svou sekretářkou. Podala jsem jim teplý čaj a chléb. Tajemník mi ujasňoval situaci, ve které se nacházíme. Manžel dostane od státu přiděleného obhájce, jehož úkolem bude mluvit proti němu. Abychom tomu předešli, musíme rychle jednat. Předal mi celou řadu adres pražských advokátů, kteří jsou důvěryhodní. Mám najít jednoho, který by se ujal manželovy věci. Protože manželův plat byl okamžitě zastaven, předal mi peníze, které mám použít na cestu a různé vyřizování. Následujícího dne jsem jela prvním vlakem do Prahy. Zastavila jsem se na první adrese. Představila jsem se a vylíčila svou situaci. Víte, můj muž není zloděj, ani vrah, ani zločinec. On miluje Ježíše. Chtěl lidem pomáhat, ukázat na nový život, na smysl života, uvést je na správnou cestu. Prosím, ujměte se jeho případu. Advokát mě vyslechl, soucitně se na mě podíval a řekl: Milá paní, je mi vás velice líto. Tak jsme se opět ocitli v 50. letech. Ze srdce rád bych vám pomohl, ale nemůžu. Musel bych mluvit proti vašemu manželovi, anebo bych okamžitě ztratil zaměstnání. Odešla jsem s nepořízenou. Šla jsem na další adresu. Ale vedlo se mi přesně tak, jako předtím. V totalitním režimu není svobody v myšlení ani v jednání. Všude vládne strach a teror. Obešla jsem toho dne celou řadu advokátních poraden. Při posledním pohovoru jsem málem klesla vyčerpáním a únavou. Ptala jsem se, kde v této zemi, v tomto státě nalézt spravedlnost. Advokát na mě lítostivě hleděl a pak řekl: Mám přítele v Budějovicích, kde je váš manžel vězněn. Pošlu mu dopis. Snažte se s ním promluvit osobně a osobně mu předejte dopis. Nočním vlakem jsem odjela z Prahy domů a prvním ranním vlakem do Budějovic. Stála jsem před kanceláří právníka. Pane, je to poslední možnost. Jestli nepomůžeš, jsme ztraceni. Drzá, nafintěná sekretářka mi nechtěla zprostředkovat rozhovor s advokátem. Možná čekala úplatek, ale každopádně chtěla vědět, oč se jedná. Mám dojem, že politicky kontrolovala svého šéfa. Musím s ním mluvit osobně a osobně mu předat důležitý dopis. Byla jsem neodbytná a statečně jsem bojovala o své právo. Nakonec ustoupila a mohla jsem jít do čekárny. Minuty se mi zdály být hodinami. Modlila jsem se. Srovnávala si v hlavě myšlenky.

kterými mám advokátovi objasnit svou situaci. Konečně vyšel z pracovny a pokynul mi, abych vstoupila. Předávám mu dopis. Pozorně poslouchá, když mu líčím svou situaci. Manžel není zločinec, ani zloděj, ani vrah. On miluje Ježíše, chce pomáhat lidem, ukázat jim cestu z neštěstí ke štěstí, cestu k osobnímu vítězství. Ale opět jsem slyšela to, co jsem slyšela už v každé advokátní poradně v Praze. Milá paní, rád bych vám pomohl, ale nemohu. Okamžitě bych ztratil místo. Tu na mě padla Boží moc. Jako elektrický proud pronikla mým tělem. Bouchla jsem pěstí do stolu a zvýšeným hlasem jsem řekla: vy to musíte vzít, vy nebudete muset nic dělat, jenom sedět na té židli, na které by seděl někdo, koho by manželovi přidělili úřady a který by musel mluvit proti němu. Manžel je vězněn pro Boží věc, jeho advokátem je Bůh, on se ho zastane, on vyvede jeho při na světlo. Pamatujte, zdi Jericha padly bez boje.

Advokát se usmál. Jeho dobrácké modré oči na mě hleděly se soucitem. Já to teda vezmu. Zasadím se za vaši věc. V té chvíli jsem poznala z rysů jeho tváře, že je Žid, kterému starozákonní zpráva o působení boží moci v Jerichu není neznámá. Svěřila jsem mu také boží poselství, slovo z Jeremiáše 15:20. Toto napsané poselství ukázal při návštěvě ve vězení manželovi, aby byl posilněn božím slovem. Dny pomalu plynuly, staly se z nich týdny. Den jako den, otec ve vězení a rodina pod mikroskopem policistů a tajných. Dostala jsem předvolání na policejní úřad do Písku na 7:00 ráno. Nevěděla jsem, co to znamená, vězení i pro mne. Na úřadě mě již čekali, 3 tajní, 1 uniformovaný. Přicházel mi vstříc pan Bárta. Úslužně mi pověsil kabát na věšák. V místnosti bylo rozhozeno několik větších kartonů, ve kterých nám odnesli zabavené knihy. Začal výslech. Seděla jsem u psacího stolu naproti mě pan Bárta. Před sebou měl psací stroj. Ve stole byl zabudovaný magnetofon. Otočením klíče v zásuvce magnetofon zapnul. Každá výpověď byla závažná. V pozadí seděl pozorovatel, psycholog. Paní Sedláčková, poznáváte krabice, ve kterých jsme odnesli zabavené knihy? Můžete mi říct, komu patřili? Manželovi nebo vám? Bylo mi jasné, že pro mě měli připravenou past, do které se mám chytnout. Zvýšila se má pozornost. Když řeknu, že patří manželovi, nikdy nám je nevrátí. Jestli řeknu, že patří mně, zavřou mě. Co patří manželovi, odpovídám, to patří i mně. Pan Bárta ťuká ukazováčkem na klávesnici psacího stroje. Současně otáčí klíčem a zastavuje magnetofon. A co jste s nimi dělala? Ptá se pan Bárta dál a otáčí klíčem, aby zapnul magnetofon. Četla jsem je. Znova ťuká ukazovákem do stroje jako datel do stromu. A? Pokračuje pan Bárta. Četla jsem je a? Napsal jsem zavětou a nesmím škrtat. Musíte to doplnit. Má úvaha byla tentokrát delší. Skoro se mi chtělo vtipkovat. A oprašovala jsem z nich prach. Věděla jsem, že hra s nimi je nebezpečná. Musíte to doplnit, naléhá pan Bárta. A studovala. Studovala a, opakuje pan Bárta. Nyní mi bylo jasné, že něco sleduje. Rád vám, paní Sedláčková, pomohu, nabízí pan Bárta svou pomoc. Váš manžel je velice inteligentní a na tuto otázku odpověděl výborně. Okamžitě zalistoval v manželově trestním protokolu a četl. Knihy jsem studoval a některé z nich jsem používal jako pomůcky při přípravě svých kázání. To jsem dělala také, ale věděla jsem, že za touto odpovědí něco vězí, i když jsem nevěděla co. Ne, tak to nenapíšeme, bráním se. Pan Bárta zvýšil hlas. Tak řekněte, co mám napsat. Za nezodpovězení otázky hrozí 2 roky vězení. V duchu jsem se modlila, pane, dej mi odpověď. Potom jsem řekla. A obsah jsem vstřebala do svého já, tečka. Tehdy jsem netušila, že tato odpověď mě zachránila před vězením na 2 roky. Když jsem odcházela od výslechu, pan Bárta mi podával ruku a gratuloval. Nevěděla jsem však k čemu. U soudu manžela obžalovali, že při přípravách svých kázání používal západní literaturu a tak západní ideologii propagačně rozšiřoval mezi lidmi.

autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Křesťanský život. Pokračování v pondělí ve 12 hodin 15 minut.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou.

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal?

0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď,

Sváteční program s datem 8. května je téměř u konce. S příchodem půlnoci odstartuje na Rádiu 7 program Noční. Pokušení je něco, co kradmo přichází k nám a svými líbivými triky nám často podrazí nohy. Máme se mu vzdát, nebo se má vzdát pokušení? Pavel Eder alias Pastor Pavel z Adventistické církve hovořil na festivalu United o pokušení a jak mu čelit. V rozhlasové akademii se od půlnoci dostaneme k několika otázkám, které nám v tomto nerovném boji mohou pomoci. S přáním pokojné a odpočinkové noci se v tuto chvíli od mikrofonu Rádia 7 loučí Kuba Lofítek.

0: S půlnoční znělkou jsme na Rádiu 7 vstoupili do druhé květnové soboty s datem 9.5.2026. U nočního vysílání vás srdečně vítá Milan Remeš, který vás společně s písničkami a následujícími pořady doprovodí k snad zářivému sobotnímu ránu. Pokušení je něco, co kradmo přichází k nám a svými líbivými triky nám často podrazí nohy. Máme se mu vzdát, nebo se má vzdát pokušení? Pavel Eder, alias pastor Pavel z Adventistické církve, hovořil na festivalu United o pokušení a jak mu čelit. V rozhlasové akademii na Rádiu 7 se od půlnoci dostaneme k několika otázkám, které nám v tomto nerovném boji mohou pomoci. Rozpaky stěkavého a neustále se zrychlujícího světa vyspíval Jan Běťák na albu Jazykem květin a dostal za ně hudební cenu Anděl v oblasti folku. I proto ho připomínáme po jedné hodině v intervalu, při jehož poslechu se můžete dotknout touhy po návratu ke klidnějšímu a pozornějšímu životu. Je důležité, aby mě druzí viděli i tehdy, když nejsem úplně svatý. To může být pro ně povzbuzení, že každý zápasí. I těmito slovy popisuje své vnímání učednictví a mentoringu misionář Brett Kaspar z církve bratrské Maják ve Vsetíně. Do Česka se dostal před více než 20 lety a s mladou generací pracuje dodnes. Více uslyšíte v pořadu Hláska od 14:15. Grafický design byl po dlouhá léta pro Tomáše Lanču jenom koníčkem. Ovšem pak přišla možnost odjet na misi do Indie a mimo jiné se věnovat také grafickému designu. Rok, který Tomáš strávil v Dílí, sebou ovšem přinesl kromě možnosti pracovat v redakci křesťanského nakladatelství také příležitost být nablízku dětem v jednom ze slamů, mluvit o Kristu s uklízečkou nebo vidět na vlastní oči, jak vypadá nefalšovaná radost při prvním spatření sněhu. Barevné vyprávění plné překvapení přináší týdeník Za obzor ve 3 hodiny. Jedno z velmi aktuálních témat, o kterém můžeme slyšet z mnoha stran, je well-being. Co se za tímto pojmem skrývá a co nám o něm může říct Bible, poodhalí v nové sérii protagonisté talk show No Filter. Úvodní zastavení vysíláme 15 minut po 16:15. Experimenty v duchovním světě a s přáteli na párty vedly Marka Uhlíře dál a dál od toho, co v životě skutečně hledal. Dnes žije s Ježíšem, modlí se za uzdravení druhých lidí a jezdí s rodinou pomáhat do uprchlických táborů. Za jakých okolností došlo k této proměně? O tom bude povídat od 17:45 v relaci Život víry. Tolik pořadový přehled pro dnešní noc a nyní nám své dveře otevírá akademie se seminářem Pavla Edera, který má název Vzdej se pokušení. Přeji dobrý poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já jsem rád, že jste dneska dorazili, že spolu můžeme strávit nějakou chvíli při přemýšlení o tak jako důležitým tématu, který se nás, zdá se, týká. Abych se představil, já se jmenuji Pavel Eder, jsem adventistický kazatel, sloužím v Praze. Od září tam budeme teďka zakládat nový společenství, SafePoint. Na Instagramu, kdyby vás to zajímalo, tak už tam něco máme. Tak z toho mám velkou radost. A kromě toho taky působím na onlineu, takže na Instagramu, kdyby vás to zajímalo, chtěli byste se podívat, co to vlastně dělám, tak můžete mrknout, jsem tam jako pastor Pavel. Tak dnešní téma se jmenuje Vzdej se pokušení a chci se zeptat, vy co jste citlivější na češtinu? Nechybí vám tam něco? Je tam všechno v pořádku v tomhle názvu? Přesně, čárka. Tak minule tady byli v předních řadách negramoti, kteří říkají, ne, to je v pořádku, ale mám radost, že tady to je jako vzdělaná skupina a tam všichni vědí, že tam chybí čárka, která už tam teďka už tam je. Je to velký rozdíl, buď to vzdej se pokušení, anebo vzdej se pokušení. To je to pobídka k tomu, abychom to prostě vzdali, anebo můžeme tomu pokušení vyhrožovat. A my se budeme dneska zabývat tím, jak ve svých životech najít tu čárku, která z našeho života, který prostě propadá tomu pokušení, udělá to, že prostě zvedneme tu pěst a můžeme pokušení vyhrožovat. Myslím, že když jsme tady dneska takhle společně, o něčem to trošičku vypovídá, že možná se nás ten stav bez té čárky trošičku týká, že jsme prostě vábeni věcma a chováním a situacema, který nám ne vždycky přijde úplně správný. A vlastně o tom takový pokušení je. Když bychom si ho charakterizovali, tak já jsem si napsal, že pokušení je nezdravá touha podlehnout něčemu, co z delší perspektivy působí destruktivně. A já věřím, že úplně nemusíme pro příklady chodit daleko. Co vás napadne? Co může být takový pokušení? Prosím. Jídlo může být velký pokušení. Pivo. To taky. Je hezký, že když se podíváte na mě, tak vás jako první napadne jídlo. Je to tak, ano. Minule zazněly ženy v zápětí, chlapy. Tak určitě. Ono se může jednat o věci, které nám uškodí, ale třeba i v krátkém horizontu, že jo? Kleptomaniaci mezi náma vědějí, že když něco ukradnou, tak to vězení může v zápětí přijít poměrně rychle. Nebo to můžou být pokušení, které se svým negativním dopadem čekají a přicházejí později. Kuřáci, kteří doplatili na jednu krabičku denně, by o tom mohli vyprávět. Až na to, že dneska už o tom vyprávět zpravidla moc nemůžou. Nicméně všechno to, čím ubližujeme lidem okolo nás, ale vlastně i sobě samým a čím se vzdalujeme svýmu hlubšímu poslání, můžeme definovat oblíbeným křesťanským slovíčkem hřích. A všimněte si, že když vyměním pokušení a hřích, tak ta charakteristika může zůstat stejná. V latině bývá hřích charakterizovaný jako cor curvatum in se ipsum, srdce zakroucený do sebe samotného. To znamená, je to pýcha, je to sobectví, který usiluje jenom o svý dobro, je to hedonismus, prospěchářství, manipulace a určitě mi dáte za pravdu, že i to je často součástí toho, s čím bojujeme, našich pokušení. Že vlastně hřích jako takový je výchozím bodem pro to, co o nás potom usiluje. Tak blízko k sobě ty dvě slovíčka mají, hřích a pokušení. Že jejich charakteristika je vlastně totožná. On hřích stojí za vším pokušením, kterým okolo sebe šíříme bolest. Třeba když mrkneme na pornografický průmysl. Ten stál za destrukcí spousta manželství. A vlastně za posledních 6-7 let návštěva Pornhubu, velkého pornografického webu, stoupla o 100%. Přestože je prostě dokázaný, že nadměrná konzumace pornografie významně ohrožuje vztahy. Čím to je? My víme, že to škodí a přesto to děláme. Jo. Ono to je vlastně příjemný. Prostě si nějak nemůžem pomoct. A v tom smyslu má pravdu tenhle upřímný citát, že nejpříjemnější životní soupeř je zřejmě vlastně pokušení. A proto mu každý nakonec rád podlehne. Jo, vždyť je to příjemný. Tak proč vůbec jako vzdorovat? Nebo aspoň krátkodobě se tomu můžem poddat. Vzdát se pokušení bez té čárky. Je to příjemný a kdejakýmu pokušení vlastně podlíháme všichni. Když bychom koukli do Bible, tak list Jakubův říká, že každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Svou vlastní. Ono to je v nás. Je to z nás. Prostě jsme zkažený. Nemůžeme si pomoct. Naše srdce se zanořujou čím dál víc do sebe samých. A hřích a to pokušení se propojujou. Ten hřích jako výchozí stav gumuje tu čárku v nadpisu dnešního semináře. Vzdáváme se pokušení. Slavný teolog ze 3. století Origenes, který taky sledčím bojoval právě s těma ženama, který tady minule zazněli, si tohle uvědomoval a tu čárku do svého životního příběhu nakresl docela drsně. Chtěl se vzepřít pokušení, vzpomněl si přitom na Ježíšovo slovo o těch, kteří se sami stali eunuchy pro království nebeské, no a tak šel a sám sebe vykastroval a vyřešil to. Udělal tam jako čárku. No, ale ono to může fungovat asi, ale to dneska doporučovat nebudem. Musíme si přiznat, že protože se nás to pokušení dotýká a často mu propadáme, jako lidi jsme vlastně totální trosky. Ale jsme trosky, ze kterých se staví duchovní dům, ve kterým se Bůh rozhodl přebývat. Ona církev není nic víc než společnost ubohých hříšníků, kterým bylo odpuštěno a svůj dluh splácejí tím, že pracují pro Ježíšovo království. Ono s tím, že prostě bojujeme, se počítá. A to je pozitivní zpráva na tom. Neměli bychom podléhat falešný a nafrněný iluzi dokonalosti triumfalismu. Jo, já často narazím na lidi, kteří říkají, no tak jestli jsi křesťan, tak se tě pokušení přece netýká. No jestli se tě týká, tak něco děláš blbě. Tak to bychom tu společně asi jinak nebyli. Že? Ta realita je jiná. Jsme na křesťanském festivalu a ten kostel je plnej. Máme téma pokušení. Máme dokonalýho Boha, ale sami cítíme, že sledčím zápasíme. Že my prostě tak dokonalí nejsme a Pána Boha potřebujeme. On Ježíšův příběh nám v tomhle představuje úplně jednu nejzákladnější klíčovou věc. Že sice jsme trosky, ale z pohledu nebes jsme úžasní. My jsme úžasní trosky. Přestože chybujeme, tak jsme hodnotní. Jo, a hodnotná je i ta verze těch lidí, kteří občas udělají něco špatného. Jo, ne ta krásná, dokonalá verze z obálky magazínu, ne ten ideál dokonalý krásy, ale ten člověk, který mu ráno smrdí z pusy, který se občas zapotí, přestože je to tady krásně klimatizovaný, jo, člověk, který má občas hemoroidy, má nemístné poznámky, směje se černému humoru, zatímco se nikdo nesměje s ním, to se mi stává často, má umaštěný vlasy. Jako Pán Bůh počítá i s touhle verzí nás samotných. A tohle jsem já, a vypadám trošku jinak, než jsem se tady načančal, že jo, a vzal jsem si čistý oblečení. Tak ta kočička je roztomilá, já vím, ale vedle jsem já prostě s mastnýma vlasama, jsem tam na polštář a já věřím, že Pán Bůh, když mě vidí i takhle, tak dělá, ten je roztomilej. A ne, jako, z toho se mi chce zvracet. No tak. Já když jsem svoji manželku poprosil, jestli by mi poslala nějakou fotku, kde mě má vyfocenýho v nějaký takovýhle nehezký pozici, tak mi začaly chodit fotky od ní, jako najednou spam. A já na ně koukám a říkám, ale počkej, tohle nejsou zas tak hrozný fotky. Tak jsem vybral nakonec tuhle, no i když jsem čekal, že bude ještě trošku radikálnější, tak, ale stejně jako moje manželka, i Pán Bůh dělá, to je roztomilej Pavel. A tohle jsou fotky, které vsadím se, že máte ve svých mobilech taky. Nebo vaši partneři, nebo vaši nejbližší kamarádi. Prostě ty fotky odhalují něco z vás, co normálně jako na veřejnosti jen tak někdo nevidí. A teď si vemte, že tohle je jenom vnějšek, co teprve vnitřek. S tím už se radši moc jako nechlubíme, že v nás je lecos umaštěnýho, smradlavýho. S tím se člověk jen tak nepochlubí ani těm nejbližším. A přestože v našich očích ten obraz člověka nemusí být hodnotný, tak v božích očích je hodnotný už jenom proto, že člověk prostě je. A proto stojí za to ten život žít, zdokonalovat ho, čelit pokušení. Stojí za to se nevzdat tomu pokušení. On, když nás Ježíš instruuje o tom, co to vlastně znamená být jeho následovníkem, jak zní jeho poselství? Zní takhle? Vezmi svůj kříž a kapslokem, zbav se ho, milion vykřičníků, hashtag kříže včera nechceme. No tak, takhle to není, že jo? V Bibli je to jenom trošičku jinak, tam to zazní, může vezmi svůj kříž a následuj mě. Ty kříže jsou očekávaný, počítá se s nima. A tohle, ten kříž, o kterým Ježíš mluví, není žádný nafukovací kříž z bazénu, není to kříž naplněný héliem. Tenhle kříž, římský kříž, vážil okolo 130 kilo. Ježíš táhnul kříž na Golgotu, přestože netáhnul celý, ale táhnul jenom to břevno, to patibulum. To vážilo 50 kilo. Ježíš byl zbičovaný. Podle těch řeckých textů vůbec tím nejhorším možným způsobem. A možná nás překvapí, že v tomhle stavu vlastně Ježíš ani tohle sám nezvládl. Že na té cestě, kdy táhl svůj kříž, mu musel pomoct Šimon z Kyrény. Ježíš byl natolik lidský, že pod tou tíhou toho kříže sám upadal. Tak najednou ta pobídka vezměte svůj kříž zní úplně jinak. Prostě to není lehký, ale počítá se s tím. Je to realita. Třeba takový apoštol Petr. Petr o tom ví svý. A Petr Ježíšovi sliboval, že s ním půjde až na kraj světa, uplynuly 2 hodiny a říká, Ježíše, no tak toho neznám. S tím chlapem já nemám nic společného. Petr v tu chvíli odhodil svůj kříž a později litoval. Žít život, který je vystavovaný pokušení, je těžký. Je to tíha dřevěného kříže, který prostě neseme na zádech. Ale víte, jak ta cesta končí? Že Ježíš neskončil na kříži. Ten kříž ho nezdolal. Možná ta cesta občas vypadá na umření, ale nakonec to má dobrý konec. Je před náma něco lepšího. Takže si můžeme říct upřímně, že pokušení je těžká realita, která váží přibližně nějakých 130 kilo. Můžeme si tady sundat svoje masky, můžeme se přestat tvářit, že se nás pokušení netýká, že jsou naše životy lehký. Ne, nejsou. Pokušení je těžká realita, která prostě něco váží. Tak co teda s tím? Že to zvládnou jít životem jenom zkušený, duchovní, vzpěrači namakaný? Já doufám, že ne, že tam je šance i pro nás. Chtěl bych s váma zastavit se u jednoho naprosto klíčového biblického verše, který se takového duchovního spěračství na první pohled, jenom na první pohled, týká. Je to z místa, který ve vašich biblích asi nebude úplně nejoblíbenější a nejohmatanější. A radši tyhle knihy přeskakujeme. Je to z Levitiku, 3. kniha Mojžíšova. Je. Yeah. A tam ve starém zákoně Hospodin vzkazuje svýmu lidu, buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Co to znamená? A s tou představou středověkých kamenných svatoušků na křesťanských chrámech je to jasný. Že? Tady se přece říká, buďte mravně bezúhoní, buďte dokonalí, vybudujte si pořádnou svatozář, jakou mám já, Pán Bůh. Ať vám narostou křídla a vypadáte ideálně jako ty malí prdelatý andělíčci na barokních chrámech. No ne, takhle to nebylo myšlené. Ta svatost v původním kontextu je o něčem trošičku jiným. V tom hebrejském myšlení být svatý neznamená mravnost a dokonalost v tom, co děláme. Upřímně to bychom byli docela ztracení. Kdo by mohl být takhle svatý? Tu otázku si v dějinách kladlo spousta lidí. Jak toho dosáhnout? Jak být mravně bezúhonej? No a tak ty lidi odcházeli v dějinách do pouště, tam se zamkli do svých cel a utíkali před pokušením světa. Jenomže brzo zjistili, že svým myšlenkám neutečou. Že to pokušení je prostě v nich. Že si ho přitáhli sebou. Ona hebrejština totiž nezná sloveso poslouchat ve smyslu příkazu. Nejde o to být poslušný jako ovečka. i když se to o nás křesťanech často říká. Že? Tak vy chodíte do těch kostelů, do těch lavic, tam posloucháte, co vám pán farář říká, vy to všechno odkejvete, řeknete amen, jdete domů, kritický myšlení není vítaný. Ne, tak o tomhle to poslouchání hebrejský není. Poslouchání je v hebrejštině zaměřeno trošku jiným způsobem. Nemravně. Je to naslouchání. Znamená to mít uši k slyšení. Poslouchat Hospodina neznamená s tvrdým srdcem plnit seznam příkazů, který se mě vevnitř nějak nedotknou, ale prostě to nějak splním. Ale znamená to mít otevřený srdce a hledat Boží vůli. Svatost je teda o něčem jiným, než o té svatouškovské masce. Bejt svatý znamená bejt oddělený. Hospodin je někdo úplně jiný. V teologii se používá výraz, že Bůh je totaliter alius, někdo úplně jiný. A tohle je výzva k tomu bejt oddělený pro Hospodina, pro Pána Boha. Respektive rozhodnout se bejt po jeho boku, bejt tady pro Boha. A tu výzvu, kterou Bůh skrze Mojžíšova ústa adresuje svýmu lidu a klade jim ji na srdce, říká, buďte svatí, jako je Bůh svatý. A já bych to parafrázoval možná takhle, abychom tomu porozuměli. Buďte pro mě, jako jsem já pro vás. Otevřete se mi, jako se já otevírám vás. Můžem to společně táhnout. A já tohle vnímám jako důležitý klíč naší dnešní otázky. Jaký to má vůbec smysl zdorovat pokušení? Buďte pro mě. Buďte v tom se mnou. Kráčejte se mnou, jako jsem tady já pro vás. Můžeme to táhnout spolu. My jsme s manželkou přednedávnem byli ve Vatikánu v Sixtínské kapli. A tam na střeše, na stropě je malba Michelangela, jak se téměř dotýkají ty dva prsty, Adama a Pána Boha. Tak k tomu nás Pán Bůh vyzývá. Buďte pro mě, jako jsem já pro vás, já tady s tím prstem čekám, tak se dotkněte, ideálně to se chytněme za ruce a pojďme tím životem spolu. I v těch všech pokušeních. Protože pokušení prostě nezmizí. Při přípravě na tenhle seminář, když jsem sjížděl všechny ty internety, jsem narazil na spoustu velmi naivních výkladů, který vlastně říkají, že jako křesťana se mě pokušení prostě nemá dotýkat. Že jestli věřím správně, no tak už jsem někde jinde. A jestli ne, no tak věřím úplně blbě. Ale to jsou náboženský keci, protože pokušení tady bylo už od ráje. Ještě než mu Adam s Evou podlehli, že tak to pokušení bylo skrytý mezi stromama. Když Ježíš vystoupil jako kazatel něčeho lepšího, co přichází, tak jeho služba taky začíná tím, že je 40 dní na poušti pokoušený. A tím to neskončilo. Ještě než se dostal na Golgotu, na kříž, tak se vám možná vybaví ta krásná scéna, jak je Ježíš v Getsemanské zahradě. A tam taky bojuje s pokušením. Jestli je to možný, Bože, zbav mě toho. Ježíš bojuje s tím, že by se mohl vydat trošku jinou cestou. Ale pak dodá, jak chceš ty. Nakonec dojde k tomu, že ty dvě ruce se spolu chytějí a dotáhnou to do konce. Pokušení tady bylo, pokušení tady je. A týká se nás všech. Možná o to víc se týká i církve. Tak jak s ním můžem bojovat? A jestli čekáte body, který bych vám na tomhle semináři nabídnul, jako k tomu, abyste úspěšně se svým pokušením bojovali a vzdorovali mu, tak vás asi zklamu. Nevím, jestli jste už byli na obědě, ale jestli jste čekali recepty na to, jak vzdorovat pokušení, tak pochopím, pokud odejdete teďka na oběd. Ale ještě než to uděláte, chci vám nabídnout možná něco trošku lepšího. Já sám jsem odpůrce všech zaručených receptů na dobrý život, protože ty samotný o sobě přehlížej to, že jsme každý úplně jiný, že příběh každého z nás je úplně někde jinde, že naše cesty byly odlišné. Já neznám váš život, vy neznáte můj. Já nevím, s čím bojujete, já nevím, jak jste se k tomu dostali. A jste to právě jenom vy, kdo má ten klíč k tomu ten život zvládnout. Ona ta oblíbená kázání plná zaručeně pravdivých a fungujících rad na úspěšný život jsou mimo, protože předpokládají, že je tady jeden univerzální klíč na danou problematiku. Jo, nejčastěji to bývá modlitba. A to je důležitý bod našich bojů. A já ho nechci jako umenčovat. Ale nestalo se vám někdy, že jste s něčím bojovali a teď vám někdo poradil, no tak se modli, no tak se modli víc. No tak se modlím víc a ono nic. A pořád to přichází a pořád padám. Tak jaký je vysvětlení, jsem špatný křesťan, to mě pán Bůh neslyší, nechce mi pomoct, nebo jako proč? Ono se někdy mluví o takzvané teologii receptů, která vychází z té kultury odborníků, expertů, který mají na všechno jasný recept a když se ho budete držet, tak dosáhnete úspěchu. Jo, příklad. Chcete zvítězit nad sexuálním pokušením? No tak se modlete a čtěte víc Bibli. Nebo chcete si zachránit manželství? No tak tady jsou přípravky, které použijte tehdy a tehdy a všechno se vyřeší. To jsou boží návody, které mají řešit lidský problém. Je to seznam tudů věcí, které ale zaměňují to, o čem jsme mluvili. Zaměňují poslouchání s nasloucháním. O tom jsme mluvili. Že Hospodinovo, buďte svatí. Není o receptech na svatost, o tom, jak být mravně bezúhonej, jak ideálně splnit tohle a tohle, ale je to o skutečném naslouchání po boku Boha. Ty teologické recepty na hřích jsou lež. Tváří v tvář zlu a hříchu člověk často prostě oněmí. Ne, že by najednou přišel s řešením, jak zlo vyřešíme. To vyřeší pán Bůh. A tohle je reálná skutečnost pokušení. Recepty na hřích se totiž soustředějí špatným směrem. Oni to jsou odpovědi na dílčí otázky, které ale přehlížejí člověka jako celek. A my si tady nemusíme dneska mazat meč kolem pusy. Církev je prostě nemocnice. Není to zlatý palác, ačkoliv si to v dějinách některý lidi častokrát mysleli. Ale Ježíš tuhle představu pozlacených chrámů neguje, když říká, každý takovej chrám stejně jednou spadne. Recepty na život postrádají tu základní ingredienci. A to je život sám v té komplexnosti, ve kterého žijem. Každý jeden z nás. Oni ty východiska tady těch receptů, ani ty principy nemusí být nutně špatný. Ale špatný je ten předpoklad, že s jejich pomocí budeme mít kompletní úspěch. Že se jich stačí držet. Že stačí poslouchat recepty. A pokušení zmizí. A možná v tom už teďka slyšíte, že to je vlastně modla. Že držet a poslouchat, naslouchat máme někomu jinému, než seznamu věcí, který máme udělat. Je tady někdo lepší, než jenom kuchařka s receptama na úspěšný život. Bůh nenechal Bibli napsat jako kuchařku s receptama na úspěšný život. Ono to není o těch jednotlivých jídlech, který my máme prostě 2000, 3000 let vařit pořád stejně, aby to chutnalo pořád stejně a do puntíku pořád stejně je připravovat. Ono takovýhle čtení Bible je strašně málo. Bible samotná nás zve k něčemu mnohem většímu. Je to pozvání k tomu, abychom se stali součástí širšího příběhu. Ne, abychom vařili pořád dokola ty konkrétní jídla, ale abychom se sami stali kuchaři, který dokážou vykouzlit perfektní chutě i z něčeho divného na základě těch principů, který v Bibli objevujeme. A možná znáte tenhle citát, ne? Omlouvám se za něj, dole je vysvětlení, že to je vlastně cringe, jo? Ale zní to, jako kdyby to řekl sám Ježíš. Jo? Když vám život nadělí citrony, udělejte z nich citronádu. Vlastně do toho krásně sedí. No dobře, tak to můžete zapomenout. A Bible nás skrze své příběhy zve do většího příběhu. Je to příběh, který je mnohem větší než naše konkrétní životy. Je to častokrát příběh o temnotách, do kterých se sami propadáme, kterým čelíme. A taky zároveň je to příběh o tom, že Bůh navzdory tomu všemu je pořád v našich příbězích přítomný. Že je to ten Immanuel, Bůh s náma. Je to příběh o tom, co to znamená co znamená ten verš, o kterém jsme mluvili. Buďte svatí, jako já jsem svatý. Buďte tady pro mě, jako jsem tady já pro vás. Buďme spolu navzdory všem těm temnotám. Tak doufám, že až do teďka, když jste zjistili, že žádný recepty nebudou, že jsem vás moc nesklamal, ale přeci jenom bych vám něco rád nabídnul, abyste neodešli s prázdnou. Mám za to, že mnohem lepší než odpovědi jsou dobře položené otázky. A já pro vás mám seznam otázek, který si buď to můžete zapsat a pak si nad nima přemýšlet, nebo pokud se chcete plně věnovat tomuhle semináři, tak si ani nemusíte zapisovat a stačí, když skočíte na můj Instagram Pastor Pavel a tam před nějakou dobou vyšel příspěvek poslední, kde tyhle otázky jsou i s nějakýma textíkama. A pak si na to můžete sednout a můžete to ještě zpětně promýšlet. První otázka, když čelím pokušení, je strašně užitečný si pojmenovat, s čím se vlastně potýkám. Toho bychom se neměli bát, že pokud chcem s něčím bojovat, tak je strašně důležitý poznat nepřítele, kterýmu stojíme tváří v tvář. Třeba v případě pokušení je prokazatelný, že pro prevenci pomáhá ten problém konkrétní pojmenovat. Když za váma přijde kamarád, bavíte se a on začne říkat, naznačovat, že už o to tady nebaví, že by to chtěl skončit a začne tak chodit okolo. Podle statistika průzkumu pomáhá, když se tomu postavíte napřímo a zeptáte se ho, uvažuješ o sebevraždě? A tím, že to pojmenujete, dáte tomu jasnou tvář, tak se to dá najednou nasvítit z jiného úhlu a můžete s tím nějak pracovat, než že chodíte okolo horký kaše. Odhalit základy toho, čemu čelím, může být

aby pojmenoval pokušení, který je před nima, tak Adam tváří v tvář pokušení mlčí. Přestože stojí hnedka vedle Evy, která tam má toho hada a ten had jí pokouší. Adam stojí a kouká a nic neřekne. Potom Eva nabídne Adamovi jablko, Adam mlčí a jí. Adamovo mlčení zase přináší chaos a stahuje nás do těch prapůvodních temnot před stvořením. Možná ty kořeny našich problémů budou spletitější, budou složitější a hlubší. S čím se potýkám? Čemu čelím? Pojmenovat si to je první důležitý krok. Potom stojí za to se věnovat tomu, kdy se tohle pokušení objevuje. Jaký jsou vlastně spouštěče, kdy ke mně pokušení přichází? Pro někoho to může být samota nebo odmítnutí. Pro jiného to může být selhání. Jsou v mém životě nějaký modely, které stojí na počátku toho, že jsem potom slabý a že podlíhám svým vnitřním démonům. A tím nemyslím démony jako nějaký entity. To nechme teďka stranou, protože tím bychom odpovědnost přesouvali na ně. Tak oni mě prostě obtěžují, já s tím nic nemůžu dělat. Ne, my jsme uzrálí, zralí, dospělí křesťani, my s tím dokážeme nějak nakládat. I bez toho, aniž bychom přesouvali vlastní odpovědnost na někoho jiného. Pokud se chcem postavit na vlastní nohy, tak si prostě musíme přiznat, že jsme slabí lidi. Musíme si přiznat, že často padáme a že toho Pána Boha potřebujeme. Na tom není nic špatného. To je naprosto lidský, to je normální, to k životu patří. A když už teda budeme znát ty spouštěče, další otázka je, co můžu teda udělat pro to, abych příště tomu nebyl vystavený. Jak se těm spouštěčům příště můžu vyhnout? Můžou to být třeba nový rituály, který si zkusím zavíst do života. Pokouší mě alkohol, který mám doma, no tak příště buď to žádný nekoupím, nebo když už ho mám, tak ho zamknu třeba do trezoru a klíček dám třeba sousedce a sousedku někam pošlu na dovolenou, nebo se zbavím nějak sousedky a je to vyřešený. Nebo zápasím ráno s pokušením vstát z postele, tak to bych se asi měl nejdřív zaměřit na to, proč se mi nechce vstávat. A potom třeba, nevím, dám si budík do druhé místnosti, ne abych ho neslyšel, ale abych prostě musel vstát. Nebo vím, že když jsem třeba doma večer sám, tak na mě přicházejí deprese a já si ubližuju, tak jak s touhle samotou můžu pracovat? Jak ji můžu vyhnat ze svého života? Některý lidi zvolí, že se obklopějí svýma přátelema, aby nebyli sami, kterým důvěřujou a je jim s nima dobře. Některým pomůže se zaměstnat něčím smysluplným, tak můžu dělat něco smysluplného. Ono vytvořit si nový návyk zpravidla trvá 40 dní. A za 40 dní opakovaného jednání si člověk vytvoří zvyk, který může ten objevující se spouštěč upozadit. Neznamená to, že zmizí, ale naučíme se s ním nějak pracovat. Ale chtěl bych tomu říct jednu poměrně zásadní věc. Možná byste se v tuhle chvíli rozhodli radikálně spálit mosty a vydat se naprosto novou cestou, která ale může být tak těžká, že to svý selhání ponesete nakonec ještě hůř. A ono platí, že člověk by neměl dělat velký rozhodnutí během toho, když prochází krizí. Tím myslím během té křivky, kdy člověk selže, teď je na dně a hledá, jak to příště udělá. Tam pracují emoce, a ty výčitky, které se tam objevují, dokážou lecos. Ale odborníci vždycky raději s velkýma rozhodnutíma počkat, až se z téhle křivky dostaneme, až nám to bude přemýšlet trošku střízlivěji. Ono, jak dlouho záleží na tom stavu, ve kterým se nacházíme. Když se třeba nacházíme v situaci truchlení, že nám zemřel někdo blízký, možná znáte nějaký příběh, žili jsme spolu celý život, manžel umřel, já v tomhle bytě už s ním prostě nemůžu, já bez něj už prostě nemůžu v tomhle bytě žít, všechno mi ho tady připomíná. Tak se zpravidla doporučuje, aby ten člověk, který truchlí, zkusil projít celý ten rok, celý ten jeden cyklus, kdy se připomínají svátky, narozeniny, Vánoce bez toho člověka a potom,

by se rozhodl třeba ten byt prodat. Pak už to bude střízlivý. Nebo potom si zpětně řekne, teď já to vlastně zvládnu. A tohle je jeden extrém úmrtí. Ale samozřejmě, když selžete při boji s pokušením, tak ty emoce jsou silný. Zase jsem to nezvládl. Vychladněme, počkejme s dalším rozhodnutím do toho momentu, než to všechno zpracujeme. Nebo ještě jedna poznámka. Pokud vám třeba přijde lákavý čelit situaci pokušení tím, že se jí přímo vystavíte, tak to je jedna z těch nejtěžších variant. Je to třeba, že jsem alkoholik, tak nejsem alkoholik, ale představte si, že jako je tady alkoholik, který si řekne, budu prostě čelit tomu démonu alkoholu tím, že si před sebe dám flašku a budu se tak dlouho ovládat, dokud to neovládnu. A no, ale problém je v tom, že přítomnosti toho, co mě svádí, se aktivuje dopamin, hormon štěstí, ten začne proudit do mozku a začne našeptávat, teď ono to vlastně není tak strašný, když si dáš. Teď co se stane? To pokušení není tak destruktivní. Člověk má před sebou tu flašku a velmi pravděpodobně ji vypije. Do jedné nohy, do druhé nohy a pak jsme zase dole a nějak se to řeší. Podlehnout je v takové situaci velmi snadný. Protože ale vůbec nic nezaručí to, že se pokušení neobjeví znova, a vlastně bych se spíš zaručil za to, že se to pokušení znova objeví, zkuste přemýšlet i nad tímhle. Jak si během toho konkrétního pokušení můžu připomínat boží dotyky? A chci tím říct tohle, že v našich životech, nebo i třeba v Bibli, často čteme o tom, jak Bůh opakovaně svůj lid vyvádí do svobody. Protože Bůh není Bohem, o kterým jenom čteme, ale který ho taky prožíváme. A nakonec jsme vybízeni, že být tady pro něj, jako je tady on pro nás. Tak jakým způsobem si můžeme v tu chvíli připomínat to, co pro nás udělal a co s náma Pán Bůh zamýšlí? Když začnu vnímat pokušení, čím si můžu připomenout tu boží blízkost, boží zájem, něco vyššího, něco honosnějšího, co pro mě chystá, což říká, já jsem tady pro tebe, společně to projdem. Někdo si třeba vede deník se svýma duchovníma zkušenostma. Já mám v životě tak silný zářezy, že mi po nich zůstaly jizvy, tak já se podívám na ně a vzpomenu si na to, jak mě tím Pán Bůh provedl. Nebo mě dřív napadlo, tak nechám si udělat tetování, který mi to vždycky připomene, ale to jsem neudělal. Ale věřím, že jste dostatečně kreativní na to, abyste případně vymysleli, jak to bude sedět vám? Co vám může pomoct si tyhle boží dotyky připomínat? Já bych chtěl, abyste tyhle otázky vnímali jako určitý zrcadlo, díky kterému můžete najít zdroje k tomu ještě líp čelit tomu pokušení, který vás svazuje. Ale nic z toho nejsou rady, které stoprocentně vždycky platí. Jo, dokonce ani ta snaha si ty otázky upřímně zodpovědět nezaručuje, že budete úspěšní. A už vůbec nemůžete počítat s tím, že pokušení zmizí. Ono nezmizí. Řekli jsme si, že tady bylo už v té dokonalé rajské zahradě, ještě předtím, než mu lidi podlehli. A i tenhle dávný příběh je vlastně hlavně o nás. Jo, ještě než podlehneme, ačkoliv nemusíme, to pokušení tady okolo nás je. Pokud byste s tímhle chtěli nějak pracovat, mrkněte na ten Instagram a pak si to zpětně můžete projít. Já jsem celý tenhle seminář pojal trošku jinak, než jak to bývá zpravidla zvykem tradičně. Ale určitě jste si všimli, že ačkoliv vám nenabízím konkrétní, přesný návody, jak pokušení vzdorovat, spíš vám nabízím pozvání na cestu. Na cestu pro odvážný. Je to přesně o tom, co znamená evangelium. Evangelium není dobrá rada, jak žít život. I když to by bylo fajn, že mít seznam. Ale je to dobrá zpráva, že život má smysl. Že ten Pán Bůh v tom s náma je. I s pokušením. I s dalšíma nepříjemnostma. Je to o tom, že ačkoliv nevím třeba v tuhle chvíli kudy kam a zase se brodím v tom bahně a pokouším se hledat cestu. Pokouším se hledat Boží vůli. Pokouším se navzdory tomu hledat Boží království. O tom to celý je. Vlastně je to o tom, když si vzpomenete na tu slavnou modlitbu Páně,
kterou se modlí celý křesťanský svět. Co je hnedka na začátku? Ježíš učí svý učedníky, jak se modlit, a začíná tímhle. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Přijď Boží království do mýho života. To je základní výchozí bod modlitby, kterou křesťany Ježíš učí. Je to východisko, je to pohled, ze kterého se máme dívat. A teďka zpátky do reality. Jo? Když se modlíme, já nevím, jestli všichni začínáme vždycky takhle. Ježíš nás učí, začínejte modlitbu soustředěním se na hledání Božího království ve vašem životě. Přijď království tvé i do temnoty mýho života, který prostě podlíhá pokušení. Ale možná ta reálná modlitevní zkušenost je trošku jiná. Když se modlíte, nezačínáte náhodou tímhle? Pomoc, Pane Bože, neuveď nás v pokušení, zbav nás od zlého. My toužíme potom, aby ten tlak už zmizel, tak voláme k Bohu. A to je samozřejmě v pořádku. Tohle v té modlitbě Páně je, ale Ježíš nás učí, nejdřív se soustřeďte na hledání Božího království. Tohle není to první. Nebo když zrovna nezačínáme výkřikem o pomoc, možná někdy začneme takhle. Odpust, Pane Bože, odpust nám naše viny, ublížili jsme, zase jsme to přehnali. To je fajn. I to je součástí té modlitby Ježíšovi. Ale na odpuštění taky přijde řada. Není to to první. A nebo křičíme, prosím, dej nám všechno, co potřebujeme. Chléb náš vezdejší. Že prosíme za dobrý věci, aby se nám dařilo. Ale zase je tohle začátek té vzorové modlitby? Jako všechno je to potřeba. Ale postrádáme řád, který jasně poukazuje na to, co by mělo být v našich duchovních životech to primární. Hledat Boží přítomnost navzdory našim temnotám pokušení, do kterých upadáme. Ježíš nás ve své modlitbě zve k tomu, abychom se připojili k přicházejícímu nebeskému království. Tak co přesně to znamená? Na začátku jsme si řekli, že to určitě neznamená to, že se nám vyhnou všechny problémy, bolesti, zkoušky a dokonce ani pokušení. Ta byla a jsou. Ale to přicházející Boží království nám slouží jako kompas, který nám ukazuje směr s vyhlídkou k tomu, co bude, co je před náma. Zatím to ještě není. Jenom trošičku, částečně. Ale v plnosti je to před náma. A ten kompas víry jako by nás naváděl k tomu zvednout svoje hlavy od problémů, ve kterých jsme až po uši. Když prostě přemýšlíme, jak to s tím pokušením udělat, a nechat Boha královat ve svých životech. Namísto toho, abychom byli po uši ve svým pokušení, se ponořit po uši do toho vědomí, že Bůh je tady se mnou. Bůh mě miluje, Bůh se mnou počítá a je tady navzdory všemu temnému bahnu. A nechat Boží království přicházet. O to jde. I v našem chaosu, i v nedostatku, i v selháních. A vlastně jsme zase na začátku. Je to stále o tom stejným. Vzít svůj 100-kilový kříž a následovat ho. Já vzpomínám často na to, jak jsem s Pánem Bohem já prožil svoji první zkušenost. A když jsem se trápil s temnotama, s pokušením, s představama o sebevraždě, s depresema. A pak jsem se otevřel Pánu Bohu a řekl jsem, Pane Bože, já už tohle prostě nezvládnu. Já jsem těmhle pokušením si ublížit podlíhal velmi často. A čím častěji si ubližujete, tím pravděpodobněji vám na tom vznikne závislost. A to trvalo tak dlouho, až se z toho stal prostě nesnesitelný a neodolatelný tlak ublížit si víc a víc. A to jste prostě v situaci, kdy už prostě nevíte. Jo, to už je pak ta situace, vzdej se pokušení, bez čárky. Z toho už jako cesta není. A pak do té temnoty promluvil Bůh moje jméno. Objevil jsem kompas. A to neznamená, že v tu chvíli by najednou všechna ta temnota a všechny ty problémy zmizely. Ty těžké chvíle pokušení, ublížit si, depresivní představy, to všechno přicházelo, to všechno přichází pořád znova. Ale ta Boží přítomnost mi v tu chvíli nabídla perspektivu a sílu tomuhle všemu vzdorovat. Vzít ten těžký kříž a neházet ho do žita.
Věděl jsem, že se můžu opřít o Boha, protože Bůh je tady pro mě. Jako touží, abych tady já byl pro něj, jak jsme si říkali. To bylo to jediné, po čem on toužil. Abych já v tom byl s ním. Tak se ty naše dva prstíky dotkly, my jsme se chytli za ruku a vykročili jsme spolu tehdy před 11-12 lety tím životem. A v tom smyslu třeba já konkrétně čelím pokušením, který přicházejí. Nezmizela. Jo? To vábení je tady, ale je oslabený. Protože vím, že můj život má smysl. Že ten Pán Bůh tady je. Že touží v tom všem být se mnou. A pokud se teda ptáme, jestli má smysl vzdorovat pokušení, jako má to smysl. A ten smysl se odkrývá v tom, že můžeme chodit v temnotě Božího světla a být s ním, jako je on s náma, navzdory všemu. A v tomhle alternativním pohledu, který vám tady nabízím a který, věřím, že nabízí samotná Bible, pokušení zůstává tlakem. Ale je to tlak, pod nímž vznikají diamanty. Je to tlak, vůči kterému můžeme vzdorovat, protože odhaluje tu Boží příjemnou přítomnost, která neodsuzuje, která vnímá naše pády, ale věří v nás, neopouští nás. A ten kompas naší modlitby, která volá především na začátku po tom přicházejícím Božím království, sice nedává jednoduchý rady, jak přemoct pokušení a hřích, ale nese dobrou zprávu o tom, že to všechno Bůh jednoho dne vyřeší a že to má nějaký smysl. A máte tady někdo Spotify? Jo, máte. A máte premium nebo tu základní verzi, kde vám furt zní reklamy? Premium. No dobře, tak i vy, co máte premium, jste si ho asi koupili, protože vás tam furt obtěžovaly ty reklamy. Jo, a jedna z těch reklam s tím otravným hlasem říká, v momentě, kdy odemkneš premium, zažiješ opravdovou svobodu. To možná znáte, to jste slyšeli. No tam to jede furt dokola. A tak až to uslyšíte příště, můžete si to spojit s tím křesťanstvím poselstvím, že ta opravdová svoboda, ten premium account vašeho života, je teprve před váma. A to, že se teďka brodíme tím bahnem života, je normální. Ale nejsme na to sami. To dobrý je na konci. Ale to nemůžeme předběhnout. Tam ještě nejsme. My každý píšem ještě pořád svůj příběh. Já jsem s váma sdílel ten svůj, který je příběhem chaosu, je to příběh o temnotách, kterýma tápu a kráčím k Pánu Bohu. A i váš příběh je unikátní. A je jenom na vás, jak bude vypadat. Jestli bude stát za to ho vyprávět, co všechno v něm bude a jak nakonec dopadne. Tak já vám děkuju za pozornost a doufám, že se ještě někdy tady na United uvidíme.

Adventistický kazatel Pavel Eder nám přinesl několik užitečných otázek, které nám mohou pomoci bojovat s pokušením. Nebojme se problémy pojmenovat, najít spouštěče a připomínat si Boží provázení. Do jedné hodiny zbývá asi 9 minut, které vyplníme na Rádiu 7 písničkami Simi Magušinové a Coryho Ashberryho. Po celé je pro vás připravený hudební pořad Interval, ve kterém si připomeneme jedno z folkových alb Jana Běťáka, za které obdržel hudební cenu Anděl. Jsme rádi, že i tu dnešní noc trávíte s námi.

0: První hodina ze soboty 9. května je za námi. Včera, 8. května, jsme slavili den vítězství, ukončení druhé světové války v Evropě. Konec každého boje, každé války je doprovázený i obrovskou úlevou a radostí. A také květinami. Lidé tehdy v roce 1945 zahrnuli vojáky, kteří ukončili německou okupaci rozkvetlými šeříky. Následující hodina bude na Rádiu 7 patřit jazyku květin, folkovému albu Jana Běťáka, které v pořadu Interval představí a připomene Lucie Endlicherová. Od mikrofonu vám přeje poslech, po kterém vaše srdce pookřeje a rozkvete Milan Remeš.
1: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

Máte 3/4 hodiny času? Pokud ano, tak jste zváni do světa křehkých a barevných melodií, za kterými stojí písničkář Jan Běťák, někdejší člen kapely Bezobratři a Lilium Liste. Jeho první solovka, Napodobování písma, se dostala do uších nominací hudebních cen Anděl v kategorii folk. Povede se to i druhé nahrávce Jazykem květin, která vyšla v roce 2025? Můžete posoudit v dalších chvílích. Zvu vás do světa, ve kterém se hodí opatrně našlapovat, ve kterém je zpěvák mluvčím světa kolem sebe, nejen toho lidského, ale i ptačího, rybího či květinového. Světa, ve kterém jdou věci pomaleji a klidněji. Světa, ve kterém stát má stejnou hodnotu jako jít a možná větší. Začíná interval. Dobrý poslech přeje Lucie Endlicherová.

ptám se věcí, jestli se dějí, nebo jen jsou. Zeptám se lidskou řečí, řečí všech, kteří plazí se, létají a lezou. Kdo lampy rozsvěcí, když utichne spěch v ulicích světa.

Ze které strany přiletí paprsek světla, až padne tma? Otázka, která uzavírá titulní píseň alba Jazykem květiny Jana Běťáka. Otázka, se kterou se různými způsoby a různě musí v životě vyrovnat každý člověk. Rádi bychom šli pouze po těch světlých částech kopců a údolí. Ale až padne tma, více či méně neočekávaně, vyhlížíme paprsek světla dychtivě a toužíme po vysvobození. Každý pak po světle volá jinak. Jan Běťák písněmi, tóny i slovy u mě poskládanými.

v zástavě poleknutí. Pukne škralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté ve dví.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

kde se to ocitlo v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na unici, cikánek slámy volá na lesy, poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utratí. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Odese píská. Písnička, která právě dozněla, je věnována Marianu Friedlovi, etnomuzikologovi, muzikantovi, který stojí za spoustou zajímavých hudebních počinů a je například vedoucím hudebního uskupení Ruky na dudy a inspirátorem mnoha dalších projektů. Nejen tahle píseň, ale i ta předchozí, Svět, dobře ukazují to, co dělá Jan Běťák především. Svět kolem sebe pozoruje, popisuje, někdy ani nereflektuje a rozhodně nehodnotí. Spíše shromažďuje zachycené a to pak dává k posouzení i k poslechu druhým. Každý může zachytit, co chce. Přidat vlastní věm, vlastní zkušenost, vlastní postřeh. Hudba jako pucle, kde posluchač přidává svýma ušima, svým přemýšlením a pozorováním pomyslné další tóny i slova do nahrávky. Slyší je jen on sám, ale mohou být trvalou součástí této nahrávky nebo spíše světa, který hudba Jana Běťáka umí vystavět.
1: Strážník má hůl a nataženou dlaň a je-li třeba za

Na zemi svítí chodníčky bláta, tudy tma nepozvaná chvátá, tudy se hrne k nesklizeným polím přemnožená černá. Stopaři klečí a stopy křižují se, zrcátka laní blikají mezi stromy, tak slepé oči po paměti vracejí se zpátky, kam patří.

Jsou písně nadějnější, i ty, jejichž poslech může bolet. Na slovíčko a pozdravy z prázdna, které jsme teď poslouchali, patří spíše do té druhé kategorie. Ale bolest a otazníky nezůstávají dlouho. Jan Běťák se na své desce stává mluvčím mnoha entit. Vždyť hned v titulní písni znělo, že chce promlouvat nejen jazykem lidským, ale i jazykem rybím, jazykem květin, plazů i ptáků. Prostor teď dostává jazyk měsíce, bílého cestáře, zářící přetvářky, co přála by si hřát.

tak se chlapče vrať zpátky na náměstí. Tady máš všechno, co jsi spřál. Ať si volají, že jsi

0: Na Rádio 7 posloucháte Interval, ve kterém dnes hrajeme z desky Jana Běťáka Jazykem květin. Nejspíš jste v předchozí písni zaregistrovali a možná i identifikovali zpěv Marie Putnerové. A setkali jsme se před chvílí i s Beatou Bocek. A pokud bychom měli pokračovat ve výčtu těch, kdo se na nahrávce podíleli, připravit musíme dlouhý a pestrý seznam. Tak z něj pár jmen vybírám. Základní doprovodné trio, to je hráč na trubku Jan Přibyl, Tomáš Piřík s kontrabasem a Žaneta Vítová, hráčka na akordeon. Jistě nesmí zapadnout jméno herce a písničkáře Vladimíra Javorského, kterého uslyšíme v závěrečné písni. Přidat můžu třeba zmínku o Martinu Novákovi, který se postaral o bicí, perkuse a elektrickou kytaru, nebo jméno Broňka Šmída, který měl na starosti nejen produkci a zvuk, ale navíc hrál i v jedné písni na fagot. A pozoruhodné je rozhodně i vystoupení smyčcového tria ve složení Jaroslav Panák, Jan Bělohlávek a Daniel Dobšík. Jazykem květin je prostě nahrávka opečovaná a s láskou natočená. Je to slyšet? A hřeje to u srdce.
1: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hlubin tisíci lety prach, jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukly měchem do světnice spolikaný strach. Jakoby už tak bledé světlo najednou potemnělo, jakoby každé jedno slovo vonělo prázdnotou, jakoby zasazené štěstí s jarem nevykvetlo, jakoby všechny ratolesti zasychaly s tmou, jakoby z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem, jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?

ležela mokrou tváří otočená k zemi a nenápadně dělala, že není. Jako když hoří zapoledne svíce, ležela tiše dolů jedním lícem. Ležela z polovice přilepená k hlíně, neviditelným sloupem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě, s chrastítkem na noze. Jak skutálená mince z prostřeného stolu, ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů a z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější písně toho blues. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?

ještě ve hře. Tlučeli slavík z kařelísky, ten, který noci nepřivykl, a srdci blíž je nežli blízký. Uprostřed domu vyjedená spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice, a uklizená síh i komora. Uprostřed domu vyjedená spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš, a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

kabát, srdce semře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, natož mříž, až ticho poví, jestli bije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu vyjede nás píš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora,

i komora uprostřed domu, vyjedená spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

Obrazy, které Jan Běťák vkládá do svých textů, potřebují čas, vícenásobný poslech, možná i prostor k textům si sednout a číst je jako poezii. Dovolit představivosti, aby vykreslovala, co slyší. Dovolit srdci, aby bylo osloveno. Možná je posluchač zván k úkonům, které už nedělá. Nedělává tak často. Možná se konečně zastaví, zarazí, zamyslí. Možná.

Oblaka od pobřeží nesou rybí zpěv a vítr v polích drží němý slib. A štěstí propadává korunami lip. Potichu sněží a všem se to tak líbí. Všichni už odhodlaně vyhlížejí cíl a lačně šikují se u východní brány. Bude mít kuši a vyholený týl a kohout zakokrhá z nečekané strany.

a hýbe klikou vrátek, v rukávu táhlo a mezi prsty drát, kdo splétá odpovědi do oprátek a neumí se ptát, kdo vede ruku loutko herce, kdo na zem si bez hrstí hvězdný prach, kdo jedněm údy váže do kozelce.

Tak rychle dopověz pohádku o milosti, nade vši pochybnost, toto je ta chvíle, kdy svět se ze tmy prosníky na kosti a černé pole převleče se v bílé. Kdo vede ruku loutkoherce, kdo nás vysvobodí z bod, kdo v čele pluku stváří od popelce, nenechá srdce vyhasnout, kdo vede ruku loutkoherce.

Viděl jsem ve sluneční síti chycené svoje vidění. Viděl jsem zlaté prsteny v kalných kalužích. Viděl jsem nablízkaný svět z papírové hladiny. Viděl jsem automatickou líheň představ a iluzí. Viděl jsem svatého trpaslíka slunce krčit rameny.

Viděl jsem ve skleněných tůních šidítka minci. Viděl jsem ve větvích viset zrcátka lží. Viděl jsem snílka mluvit o dalekých krajích. Viděl jsem za oknem poletovat sníh. Viděl jsem nad řekou živého panáčka z proutí. Viděl jsem plaváčka s lampou ve vlnách. Viděl jsem, jak zpívají, jak se oba kroutí.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

Jestli jste doposlouchali až sem, nejspíš už víte, jaké jsou písně Jana Běťáka. A pokud jste se s nimi setkali, předpokládám, že se k nim budete chtít i vrátit. Pít z pramene čisté vody, která osvěží, to je něco, co chce člověk zakoušet opakovaně, vždy znovu. Deska Jazykem květin tuhle možnost nabízí, přijde mi. A dělá ještě mnohem víc. Zve k toužení, přání a snění a snad i uskutečňování všeho výše uvedeného. Pod božím nebem, o kterém se teď bude zpívat, jde o ty nejlepší věci, které je možné dělat, zdá se mi. Lucie Endlicherová vám ráda na této cestě dělala doprovod. Naslyšenou příště.

Rád bych se zdržel, ochutnal víno z nočního stolku. Nadechl vůni řezaných květin, rád bych se vrátil přes pole domů ze světa věží. Zametl práh, otočil kliku, sklenil.

k komínu zrtu kradl věty. Ptal bych se ústy na lásku, očima visel na štěstí a tělem tiskl bych tě moje mě.

Reprízu intervalu s albem Jana Běťáka Jazykem květin si můžete na Rádiu 7 poslechnout ještě v neděli 5 minut popoledni. Do druhé hodiny zbývá 7 minut a na Rádiu 7 teď přichází písničky Miroslava Grunsberga Věřím v lásku a také Emmy Nielsen Andělé.

Se Znělkou jsme se přehoupli přes druhou hodinu. Je sobota 9. května. Společnost vám i v tuto noční hodinu dělá Rádio 7 a také Milan Remeš. Již za čtvrt hodinky vás pozvu k poslechu relace Hláska, kam si Kuba Lofítek pozval misionáře žijícího ve Vsetíně, Breda Kaspara. Povídat si budou o evangeliu, učednictví a mentoringu. Ještě předtím uslyšíme písničky, které doufám potěší nejen vaše uši, ale i srdce.